popleta, vždyť já zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři i kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a v dnešním vysílání se zaměříme na ochranu jahodníku před zimními časy. Navštívíme také rybníky, tedy jak se letos dařilo rybám v tom horku a suchu, a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu. Navíc pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři připomeneme, že dozrává vínečko. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: podle horečky. Hobby magazín. Jak se postarat o jahodníky na vyvýšeném záhonu, aby v pohodě přečkali zimu? Tak to vás určitě mnohé bude zajímat. Tedy jestli odstranit plevel, ostříhat jahodníky, všechno přikrýt, zalévat. A je pro jahodníky vůbec vyvýšený záhon vhodný? Tak to všechno pro vás zjišťovala naše hobby redaktorka Jolana Nováková.
1: S Janou Lapáčkovou z Českého zahrádkářského svazu stojíme u vyvýšených záhonů s jahodníky. Jak se teď na podzim máme o ty jahodníky postarat, Jano?
2: Dobrý den. A takže teď na podzim vlastně je zásadní ty jahody zkontrolovat před zimou, podívat se, jestli nemají nějaké suché listy, ty odstraníme a také zjistit, jestli je dostatečně ten substrát vlhký, takže případně zalít a vlastně mu takhle celkově zkontrolovat.
1: Takže nic jiného s nimi neděláme, není potřeba je ostříhat třeba na ježka nebo okopat. Stačí jenom zalít, ani zeminu nemusíme nakopčit.
2: Tak s jahodami neděláme teda opravdu nic speciálního. Když jsme chtěli ostříhat, tak to už jsme měli provést v červenci a ani je nepřihnojujeme.
1: Když si někdo koupil jahodníky až teď, tak může je ještě vysadit do toho vyvýšeného záhonu?
2: Určitě, v těch teplejších oblastech dokonce můžete jahodníky vysadit až do konce října a při běžné nadmořské výšce zhruba tak do poloviny října, aby před zimou stihli v pořádku zakořenit.
1: Ničím ty jahodníky nebudeme na zimu přikrývat a asi jenom budeme kontrolovat, jestli je ten substrát dostatečně vlhký a případně i v zimě budeme zalévat.
2: Přesně tak, jenom v podstatě až trošku začne už mrznout, tak se může stát, že ten mráz ty jahody vytáhne, tak v tenhle okamžik je potřeba ty jahody přikopčit, přihrnout zeminou a i v těch vyvýšených záhonech je důležité právě i v zimě kontrolovat, jestli ten substrát je vlhký, případně i přes zimu lehce zalít. Pokud bychom chtěli zvolit jinou variantu toho přikopčení, můžeme využít i chlévský hnůj nebo třeba kompost, kterým ty jahody přihrneme.
1: Někdo má taky stále plodící jahodníky v těch vyvýšených záhonech a pořád tam ještě má květy, tak co s nimi?
2: Tady bychom doporučili spíš v tomto období už ty květy neponechávat, protože už stejně nestihnou zaplodit, takže je ideální ty květy vyštípat. I zbytečně tam nenechávat plody, ty také odstraníme, ponecháme třeba maximálně 2-3, které ještě stihnou možná dozrát.
1: Ještě poslední, vlastně ta nejdůležitější otázka. Je vůbec dobré mít ty jahodníky ve vyvýšeném záhonu?
2: Já si myslím, že ano. A zvlášť pro ty stále plodící neboli remontantní odrůdy. V vyvýšeném záhonu se ty jahodníky dobře rozrůstají, odnožují a pak vlastně přepadávají i přes okraje toho samotného záhonu. Mají díky tomu i větší teplo z boku, lépe dozrávají. Jahody jsou pak čisté a dobře se k ním dostaneme.
1: A někdo tady zrovna asi buduje vyvýšené záhony.
0: Samozřejmě je to každý rok úplně jiné podle počasí. Někdy jsou začátkem října už květy a plody pomrzlé a jejich dozrávání nemusíte vůbec řešit. No a já už jenom dodám, že reportáž, článek a fotografie, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme tradiční odpovědnu na vaše dotazy, tedy rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Do záznamníku řeknete, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců. Máme tady první dotaz.
1: Máme mravence, kteří nám bydlejí v základech domu. Je to u broskve. A těch mravenců je tolik a vyzkoušeli jsme na nich koupených preparátů mnoho. Ten cukřík bílej, ten obcházejí, jako kdyby jim zapáchal, domečky a podobné věci, které se nabízejí, ale mravenců je stále plno, nemůžeme se jich zbavit.
0: Tak z mravenci by nám mohl poradit František Hlubocký, pardubický zahradník.
2: Mravenci jsou vynalézaví a zvykají si, a právě dřív přípravky proti mravencům bývaly na bázi napuštěných cukerných krystalků. Ale to už se ví opravdu, že na ně nezabírá, ale jsou přípravky proti mravencům, které se dají koupit, ty novější, používají se buď podle toho, kde se vyskytují. Je to takový prášek, který je láká, oni ho teda olížou, ale mnohdy i zanesou do svého hnízda a vyhubí, a o těch vím, že jsou účinné. Dokonce do bytu, když to je, tak lze i mít takové pasti, říká se tomu takové mističky, že jo, a tam oni zalezou a tam se toho zase nalížou, aby jsme nemuseli si třeba pod skřínkou někde v kuchyni sypat po zemi. Je i dokonce sprej, a nebo zase se dá doporučit

0: tyto přípravky zdají se rozpustit třeba do konvičky s vodou, jako udělat koncentrát, když jsou právě třeba okolo domu, jak bývají třeba dlažba okolo domu a takové ty spáry, že jo, těsně uzdí, tak dají se tam i nalít. Takže myslím si, že v současné době to akorát jsou teda dražší ty přípravky, ale pokud vím, fungují dobře.
1: A nějaké babské rady?
0: Babské rady. No, ono je to problém. Říká se, že do bytu, když nechceme, že teda jim vadí, je to jenom zajímavost, přeškrtat jim cestičky křídou. Jet prstem po těch cestičkách, kudy chodí, to, že jim vadí, ale oni jsou chytří a oni udělají okliku. Totéž nemají rádi mletou skořici nasypat, jo, nemají rádi tyhle ty kořeněné vůně.
2: A máme tady další dotaz.
3: Mám asi 20 let starý fík na slunném chráněném místě a každý rok má až 50 plodů. Ale před dozráváním vždycky přes noc všechny opadají.
2: Já se samozřejmě vůbec nechci chlubit, ale pochlubím se. Letos v tom horku a suchu jsem měl dvě úrody fíků. Ta druhá dozrává právě teď a ve středomořských podmínkách, které my tu samozřejmě nemáme, tak tam mají fíky dokonce tři úrody ročně. Zpátky k dotazu. Ptali jsme se na to plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Já z vlastní zkušenosti vím, že pokud někdo chce doma pěstovat fíky a řekněme si, dají se pěstovat venku bez nějakých větších problémů, a když najdete nějaké stanoviště, které je chráněné, které je slunné, tak tam ten fík můžete klidně zasadit. Pak druhá věc a to je to, že při výběru té odrůdy všichni řeší mrazozdornost. Jo? Je to honba o tom, která odrůda vydrží o 2 stupně minus víc a která vydrží míň, tak všichni hledají ty nejodolnější tomu mrazu. Já bych v tuhletu chvilku spíš poradil, abyste dbali na to, že si vybíráte odrůdy, které kvetou a jsou rané v rámci toho dozrávání, protože u těch fíků to není o tom, aby vám to jako nezmrzlo, tam je to spíš o tom, aby vám co nejvíc těch plodů dozrálo. Díval bych se spíše po odrůdách, které jsou rané, na to dozrání potřebují kratší čas, protože chápu, že je rozdíl mezi stanovištěm někde na pobřeží slunné Itálie, Kalábrie a někde jako v České republice. To dozrávání a ta ranost je tam velmi důležitá. A v rámci vlastně toho pěstování, když si koupíte sazeničku, tak ten první, druhý rok, tak se snažíte jí prostě nějak trošku jako víc stříct, to zná udělat kolem nějaký kryt, vycpat to třeba listím, slámou, prostě něčím. No a postupně, jak ten stromek, ten keřík zvyká, tak ho otužujete a moje zkušenost je jako, že nejdýl třetí rok už na to prostě kašlete a ten fík to většinou zvládne, pokud jste si vybrali nějakou vodnou odrůdu. To, že vám vlastně omrzne to dřevo, ty horní výhony, to vám vůbec nevadí, protože vy ho stejně na jaře ostříháte, vyrostou nové výhony, tam bude spousta těch plodů a jde o to, aby to stačilo dozrát. Když budete mít nějakou odrůdu, která je ranější v tom dozrávání, tak by to bez problémů mělo dozrát. A i ty fíky, které opadají a jsou třeba ještě na pohled zelené a nezralé, tak ty plody snadno dojdou někde, dáte třeba na pekáč, na nějaký prostě novinový papír, dáte to někam do obyváku nebo prostě nevím, někde, kde bydlíte, tak ty plody ještě dojdou. A samozřejmě potom se dá udělat i to, že ty plody osušíte, můžete různě nakandovat a tak dál, takže dají se zpracovat i ty lehce nedozrálé plody. Ale za mě zásadní u pěstování u toho fíkovníku je nehledat odrůdy, které vydrží prostě o minus 2 stupně víc než ty jiné, protože o to nám nejde. Jo? To, že vám omrzne to dřevo, horní výhony, to nás netrápí. Všechno stejně na dřevo budeme stříhat a stejně nám to bude plodit na tom, co vyroste znovu. Ale namísto toho se podívejte na to, abyste měli odrůdu, která prostě je hraná v rámci toho dozrávání a takhle by vám to mělo fungovat.
2: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Letošní parné a suché léto se podle všech předpokladů určitě nepěkně podepíše i na výsledcích rybářské práce. Bude ryb dostatek a budou pěkně rostlé, tak právě o tom naše hobby redaktorka Slávka Brádlová natáčela s předsedou Severočeského územního svazu Českého rybářského svazu Milošem Zlatohlávkem.
2: Výlovek bude podstatně menší, nebudu říkat, že kvalita ryb bude určitě horší, to si nemyslím, ale ten výlovek nebude tak markantní, jako byl v minulých letech. Tam jde samozřejmě o ten přírůstek ovlivňuje samozřejmě množství krmení, které je možné do toho rybochovního zařízení dát, a ten díky těm vedrům nebyl moc velký, nemohli jsme úplně pravidelně krmit a v tom množství, v kterém bychom potřebovali a chtěli, ale samozřejmě jsme udělali všechno pro to, aby jsme ten výlovek měli.
3: Ty výlovy jsou pro Český rybářský svaz zajímavé i z hlediska hospodaření. Takže budou menší ryby, bude menší zisk?
2: Takhle se to úplně samozřejmě říct nedá, i když ekonomové by určitě byli proti tomu, co řeknu, nebo co jsem řekl. Čísla jsou daný a samozřejmě cena té ryby odpovídá tomu číslu, který tam je v té váze, ale spíš bych to definoval jako v tom, že i když je malý výlovek, je potřeba nějakým způsobem s těma rybama pracovat. Nemůžeme je vysypat na pole nebo cokoliv jiného. Je to náš produkt a musíme ho distribuovat do našich revírů a do našich vod, nebo je použít třeba pro nasazení do rybochovného zařízení do příštího roku. Ale je velmi důležité spíš připravit tu strategii distribuce té ryby. Důležitý je fakt jako zamyslet, která voda je úživná, která voda je neúživná, a podle toho ty ryby nasadit, aby tam měly možnost třeba nějakého dorůstu, nebo i rybníky, které jsou posazený vejš, jako je třeba Šluknov, tam to dorůstá pomalu a je potřeba nějakým způsobem tu rybu tam dávat třeba větší. Jo, jsou lokality, které jsou velmi úživné, jako je třeba řeka Labe, tam tu rybu můžete dát menší nebo nechránit se. Všechny tyhle ty věci jsou daný zarybňovacíma plánama a není to vůbec jednoduchý, a myslím si, že je velmi důležitý, aby ty organizace s tím územním svazem nějakým způsobem pracovaly, našli nějaký ten plán, jak s tou rybou naložit.
3: Vidíte, tak teď jsem se vlastně prozradila jako takový rybářský neználek, protože já jsem výlovy považovala za to, kdy tu rybu vylovíte, prodáte, ale ono to má dvě ty stránky. Jednak ryba, která jde do prodeje, a za druhé ryba, která jde na ten další chov.
2: Většina těch ryb, které se u nás v rámci územního svazu vyloví, tak se vlastně distribuuje do všech revírů územního svazu. Snažíme se, aby jsme nějakým způsobem pokryli celou potřebu toho územního svazu, ale snažíme se v místních organizacích, které nám pro nás tu rybu nějakým způsobem chovají, pak my od nich odkupujeme a dáváme ji do revíru, protože my jako územní svaz jsme správci revíru. Takže tímhle tím vlastně podporujeme ty místní organizace, které samozřejmě tu rybu si ještě rozdělují na dvě kategorie, a to je právě ta kategorie, kterou nám prodají a my ji dáváme do revíru, a pak je tam druhá kategorie, a to je, o čem jste mluvila vy, a to je samozřejmě na ty vánoční prodeje. Ale je to i taková podpora té spolkové činnosti, kdy ty lidi, kteří tam docházejí a nějakým způsobem na těch rybích pracují a tohle, tak mají v úzovkách svého kapra, který ho mají na tom vánočním stole. Ty výlovy, to je taková prezentace toho Českého rybářského svazu, a chtěl bych tímto všechny pozvat, aby se přišli podívat na ty výlovy, které se konají určitě ve vašem okolí. Dělají se právě o víkendu většinou, aby byly veřejné, aby ty lidi se mohli přijít podívat. Tak bych vás chtěl všechny pozvat, abyste se přišli podívat na práci, kterou ty rybáři odvádí. Není to úplně malá práce, je to dobrovolná práce, je to fyzicky náročná práce, a přijďte je podpořit a oni to určitě ocení a vy uvidíte tu práci, co za těma rybama stojí.
1: A Miloš Zlatohlávek zval samozřejmě nejen na výlovy v severních Čechách, ale všude po republice. Termíny výlovu ve vašem okolí najdete na webu jednotlivých místních organizací Českého rybářského svazu nebo na souhrnném webu Podzimní výlovy 2026. Tak ať se vám zadaří. Větráte doma často? Tak za chvíli si vysvětlíme, jestli je to dobře, anebo to není dobře.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: V létě máte většinou okna do kořán. Nejenom kvůli čerstvému vzduchu, ale také kvůli pocitu, že rozpálený dům nebo byt trochu vychladíte. Pokud to děláte časně ráno nebo večer, je to v naprostém pořádku. Kdo ale větrá v pořádném pařáku, může si spíš uškodit a byt ještě více vyhřát. Tomáš Sisel z Institutu zdravého bydlení chtěl zjistit, kolik prachu mu do domu při intenzivním větrání přiletí. Zakoupil potřebnou techniku a začal měřit. A paradoxně naměřil úplně něco jiného a navíc zdraví škodlivého. Výsledky prozradil v rozhovoru s naším hobby redaktorem Jirkou Šobrem.
2: Já jsem očekával, že když otevřu celý dům, jak se říká, do kořán, tak se objeví prachové částice, ať od těch nejmenšího průměru 2,5 přes ty s průměrem 4 až 10, což už je třeba jako stavební prach a podobně. Ale to, co se mi stalo a to, co opravdu překračovalo normu, byly VOC.
3: Co to je VOC?
2: VOC jsou těkavé organické látky, jsou to chemické sloučeniny, které se snadno odpařují do vzduchu při běžné teplotě. Mezi nejznámější patří formaldehyd, o kterém už jsme si spolu povídali, benzen, toulen nebo aceton.
3: A čím to je? Je to dáno těmi novými povrchy, které doma máte, novým nábytkem, novou kuchyňskou linkou?
2: Těkavé organické látky se odpařují prakticky ze všeho, co obsahuje organická rozpouštědla. Jsou to pojiva, změkčovadla, různé ropné deriváty, anebo chemické látky. Představme si naše podlahy, lepidla, kterými jsou lepené i klidně keramické obklady. Ten krásný nový povrch kuchyňské linky a přiznejme si, že VOC jsou právě i v čistících prostředcích.
3: Víte, já jsem si myslel, že ty těkavé látky, když se něco vyrobí, slisuje, použije se lepidlo a tak dále, tak když vyschnou, tak zmizí.
2: Oni moc nemizí, my na ně máme relativně přísné normy. Ty přísné normy jsou rozdílné třeba u nás, jako v Evropské unii a ve Finsku. Ve Finsku jsou daleko přísnější, ale je to právě o tom, že oni se pak uvolňují díky tomu zvýšenému teplu díky slunečnímu záření. To znamená, že se nám pak ty povrchy zahřívají na teploty vyšší než 26 stupňů Celsia.
3: Proto tedy používat žaluzie, aby nám sluníčko třeba nesvítilo na novou vinylovou podlahu?
2: Jedna z variant, druhá z variant je zamyslet se nad tím, co si do toho bytu vlastně instaluji, chovat se udržitelně, ne tak, jak nám tvrdí marketingové hlášky prodejců, ale tak, aby my jsme udržitelně žili, vybírali si přírodní materiály, vybrali si třeba keramiku oproti vinylové podlaze, vybrali jsme si klasický dřevěný stůl z masivu oproti nějakému lesklému, který má uvnitř pouze MDF desku nebo dřevotřísku, a aby jsme třeba používali i lepší nebo ekologičtější čistící prostředky.
3: Když přijedu z práce domů, tam bude horko a otevřu všechna okna, aby byl průvan, aby dům nebo byt schladl, je to všechno špatně.
2: Je to všechno dobře, my samozřejmě větrat musíme tak, aby jsme si odpočinuli, aby jsme měli dostatek čerstvého vzduchu, a to větrání nemůžeme říct nevětrejme, spíš se zamysleme nad tím, co se všechno děje, a právě v letních měsících zcela neočekávaně, řeknu i pro mě, bylo to riziko, že se zahřívají a přehřívají v tomhle tropickém létě ty materiály. Obrovské emise zdraví škodlivých látek vedly k tomu, že my jsme si někdy říkali, nás pálí oči, my už si neumíme odpočinout z toho horka, a ve skutečnosti jsme byli zralí na intoxikaci právě chemickými látkami.
3: Z toho nás může třeba bolet i hlava.
2: Bolet hlava, pálit oči, děti můžou různě pokašlávat, má to za důsledek vysušování sliznic, nepohodu, kdy my si vlastně neodpočineme.
1: Další zajímavé informace najdete na internetových stránkách Institutu zdravého bydlení. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na vínečko okolo pergoly. Právě teď nastal jeho čas.

0: Vinařský kalendář.
1: Objevil jsem dvě krásné pranostiky na říjen. A ta první praví, že září víno vaří a že říjen mačká hrozen. No tak já se přiznám, že mám okolo domu plno vínečka a jak je zralé, dobré a počasí to dovolí, tak šup s ním do demižónu. A když se mi vínečko nepodaří, tak z toho vínečka nechám udělat vínovici a je to. A to ku podivu chutná všem mým kamarádům. No a letos je hodně žaludů a to se říká, že v říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc. Kdyby se té pranostice dalo věřit, pak bude zima plná sněhu od prosince až do března. Schválně, necháme se překvapit. Víte, jak to chodí. Ono pak nakonec ani nezasněží, ale já se těším, že bude hodně sněhu, protože budu sáňkovat a dělat ve sněhu andělíčky. No a ještě krátce, na co teď na zahrádce nezapomenout. V první řadě je čas na vysázení česneku a potom, zatímco v Anglii prožívají různé hmyzí ubytovny a kryty pro drobné zahradní živočichy velkou oblibu, u nás se zatím moc nerozšířily. Právě nyní při podzimním úklidu zahrady je ale čas na užitečné pomocníky myslet. Pokud jim nechcete vhodný domeček zakoupit nebo udělat, ponechte na kraji zahrady malou hromádku, kupku listí, větví nebo kamenů. Pomůžete tak ježkům, případně i ještěrkám. Co bude v našem pravidelném hobby magazínu Českého rozhlasu příští týden? Tak zaměříme se na přírodní hnojiva, například na vaječné skořápky anebo na banánové slupky. Podíváme se také do podzimních včelích úlů, co se tam teď zrovna děje, a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy. Na to ranní startování. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Dnes poprvé v historii zveřejníme žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Celkem se v tomto období mezi 10 nejpopulárnějšími skupinami ankety Český slavík umístilo 37 skupin. Některé, a těch je 9, jen jednou jedinkrát. Jsou to Arakain, Gypsy.cz, Monkey Business, Šlapeto, Tomáš Klus a cílová skupina, Traktor, Verona, Vanastovy věci a také skupina MiG-21.

Mám tady před sebou žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Během toho období se konalo 22 ročníků. Na děleném 24. a 25. místě jsou skupiny Voči a Maxim Turbulence, 23. pozice Těžkej Pokondr a na 22. pozici jsou Rybičky 48.

Na děleném 19. až 21. místě jsou tři kapely. Tři sestry, Citron a dívčí trio Black Milk. Na 18. místě je pro změnu chlapecký kvartet Lunetic, který v tomto období obdržel dokonce i bronzového českého slavíka.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Skupina Dimitri je ve výsledcích ankety Český slavík až od roku 2014 a přesto patří v tomto čtvrtstoletí k nejpopulárnějším a je na 17. pozici. Čtyři skupiny jsou na děleném 13. až 16. místě a jmenují se Support Lesbians, Slza, Buty a Mandraže.

Mandraže, tedy skupina Mandraže, Šrouby a Matice. Na místě 12. je produkt, který vymyslel skladatel a producent Peter Fider, tedy skupina Holky.

0: Skupina Holky stála v období 2000 až 2025 jednou i na stupních vítězů a má bronzového slavíka. A bronzové ocenění má z roku 2010 i skupina Nightwork, která v následujících dvou ročnících obdržela i dvě stříbrná ocenění, a to jsou třikrát stupně vítězů.
1: Are ready to baby?

0: Respect Maya.
1: Yeah, I'm ready, baby.
0: Respect Maya.
1: I'm ready. Baby. Yeah.
0: Maya.
1: Won't leave.
0: Maya.
1: Wow.
2: Maya.
3: Skupina Nightwork a jejich verze slavného hitu Karla Svobody Mája. Dnes poprvé v historii projíždíme žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Vznikl tím žebříček, který má na prvním místě nejpopulárnější skupinu tohoto čtvrtstoletí. Připomínám, že celkem se v tomto období mezi 10 nejpopulárnějšími skupinami ankety Český Slavík umístilo 37 skupin a nás teď čeká 10 nejúspěšnějších. Na místě 10. je skupina Jelen.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Klidná jako voda a skupina Jelen. Ortel je 9. a 8. místo skupina Miraj. Možná jste tuhle skupinu poznali i díky hitu, který teď zazní.
2: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

druzí hrají, třetí k obému sklon mají, leč kdo hraje, může záhy prohrát vše a zůstat nahý, nebo zase při hře v chvatu do moci se cizích šatů. Kdo by smrti bál se tady za Bakchovy mocné vlády, ten, kdo nezávazně žije a kdo má zač, tak to pije. Nesvobodným první číši, druhou těm, co ještě dýší, na křesťany pak se pije, na toho, kdo umrlý je, potom na děvčata z města a na vojáky číše

Pije chlapec, pije žába, pije matka, pije bába, světem hnaný štvanec pije. Kdo je mlád, kdo se diví, pije vikář, pije prelát, kdo nechce i kdo chce dělat, tenhle pije onen chlasta.

0: nich zle jsme dřeni a jsou proto zatraceni. A my o nich zle jsme dřeni a jsou proto zatraceni.
1: Mezi 37 skupinami, které jsou ve výčtu těch, které se umístily v prvních desítkách ve sledovaném období, je i 6 skupin, které obdržely zlatého slavíka ankety Český slavík. Jsou to Divokej Bill, Kabát, Činasky, Krištof, Miraj a Lucie. Právě Lucie je 6.

Pátou nejpopulárnější skupinou čtvrtstoletí 2000 až 2025 je divokej Bill. A myslím, že je na čase zveřejnit i body, takže Bill má 106 bodů a Olympic, který je čtvrtý, má 116 bodů.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Petr Janda, jeho Olympik, ještě jednou chtěl bych být i klukem. Zbývají tři nejpopulárnější skupiny čtvrtstoletí. Kryštof je třetí.

0: Jak se udělovaly body? Za 10. místo 1 bod, za 9. 2, za 8. 3, za 7. 4, za 6. 5, za 5. 6, za 4. místo 7 bodů, za 3. místo 8 bodů, za 2. místo 9 bodů a za 1. místo, tedy za Zlatého Slavíka, 11 bodů. Krištof na 3. pozici má 132 bodů, je to vlastně bronzový Slavík čtvrtstoletí. Stříbrného Slavíka toho období má kapela Činasky, která má o 52 bodů víc, to je dohromady 184.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

Nejpopulárnější kapela čtvrtstoletí, tedy období 2000 až 2026, má o hodně bodů více. Je to 221. Její název zní Kabát. 16 zlatých slavíků a mnoho dalších úspěchů. Kabát je absolutně nejpopulárnější skupinou tohoto století do roku 2025. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se báječně.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Volební účast při minulých komunálních volbách byla v Libereckém kraji čtvrtá nejnižší v Česku. Muž, který vážně zranil obsluhu kasína v Libereckém Babylonu, je ve vazbě. Liberec v hokejové extralize přehrál Karlovy Vary 5-0. A srážek i oblačnosti bude v průběhu dne ubývat. Teploty budou mezi 11 až 14 stupni. Jsou tu zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji klidné ráno.
1: Volby 2026.
0: V Česku druhým dnem pokračují komunální volby a volby do třetiny Senátu. Před 4 lety přišlo v Libereckém kraji nejméně voličů v okrese Česká Lípa, a to mírně přes 41%. Naopak více než polovina oprávněných voličů přišla před 4 lety na Semelsku. V průměru dosáhla volební účast v roce 2022 v Libereckém kraji přes 43%, říká ředitelka Českého statistického úřadu v Liberci Dagmar Dvořáková.
2: Což mezi kraji se jednalo o čtvrtou nejnižší volební účast a z pohledu jednotlivých obcí byla nejvyšší účast zaznamenána v Bedřichově, kde se voleb zúčastnilo 88% voličů a nejnižší byla v Hrádku nad Nisou, kde se zúčastnilo 18,4%.
0: Při minulých volbách do Senátu v roce 2024, kde se volilo na Jablonecku a v části Semelska, dosáhla volební účast 20,5%. Dnes se volební místnosti otevřou v 8 hodin. Policie zadržela muže podezřelého z pokusu o vraždu v centru Babylon v Liberci. Kriminalisté ho obvinili. Muž měl v kasínu v pondělí kolem 4:30 ráno napadnout obsluhu. Zraněného odvezla zdravotnická záchranná služba do liberecké nemocnice s těžkým poraněním. Českému rozhlasu to řekl mluvčí záchranářů Michal Georgiev. Útočník je ve vazbě, říká policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová.
3: Případ si převzali liberečtí krajští kriminalisté, kteří zahájili trestní stíhání zadrženého muže jako obviněného ze spáchání zvlášť závažného zločinu vražda ve stádiu pokusu, za který mu hrozí nyní až 18-letý trest odnětí svobody.
0: Podstatnou část autobusové flotily libereckého dopravního podniku by do budoucna měly tvořit elektrobusy. Společnost vypsala výběrové řízení na dodávku 32 nových nízkopodlažních třídveřových elektrobusů o délce 12 až 13 metrů. Jak vyplývá z údajů na webu veřejných zakázek, nabídky je možné podávat do 13. listopadu. Liberecký dopravní podnik má zatím 6 elektrobusů. Ke splnění legislativních podmínek o podpoře bezemisní dopravy jich ale potřebuje výrazně více. Dobrovolníci se dnes zapojují v Krkonoších do tradičního úklidu Sněžky a jejího okolí. Sbírat budou odpadky po letní sezóně. Sraz je od 8:30 do 10. hodiny u hudebního klubu v Peci pod Sněžkou, kde organizátoři rozdají účastníkům rukavice a odpadkové pytle. Zároveň je nasměrují na trasy a do míst, kde zůstává po turistech nejvíc odpadků. Účastníci se mohou nechat vyvést lanovkou na vrchol Sněžky zdarma a pozbírané odpadky pak odložit na vyznačených místech u jednotlivých tras. Sport. Hokejisté Liberce v 9. kole Tip Sport Extraligy porazili Karlovy Vary 5-0. Z pohledu bílých tygrů rozhodla úvodní třetina, ve které se domácí prosadili hned 4x. Dvakrát se trefil Jakub Rychlovský a k zápasu říká.
4: Myslím si, že první třetinu jsme měli výbornou, to jsme přesně hráli. Ten hokej, kterým se chceme prezentovat, a ve druhé třetině si myslím, že jsme měli takový trošku výpadek. Možná ty dvě oslabení nám tomu úplně nepomohly, Vary se trošku dostali zase do své hry, ale třetí třetinu si myslím, že jsme to přesně odehráli tak, jak jsme chtěli. Počasí.
0: Je zataženo, na většině území bude občas pršet, později odpoledne a večer se začne oblačnost od západu částečně protrhávat a vyskytnou se už jen lokální přehánky. Na východě kraje zpočátku ještě doznívající déšť, později večer může být místy až skoro jasno. A teploty dnes vystoupí na 11 až 14 stupňů, v místech s celodenním deštěm naměříme ale jen kolem 10 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A kvůli pravidelné údržbě je omezený provoz v tunelu na průtahu Libercem. Do dnešních 16 hodin je neprůjezdný tubus ve směru na Děčín a projíždí se v režimu 1+1 v protisměrném tubusu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné, dobré ráno, máme 5:04. To je nekřesťanská hodina, kdo by to byl řekl, že taková hodina vůbec existuje. Já jsem zaslechl zmínku, že by mohla existovat, ale opravdu jsem to vlastně až do dneška považoval za fámu. No není. Člověk by řekl, že touto dobou budou ulice ve městě prázdné, ale opak je pravdou. Tolik lidí jsem potkal cestou do rádia. Je pravda, že jejich pohyby byly poněkud vláčné a nekoordinované, tak bych řekl, že to asi nebudou ti, kteří nemohli dospat, aby se dostali k volebním urnám. Když už o tom je řeč, tak v Česku včera začaly komunální a vlastně i senátní volby a pár základních informací pro vás bude mít už za malou chvíli kolegyně Jana Pavlíčková. Pak se na chvíli vrátíme na začátek týdne k našemu dopolednímu hostovi. To pozvání totiž přijal vinař a degustátor Petr Bušanský, takže si dopřejeme ranní doušek. A do té správné sobotní ranní pohody nás krátce před celou naladí Stella Zázvorková. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Krásné dobré sobotní ráno s Českým rozhlasem Liberec, 13 minut po páté. Na našich vlnách teď dospívala Věra Martinová Toulavý džíny. Já předpokládám, že vy se dnes zatouláte k volebním urnám. Hlavně se u toho nestresujte, dnes je mimo jiné Světový den duševního zdraví. Lidé v Česku včera začali vybírat nové vedení obecních a městských úřadů. Volební místnosti se otevřely ve 14 hodin. V Libereckém kraji je připraveno 559 volebních komisí a není to jen kvůli komunálním volbám, jak ve vysílání prozradila moderátorovi Martinu Kolínovi redaktorka Jana Pavlíčková.
1: Tak letošní podzim znamená pro Liberecký kraj nejen obměnu vedení měst a obcí, ale také nového zástupce v Senátu za obvod Česká Lípa. Pod něj patří nejenom Českolipsko, ale i část Liberecka a také 30 obcí z okresu Mělník. Lidé se tam proto musí dávat pozor na volební obálky. Ta žlutá je pro Senát, šedá pro komunální volby. Kandidátů do Senátu je 5 a pokud jeden z nich dnes tento víkend volební nezíská víc než 50% hlasů, tak následuje příští víkend kolo druhé.
2: Nejsou to jen ale komunální volby nebo senátní volby, někde budou probíhat i referenda, tak o které obce jde?
1: Tak referenda tady v kraji budou dvě, a to v Ralsku na Českolipsku, kde lidé vyjádří svůj postoj k plánované solární elektrárně na bývalém letišti Hradčany, a potom v Bystré nad Jizerou na Semilsku, kde budou rozhodovat o výstavbě dvou větrných elektráren.
2: Pojďme se ale vrátit k těm komunálním volbám. Kolik stran a hnutí do nich v regionu jde?
1: Tak zapsaných je tady 689 kandidátních listin. Nejpočetnější skupinou jsou různá sdružení nezávislých kandidátů v celkovém počtu 3950 lidí. Druhým nejpočetnějším sdružením jsou Starostové pro Liberecký kraj s 351 kandidátem a třetí hnutí ANO s 329 lidmi. V Polečném a Dalešicích na Liberecku mají jako jediní v kraji i ryze ženské kandidátky. Ovšem jinak v kraji převažují na kandidátkách muži, je jich tam přes 64% z toho celkového počtu, uvedla ředitelka Českého statistického úřadu v Liberci Dagmar Dvořáková.
3: O post zastupitele se uchází také 20 kandidátů ve věku 18 let.

0: a z toho je 6 žen. Nejstarší kandidátce je 88 let, nejstaršímu kandidátovi 87 let. Průměrný věk se pohybuje kolem 49 let.
1: No a ve čtvrtině obcí Libereckého kraje už je navíc o novém vedení radnic de facto rozhodnuto, protože tam mají jenom jednu kandidátku. No a pak jsou také obce, kde nekandiduje žádné hnutí nebo strana, ale jenom jednotlivci sami za sebe, říká Dvořáková.
0: V letošním roce jich kandiduje 151 nezávislých kandidátů. Nejčastěji se tyto kandidáti vyskytují v okrese Semily a v roce 2022 byl jejich počet vyšší o 7 kandidátů, takže se ten zájem víceméně nějak trošku snižuje.
1: No a někde snížili i počet volebních okrsků. Nejvíc v Jablonci nad Nisou, kde místo 49 volebních komisí jich je nově jenom 31. V Jablonci nad Jizerou zůstala jenom jedna volební místnost ze 4 a v Českém Dubu 4 ze 6. Naopak Ralsko to jeden okrsek přidalo v Náhlově, aby lidé nemuseli jezdit k volbám 20 km do Hradčan.
2: Volby 2026.

0: počasí.
1: Tak sobota 10. října si zatím nasadila ryze podzimní kabát. Na většině území je zataženo a buď prší, anebo bude pršet, ovšem později odpoledne a večer to bude výrazně lepší. To se začne oblačnost od západu částečně protrhávat, vyskytnou se přehánky už jen lokálně a později večer má být dokonce až skoro jasno. Teploty vystoupí k 11 až 14 stupňům Celsia, na horách to bude 6 až 9 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž je dnes na stupni číslo 1. Krásné ráno s Českým rozhlasem Liberec, 10 minut před 17:30 a za malou chvíli také se sklenkou vína.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Pocit sváteční, no předpokládám, že pocit sváteční se u nás dostaví za necelé 3 týdny. To totiž bude státní svátek, den vzniku samostatného československého státu. To ale až 28. října, dnes máme 10. října. Vinaři jistě vědí, že hlavní sezóna burčáku pomalu končí. Jaká je letošní sezóna, nakolik se podepsalo na množství a kvalitě hroznů suché a horké počasí? Jaká se očekává svatomartinská sklizeň, nebo jaká se očekávají svatomartinská vína. I na to nám odpověděl pondělní host hodinu předpolednem, vinař a degustátor Petr Bušanský. A odpověděl i na otázku, čím to je, že má kvalita vín vzestupnou tendenci.
1: Ano, je to tím, jakým způsobem se dneska pěstuje vina reva. Dříve se pěstovalo vina reva na výnosnost, to znamená, co největší množství hroznů na jedné hlavě vypěstovat. To byl nějaký systém, který tady byl. Dneska už se to pěstuje tak jako všude jinde ve světě. To znamená, na kvalitu vyzrání svého hrozna celoevropský průměr je 4,5 kg hroznů sklidit na jednu hlavu. My to pěstujeme, maximálně necháváme dozrát 2 kg hroznů. Čím méně hroznů na té hlavě dozraje, tím více chuti, temperamentu, charakter do toho hrozna dostanete a to se vám potom odrazí v chuti a v aroma toho vína. Takže proto dneska bych řekl, že jsme dohnali svět a já bych řekl, že jsme ho aj trošku předeběhli.
0: No, tak trošku lavírujete, mlžíte, jako kdyby se vám do toho chlubení moc nechtělo, ale já vás tam přeci jen dotlačím, jen se pochlubte, co pak se vám povedlo.
1: Jo, máme obrovskou radost, srdečnou radost, protože na aktuálně proběhlé nejprestižnější evropské výstavě ve Vídni na AVCčku jsme obdrželi neskutečné ohodnocení našeho vína. Je to právě z té naší vlajkové lodi z Hibernalu, z organické bioorganického vinohradu, kde jsme získali velkou zlatou medaili, získali jsme 93,8 bodů a byl to vítěz bílých vín v evropské výstavě v takzvaně rezistentních pivodrůdách. Je to pro nás neskutečná čest, protože jsme i jako první vinařství s takto velkým úspěchem.
0: Vzhledem k tomu, že vlastně vyvrcholila ještě před pár dny, možná týdny, sezóna burčáku, pojďme se na chvíli bavit o burčáku. Jak jsme na tom byli letos s burčákem?
1: Dobře, my jsme čekali právě na ty deště, takže jsme spouštili třeba oproti ostatním trošku pozdější prodej, ale my jsme opravdu chtěli, aby to hrozno bylo natečené a mělo všechno. A když se podívám na ty chutě, ať to bylo v Jeršeji, ať to bylo v Růžovém ze Svatovavřince, minulý týden jsme ukončili prodej Millerky, tak ty chutě byly skvělé. Prostě ten burčák naznačuje, a to je to vlastně, proč ten burčák my jsme vždycky pili, že se podíváme do té šťávy, do té rozkvašené šťávy, jaký víno můžeme očekávat. Jestli tam je opravdu všechno a ten burčák letos ukázal, že opravdu ta kvalita je význačná. Můžeme očekávat krásné, plné, bohaté vína.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Liberec a za malou chvíli zprávy s Lídou Jiroutovou.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: V Česku dnes pokračují komunální volby. Lidé v Libereckém kraji vybírají nové členy obecních zastupitelstv a ve volebním obvodu číslo 36 Česká Lípa i nového senátora. Liberecké technické služby začnou v budoucnu čerpat vodu z nových podzemních vrtů. Město je plánuje vybudovat v jejich areálu ve Vltavské ulici. Součástí bude taky malá nádrž na vodu. Doposud technické služby využívaly pitnou vodu a vodu z náhonu Harcovské přehrady. Turnov našel projektanta na přestavbu zhořelého mlýna. Schválili to radní. Projektová dokumentace má být na více než 2,5 milionu korun. Všechna čtyři letiště v Moskvě musela omezit provoz kvůli vzdušným útokům. Podle ukrajinské agentury Unian lidé hlásili exploze na jihu a jihovýchodě ruského hlavního města. Omezení leteckého provozu údajně způsobily kromě dronů i malé balóny. Česká tenistka Linda Nosková, letošní vítězka Wimbledonu, si poprvé v kariéře zahraje na turnaji mistryň. Oznámila to asociace WTA. Finále sezóny bude od 8. listopadu hostit Indiana Wells. A je zataženo s občasným deštěm, později odpoledne a večer se začne oblačnost od západu částečně protrhávat a vyskytnout se už jen lokální přehánky. Na východě kraje zpočátku ještě doznívající déšť. Odpolední teploty 11 až 14 stupňů, v místech s celodenním deštěm naměříme jen kolem 10 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A kvůli rekonstrukci tržního náměstí v Liberci je zjednosměrněná ulice Budyšinská, a to ve směru na centrum objížďka značená.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Filmové tipy vám přináší Cinema City. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.
1: Je 8 minut po půl šesté a na vlnách Českého rozhlasu Liberec se jdeme podívat do světa filmů. Jakou českou filmovou stopu zanechalo sci-fi drama z roku 2024 Kosmonaut z Čech? To nám řekne kolega Jan Křemen a pozve nás také do kina na novou komedii Šipkaři.
2: Už minulý týden jsem vás upozornil na to, že ta česká filmová stopa nemusí hned být na první pohled patrná, i když to filmu, o kterém dnes budu mluvit, to zrovna neplatí. Protože se v něm můžete setkat vám známými tvářemi, jako například s Janou Procházkovou, Mariánem Rodenem a Zuzanou Stivínovou. Já vás chci ale upozornit na jinou českou filmovou stopu. A to je příběh, který realizovala americká produkce v roce 2020. Ten film se jmenuje Kosmonaut z Čech. Scénář filmu byl postaven na stejnojmenné knize českého spisovatele Jaroslava Kalfaře, kdy do titulní role byl obsazen Adam Sandler. Pokud lovíte v paměti, o čem film vypráví a nemůžete si vzpomenout, tak si zde dovolím připomenout, že jde o tento příběh. Po 6 měsících na soulové misi najde osamělý astronaut na palubě záhadného tvora a s jeho pomocí zachrání svoje manželství. Jak, tak to si už nechám pro sebe. Film vznikl za produkce společnosti Netflix, a tak pokud máte předplacený Netflix, tak jej třeba najdete v archivu. A v klidu svého pokoje si prostřednictvím televizoru film Kosmonaut z Čech připomenete. V programu kin jej ale už hledat nemusíte, protože už jej kina neuvádějí, ale nevěžte hlavu. Film se občas promítá na nějakém tom festivalu milovníků sci-fi. Jak jsem už řekl, v kinech film Kosmonaut z Čech nedávají, ale za to má tento týden premiéru česká komedie Šipkaři. Natočil ji pro vás Jakub Machala, kdy za scénářem stojí trojice Tomáš Dušička, Jakub Machala a Daniel Dangl. A pokud vám v hlavě zní jméno Daniel Dangl, tak se tomu nedivte, protože to je člověk, který stál za vznikem Partičky. A to i té, kterou znáte z televize. A to je vše. Vy zajděte do kina a my se uslyšíme zase příští sobotu.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Filmové tipy vám přináší Cinema City. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz. Rich girl, she buys her dreams.

0: počasí.
1: Za minutu bude 6:15 v Libereckém kraji. Teď máme většinou zataženo a teplota se pohybuje okolo 8 stupňů Celsia. Později to bude o něco lepší, odpoledne a večer se začne oblačnost protrhávat a přehánky už se vyskytnou jen místy a později večer může být oblačnost dokonce tak protrhaná, že bude až skoro jasno. Teploty se mají pohybovat mezi 11 a 14 stupni Celsia, na horách od 6 do 9 stupňů a bio je dnes na nejnižším stupni, tedy na jedničce.
2: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Trochu pohody do toho sobotního rána přinesla na vlnách Českého rozhlasu Liberec Eva Farná. Máme 6:03. Máme také 10. října, no a dnes slaví 65. narozeniny herečka Zuzana Bidžovská. Už jako dítě byla v konkurzu vybrána do filmu Věry Plívové Šimkové přijela k nám pouť, potom se objevila v seriálu Miss konce světa. I když se Zuzana Bidžovská věnuje nejvíc divadlu, ve filmu vytvořila řadu nezapomenutelných rolí. Viděli jste ji třeba ve snímcích Ten svetr si nesvlíkej, Heli Madoe, Venkovský učitel, Knoflíkáři, Učitel tance, Gimpel či Příběhy obyčejného šílenství. Je držitelkou 3 českých lvů za hlavní i vedlejší role. A tady je ukázka z komedie Ten svetr si nesvlíkej, kde si zahrála Míšu Novákovou, dceru filmových rodičů Ivy Janžurové a Petra Nárožného.
1: A tím spíš mu ty peníze vyfoukne. Do začátku ti budou dobrý.
2: Nevyfouknete, ta knížka je na heslo.
1: Jo. Ty to heslo znáš? Ale ty to heslo znáš, tak ho koukej vybalit na to tata. Ona mlčí. V těžký chvíli, kdy se ukázalo, že její otec je spustlík, mlčí. Řekni něco, Miloušku.
3: Čestný člověk, Michalko. Čestný člověk stojí vždycky na straně práva.
2: Prosím tě, dědo, tady není žádný právo a neprávo. Tady je tatínek a maminka.
1: Tenhle tvor, že pochází z naší krve. Já jsem ti to nechtěla říct, protože jsem tě litovala. Ze soucitu jsem mlčela, ale když jsi se zachovala takhle, tak ti řeknu pravdu. Ty jsi celá tátova máma, celá nuselská bába. I ty pichavý oči máš po ní, i ty nohy, víš, do O, kombinovaný 100X.
2: To není pravda, já jsem po mamince.
4: To víš, že jo.
1: Miloušku, kdyby jsi si chtěl založit knížku, vkladní knížku na heslo.
3: No, peníze přece držíš ty.
1: Jaký by jsi si vzal heslo?
3: No, Dana.
1: Miloušku, ty se musíš vcítit do člověka, který nemiluje svoji ženu jako ty, který ji podvádí.
3: Kostomlaty.
1: No jo. Míšo, kde se narodil tvůj otec?
2: V odolený vodě.
1: Keca.
4: No, vážně se tam narodil.
1: Co to znamená odolená?
4: Třeba to měla být osolená?
1: Ona 20 let žije s člověkem, který se narodil v takovém podezřelém místě a vůbec nezatouží potom poznat, co to je.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: O post zastupitele usiluje v Libereckém kraji při komunálních volbách i 20 čerstvě zletilých kandidátů. Ode dneška je opět přístupná Riegerova stezka v Semelech. Nezaměstnanost v Libereckém kraji v září mírně klesla a srážek i oblačnosti bude v průběhu dne ubývat. Teploty vystoupí maximálně na 14 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec jsou nachystány a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké ráno.
3: Volby 2026.
2: V Libereckém kraji je pro letošní komunální volby zapsáno 689 kandidátních listin. Nejpočetnější skupinou jsou různá sdružení nezávislých kandidátů v celkovém počtu 3950 lidí. V Polečném a v Dalešicích na Jablonecku mají jako jediný v kraji i ryze ženské kandidátky. Jinak v regionu převažují na volebních lístcích muži, jejich přes 64% z celkových téměř 7000 kandidátů. Doplňuje ředitelka Českého statistického úřadu v Liberci Dagmar Dvořáková.
4: O post zastupitele se uchází také 20 kandidátů ve věku 18 let a z toho je 6 žen. Nejstarší kandidátce je 88 let, nejstaršímu kandidátovi 87 let. Průměrný věk se pohybuje kolem 49 let.
2: V předchozích komunálních volbách bylo v Libereckém kraji jen 13 18-letých kandidátů a nejstaršímu kandidátovi bylo 92 let. V Semelech je pro turisty po opravách opět přístupná vyhledávaná Riegerova stezka u řeky Jizery. Informovalo o tom vedení města. Stavbaři opravili dřevěný ochoz podél skály nad řekou a zrekonstruovali vysotou galerii. Práce trvaly od začátku září a stály přes 1 milion korun. Riegerova stezka vznikla v roce 1909. Měří 3,5 kilometru a vede mezi semelskými částmi Bítouchov a Spálov. Nezaměstnanost v Libereckém kraji v září klesla o desetinu procentního bodu na 5,6%. Je to poprvé od roku 2021, kdy je v září v krajské evidenci méně nezaměstnaných než v srpnu. Nejvíc jich ubylo z evidence na Liberecku a Semelsku. Aktuálně eviduje úřad práce v Libereckém kraji 17 355 uchazečů o zaměstnání. Podle ředitelky krajského úřadu práce Kateřiny Sadílkové je tak možné situaci na regionálním trhu práce hodnotit jako stabilní.
5: V souladu s obvyklým sezónním vývojem se však výrazně zvýšil počet evidovaných absolventů a mladistvých, a to z 891 na 1275 osob. Po skončení letních prázdnin totiž část mladých lidí přichází do evidence Úřadu práce České republiky.
2: Maximální povolené prodejní ceny pohonných hmot tento víkend vzrostly. U nafty se cenový strop proti pátku zvýšil o 38 haléřů. Celkem tak litr stojí nejvýš 47 korun a 67 haléřů. Rozhodlo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu mohou čerpací stanice prodávat maximálně za 46 korun a 48 haléřů. To je o 17 haléřů víc než včera. Regulace se nevztahuje na prémiová paliva a ceny pohonných hmot budou platit i v pondělí.
3: Počasí.
2: Ráno a dopoledne čekejme zataženo s občasným deštěm, později odpoledne a večer se začne oblačnost od západu částečně protrhávat a vyskytnout se už jen lokální přehánky. Na východě kraje bude zpočátku ještě doznívající déšť, později večer může být místy až skoro jasno. A teploty 11 až 14 v místech s celodenním deštěm jen kolem 10 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
6: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat. Český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A ještě pohled na silnice v Libereckém kraji. Pozor se aktuálně, dávejte v ulici Česká v Liberci. Tam havarovalo osobní auto. Na místě je policie.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Čtyři minuty po šesté vám všem, kteří jste vzhůru, přeju krásné ráno. Vy, kteří ještě spíte, vás asi nemá cenu zdravit. Máme 10. října, dnes mají svátek Mariny. Více vám k tomuto datu řekne Petr Jungmann krátce po půl v kalendáriu. Nejprve se ale podíváme s Danielou Pilařovou za památkami obětí z řad sokolstva v boji za svobodu a demokracii. Tyto události si připomněli tento týden i v krkonošské Jilemnici a reportáž z památného dne sokolstva vám nabídneme už za pár minut. Filip Majsl vám přeje hezké ráno.

0: Sobotní ráno trávíte ve společnosti Českého rozhlasu Liberec. Václav Neckář se vrací do Massachusetts. My se na chvíli vrátíme ke čtvrtku 8. října. To byl mimo jiné den pyrohů, což není zas tak zajímavé, ale byl to také památný den sokolstva. A to si každoročně připomínají i v krkonošské Jilemnici. Před 85 lety nacisté rozpustili českou obec Sokolskou. Zabavili její majetek a do koncentračních táborů deportovali na 1500 jejich vedoucích členů. Jilemničtí Sokolové k tomu mají i svůj výjimečný příběh.
1: Jana Čechová, jednatelka župy krkonošské Pecháčkovi a také jednatelka Jilemnického Sokola. František Pecháček, to je velmi slavná osobnost, rodák od městce Králové, od svých 16 let žil v Nové Pace, tamní tělocvičná jednota ho přijala a on ji opravdu zdobil, byl výborný gymnasta, olympionik, mistr světa, zakladatel vojenské tělovýchovy, dokonce bychom ho našli i na mincích, na plakátech, byl to autor sletových skladeb.
2: Je to nezapomenutelné skladby pro muže Přísaha republice.
1: To byl 10. všesokolský slet, rok 1938 a skladbu s husickým chorálem cvičilo skoro 30 tisíc mužů.
2: A my, co do dneška se zúčastňujeme všech sletů všesokolských, tak vždycky si ho připomeneme.
1: Dodejme, že nejen za účast na přípravách atentátu na Heydricha zahynul v Mauthausenu.
2: 8. října. Už se několik let připomínáme památný den sokolstva. Všichni v naší župě, všechny tělocvičné jednoty se přidali. Nejdříve se sejdeme u pomníku, dáme květiny, zaspíváme nejen hymnu, ale i významné sokolské písně. No a pak pokračujeme lampionovým průvodem pro děti.
1: Dnešek je jedno z dat, které připomínají ty nelehké osudy Sokola. Ale jak je vidět, dnešní jilemnický Sokol prosperuje. A vy se scházíte na Tyršově náměstí a navíc František Pecháček se narodil v roce 1896 a v témže roce se otevřela zdejší Sokolovna. Ten sen všech jilemnických sokolů. Dnes už je sice přestavěna, ale budeme stát přímo před ní.
2: Ano, takže je to 130 let a jsme moc rádi, že dneska je doba, kdy my tady můžeme v té Sokolovně být a můžeme v ní sportovat a svobodně se scházet.
1: Máte krásný sokolský šátek, sokolskou kokardu s tím známým znakem. Budete zpívat?
2: To víte, že jo.
1: Z Jilemnice Eliška Pilařová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Českým rozhlasem Liberec stále krásné ráno, máme 7:03. Za necelou hodinu vyjde slunce, to nás ale vůbec nemusí trápit, protože zatím je a bude zataženo s občasným deštěm. Ovšem později odpoledne a večer se začne oblačnost protrhávat a přehánky se vyskytnou už jen lokálně a teploty se mají pohybovat od 11 do 14 stupňů Celsia. Na horách to bude mezi 7 a 10 stupni. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž je na stupni číslo 1.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Sobota, 10. října, svátek slaví námořnice, nebo žena či dívka u moře žijící. Marina. Je světový den duševního zdraví, tak dneska hlavně klídek, ať neskončíte v rukách nějakého specialisty.
3: Kocholoušek?
2: Tady je Petr Jungmann, pěkný den.
3: Vy nás ale zásobujete, pane Karfí.
2: Synek z bohaté rodiny Griswold Lorillard se před 140 lety v roce 1886 dostavil na podzimní bál elitního spolku v rezortu Tuxedo Park nedaleko New Yorku ve slavnostním obleku docela nový. Střihu. Později podle místa pojmenovaném Tuxedo neboli Smoking. Slavný protiválečný román Hlava 22 amerického spisovatele Josepha Hellera poprvé vyšel 10. října v roce 1961. Už 65 let tak baví příhody vojáků na fiktivní základně Pianoza ve Středozemním moři své čtenáře. Satira byla také zfilmovaná, dočkala se i seriálové podoby. Seznam 22 nejhledanějších teroristů světa zveřejnil před 25 lety, měsíc po teroristických útocích z 11. září 2001, americký prezident George Bush mladší. Tím největším arcilotrem byl vůdce Al-Kaidi Usama bin Laden.
4: It is me, Usama bin Laden.
2: Stejně jako on i mnoho dalších ze seznamu bylo dopadeno a zneškodněno. Kulatou 70 dneska slaví naše běžkyně na lyžích trojnásobná olympijská medailistka Květa Jeriová-Pecková.
5: Hlavně, že jste dorazili včas.
2: A 65 je herečce Zuzaně Bidžovské. Já přeju hezkou sobotu.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: vámi a pro vás je tu stále Český rozhlas Liberec a připraveny jsou zprávy s Lídou Jiroutovou.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Celkem 2827 neplatných hlasovacích lístků zaznamenal Český statistický úřad při loňských parlamentních volbách v Libereckém kraji. U komunálních voleb se dosud jejich počet nezjišťoval, letos to bude poprvé. Podstatnou část autobusové flotily libereckého dopravního podniku by do budoucna měly tvořit elektrobusy. Společnost vypsala výběrové řízení na dodávku 32 nových nízkopodlažních třídveřových elektrobusů o délce 12 až 13 metrů. Jak vyplývá z údajů na webu veřejných zakázek, nabídky je možné podávat do 13. listopadu. Pamětníci v Novém Boru na Českolipsku můžou poskytnout vzpomínkové materiály městskému kinu. To letos slaví 100 let od svého založení. Vedení kina schání staré vstupenky, plakáty, pohlednice a fotografie pořízené před rokem 2000. Materiály si půjčí, zdigitalizuje a následně vrátí. Dnes je Světový den duševního zdraví. Lidé má mimo jiné připomenout, aby se nebáli mluvit o svých psychických problémech a řešili je včas. Předloni v Česku podle posledních dat Českého statistického úřadu spáchalo sebevraždu 1561 lidí. V průměru tedy asi 4 lidi denně. Liberec v 9. kole hokejové Tipsport Extraligy zvítězil. Na domácím ledě přehrál Karlovy Vary 5-0. Podrobnou reportáž ze zápasu uslyšíte v našem vysílání krátce po 7. hodině. A dopoledne bude zataženo s občasným deštěm, později odpoledne a večer se začne oblačnost od západu částečně protrhávat a vyskytnout se už jen lokální přehánky. Na východě kraje zpočátku ještě očekáváme doznívající déšť. Odpolední teploty 11 až 14 stupňů, v místech s celodenním deštěm jen kolem 10.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A policie vyšetřuje dopravní nehodu v ulici Česká v Liberci. Havarovalo tam osobní auto, úsekem se dá projet.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Krásné ráno vám i 2 minuty po půl sedmé přeje Český rozhlas Liberec. Já pro vás budu mít za chvíli pozvánku na koncert a krátce před celou trochu odlehčíme tu volební atmosféru. Bude tady dětská anketa a předškoláci vám prozradí, kdo je to politik. A tady určitě pamatujte na to, že děti, blázni a legíny nelžou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Tak ano, hraní pohled do zrcadla může být traumatizující, ale zase se člověk přesvědčí, že možné je opravdu všechno. Ovšem, až se nám pleť vyhladí, můžeme si užít krásné odpoledne a podvečer. A já tady pro vás mám pozvánku za vážnou hudbou. Pokud ji preferujete, máte ji rádi, rozhodně byste si neměli nechat ujít dnešní podzimní koncert basistova Dobrá společnost. V podání orchestru divadla FX Šaldy v Liberci zazní komorní skladby světových autorů v krásném prostředí kostela v Horní Řasnici. Začátek je v 17 hodin a to dobrovolné vstupné bude použito na opravu kazatelny kostela. Další podrobnosti určitě najdete na webu města Frýdlant. Tak se dobře bavte a dobře se bavte i s Českým rozhlasem Liberec. Krásné ráno.

0: počasí.
1: Tak se pojďme podívat, jaké počasí se na nás chystá během prvního víkendového dnu, tedy soboty 10. října. Momentálně máme v Libereckém kraji převážně zataženo s občasným deštěm a tak tomu bude po celé ráno i dopoledne. Později odpoledne a večer se ale oblačnost začne protrhávat a přeháníky se vyskytnou už jen lokálně. O tom můžeme očekávat doznívající déšť a později večer může být místy až skoro jasno. Teploty se mají pohybovat mezi 11 a 14 stupni Celsia, na horách od 7 do 10 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky jsou hlášené dobré až velmi dobré a biozátěž je na jedničce.
0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Klidné blues kapely Katapult nám v Českém rozhlase Liberec doznělo 9 minut před 7 hodinou. Vaší pozornosti asi neuniklo, že probíhají komunální a senátní volby. Tady bych apeloval na všechny novináře. Formulujte prosím ty titulky trochu s citem. Já jsem kdysi zaznamenal článek s nadpisem Volební komise vyřešila problém s nemocnými a nemohoucími. Budou za nimi jezdit s urnami, tak pozor na to. Dnes je tedy 10., ale vraťme se na chvíli k pondělku 5. října. To jsme si připomínali 90. výročí narození Václava Havla, bývalého československého a českého prezidenta a politika. A to nás přivádí k otázce, jestli pak vědí předškoláci, kdo je politik. Na to se jich ptala redaktorka Petra Beránková.
1: Víte, kdo je politik?
2: Že se někde staví třeba skoro.
3: To je pan, že rozhoduje.
1: Jak takový politik vypadá?
3: Třeba, že naší kabelku.
4: Že třeba má čáru a nemá košily.
5: No, třeba staví školy nebo rozhoduje o městu celým. No.
1: A co tam rozhoduje?
5: Staví domy třeba a třeba staví silnice někde nebo dálnice, já už nevím.
1: A co musí politik umět?
4: Třeba stavět.
3: Třeba velrazhadovat. Když se bude otevřít nějaká školka a škola a nemá práce.
1: Jak to politik ví?
3: Třeba to má napsaný nějakým důležitým papíru.
1: A kde ten papír má schovaný?
3: Třeba kapše.
1: A kde politik pracuje?
3: Třeba v práši. V kanceláři nebo někde to. Někde jezdí a nebo jezdí s někým v autě, když hledá třeba v práci. Třeba v pracovně.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V Česku se dnes znovu otevřou volební místnosti. Léčebna v Kosmonosech dostane příspěvek na liberecké pacienty. Ve Hřensku na Děčínsku se zřítilo zhruba 10 tun pískovce na parkoviště. Žádné auto na něm nestálo. A srážek i oblačnosti bude v průběhu dne ubývat. Teploty vystoupí maximálně na 14 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a dobré ráno přeje Lída Jiroutová.
0: Volby 2026.
1: V Česku dnes druhým dnem pokračují komunální volby. Ve třetině obvodů lidé vybírají taky svého zástupce do Senátu. Volební místnosti se otevřou v 8 ráno. Odpoledne po 14. hodině pak začnou komise a Český statistický úřad všechny hlasy sčítat. Včera k urnám dorazila nejčastěji pětina až třetina voličů. Liberecký magistrát přispěje psychiatrické nemocnici Kosmonosy na hospitalizované pacienty z Liberce. Informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Kodymová. Příspěvek 10 000 korun je určený pro resocializační a psychoterapeutické oddělení pro pacienty starší 15 let. Sloužit má na rozvoj rehabilitace, ergoterapie a režimových aktivit.
2: Oddělení se zaměřuje na resocializaci lidí s duševním onemocněním. Součástí jsou například speciální lůžka určená pro přípravu závislých osob na návykových látkách k následné léčbě. Liberec podporuje činnost oddělení pravidelně od roku 2009. Podle magistrátu je Kosmonoská nemocnice nejbližší spádovou léčebnou a minimálně třetinu pacientů tvoří lidé s trvalým bydlištěm v Liberci. Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Lidé v Liberci dnes můžou navštívit slavnostní otevření nového hudebního a kulturního kreativního centra Lidové sady. V letech 2023 až 2025 ho nechal Liberecký kraj zrekonstruovat. Nově tam vznikly například moderní prostory se zázemím pro muzikanty, nahrávací studio nebo hudební zkušebny. Asi 10 tun pískovcových kamenů se zřítilo na večer na parkoviště vedle hotelu Praha ve Hřensku na Děčínsku. V tu dobu na něm nestálo žádné auto. Na místě zasahovali dobrovolní hasiči ze Hřenska, kteří část parkoviště uzavřeli.
3: Podle mluvčího Národního parku České Švýcarsko Tomáše Salova se balvany uvolnily ze svahu za vysokozátěžovými bariérami, které chrání obec před pádem kamení. Část pískovcových bloků pronikla mezi dvěma bariérami. Jak velké škody napáchaly, budou zaměstnanci parku zjišťovat ráno. Daniela Pilařová, Radiožurnál.
0: Počasí.
1: Ráno a dopoledne bude zataženo s občasným deštěm, později odpoledne a večer se začne oblačnost od západu částečně protrhávat a vyskytnou se už jen lokální přehánky. Na východě kraje čekejme zpočátku ještě doznívající déšť, později večer může být místy až skoro jasno. Odpolední teploty 11 až 14 stupňů v místech s celodenním deštěm jen kolem 10 a na horách naměříme mezi 7 až 10 stupni Celsia. Vítr fouká mírný jihozápadní, k večeru bude většinou slábnout a rostrové podmínky jsou na dnešní den hlášeny většinou dobré až velmi dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Rekonstrukce inženýrských sítí zúžila vozovku na jeden jízdní pruh v ulici Revoluční v Jablonci nad Nisou.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Už máme 4 minuty po 17. Za 10 minut nám v Libereckém kraji vyjde slunce, mimochodem úplně stejně jako v Praze. No to nemůže být náhoda, ale je to samozřejmě otázka čistě akademická, protože ho zřejmě díky zatažené obloze neuvidíme. Ale libereckým hokejistům a fanouškům je to zřejmě úplně jedno, protože ti spí jako nemluvňata po včerejším zápase. Bílí Tygři si poradili s karlovarskou Energií a reportáž z utkání pro vás už za malou chvíli bude mít kolega Pavel Petr. No a pak už se začneme jít k volebním urnám. Někdo půjde pěkně důstojně v obleku, někdo ve stylu ležér, někdo možná po domácku v trepkách a v županu a s natáčkami na vlasech a někdo možná ve vězeňském munduru. A právě do volebních místností ve věznici se přeneseme s naším regionálním stopařem Patrikem Fischerem. Filip Majsl vám přeje hezké ráno.

Pro příjemné sobotní ráno na vlnách Českého rozhlasu Liberec Jiří Korn. Mě před malou chvíli kolegyně Lída Jeroutová upozornila, že jsem zvesela oznamoval, že je 17 hodin. No my, co se těšíme na začátek další Stardance,

0: Žijeme tu s vámi.
1: A než se ještě rozespívá Bonnie Tyler, nabídnu vám samozřejmě s kolegou Petrem Pavlem nebo Pavlem Petrem hokejovou reportáž.
2: Takový vztuch jsme si určitě nepředstavovali. Hlavně mě štve, že jsme prostě toho Kinga tam v tom nechali vykoupat. Prostě Liberec byl lepší, musíme si tomu říct nejvíc, co můžeme, a zapracovat na tom vstupu a na celém výkonu.
3: Zmínil po utkání varský obránce Mateo Kočí. Tím Kingem byl golman Daniel Král. Do řeči po nevydařeném duelu z pohledu energie nebylo ani Pavlu Paterovi. Hostující trenér měl jasno. Hladká výhra Liberce byla zasloužená.
4: Nějakých 7-8 minut vyrovnaný zápas do té první reklamy a mezi těma dvouma reklamama. Nechci říct, že nám to napadalo, protože nám to tam napadalo naprosto správně. Liberečel do toho předbrankového prostoru u nás ve třetině, tam vyhrával veškerý souboje. My jsme tam u nich ve třetině nechodili. Zasloužená první třetina 4-0 a to vlastně rozhodlo o výsledku.
5: My jsme v té první třetině byli důrazní předbrankovým prostoru, myslím si, a i jsme byli produktivní, což je ještě k tomu důležitý dodat, že ta produktivita samozřejmě vždycky i v ostatních jiných zápasech třeba jsme i tu produktivitu neměli takovou, takže vyšla nám třetina herně, ale i produktivitou. V té druhé tam jsme přečkali spoustu těžkých okamžiků. Petr Kváča tam chytil samostatný nájezdy, tam byly tam i dlouhý pásma. Bylo důležité, že jsme tu druhou třetinu prostě přečkali bez obdržené branky a ta třetí třetina už zase z našeho pohledu byla odehraná skvěle týmově.
3: Navázal liberecký kouč Jiří Kudrna. V zápasu byl 4bodový útočník domácího celku Jakub Rychlovský. 2 góly dal a na další 2 přihrál.
2: Myslím si, že první třetinu jsme měli výbornou, to jsme přesně hráli. Ten hokej, kterým se chceme prezentovat, a ve druhé třetině si myslím, že jsme měli takový trošku výpadek. Možná ty dvě oslabení nám tomu úplně nepomohly, Vary se trošku dostali zase do své hry, ale třetí třetinu si myslím, že jsme se přesně odehráli tak, jak jsme chtěli.
3: Energie zůstává po porážce pod Ještědem na třetím místě extraligové tabulky s 15 body. V neděli na domácím ledě vyzve Kladno. Bílí Tygři ztrácí na pátečního soupeře bod a patří jim před nedělním utkáním v Českých Budějovicích 6. příčka. Z Liberce Pavel Petr, Český rozhlas.
0: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: V Libereckém kraji momentálně převažuje zatažená obloha, občas se objevuje také déšť. Později odpoledne a večer se začne oblačnost od západu částečně protrhávat a vyskytnou se už jen lokální přehánky. Na východě kraje zpočátku ještě doznívající déšť. Odpolední teploty 11 až 14 stupňů Celsia a v místech, kde se déšť udrží po celý den, jen 10 stupňů.
0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Tak, tak, týden má jenom 7 dní, ten dnešní den má označení sobota, k tomu datum 10. října, máme 8 minut před 8. a před námi je rubrika Co v učebnicích nebylo. A ta nás dnes zavede do světa dobytka. Na krávy a zajímavosti s nimi spojenými se už teď podíváme s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že krávy vypouštějí metan? Užitečnost skotu jako zdroje mléka, masa nebo kůže je dobře známá. Vedle těchto prospěšných surovin ale krávy produkují i plyn, který zhoršuje stav ovzduší. Metan patří ke skleníkovým plynům a jeho hromadění v atmosféře ovlivňuje ohřívání planety. 14,5% jeho množství mají na svědomí hospodářská zvířata, především krávy, u nichž je vedlejším produktem trávení. Většinu tohoto plynu krávy vypouštějí tlamou. V rámci snižování emisí skleníkových plynů se zemědělci v současnosti snaží trávení krav ovlivnit speciálním složením krmiva a dosáhnout tak snížení vypouštěného metanu. V praxi už to zkoušejí třeba v Dánsku. O kravách se říká, že dokážou vyjít schody, ale už neumějí slézt dolů. Je to pravda tak napůl. Problém není v tom, že by skot nedokázal sestoupit po schodišti, potíže mu dělají rozestupy stavěné pro lidský krok. Pokud bychom postavili schody podle proporcí kravského těla a chůze, mohli by po nich klidně chodit nahoru i dolů.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Společnost vám nadále dělá Český rozhlas Liberec a připravené jsou zprávy s Lídou Jiroutovou.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Účast u komunálních a senátních voleb se po prvním dni pohybuje nejčastěji mezi 20-30%. Tisíce volebních místností se v celém Česku uzavřely včera v 10 hodin večer. Znovu se otevřou už za necelou půl hodinu. Město Liberec zrušilo stavební zakázku na rozšíření základní školy Kapleckého. Podle končící náměstkyně primátora Šárky Prachařové za ANO to bylo mimo jiné kvůli tomu, že školu není možné přemístit do náhradních prostor a také kvůli velkému množství žádostí o vysvětlení k zadávací dokumentaci, kterou bude nutné prověřit a případně upravit. Technické služby v Liberci mají na letošní zimu upravených 6 000 tun posypové soli. To je množství, které by mělo vystačit na dvě průměrné zimy. Ulice a chodníky ve městě budou sypače udržovat také za pomoci kamenné drti. Té město pořídilo 2000 tun. Spojené státy umožní Rusku prodat ropu na světových trzích. Dohodli se na tom prezidenti obou zemí Donald Trump a Vladimír Putin. Ukrajina se zmírněním sankcí proti Rusku ostře nesouhlasí. Fotbalistky Česka prohrály úvodní zápas v baráži o mistrovství světa se Skotskem 0-2. Domácí výběr trenérky Klimkové dvakrát inkasoval ve druhé půli během 8 minut. Odvetu se hraje český tým na hřišti Skotska v úterý. Je zataženo s občasným deštěm, později odpoledne a večer se začne oblačnost od západu částečně protrhávat a vyskytnou se už jen lokální přehánky. Na východě kraje zpočátku ještě doznívající déšť. Odpolední teploty 11 až 14, v místech, kde se déšť udrží po celý den, jen 10 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A silnice třetí třídy mezi Čtveřínem a Pěnčínem je uzavřena, pracují tam stavbaři, objížďka vede přes silnici druhé třídy číslo 610.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Už jste slyšeli od Lidie Jiroutové, za necelou půl hodinu se opět otevřou volební místnosti a my se s kolegou Patrikem Fischerem půjdeme podívat, jak probíhají volby ve věznicích.

0: Ano, teče, voda teče. Meteorologové tomu říkají, že prší. My se na ty meteorologické vyhlídky podíváme za pár minut opravdu velmi důkladně. Teď se ale budeme věnovat volbám. Volit chtějí samozřejmě i lidé, kteří nemohou dojít do volební místnosti. Jedním z důvodů může být i to, že jsou odsouzení k trestu odnětí svobody. Voleb do obecních zastupitelstv se sice ze zákona účastnit nemohou, ale můžou volit do Senátu. A v senátních volbách hlasovali i vězni z věznice ve Stráži pod Ralskem. Jak volby ve věznici probíhají, zjišťoval náš reportér Patrik Fischer.
1: Volby ve věznici vypadají trochu jinak. Jak probíhají, vysvětluje vedoucí správního oddělení věznice ve Stráži pod Ralskem Martina Krutinová.
2: Volby ve věznici probíhají v soudní místnosti, která se nachází přímo v areálu věznice. Ta je pro účely voleb upravena jako volební místnost. Je tam klasická zástěna, za kterou může odsouzený jít, připraví si tam volební lístek a ten následně vhodí do přenosné volební urny, se kterou do věznice přijde volební okrsková komise, vyslaná městským úřadem v České Lípě.
1: Zákon běžným voličům stanovuje různé podmínky, za kterých smí volit. Typicky nejpozději druhý den voleb jim musí být 18 let, musí to být čeští občané a mít platný průkaz totožnosti. Je ve vězení něco jinak?
2: Oproti volbám na svobodě, kde vlastně běžní občané mohou použít v současné době i takzvaný e-doklad, tak ten odsouzení používat nemohou, protože vlastně ve výkonu trestu nemohou mít u sebe mobilní telefon.
1: Co se stane, když vězeň volit chce, ale zjistí se, že některou z těch podmínek nesplňuje? Případně snažíte se nějak předcházet takovým případům, aby se to nestávalo a nebyly s tím pak problémy přímo při těch volbách?
2: Ano, určitě, tak ty volby se vlastně připravují s dostatečným předstihem a my v tom období před volbami oslovíme ty oprávněné voliče, které vlastně musíme předtím takzvaně vyfiltrovat z těch všech odsouzených, které máme ve věznici. Ty musíme předem oslovit a pokud jim není něco jasné, i třeba těm ostatním, kteří se dozví samozřejmě o volbách, protože jsou o tom také dostatečně informováni, tak pokud by vlastně nesplňovali ty podmínky a chtěli volit, tak se jim to vysvětlí, zeptáme se jich vlastně na co jim není jasné a většinou je tam třeba problém v tom, že nemají ten platný osobní doklad. A pokud nemají platný osobní doklad, tak nejdřív jsou vyzváni, když vědí, že ho mají někde doma, aby jim ho jejich rodinní příslušníci do věznice poslali. A pokud vůbec nedisponují platným osobním dokladem, tak za pomoci sociální pracovnice jim je ten osobní doklad vlastně vystaven městským úřadem v České Lípě.
1: Momentálně si u vás odpikává trest skoro 700 lidí, z toho 45 se jich může účastnit senátních voleb. Kolik jich skutečně projevilo zájem volit?
2: Z těch 45 se vlastně nám ozvalo 13 odsouzených, že chce volit, což je poměrně nízké číslo, ale obecně ty senátní volby jsou pro ty odsouzené méně zajímavé. Největší účast klasicky máme u prezidentských voleb a do těch senátů opravdu je to jako nižší.
1: Shrnuje vedoucí správního oddělení věznice ve Stráži pod Ralskem Martina Krutinová.
3: Volby 2026.

0: počasí.
1: No vidíte, skupina Bengals strašila pondělkem a my tady máme teprve sobotu 10. října. Zhruba před půl hodinou vyšlo slunce a tak si při té příležitosti rovnou můžeme posvítit na počasí celého víkendu. Jak bude, to nám prozradí Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Krásné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme se nejprve podívat na sobotní počasí. Co můžeme očekávat dnes?
2: Tak dneska to vypadá, že opravdu skoro celý den bude zataženo. Teďkom po ránu a v těch dopoledních hodinách s občasným deštěm. Teploty jsou vyrovnané, pohybují se kolem 9-10 stupňů Celsia a očekáváme, že by měly vystoupit až ke 14 stupňům Celsia. A tam, kde opravdu bude skoro celý den pršet, tak tam ta teplota se opravdu od tady těch ranních teplot nebude úplně tak hýbat a srážky by měly pomaličku slábnout a ustávat až v těch odpoledních hodinách a někdy k večeru se nám bude protrhávat oblačnost.
1: Na co se má připravit ten, kdo vyrazí do víru nočního života?
2: Tak očekáváme, že už ta oblačnost během noci bude zmenšená s tím, že ty ranní teploty se nám budou pohybovat v rozmezí od 7 do 4 stupňů Celsia. K ránu se může vyskytnout zase občasný slabý déšť a během zítřejšího dne budeme mít takovou tu proměnlivější oblačnost, nebudeme mít úplně zataženou, ale té oblačnosti i tak bude celkem dost. Budou se vyskytovat četné přehánky a teplotně zítra 10 až 13 stupňů Celsia, takže ani se úplně neochladí, ani se neoteplí. Budeme mít stále deštivo, zítra tedy dneska s deštěm a zítra s přeháňkami.
1: Takové bude víkendové počasí podle Jany Ehertové z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Moc krát děkuju a naslyšenou.
2: Hezký víkend, naslyšenou.
1: No, za malou chvíli se na vlnách Českého rozhlasu Liberec začteme, budeme listovat novinami, abychom zjistili, co se tam psalo o libereckém kraji před 100 lety a listovat budou Martin a Petr Kolínovi.
0: Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026.

0: stalo se před 100 lety v našem kraji.
1: Přejeme poklidnou sobotu a s datem 10. října máme možnost opět se vydat do roku 1926. Na více místech se totiž dle tisku konaly obnovené slavnosti a návrat k jedné staré tradici. O jakou šlo?
2: Šlo o slavnost díků vzdání za úrodu. Pozor, nezaměňovat s americkým díků vzdání. My jsme totiž slavili dožínky. Dříve bývala slavnost díků vzdání za úrodu běžná, pak na nějakou dobu téměř vymizela a místní obyvatelé se ve 20. letech rozhodli obstarat výzdobu ze zahradních květin a věnců a tradici obnovit každou druhou říjnovou neděli. Hlavním myšlenkovým obsahem bylo uctění namáhavé zemědělské práce a taky udržování místních venkovských zvyků.
1: Takže tedy návrat ke kořenům a starým zvykům byl tehdy hodně populární.
2: Určitě byl. Lidé hledali jistoty. A pokud se ptáš na podrobnější přehled obcí a programů spojených s oslavami sklizně, tedy s dužínkami, jak je v říjnu 1926, zachytil dobový tisk, tak můžeme začít v Heřmanicích. Tady proběhl tradiční program, oblíbené slavnosti sklizně a taneční setkání. Do organizace se aktivně zapojily místní spolky, pěvecké a tělocvičné. Ty zajišťovaly kulturní vložky a společenství. Program.
1: Koukám ale, že stranou nezůstaly ani další obce. Vidím například Kunratice nebo Habartice.
2: Ano, na některých místech měly dožínky nejen společenský, ale taky charitativní rozměr a oslavy sklizně byly úzce spojeny s dobročinností. V obci probíhaly sbírky a finanční sbírky zaměřené na podporu chudých obyvatel. Část výtěžků a darů pak směřovala také na podporu lokální péče o mládež nebo fungování místních dobrovolnických spolků.
1: I tady ale čteme v novinách nářky nad tím, že letošní léto bylo deštivé a chladné, což se negativně podepsalo na celkových výnosech.
0: V archivu pátrají Petr a Martin Kolínovi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. 14. řada velkolepé soutěže startuje. Přímý přenos Stardance, když hvězdy tančí. ČT2. Má se stát královnou harému mocného vládce Maroka. Avšak ani hrozba smrti jí nepřiměje zradit svou lásku. Romanticko-dobrodružný film Angelika a Sultán. A ČT Art uvádí portrét krále rock'n'rollu v dokumentu Elvis Presley a hned poté jeho legendární koncert na Havaji roku 1973. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Kam vyrazit s dětmi za zážitky, zábavou a poznáním? Eduka Kids je jasná volba. Od 12. do 18. října čeká rodiny s dětmi týden plný speciálních programů, vstupů zdarma a dalších výhod. Eduka Kids, týden, který bude bavit děti i rodiče. Registrujte se na www.edukakids.cz.

0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Volební účast při minulých komunálních volbách byla v Libereckém kraji čtvrtá nejnižší v Česku. V Libereckém kraji přibylo na úřadu práce absolventů škol a mladistvých. V hokejové extralize Liberec porazil Karlovy Vary 5-0. A srážek i oblačnosti bude v průběhu dne ubývat, teploty vystoupí na 11 až 14 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec jsou připraveny a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké ráno.
0: Volby 2026.
1: V Česku druhým dnem pokračují komunální volby a volby do třetiny Senátu. Před 4 lety přišlo v Libereckém kraji nejméně voličů v okrese Česká Lípa, a to mírně přes 41%. Naopak více než polovina oprávněných voličů přišla před 4 lety na Semilsku. V průměru dosáhla volební účast v roce 2022 v Libereckém kraji přes 43%, říká ředitelka Českého statistického úřadu v Liberci Dagmar Dvořáková.
2: Což mezi kraji se jednalo o čtvrtou nejnižší volební účast a z pohledu jednotlivých obcí byla nejvyšší účast zaznamenána v Bedřichově, kde se voleb zúčastnilo 88% voličů, a nejnižší byla v Hrádku nad Nisou, kde se zúčastnilo 18,4%.
1: Při minulých volbách do Senátu v roce 2024, kde se volilo na Jablonecku a v části Semilska, dosáhla volební účast 20,5%. V Libereckém kraji vzrostl během září počet absolventů škol a mladistvých v evidenci úřadu práce. Zatímco na konci léta jich bylo 891, na konci září už 1275. Podle ředitelky krajské pobočky úřadu práce Kateřiny Sadílkové je pro ně určený speciální program Záruky pro mladé. Ten jim pomůže získat potřebné zkušenosti a dovednosti a zvýšit tak jejich šance na získání zaměstnání, říká Sadílková.
3: Během září vstoupilo v Libereckém kraji do projektu Záruky pro mladé 43 osob. Od začátku letošního roku jsme takto podpořili celkem 286 mladých lidí. Právě u této skupiny je důležité zahájit podporu co nejdříve a předcházet jejímu dlouhodobému setrvání bez zaměstnání.
1: Turnov našel projektanta na přestavbu zhořalého mlýna, schválili to radní. Projektová dokumentace má vyjít na více než 2,5 milionu korun. Ze zhořalého mlýna má vzniknout bytový dům se službami nebo prostory pro děti. Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa nezapomenou Norsku, že nedostal Nobelovu cenu za mír. Americký prezident to prohlásil několik hodin poté, co Nobelův výbor udělila letošní cenu za mír soudkyni Mezinárodního soudního dvora Navi Pillayové. Trump o jihoafrické právničce řekl, že o ní nikdo nikdy neslyšel. Americký prezident zároveň mluvil o konfliktech, kterým zabránil, a taky prohlásil, že brzy ukončí válku mezi Ruskem a Ukrajinou, i tu v Iránu, kterou letos sám zahájil. Sport. Liberec v 9. kole hokejové Tip Sport Extraligy zvítězil. Na domácím ledě přehrál Karlovy Vary 5-0. Trenér Bílých tygrů Jiří Kudrna tak mohl být spokojený nejen s konečným výsledkem, ale také s velmi dobře odehranou první třetinou a 4 vstřelenými góly.
4: My jsme v té první třetině byli důrazní před brankovým prostoru, myslím si, a jsme byli produktivní, takže vyšla nám třetina herně, ale i produktivitou. V té druhé tam jsme přečkali spoustu těžkých okamžiků. Petr Kváča tam chytil samostatný nájezdy, byly tam i dlouhý pásma. Bylo důležité, že jsme tu druhou třetinu prostě přečkali bez obdržené branky, a ta třetí třetina už zase z našeho pohledu byla odehraná skvěle týmově. Počasí.
1: A dopoledne čekáme v Libereckém kraji zataženo s občasným deštěm, později odpoledne a večer se začne oblačnost od západu částečně protrhávat a vyskytnou se už jen lokální přehánky. Na východě kraje budou zpočátku ještě doznívající déšť, později večer může být místy až skoro jasno. A teploty 11 až 14 v místech s celodenním deštěm naměříme jen kolem 10 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A ulice Cechovní v Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích do konce října uzavřená, objízdná trasa je značená.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Na Na hodinách 4 minuty po 8. To znamená, že už vlastně 4 minuty jsou opět otevřené volební místnosti. Cynici tedy tvrdí, že volby jsou období, kdy lidé dobrovolně stojí frontu, aby si vybrali toho, kdo jim bude v následujících letech šlapat po štěstí, ale je potřeba k tomu přistoupit zodpovědně. A my se volbám a nejenom jim, také referendum, která probíhají v našem kraji, budeme už za malou chvíli věnovat s kolegyní Kateřinou Kubíčkovou. S Patrikem Fischerem se také podíváme do atypických volebních místností, například v Kořenově, kde volí na nádraží. A pro odlehčení tady pro vás Miroslav Holubec bude mít krimi příběhy. Filip Majsl vám přeje krásné ráno.

0: Volby 2026.
1: V Česku se v 8 hodin, tady vlastně před chvílí, znovu otevřely volební místnosti, lidé si vybírají nové vedení obecních zastupitelstev, v Libereckém kraji je připraveno přes 500 volebních komisí, no a v části regionu se k komunálním volbám přidali taky ty do Senátu nebo místní referenda. A podrobnosti teď rozebereme s naší redaktorkou Kateřinou Kubíčkovou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Své zástupce do obecních zastupitelstev si lidé můžou volit až do dnešních 14 hodin. Pak se volební místnosti uzavřou a komise začnou hlasy sčítat. Hlasovací lístky můžou voliči upravit hned několika způsoby. Křížkem je možné označit jednu volební stranu, druhou možností je vybrat jednotlivé kandidáty napříč stranami a počet křížků ale nesmí být vyšší než počet zastupitelů. Třetí možnost, tak ta kombinuje předchozí způsoby, volič může označit jak jednu volební stranu, tak jednotlivé kandidáty jiných volebních stran.
1: A kolik stran a hnutí jde v regionu do voleb?
2: Zapsaných je celkem 689 kandidátních listin. Nejpočetnější skupinou jsou různá sdružení nezávislých kandidátů v celkovém počtu 3950 lidí. Na většině kandidátek převažují muži, v Polečném a v Delešicích na Jablonecku mají ale jako jediní v kraji ryze ženské kandidátky. V části obcí v kraji už je o novém vedení samospráv rozhodnuto, protože tam mají jedinou kandidátku a v několika obcích tak kandidují pouze jednotlivci sami za sebe, například ve Frýdštejně na Jablonecku.
1: V části kraje lidé volí také do horní komory parlamentu, kterého obvodu se to týká.
2: Nového zástupce do Senátu volí obvod číslo 36 Česká Lípa. Pod něj patří nejen Českolipsko, ale i část Liberecka a 30 obcí z okresu Mělník. Kandidátů do Senátu je 5, pokud teď jeden z nich nezíská víc než 50% hlasů, bude příští víkend následovat druhé kolo.
1: Současně s komunálními volbami jsou v Libereckém kraji i 2 referenda. Kde přesně?
2: První z nich je v Ralsku na Českolipsku, kde lidé vyjadřují svůj postoj k plánované solární elektrárně na bývalém letišti Hradčany a případným budoucím podobným projektům na území města. Druhé referendum je v Bystré nad Jizerou na Semilsku, kde lidé rozhodují o výstavbě větrných elektráren.
1: Tak to nás volbami a referendy provedla naše kolegyně Kateřina Kubíčková. Moc krát děkujeme. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Krásnou sobotu 10. října vám 4 minuty po čtvrt na 9 přeje Český rozhlas Liberec. Ráno a dopoledne čekejme zataženo s občasným deštěm, později odpoledne a večer se začne oblačnost částečně protrhávat a přehánky už se vyskytnou jen lokálně. Později večer může být místy až skoro jasno, teploty se budou pohybovat mezi 11 a 14, na horách mezi 7 a 10 stupni Celsia. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a bio je na stupni číslo 1. A to znamená mírnou zátěž.
0: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026.

0: Volby 2026.
1: Máme 8 hodin a 25 minut, což znamená, že před 25 minutami se znovu otevřely volební místnosti, aby lidé mohli odvolit i ve druhém dni voleb. Většina volebních místností je ve školách nebo třeba na úřadech, někdy ale voliči chodí i do poměrně netradičních prostor. Platí to i pro část lidí, kteří své hlasy odevzdávají v Kořenově. Tamní netradiční volební místnosti už je i náš reportér Patrik Fischer, kterého vítám ve vysílání. Patriku, dobré ráno.
2: Dobré ráno z Kořenova.
1: Tak čím je volební místnost, ve které stojíš, taková netradiční?
2: Tak já vás budu chvíli trošku napínat. Nejdřív vám tady přečtu několik nápisů, které kolem sebe vidím. První nápis, na který zrovna koukám, tak je třeba Lepenkové jízdenky. Hned kousek vedle je nápis Sezónní cyklovlaky Liberec-Kořenov. A pokud by vám to ještě nebylo úplně 100% jasné, tak další nápis tady je třeba Nové lokomotivy bez zubů. Ano, jsem v Kořenově na nádraží v muzeu místní ozubnicové dráhy, takže místní volební komise vlastně sedí mezi nejrůznějšími exponáty železničními, jako jsou právě různé ozubnice a podobně. A k tomu je tady prostě volební urna a samozřejmě taky plenta na úpravu volebních lístků.
1: Já tam za tebou slyším lehký šum. Co se teď v místnosti děje a jaká je atmosféra?
2: No, co se v té místnosti děje, slyšíte, jak si povídají členové volební komise. Ta atmosféra na jednu stranu je tady dobrá, opravdu řeší se tady všechno možné. K tomu se ještě popíjí třeba ranní káva a podobně. Ale jinak je to tu poměrně klidné, vlastně ta atmosféra je poměrně tichá. Trošku se dá říct, že vlastně koresponduje s tím počasím, které panuje venku za okny. Nevím, jak u vás v Liberci, ale předpokládám, že stejně jako tady v Kořenově vám tam taky prší a je tak trošku ponuro, takže úplně zatím žádný adrenalin tady není.
1: Ano, máme to podobné v celém libereckém kraji. Je ještě poměrně brzo, ještě není ani 8:30, kolik přichází lidí?
2: No, těch lidí sem do místnosti přišlo zatím dost málo. Vlastně, když to posčítám, tak včetně mě se tady objevilo 5 lidí, přičemž voliči byli 2 a k tomu pak přišla ještě jedna dvoučlenná policejní hlídka, která samozřejmě chodí po volebních místnostech a vždycky jednou za čas se zeptá komise, jestli je průběh v pořádku. Tady zatím, jak jsem slyšel, tak všechno v pořádku bylo. Jinak tady v tom prvním kořenovském okrsku, který tady volí právě na nádraží, tak je registrovaných přes 250 voličů. Včera už jich přišlo okolo 100 zhruba. Dneska už komise mi říkala, že počítají s tím, že ta volební účast bude přeci jenom slabší. Tradičně to bývá tak, že ti lidé, kteří chtějí volit, tak přijdou primárně ten první den a ten druhý den už pak přichází jenom takové ty v uvozovkách zbytky.
1: Z Kořenova se nám přihlásil náš regionální stopař Patrik Fischer. Tentokrát tedy ne v roli regionálního stopaře, ale reportéra. Patriku, mockrát děkujeme a naslyšenou.
2: Já taky děkuji a naslyšenou.
0: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Na okamžik bude 8:30 a na dohled už jsou zprávy s Lídou Jiroutovou. Krásné ráno.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V Česku se dnes znovu otevřely volební místnosti. Lidé vybírají své komunální zastupitele, ve třetině obvodů taky nové senátory. Hlasovat můžou do 14:00 odpoledne. Policie zadržela muže podezřelého z pokusu o vraždu v centru Babylon v Liberci. Kriminalisté ho obvinili. Muž měl v tamním kasínu v pondělí kolem 4:30 ráno napadnout obsluhu. Asi 10 tun pískovcových kamenů se zřítilo na večer na parkovišti vedle hotelu Praha ve Hřensku na Děčínsku. V tu dobu na něm nestálo žádné auto. Jak velké škody pád kamení napáchal, zaměstnanci parku teprve zjišťují. První premiéru nové sezóny dnes uvede Naivní divadlo v Liberci. Loutková inscenace režisérky Johany Šulík-Bártové nazvaná Vzhůru na Schellenberg zavede návštěvníky na strašidelný hrad. Energetický regulační úřad zavádí od 1. ledna nové tarify na hladinách vysokého a velmi vysokého napětí. Úřad rozhodl, že velkoodběratelé elektřiny budou nově platit i za zarezervované kapacity příkonu, které využívají. Dopoledne bude zataženo s občasným deštěm, později odpoledne a večer se začne oblačnost od západu částečně protrhávat a vyskytnou se už jen lokální přehánky. Na východě kraje zpočátku ještě očekáváme doznívající déšť. Teploty 11 až 14, v místech s celodenním deštěm jen kolem 10 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A ulice Husova v Novém Boru je kvůli stavebním pracím uzavřena, objížďka je značená a vede pro osobní auta přes ulici Jiráskova a pro autobusovou dopravu přes silnici 2. třídy 268, tedy ulici Sloupskou.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 8:58, Český rozhlas Liberec vám stále přeje příjemné, krásné sobotní ráno. Ta první půl hodina byla věnována z velké části volbám, ta druhá půl hodina bude alespoň z části odlehčená a za malou chvíli se o to postará Miroslav Hlubec a jeho krimi příběhy.

0: Taková slunečná atmosféra tady zavládla díky Věře Špinarové. Hej, lásko, nečekej, 10 minut po půl deváté. A teď se na chvíli budeme věnovat domácím mazlíčkům. Obsah se mimo jiné říká, že láska blechy přenáší, i když, jak říká klasik, blechy psí na člověka nejdou, ale pes je také nejlepší přítel člověka. Ne ale každý pes a ne každého člověka. Městská policie v Jablonci nad Nisou řešila v poslední době hned 2 případy, kdy neukázněný pes někoho pokousal, a poví nám o tom Miroslav Holubec v dnešním Krimi příběhu.
1: Krimi příběhy.
2: I ten nejhodnější pes má své limity, a to pošťáky. Je třeba vědět, že psi se řídí hlavně čichem a pošťák za celou směnu do svého oblečení nasaje pachy z mnoha domácností. Takže když pak přijde někam, kde mají psa, čeká ho v lepším případě mohutný štěkot, protože pes v tu chvíli myslí, že dům, který hlídá, přepadl Alibaba a všech 40 loupežníků. Pošťáci tohle vědí a bývají opatrní. Ne vždy jsou ale opatrní majitelé psů. Tak třeba majitelka Jack Russell Terriera v Jablonci nad Nisou svého chlupáče vyloženě podcenila. Když jí nedávno doručovatelka přinesla balík, pejska neuhlídala a ten pošťačku kousl do nohy. Nebylo to vyloženě na amputaci a statečná doručovatelka se spokojila s omluvou. V průběhu dne ale rána přišla k sobě a byla z toho návštěva lékaře a pro majitelku přestupek, který teď řeší magistrát. Vím, že to zraněné ženě příliš nepomůže, ale mohlo být klidně i hůř. Tedy spíš bylo, jen o den později a jinde. To totiž venčila svého psa jiná žena. Policejní zpráva neříká, jaké plemeno si vedla na vodítku, ono to ani není důležité. Důležitější je, jakého plemene byl pes, který jejího miláčka i jí samotnou napadl. Pitbull terrier. Když jsem si jen tak pro kontrolu zadal tohle plemeno do vyhledávače, jako první se mi zobrazila fotka psa široce rozkročeného a široce rozesmátého. A to nejspíš z toho důvodu, že zrovna někoho zakousl. Nejspíš medvěda nebo nosorožce. Každopádně napadený pejsek skončil u veterináře a jeho majitelka na chirurgii. Sám pitbull prý patří jisté ženě bez domova. Na ní si toho ani policie, ani pojišťovna moc nevezme. Každopádně pitbull putoval do bezpečného kotce a je otázkou, zda tuhle živou zbraň bezdomovkyni vracet, nebo ho zkoušet umístit někam ke zodpovědnému majiteli.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je minuta po 8:45, momentálně máme v Libereckém kraji pod mrakem a místy se objevují srážky. Dopoledne bude zataženo s občasným deštěm, později odpoledne a večer se ovšem začne oblačnost od západu částečně protrhávat a vyskytnou se už jen lokální přehánky. Na východě kraje zpočátku ještě očekáváme doznívající déšť. Teploty se v odpoledních hodinách dostanou k 11 až 14 stupňům Celsia, v místech s celodenním deštěm jen kolem 10 stupňů Celsia.
0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.

teprv je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná.

jdou na mužskýho léta a už mu nejde cval, jak já mu rozumím. No ale my jsme tu naší káru dotáhli až k 8 hodině a 50. minutě. Za 10 minut končí ráno a začínají zprávy. Ty pro vás chystá Lída Jiroutová. Po zprávách se můžete těšit na pořad Mezi nebem a zemí, následně na Hobby magazín. No a odpolední vysílání určitě pozorně poslouchejte, protože to budeme věnovat volebním výsledkům. Filip Majsl vám přeje krásný zbytek dne, krásný víkend a v úterý popolední se budu těšit na slyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Ve Cvikově na Českolipsku zamíří někteří voliči do jiných volebních místností. Řidič pod vlivem drog ujížděl v Liberci celníkům. Vrchol sněžky uklízí dobrovolníci a srážek i oblačnosti bude v průběhu dne ubývat. Teploty dnes vystoupí maximálně na 14 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a dobré dopoledne přeje Lída Jiroutová.
1: Volby 2026.
0: Někteří voliči ve Cvikově na Českolipsku během letošních voleb hlasují na jiných místech než doposud. Vedení města to oznámilo na sociální síti. Změna se týká obyvatel ulic Horova, Nemocniční, Podléčebnou, Slunečná, Ústavní a Žitavská a taky městský části Trávník a Naděje. Přesun platí pro tento volební víkend, ale i případné druhé kolo senátních voleb příští týden. Volební místnosti pro zmíněné oblasti je kulturní centrum Sever na Žitavské ulici. Volební místnosti budou otevřené do 14 hodin. Celníci zadrželi v Liberci ujíždějícího řidiče. Nejdřív ho vyzývali k zastavení, motorista se ale snažil ujet. Nakonec vyjel do slepé ulice a na voze prorazil pneumatiky. On i posádka byli pod vlivem omamných látek. V autě také celníci našli několik sáčků s drogami, říká mluvčí celního úřadu v Liberci Jan Moc.
2: Následnou kontrolou bylo zjištěno, že řidič není držitelem platného řidičského oprávnění. Orientační test u řidiče vozidla zároveň prokázal přítomnost omamných a psychotropních látek. Další prověrkou vyšlo najevo, že řidič měl právě v den incidentu nastoupit k výkonu trestu odnětí svobody.
0: V autě byly kromě řidiče další dva lidé. Případ převzali policisté. Dobrovolníci se dnes zapojují v Krkonoších do tradičního úklidu sněžky a jejího okolí, sbírají odpadky po letní sezóně. Sraz je do 10. hodiny u hudebního klubu v Peci pod Sněžkou, kde organizátoři rozdávají účastníkům rukavice a odpadkové pytle. Zároveň je nasměrují na trasy a do míst, kde zůstávají po turistech nejvíce odpadků. Účastníci se mohou nechat vyvést lanovkou na vrchol sněžky zdarma a pozbírané odpadky pak odložit na vyznačených místech u jednotlivých tras. Svoz odpadu zajistí pracovníci Krkonošského národního parku. Lidé se do úklidu mohou zapojit po celý den. Lidé v Liberci dnes můžou navštívit slavnostní otevření nového hudebního a kulturního kreativního centra Lidové sady. V letech 2023 až 2025 ho nechala Liberecký kraj zrekonstruovat. Nově tam vznikly například moderní prostory se zázemím pro muzikanty, nahrávací studio nebo hudební zkušebny.
3: Součástí slavnostního otevření s názvem Lokomotiv je hudební a divadelní program umělců z Liberce a okolí. Ten ve 14 hodin zahájí divadelní soubor Tutu Bazo. Odpoledne vystoupí taky kapela Kohout plaší smrt nebo kapela Těla. Bližší program lidé najdou na webu Lidových sadů. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: A v Libereckém kraji je zataženo s občasným deštěm. Později odpoledne a večer se začne oblačnost od západu částečně protahávat a vyskytnou se už jen lokální přehánky. Na východě kraje čekejme zpočátku ještě doznívající déšť. Později večer může být místy až skoro jasno. A teploty 11 až 14 v místech s celodenním deštěm jen kolem 10 stupňů a na horách mezi 7 až 10 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Ulice Palackého v Tanvaldu má kvůli práci na inženýrských sítích zúženou vozovku na jeden jízdní pruh. Dopravní omezení tam skončí v polovině října.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
4: Spolek Letokvět mapuje na Náchodsku kříže podél poutní cesty a bádá proto i v archivech. Karel Sladký zjišťoval víc. Válečné trauma na druhou zažívají už 4,5 roku ukrajinské psychoterapeutky. Potýkají se totiž nejen s traumaty svými, ale i svých klientů. O jejich zkušenostech už za chvíli. Jak přežít dobu plnou konfliktů, kde hledat pevný bod v čase nejistoty a může být odpuštění cestou, jak nezůstat uvězněni v nenávisti? Tím se zabývá kniha Odpouštění, kterou vám představíme. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Jakuba Pavluse, faráře Českobratrské církve evangelické. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji příjemné sobotní dopoledne.

0: Michala Tučného jsme zahráli v úvodu této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Poslední 4,5 roku jsou pro psychoterapeutky z Ukrajiny nekonečné. Zatím se ale nezdá, že by se jim konečně začalo blýskat na lepší časy. Jak pracovat s psychickými následky války a jak pečovat o vlastní psychickou odolnost v době narůstající společenské nejistoty? To jsou otázky, které si položili účastníci konference Válka a mír, kterou připravil Rafael Institut. Mezi přednášejícími byla i psychoterapeutka, supervizorka, výcviková terapeutka a lektorka Věra Roubalová Kostlánová. S Noemi Fingerlandovou mluvila o své supervizní práci právě s psychoterapeutkami, které přišly z Ukrajiny.
1: Včera tady měla svůj příspěvek Anička Michalčuk, která je psycholožka a která pracuje s ženami vojáků na Ukrajině. Její zkušenost byla neuvěřitelně autentická a těžká, protože žít neustále v sirénách a v zásazích raket a dronů je opravdu hrozně těžký a ona moc dobře mluvila o tom, jak si uchovat nějakou rovnováhu a jak moc dělat teda tu svoji psychoterapeutickou práci, ale mluvila taky o tom temnu, který občas na ní padá, protože je to opravdu těžký a hlavně to nemá žádnou perspektivu, ale zároveň jsem od Aničky cítila takový velký odhodlání se prostě nedat. To je neuvěřitelné.
2: Říká psychoterapeutka a bývalá chartistka Věra Roubalová Kostlánová a doplňuje, v jaké situaci jsou ukrajinské psychoterapeutky u nás.
1: Už po těch 4,5 letech by chtěli konečně začít dělat svůj profesionální život. Tady nemůžou pracovat jako terapeutky, protože by museli mít na to český vzdělání. Většinou tady pracují jako v roli sociálních pracovníků nebo nějakého pomocního personálu.
2: Terapeutky se věnují klientům u nás, ale hlavně online, těm přímo na Ukrajině.
1: Ty klienti jsou zatížený tou celou válečnou situací obrovsky, ale oni taky. Takže oni to mají jakoby na druhou, jo? Mají to ještě od klientů a mají ještě svoje příběhy vlastní, které jsou taky těžký. Mám psychoterapeutku, který teď zabili muže na frontě. Přijdou mi ty ženy velice takový stateční a hrdý a na rovinu. To se mi zdá, že jsou trošku jiný než my a mají i jiný humor. A oni se tím humorem hodně bránějí tomu nepadat do nějaký hluboký deprese.
2: Co je pro ukrajinské terapeutky největší výzva?
1: Velice je tam vidět, jak tu situaci nekonečnou odnáší jejich tělo. Jo? Somatizujou, takže od takového 3. roku té války jsou docela dost nemocní, mají vážní choroby a s tím se perou a snaží se být furt jako v práci a vydělávat taky a být jako prospěšní.
2: Z jakých zdrojů ukrajinské terapeutky čerpají sílu?
1: Mají velkou sílu v tom, že jsou taková jako malá parta, že se navzájem podporujou. Oni potřebují být v té realitě a zároveň toho nemít moc, jako nepouštět si ty hrozný zprávy, které o tam teď stále jdou o počtu mrtvých a raněných. Vlastně oni sami dospívají

0: odolností a prostě se připravovat. To z mé strany není žádný strašení, to je prostě ta realita, o který by se mělo nahlas mluvit a mělo by to i zaznívat z naší vlády a tím víc pomáhat Ukrajině a snažit se preventivně tomu zabránit.
1: Uzavírá Věra.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Lidé v Hrádku u Nechanic na Hradecku dnes a včera v referendu rozhodují o převzetí kostela svatého Jiří od římskokatolické církve. Obec chce kostel získat do svého majetku, hlavně kvůli lepším možnostem čerpat dotace na jeho opravy a zachování. Podle vedení obce církev nemá na péči o kostel dost kapacit. Pokud lidé převod podpoří, obec chce v památkově chráněném kostele kromě bohoslužeb pořádat také koncerty, výstavy nebo svatby. Převod by byl bezúplatný. Ve věku 99 let ve středu zemřel někdejší děkan Teologické fakulty Univerzity Karlovy a jeden z prvních signatářů Charty 77 Jakub Trojan, který jako evangelický farář v lednu 1969 pohřbíval Jana Palacha. Od 60. let patřil k výrazným teologům v evangelické církvi, ve které sloužil jako duchovní. Kvůli svým kritickým postojům ztratil v roce 1974 státní souhlas k výkonu duchovní činnosti a již jako civilní zaměstnanec podepsal Chartu 77. Pořádal mimo jiné bytové semináře a publikovat mohl pouze v zahraničí.

Hřebíčí. Děkanem Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy se Trojan stal krátce po sametové revoluci. Tající pouti pražské arcidiecéze, kterou svolal pražský arcibiskup a primas český Stanislav Přibyl, se v pondělí na cestě z Hostivice u Prahy do františkánského kláštera v Hájku u Červeného újezdu zúčastnil odhadem přes 600 lidí. Do cíle pouti v Hájku poutníci dorazili po 6:30 večer. Přibyl kající pouť svolal kvůli mravním a majetkovým deliktům, které se v nedávné minulosti odehrály na církevní půdě i přímo v sídle arcibiskupství. I tato zpráva dnes našla své místo tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Také kapelu Buty jsme vám hráli v magazínu Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Spolek Letokvět mapuje na náchodsku kříže a křížky podél poutní cesty. Odkaz krajiny je podle něj důležitý a pro bádání využívá i archivy farností. Více zjišťoval redaktor Karel Sladký.
1: V kostele v Dolanech na náchodsku v Královéhradeckém kraji můžete vidět křížky, které se váží k místům na náchodsku v okolí Dolan a my vám je teď představíme s Jitkou Otovou.
2: Nejdřív byly postaveny kříže v obci Čáslavky. V roce 1860 se místní obyvatelé složili na křížek, který teďka stojí uprostřed návsi. To je jeden z těch křížků úplně nejstarší, i když možná vlastně ještě starší je křížek Ludvíček, který nechal postavit sedlák Ludvík v roce 1858 a je to vlastně teďka na kraji pole u zaslepené cesty, kterou přetěl v obchvat. Takže to je tady místní.
1: Zaujal mě ten název, nebo zaujal mě popis, který je vlastně na tom podstavci toho kříže.
2: Tento svatý kříž je zřízen od Jana Ludvíka a Anny manželky léta páně 1858 dne 25. máje.
1: Není úžasné, že takovou dobu vydržel?
2: No, tak on už je opravován a rekonstruován.
1: Je, ale ten základ tam je pořád. No. Jaká další zajímavá místa tady v okolí můžeme zmínit?
2: Ještě další křížek je na Sebuči, tam přesně neznáme, proč byl vystavěn. Tam tu historii, to jsme nedohledali zatím, to nás ještě čeká. Pak je teda na místním hřbitově je kříž, který tady stál na místě, kde je dnešní kostel. A pak tadyhle v Krapčicích, to je další křížek, který byl snad teda údajně za uzdravení dítěte postaven.
1: Těch křížů a křížků je poměrně hodně tady na Dolansku v okolí. Myslíte si, že to je ten hlavní odkaz těch lidí, kteří třeba věřili v té době, tak jako poděkování vlastně?
2: No určitě. A navíc taky ještě v Heřmanicích byl poutní kostel, takže vlastně okolo všech cest, které vedly do Heřmanic, tak jsou postaveny křížky podél té poutní cesty, protože tam dřív se chodilo jako za uzdravení, protože se tam udál zázrak. Díky tomu tam pak vzniklo to poutní místo.
1: Ne všude ty kostelíky jsou v dnešní době, ale ty kříže jsou, takže lidé chodí k těm křížům. Někdy nahrazují i ta...
2: No, my jsme zjistili, že vlastně tady moc jako lidi ani nevědí proč, takže sami jsme pátrali pamětníci v pamětní knize farnosti a hledali jsme, proč vlastně ty křížky tady vznikly, kdo je zřídil a vlastně tu jejich historii, že jsme zjistili, že se to jako pozapomnělo. Takže je dobrý to pro dnešní dny připomínat a lidi se o to docela zajímají.
1: A máte to tady zmapováno, kolik těch křížů a křížků zhruba, dá se říci?
2: No, tak tady máme 5. Ale ještě jsou další, které zatím jsme nestihli zmapovat, tak to nás čeká. A je to ještě jeden zapomenutý v Krapčicích a v Nasebuči. A případně ještě budou po okolí určitě ještě další, o kterých třeba ani nevíme.
1: Vy jste, paní Jitko, říkala, mapujeme. Kdo mapuje? Kdo je zatím?
2: No, je to spolek Letokvět, který se zabývá vlastně místní historií. Je to takový náš jakoby zájem a zároveň teda ještě tady se snažíme nějakým způsobem udržovat rybník, který je hnedka vedle kaple, takže to je vlastně spolek, který tady působí v Dolany.
1: Takže Letokvět spojuje lidi, spojuje i to duchovno s přírodou.
2: Tak to bychom rádi. Píšou to jakoby příznivci, kteří nám fandí a podporují nás.
1: Proč je podle vás důležité i v dnešní době mapovat třeba právě ty kříže, křížky, sledovat?
2: No, je to taková paměť krajiny a bylo by dobré na to nezapomenout, aby ty lidi tušili, kde žijou a co se v té krajině událo. A dřív se lidi vztahovali k Bohu, že vlastně stavili ty křížky na oslavu Boha nebo Ježíše Krista.

0: magazínu Mezi nebem a zemí se teď vydáváme na Karlovarsko. Špitální kostel Všech svatých není největší ani nejzdobnější památkou Jáchymova. Pokud ale máte rádi místa se zvláštní atmosférou, rozhodně tenhle na první pohled nenápadný kostelík vedle hřbitova navštivte. Jde totiž o jedinou celohrázděnou sakrální stavbu v českém i saském Krušnohoří. Natáčela Jana Strejčková.
1: S Markétou Šikýřovou z Jáchymovského infocentra vstupujeme do špitálního kostela Všech svatých.
2: Ten kostel tady nechali postavit obyvatelé města, kteří sem přišli v 16. století, protože Jáchymov byla úplně původně malilinkatá osada a s těmi nalezišti stříbra, tak sem přicházeli horníci, hlavně teda ze Saska. No a protože chtěli svůj duchovní stánek, tak nechali postavit špitální kostel. Stavba začala v roce 1516 a dneska je špitální kostel nejstarší dochovanou sakrální památkou našeho města.
1: Co je na tom kostele výjimečného? Já vidím hrázdění.
2: Ano, já s oblibou říkám, že jak tady ten kostel před 500 lety postavili, tak máte možnost ho vidět dneska. Ten kostel v průběhu let samozřejmě byl rekonstruován, ale nikdy nebyl výrazně stavebně přeměněn. Vždycky při všech rekonstrukcích se zachovala ta původní podoba. A právě ta celohrázděná konstrukce je jednou z těch unikátních záležitostí tohoto kostela. On zvenku je takový nenápadný, to hrázdění není vidět, tomu se pak říká hrázdění v kabátku, ale ta celohrázděná konstrukce tady uvnitř každého překvapí.
1: Co je pravdy na tom, že ty trámy jsou natřené volskou krví?
2: Je to taková legenda, říká se to, že vlastně to dřevo, které bylo použito na stavbu tohoto kostela, zvláště pak krovu, bylo natíráno volskou krví, protože ta volská krev má jakoby magické účinky a ochraňuje to dřevo. Mimo jiné se také říká, že ta volská krev má výborné impregnační účinky, takže to dřevo lépe a déle vydrží. Jinak během prohlídky máte možnost se projít po 500 let starém schodišti,
1: po kterém jdeme právě teď my.
2: Ano.
1: A dostali jsme se do půdních prostor. Tak my jsme teď společně došli na místo, kde se vlastně ukrývá ten největší poklad špitálního kostela.
2: Dá se to tak říct. Teď jsme pod zvoničkou, ve které se nachází zvon z roku 1520. Dneska je to nejstarší movitá památka našeho města. Ten zvon se dochoval díky tomu, že v dobách, když se všude zabavovaly zvony, tento zvon byl uschovaný na půdě tehdejšího muzea a v 90. letech se mohl navrátit zpátky do zvoničky. K tomuto zvonu se váže legenda. Říká se, že jeho hlas, když se nesl Jáchymovským údolím, tak vlastně ochraňoval město. Měl držet nad městem ochranou ruku.
1: Špitální kostel se veřejnosti otevírá pouze v rámci komentovaných prohlídek. Zájemci do něj mohou nahlédnout například ve čtvrtek 8. října ve 14 hodin. Další termíny prohlídek jsou pak pravidelně uveřejňované na webu.

0: Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte magazín Mezi nebem a zemí. Pěkné dopoledne. 7. října jsme si připomněli 3 roky od teroristického útoku Hamásu na Izrael, při němž bylo zavražděno více než 1200 lidí a 251 lidí bylo odvlečeno jako rukojmí do Gazy. Datum, které se stalo symbolem bolesti, strachu a hlubokého traumatu. Možná právě proto stojí za pozornost nová kniha Odpouštění, kterou vydalo nakladatelství Toga. Ne proto, že by nabízela jednoduchou odpověď nebo návod, jak odpustit neodpustitel. Autoři se ptají mnohem otevřeněji, jak přežít dobu přesycenou konflikty, kde hledat pevný bod v čase nejistoty. A může být odpouštění cestou, která člověku pomůže nezůstat uvězněný v nenávisti? Kniha přináší pestrou paletu pohledů. Mezi její autory patří například Fedor Gál, František Mikloško, Iveta Radičová, Daniel Pastyrčák nebo Marián Baláš. Kniha zaujala také Danielu Brůhovou.
1: Kniha Odpouštění rozhodně nepřichází kázat, ale klást těžké otázky v době, která je potřebuje slyšet. Zajímá mě, jak odpouštění vnímá jeden z autorů, sociolog Fedor Gál.
2: Jsem si řekl, hele Fedore, ty máš spoustu věcí, které musíš odpustit, především sám sobě. Nadělal jsi v životě hodně konin a nebudeš to v sobě nosit, zkus toho udělat součást svého života, jaké bylo, srovnej se s tím. Pak je tam druhý aspekt, který je velice důležitý, také vědět odpustit lidem, kteří mi ublížili. Pak je tady něco, co je kolektivní a to, aby jsme se naučili odpouštět my jiným.
1: Proč je to tak důležité?
2: Protože většina konfliktů, které dnes zažíváme v privátním životě, globálně. Protože Blízký východ a Ukrajina jsou globální problémy, to nejsou nějaké lokální války. A když se nenaučíme odpouštět, tak to nikdy neskončí. A hrozí to globální kataklizmou.
1: Co vás vede k této myšlence?
2: Největší konflikty se dnes odehrávají mezi kulturami a náboženstvími. Já jsem se nedávno zeptal umělé inteligence, to je takový šlágr. Máš svědomí? A ona mi odpověděla, nemám. To mají jenom lidé, já jsem stroj. A to je chytrá odpověď. Či existuje-li něco, co odlišuje lidství od všeho ostatního, je to svědomí?
1: Ale co to je svědomí?
2: Já jsem v poslední době fascinován četbou knížky, která se jmenuje Kázeň nahoře. Ten autor se jmenuje Lepide a on tam mluví o kázání rabína Ježíše. To slovo rabína zdůrazňuju. A on tam mluví například o lásce k nepříteli. To se mi strašně těžko konzumovalo.
1: A co tedy znamená podle Fedora Gála odpustit nepříteli?
2: Je něco, s čím přišel Ježíš jako s naprosto radikální změnou paradigmatu a lidského duchovna. Je to hrozně těžký. Člověk chce-li přemýšlet o odpouštění, musí mít nějakou normu nad sebou, nějaký kánon.
1: Myslíte tím například svědomí nebo desatero?
2: Kánon, který je pilířem euroatlantické civilizace, to není jenom desatero, to není jenom antická filozofie, je to i to hodnotový nebe, ten kánon a ta maxima, která nás drží na úzdě, alespoň doufám. A proto mě často trápí, potkávám-li se v církevních kruzích mezi věřícími, a to je jedno, jestli to jsou židé, křesťané nebo muslimé, s pokrytectvím, s tím, že něco říkají a něco jiného dělají, tím, že hlásají netoleranci vzájemnou a naštěstí potkávám takový opaky.
1: Jak byste ty opaky charakterizoval? Jakou mají víru?
2: To, co dělá víru silnou, důležitou, nezbytnou, která z víry dělá naději, je právě ta schopnost kráčet proti proudu, proti zaběhaným kolejím. Telegram s adresou svět.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od Jakuba Pavluse, faráře Českobratrské církve evangelické. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: V posilovnách se obvykle razí jednoduché a úderné anglické heslo. No pain, no gain. Překlad je jednoduchý. Žádná bolest, žádný zisk. Těm, kdo cvičí, se tak připomíná, že svaly i fyzickou sílu mohou získat jedině tehdy, když budou tvrdě pracovat, a také to, že k tomuto procesu patří i bolest. I v církvích se občas setkáme s tím, že nám někdo tvrdí, musíš být silný. Obvykle tehdy, když si procházíme těžkým obdobím a prožíváme bolest. Nebo nám naopak někdo řekne, jenom věř. A tak se snažíme být silní, mocní, veselí, vděční. Často pak máme deprese z toho, že se to nedaří, že je to velmi nesnadný úkol. Narážíme na vlastní limity. Sám jsem si takto párkrát skřípl sedací nerv, jenom proto, že jsem chtěl být silnější, a tak jsem naopak skončil slabší. Sám jsem párkrát propadal špatnému pocitu ze sebe sama, protože jsem ve vypjatých situacích nebyl tak silný ani vnitřně, jak jsem chtěl. Prorok Abakuk nám ale připomíná ve 3. kapitole v 19. verši, že nemusíme vždycky být silní jenom my sami, protože panovník, Hospodin je moje síla. Je to dobrá zpráva. Ve víře nejsme odkázaní sami na sebe, na své síly. Můžeme i načerpat z externích zdrojů. Můžeme se spolehnout na to, že Pán Bůh je naší sílou. Vezměme to jako domácí úkol do dalších dnů, nespoléhat se sami na sebe. Jsou věci a je jich mnoho, na které nemáme žádný vliv. Nemůžeme ovlivnit rozhodnutí jiných lidí. Často jsme limitováni i v tom, jak moc dokážeme korigovat své reakce na to všechno, co se kolem nás děje. Věříme ale, že nad tím vším je Bůh, který má v rukou celý svět i nás, který je i naší sílou. Ovšem, nenechme se tím vést k rezignaci. Naopak, spolehněme na Boha, abychom mohli zajít dál, než nám naše síly stačí. Apoštol Pavel říká, proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu. Píše to v 1. listu Timoteovi ve 4. kapitole v 10. verši. Jsou věci, které nejsou v našich rukou. Přesto můžeme po světě chodit s otevřenýma očima a otevřeným srdcem. Být tu pro lidi, kteří potřebují pomoc. Namáhat se a zápasit, protože naše naděje není jenom v tom, že my sami jsme dost silní, ale i v tom, že máme po svém boku silného Boha.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Pokračují komunální a senátní volby. V Libereckém kraji jsou součástí i dvě referenda. Opět je přístupná Riegerova stezka v Semilech. Demokraté v americkém Seattlu označili dohodu prezidenta Donalda Trumpa s Ruskem o naftě za zradu Ukrajiny. A srážek i oblačnosti bude v průběhu dne ubývat a teploty vystoupí maximálně na 14 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec jsou nachystány a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké dopoledne.
2: Volby 2026.
3: V Česku dnes pokračují komunální volby. Lidé v Libereckém kraji vybírají nové členy obecních zastupitelstev a ve volebním obvodu číslo 36 Česká Lípa i nového senátora. Dvě obce v kraji navíc pořádají i místní referenda. Obě se týkají obnovitelných zdrojů energie.
4: Jedno referendum iniciovali lidé z Bystré nad Jezerou na Semilsku a týká se výstavby větrných elektráren na území obce. V Ralsku na Českolipsku hlasují lidé o plánované fotovoltaické elektrárně na pozemku bývalého vojenského letiště Hradčany. Volební místnosti se zavírají ve 14 hodin, hlasy se začnou sčítat i hned po skončení hlasování. Adéla Jindrová, Český rozhlas.
3: V Semilech je pro turisty po opravách opět přístupná vyhledávaná Riegerova stezka u řeky Jizery. Informovalo o tom vedení města. Stavbaři opravili dřevěný ochoz podél skály nad řekou a zrekonstruovali vysotou galerii. Práce trvaly od začátku září. Riegerova stezka vznikla v roce 1909. Měří 3,5 kilometru a vede mezi semilskými částmi Bítouchov a Spálov. Liberecké technické služby začnou v budoucnu čerpat vodu z nových podzemních vrtů. Město je plánuje vybudovat v jejich areálu ve Vltavské ulici. Součástí bude taky malá nádrž na vodu. Doposud technické služby využívaly pitnou vodu a vodu z náhonu Harcovské přehrady. Díky novým vrtům by měly ušetřit, říká vedoucí střediska čištění města a zimní údržby Jiří Házl.
5: Technické služby jako takový mají docela velkou spotřebu. To je to opravdu ve stovkách kubíků denně. Stočné je, řekněme, 100 korun, tak to máme 10 tisíce denně. Jestliže letní sezona má 150 dnů, tak to jsou jako veliký peníze.
3: Za nové vrty by podle primátorova náměstka Adama Lénerta z hnutí ANO mělo město zaplatit zhruba 3 miliony korun. Pokud získá stavební povolení, začne budovat ještě letos. Kolaudaci plánuje na příští rok. Demokratičtí lídři v americkém senátu kritizují prezidenta Donalda Trumpa za dohodu s Moskvou o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh. Označili to za naprostou zradu Ukrajiny, evropských spojenců a americké bezpečnosti. Proti Trumpovu oznámení se vyhradil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Moskva slibuje, že ještě v říjnu dodá přes 300 tisíc tun nafty. Trump přitom v září podepsal zákon o zpřísnění sankcí na Rusko.
2: Počasí.
3: A je zataženo s občasným deštěm, později odpoledne a večer se začne oblačnost od západu částečně protrhávat a vyskytnou se už jen lokální přehánky. Na východě kraje bude zpočátku ještě doznívat déšť. Později večer může být místy až skoro jasno. A teploty 11 až 14 v místech s celodenním deštěm jen kolem 10 a na horách mezi 7 až 10 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: A kvůli pravidelné údržbě omezený provoz v tunelu na průtahu Libercem. Do dnešních 16 hodin je neprojezdný tubus ve směru na Děčín. Projíždí se v režimu 1+1 v protisměrném tubusu. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři i kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a v dnešním vysílání se zaměříme na ochranu jahodníku před zimními časy. Navštívíme také rybníky, tedy jak se letos dařilo rybám v tom horku a suchu, a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu. Navíc pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři připomeneme, že dozrává vínečko. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Jak se postarat o jahodníky na vyvýšeném záhonu, aby v pohodě přečkali zimu? Tak to vás určitě mnohé bude zajímat. Tedy jestli odstranit plevel, ostříhat jahodníky, všechno přikryt, zalévat. A je pro jahodníky vůbec vyvýšený záhon vhodný? Tak to všechno pro vás zjišťovala naše hobby redaktorka Jolana Nováková.
2: S Janou Lapáčkovou z Českého zahrádkářského svazu stojíme u vyvýšených záhonů s jahodníky. Jak se teď na podzim máme o ty jahodníky postarat, Jano?
3: Dobrý den. A takže teď na podzim vlastně je zásadní ty jahody zkontrolovat před zimou, podívat se, jestli nemají nějaké suché listy, ty odstraníme a také zjistit, jestli je dostatečně ten substrát vlhký, takže případně zalít a vlastně takhle celkově zkontrolovat.
2: Takže nic jiného s nimi neděláme, není potřeba je ostříhat třeba na ježka nebo okopat. Stačí jenom zalít, ani zeminu nemusíme nakopčit.
3: Tak s jahodami neděláme teda opravdu nic speciálního. Když jsme chtěli ostříhat, tak to už jsme měli provést v červenci a ani je nepřihnojujeme.
2: Když si někdo koupil jahodníky až teď, tak může je ještě vysadit do toho vyvýšeného záhonu?
3: Určitě, v těch teplejších oblastech dokonce můžete jahodníky vysadit až do konce října a při běžné nadmořské výšce zhruba tak do poloviny října, aby před zimou stihli v pořádku zakořenit.
2: Ničím ty jahodníky nebudeme na zimu přikrývat a asi jenom budeme kontrolovat, jestli je ten substrát dostatečně vlhký a případně i v zimě budeme zalévat.
3: Přesně tak, jenom v podstatě až trošku začne už mrznout, tak se může stát, že ten mráz ty jahody vytáhne, tak v tenhle okamžik je potřeba ty jahody přikopčit, přihrnout zeminou a i v těch vyvýšených záhonech je důležité právě i v zimě kontrolovat, jestli ten substrát je vlhký, případně i přes zimu lehce zalít. Pokud bychom chtěli zvolit jinou variantu toho přikopčení, můžeme využít i chlévský hnůj nebo třeba kompost, kterým ty jahody přihrneme.
2: Někdo má taky stále plodící jahodníky v těch vyvýšených záhonech a pořád tam ještě má květy, tak co s nimi?
3: Tady bychom doporučili spíš v tomto období už ty květy neponechávat, protože už stejně nestihnou zaplodit, takže je ideální ty květy vyštípat i zbytečně tam nenechávat plody, ty také odstraníme, ponecháme třeba maximálně 2-3, které ještě stihnou možná dozrát.
2: Ještě poslední, vlastně ta nejdůležitější otázka. Je vůbec dobré mít ty jahodníky ve vyvýšeném záhonu?
3: Já si myslím, že ano. A zvlášť pro ty stále plodící neboli remontantní odrůdy. V tom vyvýšeném záhonu se ty jahodníky dobře rozrůstají, odnožují a pak vlastně přepadávají i přes okraje toho samotného záhonu. Mají díky tomu i větší teplo z boku, lépe dozrávají. Jahody jsou pak čisté a dobře se k ním dostaneme.
2: A někdo tady zrovna asi buduje vyvýšené záhony.
1: Samozřejmě je to každý rok úplně jiné podle počasí. Někdy jsou začátkem října už květy a plody pomrzlé a jejich dozrávání nemusíte vůbec řešit. No a já už jenom dodám, že reportáž, článek a fotografie, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme tradiční odpovědnu na vaše dotazy, tedy rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Do záznamníku řeknete, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců. Máme tady první dotaz.
1: Máme mravence, kteří nám bydlejí v základech domu. Je to u broskve. A těch mravenců je tolik a vyzkoušeli jsme na nich koupených preparátů mnoho. Ten cukřík bílej, ten obcházejí, jako kdyby jim zapáchal, domečky a podobné věci, které se nabízejí, ale mravenců je stále plno, nemůžeme se jich zbavit.
0: Tak z mravenci by nám mohl poradit František Hlubocký, pardubický zahradník.
2: Mravenci jsou vynalézaví a zvykají si, a právě dřív přípravky proti mravencům bývaly na bázi napuštěných cukerných krystalků. Ale to už se ví opravdu, že na ně nezabírá, ale jsou přípravky proti mravencům, které se dají koupit, ty novější, používají se buď podle toho, kde se vyskytují. Je to takový prášek, který je láká, oni ho teda olížou, ale mnohdy i zanesou do svého hnízda a vyhubí, a o těch vím, že jsou účinné. Dokonce do bytu, když to je, tak lze i mít takové pasti, říká se tomu, takové mističky, že jo, a tam oni zalezou a tam se toho zase nalížou, aby jsme nemuseli si třeba pod skřínkou někde v kuchyni sypat po zemi. Je i dokonce sprej, a nebo zase se dá doporučit tyto přípravky, zdají se rozputovat.

0: pustit třeba do konvičky s vodou, jako udělat koncentrát, když jsou právě třeba okolo domu, jak bývají třeba dlažba okolo domu a takové ty spáry, že jo, těsně uzdí, tak dají se tam i nalít. Takže myslím si, že v současné době to akorát jsou teda dražší ty přípravky, ale pokud vím, fungují dobře.
1: A nějaké babské rady?
0: Babské rady. No, ono je to problém. Říká se, že do bytu, když nechceme, že teda jim vadí, je to jenom zajímavost, přeškrtat tím cestičky křídou. Jet prstem po těch cestičkách, kudy chodí, to, že jim vadí, ale oni jsou chytří a oni udělají okliku. Totéž nemají rádi mletou skořici nasypat, jo, nemají rádi tyhle ty kořeněné vůně.
2: A máme tady další dotaz.
3: Mám asi 20 let starý fík na slunném chráněném místě a každý rok má až 50 plodů. Ale před dozaráváním vždycky přes noc všechny opadají.
2: Já se samozřejmě vůbec nechci chlubit, ale pochlubím se. Letos v tom horku a suchu jsem měl dvě úrody fíků. Ta druhá dozrává právě teď a ve středomořských podmínkách, které my tu samozřejmě nemáme, tak tam mají fíky dokonce tři úrody ročně. Zpátky k dotazu. Ptali jsme se na to plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Já z vlastní zkušenosti vím, že pokud někdo chce doma pěstovat fíky a řekněme si, dají se pěstovat venku bez nějakých větších problémů, a když najdete nějaké stanoviště, které je chráněné, které je slunné, tak tam ten fík můžete klidně zasadit. Pak druhá věc, a to je to, že při výběru té odrůdy všichni řeší mrazozdornost. Jo? Je to honba o tom, která odrůda vydrží o 2 stupně minus víc a která vydrží míň, tak všichni hledají ty nejodolnější tomu mrazu. Já bych v tuhletu chvilku spíš poradil, abyste dbali na to, že si vybíráte odrůdy, které kvetou a jsou rané v rámci toho dozrávání, protože u těch fíků to není o tom, aby vám to jako nezmrzlo, tam je to spíš o tom, aby vám co nejvíc těch plodů dozrálo. Díval bych se spíše po odrůdách, které jsou rané, na to dozrání potřebují kratší čas, protože chápu, že je rozdíl mezi stanovištěm někde na pobřeží slunné Itálie, Kalábrie a někde jako v České republice. To dozrávání a ta ranost je tam velmi důležitá. A v rámci vlastně toho pěstování, vy když si koupíte sazeničku, tak ten první, druhý rok, tak se snažíte jí prostě nějak trošku jako víc stříct, to znamená udělat kolem nějaký kryt, vycpat to třeba listím, slámou, prostě něčím. No a postupně, jak ten stromek, ten keřík zvyká, tak ho otužujete a moje zkušenost je taková, že nejdýl třetí rok už na to prostě kašlete a ten fík to většinou zvládne, pokud jste si vybrali nějakou vodnou odrůdu. To, že vám vlastně omrzne to dřevo, ty horní výhony, to vám vůbec nevadí, protože vy ho stejně na jaře ostříháte, vyrostou nové výhony, tam bude spousta těch plodů a jde o to, aby to stačilo dozrát. Když budete mít nějakou odrůdu, která je ranější v tom dozrávání, tak by to bez problémů mělo dozrát. A i ty fíky, které opadají a jsou třeba ještě na pohled zelené a nezralé, tak ty plody snadno dojdou někde, dáte třeba na pekáč, na nějaký prostě novinový papír, dáte to někam do obyváku nebo prostě nevím, někde, kde bydlíte, tak ty plody ještě dojdou. A samozřejmě potom se dá udělat i to, že ty plody osušíte, můžete různě nakandovat a tak dál, takže dají se zpracovat i ty lehce nedozrálé plody. Ale za mě zásadní u pěstování u toho fíkovníku je nehledat odrůdy, které vydrží prostě o minus 2 stupně víc než ty jiné, protože o to nám nejde. Jo? To, že vám omrzne to dřevo, horní výhony, to nás netrápí. Všechno stejně na dřevo budeme stříhat a stejně nám to bude plodit na tom, co vyroste znovu. Ale namísto toho se podívejte na to, abyste měli odrůdu, která prostě je hraná v rámci toho dozrávání a takhle by vám to mělo fungovat.
2: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Letošní parné a suché léto se podle všech předpokladů určitě nepěkně podepíše i na výsledcích rybářské práce. Bude ryb dostatek a budou pěkně rostlé, tak právě o tom naše hobbyredaktorka Slávka Brádlová natáčela s předsedou Severočeského územního svazu Českého rybářského svazu Milošem Zlatohlávkem.
2: Výlovek bude podstatně menší, nebudu říkat, že kvalita ryb bude určitě horší, to si nemyslím, ale ten výlovek nebude tak markantní, jako byl v minulých letech. Tam jde samozřejmě o ten přírůstek ovlivňuje samozřejmě množství krmení, které je možné do toho rybochovného zařízení dát, a ten díky těm vedrům nebyl moc velký, nemohli jsme úplně pravidelně krmit a v tom množství, v kterém bychom potřebovali a chtěli, ale samozřejmě jsme udělali všechno pro to, aby jsme ten výlovek měli.
3: Ty výlovy jsou pro Český rybářský svaz zajímavé i z hlediska hospodaření. Takže budou menší ryby, bude menší zisk?
2: Takhle se to úplně samozřejmě říct nedá, i když ekonomové by určitě byli proti tomu, co řeknu, nebo co jsem řekl. Čísla jsou daný a samozřejmě cena té ryby odpovídá tomu číslu, který tam je v té váze, ale spíš bych to definoval jako v tom, že i když je malý výlovek, je potřeba nějakým způsobem s těma rybama pracovat. Nemůžeme je vysypat na pole nebo cokoliv jiného. Je to náš produkt a musíme ho distribuovat do našich revírů a do našich vod, nebo je použít třeba pro nasazení do rybochovného zařízení do příštího roku. Ale je velmi důležité spíš připravit tu strategii distribuce té ryby. Důležitý je fakt jako zamyslet, která voda je úživná, která voda je neúživná, a podle toho ty ryby nasadit, aby tam měly možnost třeba nějakého dorůstu, nebo i rybníky, které jsou posazený vejš, jako je třeba Šluknov, tam to dorůstá pomalu a je potřeba nějakým způsobem tu rybu tam dávat třeba větší. Jo, jsou lokality, které jsou velmi úživné, jako je třeba řeka Labe, tam tu rybu můžete dát menší nebo nechranit se. Všechny tyhle ty věci jsou daný zarybňovacíma plánama a není to vůbec jednoduchý, a myslím si, že je velmi důležitý, aby ty organizace s tím územním svazem nějakým způsobem pracovaly, našli nějaký ten plán, jak s tou rybou naložit.
3: Vidíte, tak teď jsem se vlastně prozradila jako takový rybářský neználek, protože já jsem výlovy považovala za to, kdy tu rybu vylovíte, prodáte, ale ono to má dvě ty stránky. Jednak ryba, která jde do prodeje, a za druhé ryba, která jde na ten další chov.
2: Většina těch ryb, které se u nás v rámci územního svazu vyloví, tak se vlastně distribuuje do všech revírů územního svazu. Snažíme se, aby jsme nějakým způsobem pokryli celou potřebu toho územního svazu, ale snažíme se v místních organizacích, které nám pro nás tu rybu nějakým způsobem chovají, pak my od nich odkupujeme a dáváme ji do revíru, protože my jako územní svaz jsme správci revíru. Takže tímhletím vlastně podporujeme ty místní organizace, které samozřejmě tu rybu si ještě rozdělují na dvě kategorie, a to je právě ta kategorie, kterou nám prodají a my ji dáváme do revíru, a pak je tam druhá kategorie, a to je, o čem jste mluvila vy, a to je samozřejmě na ty vánoční prodeje. Ale je to i taková podpora té spolkové činnosti, kdy ty lidi, kteří tam docházejí a nějakým způsobem na těch rybích pracují a tohle, tak mají v úzovkách svého kapra, který ho mají na tom vánočním stole. Ty výlovy, to je taková prezentace toho Českého rybářského svazu. A chtěl bych tímto všechny pozvat, aby se přišli podívat na ty výlovy, které se konají určitě ve vašem okolí. Dělají se právě o víkendu většinou, aby byly veřejné, aby ty lidi se mohli přijít podívat. Tak bych vás chtěl všechny pozvat, abyste se přišli podívat na práci, kterou ty rybáři odvádí. Není to úplně malá práce, je to dobrovolná práce, je to fyzicky náročná práce, a přijďte je podpořit a oni to určitě ocení a vy uvidíte tu práci, co za těma rybama stojí.
1: A Miloš Zlatohlávek zval samozřejmě nejen na výlovy v severních Čechách, ale všude po republice. Termíny výlovu ve vašem okolí najdete na webu jednotlivých místních organizací Českého rybářského svazu nebo na souhrnném webu Podzimní výlovy 2026. Tak ať se vám zadaří. Větráte doma často? Tak za chvíli si vysvětlíme, jestli je to dobře, anebo to není dobře.

0: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Vstaňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7.45.
1: Počasí.
0: A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: V létě máte většinou okna do kořán. Nejenom kvůli čerstvému vzduchu, ale také kvůli pocitu, že rozpálený dům nebo byt trochu vychladíte. Pokud to děláte časně ráno nebo večer, je to v naprostém pořádku. Kdo ale větrá v pořádném pařáku, může si spíš uškodit a byt ještě více vyhřát. Tomáš Sisel z Institutu zdravého bydlení chtěl zjistit, kolik prachu mu do domu při intenzivním větrání přiletí. Zakoupil potřebnou techniku a začal měřit. A paradoxně naměřil úplně něco jiného a navíc zdraví škodlivého. Výsledky prozradil v rozhovoru s naším hobbyredaktorem Jirkou Šobrem.
2: Já jsem očekával, že když otevřu celý dům, jak se říká, do kořán, tak se objeví prachové částice, ať od těch nejmenšího průměru 2,5 přes ty s průměrem 4 až 10, což už je třeba jako stavební prach a podobně. Ale to, co se mi stalo a to, co opravdu překračovalo normu, byly VOC.
3: Co to je VOC?
2: VOC jsou těkavé organické látky, jsou to chemické sloučeniny, které se snadno odpařují do vzduchu při běžné teplotě. Mezi nejznámější patří formaldehyd, o kterém už jsme si spolu povídali, benzen, toulen nebo aceton.
3: A čím to je? Je to dáno těmi novými povrchy, které doma máte, novým nábytkem, novou kuchyňskou linku?
2: Těkavé organické látky se odpařují prakticky ze všeho, co obsahuje organická rozpouštědla. Jsou to pojiva, změkčovadla, různé ropné deriváty, anebo chemické látky. Představme si naše podlahy, lepidla, kterými jsou lepené i klidně keramické obklady. Ten krásný nový povrch kuchyňské linky a přiznejme si, že VOC jsou právě i v čistících prostředcích.
3: Víte, já jsem si myslel, že ty těkavé látky, když se něco vyrobí, slisuje, použije se lepidlo a tak dále, tak když vyschnou, tak zmizí.
2: Oni moc nemizí, my na ně máme relativně přísné normy. Ty přísné normy jsou rozdílné třeba u nás, jako v Evropské unii a ve Finsku. Ve Finsku jsou daleko přísnější, ale je to právě o tom, že oni se pak uvolňují díky tomu zvýšenému teplu díky slunečnímu záření. To znamená, že se nám pak ty povrchy zahřívají na teploty vyšší než 26 stupňů Celsia.
3: Proto tedy používat žaluzie, aby nám sluníčko třeba nesvítilo na novou vinylovou podlahu?
2: Jedna z variant, druhá z variant je zamyslet se nad tím, co si do toho bytu vlastně instaluji, chovat se udržitelně, ne tak, jak nám tvrdí marketingové hlášky prodejců, ale tak, aby my jsme udržitelně žili, vybírali si přírodní materiály, vybrali si třeba keramiku oproti vinylové podlaze, vybrali jsme si klasický dřevěný stůl z masivu oproti nějakému lesklému, který má uvnitř pouze MDF desku nebo dřevotřísku, a aby jsme třeba používali i lepší nebo ekologičtější čistící prostředky.
3: Když přijedu z práce domů, tam bude horko a otevřu všechna okna, aby byl průvan, aby dům nebo byt schladl, je to všechno špatně.
2: Je to všechno dobře, my samozřejmě větrat musíme tak, aby jsme si odpočinuli, aby jsme měli dostatek čerstvého vzduchu, a to větrání nemůžeme říct nevětrejme. Spíš se zamysleme nad tím, co se všechno děje, a právě v letních měsících zcela neočekávaně, řeknu i pro mě, bylo to riziko, že se zahřívají a přehřívají v tomhle tropickém létě ty materiály. Obrovské emise zdraví škodlivých látek vedly k tomu, že my jsme si někdy říkali, nás pálí oči, my už si neumíme odpočinout z toho horka, a ve skutečnosti jsme byli zralí na intoxikaci právě chemickými látkami.
3: Z toho nás může třeba bolet i hlava.
2: Bolet hlava, pálit oči, děti můžou různě pokašlávat, má to za důsledek vysušování sliznic, nepohodu, kdy my si vlastně neodpočineme.
1: Další zajímavé informace najdete na internetových stránkách Institutu zdravého bydlení. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na vínečko okolo pergoly. Právě teď nastal jeho čas.

Lékařský kalendář. Objevil jsem dvě krásné pranostiky na říjen. A ta první praví, že září víno vaří a že říjen mačká hrozen. No tak já se přiznám, že mám okolo domu plno vínečka a jak je zralé, dobré a počasí to dovolí, tak šup s ním do demižónu. A když se mi vínečko nepodaří, tak z toho vínečka nechám udělat vínovici a je to. A to ku podivu chutná všem mým kamarádům. No a letos je hodně žaludů a to se říká, že v říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc. Kdyby se té pranostice dalo věřit, pak bude zima plná sněhu od prosince až do března. Schválně necháme se překvapit. Víte, jak to chodí. Ono pak nakonec ani nezasněží, ale já se těším, že bude hodně sněhu, protože budu sáňkovat a dělat ve sněhu andělíčky. No a ještě krátce, na co teď na zahrádce nezapomenout. V první řadě je čas na vysázení česneku a potom, zatímco v Anglii prožívají různé hmyzí ubytovny a kryty pro drobné zahradní živočichy velkou oblibu, u nás se zatím moc nerozšířily. Právě nyní při podzimním úklidu zahrady je ale čas na užitečné pomocníky myslet. Pokud jim nechcete vhodný domeček zakoupit nebo udělat, ponechte na kraji zahrady malou hromádku, kupku listí, větví nebo kamenů. Pomůžete tak ježkům, případně i ještěrkám. Co bude v našem pravidelném hobby magazínu Českého rozhlasu příští týden? Tak zaměříme se na přírodní hnojiva, například na vaječné skořápky a nebo na banánové slupky. Podíváme se také do podzimních včelích úlů, co se tam teď zrovna děje, a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy, na to ranní startování. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Hledáš školu, stáž nebo práci snů? Přijď na Eduka Expo 2026. Největší veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí na severu Čech. Od 15. do 17. října v Liberci přímo v Home Credit Aréně. Eduka Expo. Buď tam, kde se rozhoduje o budoucnosti. Více na edukavik.cz.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Současně s volbami rozhodují lidé na dvou místech v Libereckém kraji i v místních referendech. Rozšíření základní školy Kaplického v Liberci se posouvá. Praha má ode dneška první přímé letecké spojení s Vietnamem. A srážek i oblačnosti bude v průběhu odpoledne ubývat. Teploty vystoupí na 11 až 14 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a dobré sobotní dopoledne přeje Lída Jiroutová.
2: Volby 2026.
1: Ještě 3 hodiny budou lidé v Libereckém kraji rozhodovat v komunálních volbách a ve volebním obvodu Česká Lípa vybírat nového senátora. V Ralsku na Českolipsku se také v místním referendu vyjadřují k plánu Libereckého kraje na stavbu solární elektrárny na bývalém vojenském letišti. Další referendum v Bystré nad Jizerou na Semelsku se týká stavby větrných elektráren. Je u toho reportérka Johana Tománková.
3: Já jsem před volební místností, která je na místním obecním úřadě. V Bystré nad Jizerou je poměrně veliká účast. K volbám i k referendu se přišlo vyjádřit zhruba 80 lidí ze 111 voličů. Už teď je tedy jasné, že bude referendum platné. Podle lidí z volební komise budou výsledky referenda asi poměrně zajímavé, protože je polovina obce pro výstavbu větrných elektráren a polovina proti. Nejprve budou sčítat výsledky komunálních voleb, odvezou je do Semil a až pak přijdou na řadu hlasy do referenda. Volební místnosti se uzavřou ve 14 hodin. Z Bystré nad Jizerou Johana Tománková, Český rozhlas.
1: V Hřensku na Děčínsku pracovníci Národního parku České Švýcarsko kontrolují svah nad hotelem Praha. Během včerejšího večera se tam na tamní parkoviště sesunulo zhruba 10 tun kamení a hlíny. Podle mluvčího zprávy parku Tomáše Salova další následné řícení skalních bloků nehrozí.
4: Aktuálně skalní četa prohlíží svah nad vysokozátěžovými bariérami, pátrá po příčině toho řícení. Vycházíme z předpokladu, že se může jednat například o vyvrácený strom, který svými kořeny uvedl kameny do pohybu.
1: Parkoviště vedle hotelu zůstává uzavřené. Město Liberec zrušilo stavební zakázku na rozšíření základní školy Kaplického. Podle končící náměstkyně primátora Šárky Prachařové za ANO by to bylo mimo jiné kvůli tomu, že školu není možné přemístit do náhradních prostor a také kvůli velkému množství žádostí o vysvětlení k zadávací dokumentaci, kterou bude nutné prověřit a případně upravit. Rozhodnutí o vypsání nové zakázky bude na vedení města, které vzejde z letošních voleb. Z ruzyňského letiště dnes v noci odletí první letadlo nové pravidelné linky do vietnamské Hanoje. Lety bude provozovat společnost Vietjet Air 2x týdně, a to v sobotu a v úterý. Letadla Airbus A330 budou mít mezi přistání v kazašském Almaty. A podle mluvčího letiště Praha Jiřího Hanicha by linku mohlo využít během prvního roku přes 67 tisíc cestujících.
2: Počasí.
1: A je zataženo s občasným deštěm, později odpoledne a večer se začne oblačnost od západu částečně protrhávat a vyskytnou se už jen lokální přehánky. Na východě kraje čekejme zpočátku ještě doznívající déšť. Později večer může být místy až skoro jasno. Teploty 11 až 14 stupňů, v místech s celodenním deštěm naměříme jen kolem 10 stupňů a na horách se rtuť teploměru zastaví rozmezí 7 až 10 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A před kruhovým objezdem v Rígrově ulici v Jablonce nad Nisou se srazila 2 osobní auta. Očekávejte tam zdržení při projíždění.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: úžasné životy.
1: Ivan Havel podle Daniela Kroupy.
2: Já se jmenuji Daniel Kroupa, jsem filozof a s Ivanem Havlem jsme se seznámili někdy před 50 lety. A od té doby jsme byli přátelé. Nikdy neprosazoval sám sebe a vždycky mu šlo o nějakou věc, kterou považoval za dobrou nebo správnou.
3: Naše rodina byla po všech stránkách, jak po matčině straně, tak po otcově, nějak významná. Celkem přežili válku tak. Otec dokonce se mu zůstal ten jeho majetek, tu Lucerna a Barrandov. Nicméně padla klec a stali jsme se buržoasty. A s buržoasními rodinami se zacházelo velmi nešetrně.
2: Ivan byl vědec, který ovšem nechápal vědu jako úzkou specializaci, ale jako jednotný celek.
3: K naší inteligenci, ať je to cokoliv, to uvědomění si sebe sama, ne že potřebujeme, ono není podmínko, ono je součástí. Inteligence bude vlastnost hejna, delfínů třeba. Jednotlivý delfín nebude o ničem vědět. Dohromady ty delfíny budou hrozně inteligentní.
2: Ivana samozřejmě všichni brali především jako bratra Václava Havla. No a hlavním rysem jeho osobnosti byla veselost. Když se vzpomenu na Ivana Havla, tak pořád slyším ten jeho upřímný smích. Nyní stojíme v chodbě paláce Lucerna u schodiště dolů do sklepení, do restaurace Koníček. A tam se Ivan Havel od doby, kdy získali zpět Lucernu, scházel se svými přáteli. Tím klubem prošly desítky významných světových osobností, umělců, vědců, nositelů Nobelovy ceny a podobně. Ta setkání mají zcela neformální atmosféru. Občas tam dorazí někdo, kdo je poveselen, občas jsou tam lidé vážnější, občas se tam diskutovalo o politických událostech, ale většinou o tom, co se děje ve vědě nebo v umění. V disentu vzniklo velmi zvláštní společenství lidí, kteří měli rozmanité politické názory a Ivan Havel vlastně byl jediný, kdo se toto společenství snažil nějakým způsobem udržet pohromadě i po sametové revoluci.
3: Pořádal jsem semináře bytové, zajímal jsem se o všechny možné obory, filozofie a jiné. Byli v té skupině, co jsme se scházeli, taková příjemná nálada, jakoby. Pod svícem nejlepší tváře, tak, jako, tak jsme si tak dovolovali. Byl to takový zážitek svobody, který můžete mít v nesvobodě, intenzivnější, než když máte všude svobodu. A ta vaše svoboda vám už moc nedělá zvláštní situaci. Šedej svět té normalizace zůstal někde za námi a tím nám to dodalo nejen veselí, ale také invence.
2: V době, kterou historici nazývají normalizací, byla spousta lidí vyhozena z univerzit a z Akademie věd a tihle lidé se scházeli tedy v bytech a pokračovali ve své práci. No a na jednom z těchto bytových seminářů, a už přesně nevím, v kterém to bylo bytě, jsme se s Ivanem Havlem setkali. A protože já jsem s Martinem Paloušem tehdy pořádal také takový bytový seminář, pracovali jsme na nějakých tématech, která nás zajímala, tak jsme přizvali Ivana do našeho spolku. No a z toho vznikla filozofická společnost, která působila dlouhá léta, kterou jsme nazývali Kampademií, protože jsme se scházeli ve Všehrdově mlýně na Kampě. Postupně se dalšími členy stali Tomáš Halík, Pavel Bratinka, Radim Palouš. No a nakonec se k nám připojil i Ivanův bratr Václav, který potom pořádal na Hrádečku sympózia, kdy jsme každý rok tam strávili týden a od rána do večera běžely přednášky a diskuse. Ve čtvrtek vždycky nám Václav uvařil oběd, protože on byl vášnivý kuchař a vždycky jsme museli zatleskat, že se mu to podařilo. Ivan Havel měl tahle setkání velmi rád. Sám také organizoval svůj bytový seminář v jejich domě na nábřeží, kde každé druhé pondělí běžely nějaké přednášky. Některé měl sám Ivan, zval tam různé hosty a tak dále. A scházela se tam poměrně široká společnost, nejenom disidentská, ale lidé z kultury, vědy a podobně. A v těch zbývajících pondělcích, vždycky každé druhé pondělí, byla kampademie. No a občas jsme pořádali různé výjezdy. Jednou si Ivan pronajal srub někde v brdských lesích a tak jsme filozofovali tam.
0: Můj dědeček byl velice mě blízký a byl velice vzdělaný a velmi mě ovlivnil. Matka byla velmi vzdělaná, otec byl vzdělaný a nebyl intelektuál.

0: zaměstnání. On s tím žádné zvláštní emoce spojené neměl. Jak měl smysl pro realitu, tak to bral, no tak to je prostě moje situace, ve které já se musím starat, ne žehrat nad tím, že nemám jinou lepší situaci, ale jak v té svojí situaci co nejlépe mohu obstát.
1: Moje matka to pěla velmi, když mě oznámili, že nemůžu na gymnázium, ale že po mně našli učební místo. Samozřejmě rodina začala rozvíjet nějaké ty sítě, protože tehdy se lidi hodně znali a pomáhali si vzájemně.
0: Nakonec se zaměřil na počítače a automatizaci, což tehdy vlastně v 60. letech teprve začínalo. Pak měl tedy v letech velkého uvolnění 68-69 možnost vycestovat na Berkeley do Kalifornie, kde si udělal z matematiky doktorát zaměřený na obor, který u nás vlastně tehdy nikdo neznal a všichni se tak trochu usmívali. A byla to umělá inteligence a s tím související obor kognitivní věda. Obor, který spojuje matematiku, počítačovou vědu, psychologii, filozofii a podobně. A to řekl bych, že dost předurčilo jeho i postoj k vědě a k poznání, protože vždycky se snažil sledovat rozmanité vědní disciplíny a hledat jejich propojení a souvislosti. Podařilo se mu to vlastně naplnit až po revoluci, kdy v Akademii věd založil Centrum pro teoretická studia. V němž se setkávali archeologové, historici, matematici, filozofové, přírodovědci a zkrátka lidé z různých oborů a spolupracovali. A to centrum navštěvovali vědci světového významu, řada nositelů Nobelových cen tam přednášela. To byla, bych řekl, hlavní profesní náplň toho, co Ivan Havel dělal.

0: Přišla charta, přišli disidenti, bratr psal prezidentovi, měl jsem problémy se zaměstnáním, až jsem uvízl v té metě, která byla výborná, protože to oddělení naše bylo programátorské, takže jsem jako programátor, analytik měl úplně svobodný život, mohl jsem si dělat, kdy chtěl, co chtěl.
1: Ivan spíše, než že by asi inicioval edici expedici, v tom myslím, že měl větší roli Václav, tak ale když viděl, že tam není nikdo, kdo by se to prakticky ujal, no tak se to chopil on.
2: Byl jsem teda zatčen a vyslýchán a 4 dny jsem tam byl, to už vypadalo, že bude obvinění. Tam mě přišel takový dopis, že mě děkují za nějakou ciziny, že mě děkují za nějakou činnost v samizdatu a že mám pokračovat jen tak dál a tak dál. A oni brali toto jako jeden z důkazů, že dělám samizdat. Já samozřejmě odmítal vypovídat. Neodmítal jsem vysvětlovat, proč odmítám vypovídat. Jsem řekl, z toho papírku nevyplývá vůbec nic. Jestliže mě někdo děkuje za něco, tak to neznamená, že mě děkuje správně. Mohl jsem mýlit, že mě děkuje za něco. A tak dále. A teď jsme to jako rozváděli a on byl dost čím dál tím nervóznější a říkal, no ale aspoň z toho vyplývá, že nějaký samizdat se dělal. To nevyplývá.
1: Mám ještě jednu takovou charakteristickou vzpomínku na Ivana. To bylo v době posledního zatčení Václava Havla. My jsme tehdy s Ivanem a ještě s jedním kolegou chtěli se věnovat podrobněji tématu, které se nazývá body-mind problém, tedy vztah tělesného a duševního. A zahájili jsme svoji práci v bytě Ivanově ve velkém pokoji, v takovém salonu, kde se konaly ty různé přednášky. Václav

0: Já jsem měl horečku, ležel v ložnici, no a Olga tam něco dělala a Ivanova žena Dáša tam také seděla. Asi po hodině zazvonil zvonek a ten zvonek neustával. Šla otevřít Olga a za dveřma stáli STBáci a chtěli Václava Havla. Olga zabouchla dveře a poslala je tedy k čertu. Jenomže STBáci nedali pokoj a zvonili a zvonili. A tak se vyšoural tedy z pokoje v pyžamu Václav, šel jim otevřít, Olga na ní křičela, ať teda zaleze do postele, že má horečku, ale Václav říkal, že ti STBáci by měli pokousat. No a tak se nakonec oblékl a odešel s nima. Oni při tom výslechu zjistili, že je opravdu nemocný, tak skončil v nemocnici na Františku a ještě večer tam probíhala demonstrace na jeho podporu. A během tohoto průběhu reagoval Ivan Havel tak, že ti STBáci přišli jenom proto, aby nás rušili při práci a že to nejlepší, co můžeme udělat, je prostě pracovat dál a nevšímat si toho. Olga zbalila věci, Václava odvezla mu je do nemocnice, no a mezi tím opět tedy zazvonil zvonek a opět STBáci, protože z odposlechu věděli, že v tom bytě se něco děje. No a pak neustále zvonili, kopali do dveří a Ivanova žena Dáša řekla jedno slovo, neotvorím. No a tak jsme tam asi 5 hodin pracovali v klidu, jako by se nic nedělo. Tohle to charakterizuje prostě Ivana, myslím, nejlépe, protože mu bylo jasné, že on nemůže zabránit tomu zatčení, nemůže zabránit bratrovi, aby tedy dobrovolně s těmi, v uvozovkách dobrovolně, s těmi STBáky šel. No tak dělal to, co považoval za nejlepší, pracoval.
1: Mýtus je si myslet, že vzdělanost je něco dosažitelného, že to je jakási věc, kdy jednou se probudím a řeknu, už jsem vzdělaný. To je otevřenost. Vzdělanost je jako vlastně otevřenost k dalším a dalším věcem.
0: Já myslím, že mu šlo hodně o to dát dohromady lidi ze špičky vědy, aby si uvědomili, že vlastně ta věda je jeden celek a snažili se tvořit něco společně.
1: Být hlubokým odborníkem v něčem úzkém, to bych nenazýval vzdělaností. Samozřejmě ne každý má ten zájem o tu šíři poznání. Ne každý má tu zvědavost pochopit, jak svět funguje, i tam, kde to nikdy třeba potřebovat nebude.
0: Zkoumal ty hranice, kde končí věda, kde už začíná jakási nevěda nebo pavěda.
2: Jaké je to prožívat sen? Jak to, že jsem to já? Že vím, že jsem to já stejně jako v dělém stavu? Co to znamená, že ten sen je tak dobře vymyšlený? Jak je to možný, že já bych nikdy nic takového nevymyslel?
0: Sám si celý život zaznamenával svoje sny. Ve stáří potom z toho vytěžil velmi zajímavou knížku, která se vlastně dotýká jedno z takových psychologických problémů, totiž metody introspekce, která je tak některými psychology považována za pochybnou. No Ivan tady ukázal, jak vlastně ta introspekce přece jenom může být v určitém smyslu užitečná a pomoci. Některé ty jeho přednášky se mi vybavují zpětně. Abych dal příklad, tak jednou se věnoval takovému tématu, které nikoho moc nezaujme, a to je měřítko. Jakou roli má ve vědeckém poznání měřítko? Jednoduchý příklad, když měříte pobřeží Francie kilometry a pak ho měříte měřítkem metry, tak vám vyjde po každé jiný výsledek. A když měříte to pobřeží centimetry, no tak to pobřeží vám vyjde mnohem delší. A tohle to platí i v mnoha jiných oblastech vědy, kde vlastně to měřítko jako úplně posouvá výsledky, ke kterým dospíváte. A jak si s tím poradit? Takovými tématy se ve svých přednáškách Ivan Havel také zabýval.

0: Jaké to je, pane docente, být 11. rokem bratrem prezidenta?
1: Má to své výhody, nevýhody. Celkem bych radši, aby mě lidi znali jako kvůli mně, že jo, než kvůli někomu jinému.
2: V čem se lišil Ivan od Václava Havla, byla především jeho praktičnost. Václav Havel byl dosti nepraktický člověk a já bych řekl, že sametová revoluce by těžko byla úspěšná bez toho, že by přiložil ruku k dílu Ivana Havla.
3: Já jsem vlastně se tam ocitnul tak trochu náhodou. Samozřejmě jako exaktní vědec, tak jsem trpěl tím, jak někdy je to takový jako zmatek.
2: Ivan si všímal různých nedostatků, které v tom epicentru revoluce probíhaly a pracoval na jejich odstranění. Jedním z těch nedostatků byl vlastně chaos. Nacpala se tam spousta lidí, ona to byla kuřárna prosklená, tedy v Laterně Magice, a tam bylo nacpáno spoustu lidí, všichni kouřili, že se tam nedalo dýchat, bylo to oddělené skleněnou stěnou. No a Ivan Havel každé ráno přinesl roli papíru balícího a fixky. A vzpomínám si, jak jsme tam klečeli na podlaze a malovali na ten papír organizační strukturu Občanského fóra, protože každý den se ta struktura nějak změnila. Ono to neustále narůstalo. No a pak to tam vylepil na stěnu, aby každý věděl, kam vlastně patří a co má dělat. Byl to Ivan Havel, který si všiml, že mezi těmi disidenty chybí ekonomové. Ano, tak já jsem nabídnul, že přivedu Tomáše Ježka, no a on se zeptal Rity Klímové, jestli nezná nějakého ekonoma, a ta mu dala telefonní číslo na jistého inženýra Václava Klauze. A byl to Ivan Havel, který volal Klauzovi a pozval ho tedy do Laterny Magiky, což Václav Klaus, jak jsem nedávno slyšel, do dneška nepochopil a do dneška se domnívá, že to byl Václav Havel. A Ivan z toho měl pak, když tedy mezi Václavem Havlem a Klausem byly různé politické rozpory, tak Ivan vždycky s humorem říkal, a za to všechno můžu já. Ivana vnímali jako někoho, kdo bude mít v té budoucí politice nějakou významnou roli. Ale to Ivan zcela zásadně odmítal.
4: Tak nakonec jsem řekl, že dovolit prostě, že to jsem dodržel. To není příjemný život. Samozřejmě ještě je to něco jiného v té revoluční době, kdy je to takové jako dobrodružné dost.
2: On svoji roli v životě i ve vědě chápal jako jasně definovanou. To poslední, co ho zajímalo, byla jakákoliv kariéra.
4: Když vidím, jak ta většina času je v podstatě řešením problémů, které nemusely vzniknout, protože vznikly nějakým nedorozuměním, omylem, nějaký nesmysl nebo něco, a není to tvůrčí v tom smyslu, jak já považuji tvůrčí.
2: My jsme se v posledních letech vídali méně, protože působím mimo Prahu a ke Koníčku jsem mohl přijít jenom párkrát za rok, ale na těch vztazích se nikdy nic k horšímu vlastně nezměnilo. Bylo to pořád stejné a bylo to pořád stejně veselé. Samozřejmě po těch 42 letech komunismu, kdy nebylo možné cestovat, tak Ivan se svou ženou Dášou využili těch nových příležitostí a také hodně cestovali. No a potom si koupili takovou usedlost asi hodinu od Prahy, Košík. No a tam Ivan Havel si tam budoval svoji myslivnu. Nikoli, že by byl myslivec, ale kde by mohl teda myslet, pracovat. A Dáša se věnovala zemědělské činnosti a vybudovala velmi úspěšnou biofarmu. Tohle byla jejich činnost a Ivan tam pobýval velmi rád, protože to bylo prostředí, které si sám vlastně vytvořil a mohl tam pracovat. No a také tam teda v tom svém domečku, který si tam postavil, tak umřel.

0: jsme trochu v zajetí rychlosti toho, že všechno se mění teď příliš rychle a tím pádem tomu přestáváme rozumět. Svět se může i na po té politické stránce změnit rychleji, než to bylo kdysi. My teď jsme tak jako předběhnuti tím vývojem té technologie, takže nerozumíme tomu, co bude hlavní podstata té novosti toho světa.
1: Já jsem byl u Ivana vždycky fascinován tou jeho věcností. Když jsme se domluvili, že se něčím budeme zabývat, tak on se zcela soustředil na tu věc. Šlo mu o pravdivé poznání jak té věci, tak různých vztahů a různých souvislostí a nevkládal do toho žádné svoje osobní emoce nebo zájmy nebo ambice. Když řeknu Ivan Havel, tak mě naskočí jediné slovo a to je věcnost.
2: Disident, signatář Charty 77 a filozof Daniel Kroupa vyprávěl o Ivanu Miloši Havlovi, který se už v 60. letech zajímal o kybernetiku nebo umělou inteligenci. Za normalizace organizoval bytové semináře a v samizdatu vydával knihy. 11. října by oslavil 88 let. A po písničce rozjede kola magazín Vlakem Libereckým krajem. Tentokrát s hostem, který má k Liberci opravdu blízko. Je jim investigativní novinář a milovník vlaků Jan Tuna. To byl důvod, proč si ho Pavel Petr vybral do dnešního vydání.

0: Vlakem, Libereckým krajem.
1: Magazín Vlakem Libereckým krajem pomalu rozjíždí svá kola. Tentokrát s hostem, který má k městu pod Ještědem opravdu blízko. Je jim investigativní novinář a také milovník vlaků Jan Tuna. To byl důvod, proč jsem si ho pro dnešní vydání vybral.
2: Ty jsi mi prozradil, že vlastně k těm vlakům a hlavně k Liberci máš vztah už prakticky od útlého věku.
3: Jo, jo, je to přesně tak. Zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Liberec. Liberec je moje srdcové město. Myslím si, že minimálně v České republice je to nejlepší město na žití a dokonce jsem v Liberci chtěl žít, protože jsem v Liberci studoval pedagogickou fakultu a zažil jsem tam opravdu nádherný léta života na kolejích na Harcově. A protože pocházím z Trutnova, tak do školy a ze školy na kolej jsem většinou jezdil vlakem přes Starou Paku, takže to mám na to takovýhle hezký vzpomínky a zároveň maminka celý život pracovala na drahách, byť vlastně naše rodina má z vlaky, který opravdu miluju a pokud to jde, tak nejradši jezdím vlakem z mnoha důvodů, nejenom z ekologického, ale že člověk tam může relaxovat, kochat se, číst, pracovat, všechno, projít se. Tak jako rodina máme tragickou zkušenost, protože mojí maminky tatínek, můj děda, kterýho jsem nikdy nepoznal, tak když má mě bylo 9 let a je jim bráchovi 6, tak zahynul při tom největším železničním neštěstí v dějinách Československa u Stéblové. Dělal fotbal, byl fotbalový funkcionář a jel z nějaký fotbalový schůze a už se nikdy nevrátil. Tak přesto jsme na vlaky nezanevřeli a pokud můžu, tak prostě cestuju vlakem. A nejradši do Liberce.
2: Je to nějaká vzpomínka třeba i na to dětství a třeba nějaké jízdy, nějakou oblíbenou trať, kam si třeba s rodiči nebo s příbuznými jezdil?
3: Já si pamatuju jednu nebo dvě cesty, kdy jsme s rodiči a s partou jejich kamarádů a dětí jeli do Bulharska vlakem. Od té doby miluju lůžkový vlaky, to je prostě naprosto skvělý. A doteďka si pamatuju, že když jsme jeli někdy v těch 80. letech, měli jsme vystrčený hlavy, koukali jsme se v okna, tak když se projížděl Rumunskem, tak tam všude stály děti, mávali a házeli jsme jim bombony, protože chtěli bombony, nám bylo řečeno, že jim uděláme radost. Tak to mám takovouhle vzpomínku. To vlastně jsem na to teď navázal, když jsem začal jezdit v roce 2019 do Banátu, nejenom na festival, ale na festival jezdím vlakem teda. Tohle je moje vzpomínka. A mám takový sen, zatím se mi nepovedlo ho uskutečnit, že bych někdy chtěl přijít na nádraží, sednout do nějakého nočního vlaku a nevědět, kam jedu a druhý den se někde zbudit a prostě nechat se někam odvíst. Což ale asi nejde moc uskutečnit, pokud člověk nejede na černo, že jo? Protože si musí koupit lístek. A nebo jedině možná, když má takovou tu evropskou jízdenku, že člověk může nějakou dobu jezdit po celé Evropě, tak tohle bych chtěl někde udělat. Jako. Já si prostě představuju, že prostě fakt jako nasednu na nádraží do toho vlaku, nejlépe lůžkovýho pojedu. Já se rád ve vlaku kochám a dívám se na krajinu a na přírodu, tak to bych možná v tomhle případě nedělal, navíc by to byl noční vlak, tak jak já si to představuju, abych ani podle krajiny nepoznal, kam směřuju, jestli směřuju na sever, na jih. A druhý den prostě vystoupil na nádraží a začal objevovat tu zem a pak se zase vlakem vrátil.
2: Pochopil jsem, že v tobě možná byla trošku ta modrá nádražácká krev. Neměl jsi jako dítě třeba sen nějaký pracovat jako výpravčí, jako strojvedoucí nebo něco podobného?
3: Vidíš, to mi otevíráš komnaty, na který jsem možná už úplně zapomněl a teď mi to oživuješ. Měl jsem vláčky, takový ty klasický, co nevím, jestli ještě teď děti mívají, prostě kolejnice, že si člověk sestavil a jezdil si z vláčky, tak tím jsem trávil hodně času. Nevím, jestli jsem přímo snil o tom, že bych byl nádražákem, ale měl jsem i, myslím, takovou tu nádražářskou plácačku, nebo jak se tomu říká, výpravka a tu čepici. Takže jo, vidíš, na to jsem úplně zapomněl. Tak jo, tak něco tam je hodně hluboko zakořeněného. A říkám, moje mamka dělala opravdu celý život. De facto hned po škole tam šla, tak dělala na drahách v lokomotivním depu v Trutnově. Takže my jsme za mamkou chodili, takže nás brala ke strojmistrům a na mašinky a tak dále. A koukali jsme tam, že jak oni pečou, že jo, protože v tom depu, že jo, opravovalo a všechno chystalo a tak.
1: S novinářem Janem Tunou si povídáme v magazínu Vlakem Libereckým krajem. A pokračovat v tom budeme už za pár minut.

0: magazínu Vlakem Libereckým krajem si dnes povídáme s novinářem Janem Tunou. Pochopitelně o jeho vztahu k železnici a cestování po kolejích. A také třeba o letní cestě na festival do rumunského Banátu.
1: Když to poprvé slyšel, že by si měl jet vlakem, jaká byla ta reakce? Jak třeba se to postupem času změnilo? Ten tvůj názor třeba na ten vlak na Banát, na tu cestu?
2: Názor je stejný. Já jsem o tom hodně slyšel. Na Banát jsem začal jezdit díky Jankovi Rubešovi, který mi o tom řekl, kluk z Prahy. A slyšel jsem o tom od lidí, jak je to úžasný, ta cesta vlakem. Že už vlastně festival začíná ve vlaku, to žádný jiný festival nemá. A mnohdy se mi stává asi nejenom mě, že když má člověk velká očekávání, tak pak přijde zklamání. A tady to bylo a je ještě lepší, než jak jsem o tom slyšel od lidí vyprávět, protože Banát, včetně cesty vlakem, o tom se nedá vyprávět, to člověk musí zažít, protože je to tak silný a tak strašně krásný. A je to to nejlepší, prostě já se na tu cestu vlakem vždycky extrémně hodně těším a vždycky jsem hodně nadšený, protože ve vlaku se hraje, zpívá, tančí. Dokonce když jsem jel poprvé do Banátu, tak jsem poprvé v životě tančil ve vlaku na stole. To se mi nikdy předtím nepovedlo. A vím, že když jsme v jednu chvíli tancovali v tom party voze a byli jsme všichni na jedné straně, tak přiběhli, říkali, to už není moc bezpečný. Rozložte ty síly, ať nejste všichni na jedné straně. A předloni se mi povedla jedna věc. Jestli znáte film Her vlasy od Formana, tu zásadní scénu, kdy on tam projde po tom stole, když tam všichni takový vymazlený snobáci jedí, tak teď jezdí taky, že jo, což předtím nebylo, jídelní vůz a předloni se fakt přiznám, mně se ta scéna evokovala, že jsem tam prošel po těch stolech, v tom jídelním voze jsem říkal Her, jo.
0: Tak slyšel jsem a prozradil si, že také kromě jiného miluješ jídelní a lůžkové vozy, je to tak?
2: Miluju jídelní a lůžkové vozy, to je prostě nejvíc. Mně se hodně vždycky líbil jídelní vůz, ale už dlouho jsem tuhle trať nejel, který jezdíval do Německa přes Drážďany do Berlína. A to byl takovej ten ještě, nechci říct secesní, to asi ne, ale stylovej s lampičkama a fakt to vypadalo strašně hezky a ještě bylo hodně zajímavý, že vždycky průvodčí přišel a říkal, už se blížíme k hranicím, rychle si objednejte, protože jak překročíme hranice, tak to najednou bude, nevím, jestli dvojnásobně dražší, ale už za jiný ceny, takže ta samá svíčková, ten samý guláš najednou stál, víš, tak říkal, nechcete si ještě rychle objednat, tak to mě přišlo takový jako zajímavý, nevím, jestli ještě to funguje. A ty jídeláky, já si kupuju jako samozřejmě jízdenky dopředu, koupím si nějakou místenku, ale většinou stejně nakonec to strávím v tom jídeláku. A to i když nemám hlad, prostě ta atmosféra je výborná a já jsem loni dostal nabídku a hrál jsem divadelní hře Zrada a zkoušel se v České Třebové. A Česká Třebová to je uzel, že jo, a jezdit z Prahy do Český Třebový autem je nesmysl. I kdybych ty vlaky tak nemiloval, tak prostě tam člověk je za chvíli. A vždycky jsem cestu tam i naspátek strávil v jídelním voze a hlavně strašně dobrý catering, teda aspoň to, co jsem jezdil, to myslím, jsou České dráhy, že tam jsou jako se snažím jít zdravě, takže třeba jako příloha čočka a tak dále, že to nejsou jenom jako, že by si člověk musel dát hranolky, knedlík a tak dále, tak to se mě strašně líbí a baví a říkám třeba, když mám jet točit do Ostravy nebo do Brna a pokud nemáme pak natáčení ještě někde v okolí, kde člověk potřebuje auto, tak prostě jedině vlakem.
0: Tolik pro tuto chvíli Jan Tuna v magazínu Vlakem Libereckým krajem o vztahu k železnici, ale ještě ani zdaleka neřekl všechno. Pokračování vás čeká už po písničce.
3: Žijeme tu s vámi a tak nás zajímá, co se v našem kraji právě děje. Připomínáme historické události, informujeme o tom, co se chystá ve městě či obci, kde žijete a kde nás posloucháte.
4: Dopoledne pod Ještědem.
3: Všechno mapujeme, natáčíme, v živých vstupech se hlásíme i z míst, kam se člověk jen tak nedostane. Zveme do vysílání hosty, kteří poradí i pobaví.
4: Dopoledne pod Ještědem.
3: To je čas pro vás i pro písničky, které nestárnou. Každý všední den od 9. do 12. hodiny.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Novinář Jan Tuno je hostem dnešního vydání magazínu Vlakem Libereckým krajem. A my pokračujeme v našem povídání.
1: Pokud bychom ještě zůstali na tom Banátu, tak on vlastně ve své podstatě člověk načichne tu atmosféru, jak si zmínil už v tom vlaku, a pak to pokračuje, protože ta atmosféra je úplně fantastická.
2: Hele, to už na tom nádraží v Holešovicích. Já když jsem měl první ročník, tak můj první ročník v tom roce 2019, tak se ještě jezdilo ze Smíchova. A já jsem vůbec jako přesně nevěděl, jako do čeho jdu. Věděl jsem, že je to skvělý, že je to úžasný, ale nic moc jsem si jako dál jako nezjišťoval. A jel jsem sám a nikoho jsem neznal a v tom vlaku za 10 minut jsem měl pocit, že se znám s celým vlakem, protože už tam lidi se zblížej, hlavně se ale zpívá, džemuje, každý, kdo má nějaký nástroj, tak se přidá, takže kde zažiješ jinde, že ve vlaku ti hraje kluk na basu, holka na harmoniku, a to myslím ne foukací, i ta tam samozřejmě, ale na klasickou tahací harmoniku, housle, violončela, o kytarách ani nemluvě, zpívá se tam celou cestu, říkám, to je nepopsatelně nádherný a já za to cítím ohromnou vděčnost a radost, že jsem se mohl tohle stát součástí, protože jeden rok jsem teda nejel vlakem, to bylo loni, to jsme letěli letadlem, ale to byl ročník, kdy vlastně festival, kdo chtěl, tak mohl začít v Bělehradě, kde na velvyslanectví v Českém domě byl koncert Tata Boys a Petra Skoč do Polého a dalších. Nejdřív jsem ani do toho Bělehradu nechtěl letět, protože jsem říkal, já si nechci nechat připravit o vlak, ale pak jsem říkal, tohle zase je dobrá zkušenost, v Bělehradě jsem nikdy nebyl, tak to jsem jednou byl vlaku nevěrný, ale už zase jedině vlakem.
1: Ty už si mluvil o jednom snu, naskočit do vlaku a nevědět, kam jedeš, ale kdyby bylo nějaké konkrétní místo, můžeš na závěr říct, jestli máš sen projet se někde po nějakém místě. Já kolikrát říkám, že jsem měl sem projet se Transsibirskou magistrálou, což se mi teď nesplní. Byl jsem ale v cílové stanici ve Vladivostoku a na příští rok bych rád třeba absolvoval cestu panoramatickým vlakem ve Švýcarsku. Ale máš ty nějaký takový sen, kam by ses chtěl vydat, kam by ses chtěl vlakem projet?
2: Takhle úplně předtím jsem do tvé otázky o tom nepřemýšlel, ale během té otázky jsem se zamyslel a asi ten Orient Express by mě hodně zajímal, ale samozřejmě projet si tou Transsibirskou magistrálou, tak to by mě taky zajímalo, ale určitě bych to nechtěl teď za Putina, to v žádném případě. Takže asi ten Orient Express, ale kamkoliv, cesta je cíl.
1: Říká na závěr dnešního magazínu Vlakem Libereckým krajem Jan Tuna. Pavel Petr vám přeje ničím narušený poslech dalších pořadů ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: O post zastupitele usiluje v Libereckém kraji při komunálních volbách i 20 čerstvě zletilých kandidátů. V kraji přibylo na úřadu práce absolventů škol a mladistvých. Na slavnostním otevření Lidových sadů v Liberci dnes zahraje kapela Těla a odpoledne čekejme ubývání srážek i oblačnosti a teploty do 14 stupňů. Sobotní polední zprávy připravila Lída Jiroutová.
1: Volby 2026.
0: V Libereckém kraji pro letošní komunální volby zapsáno 689 kandidátních listin. Nejpočetnější skupinou jsou různá sdružení nezávislých kandidátů v celkovém počtu 3950 lidí. V Polečném a Dalešicích na Jablonecku mají jako jediný v kraji i ryze ženské kandidátky. Jinak v regionu převažují na volebních lístcích muži, jejich přes 64% z celkových téměř 7000 kandidátů. Doplňuje ředitelka Českého statistického úřadu v Liberci Dagmar Dvořáková.
2: O post zastupitele se uchází také 20 kandidátů ve věku 18 let a z toho je 6 žen. Nejstarší kandidátce je 88 let, nejstaršímu kandidátovi 87 let. Průměrný věk se pohybuje kolem 49 let.
0: V předchozích komunálních volbách bylo v Libereckém kraji jen 13 18-letých kandidátů a nejstaršímu kandidátovi bylo 92 let. V Libereckém kraji vzrostl během září počet absolventů škol a mladistvých v evidenci úřadu práce, zatímco na konci léta jich bylo 891, na konci září už 1275. Podle ředitelky krajské pobočky úřadu práce Kateřiny Sadílkové je pro ně určený speciální program Záruky pro mladé. Ten jim pomůže získat potřebné zkušenosti a dovednosti a zvýšit tak jejich šance na získání zaměstnání, říká Sadílková.
3: Během září vstoupilo v Libereckém kraji do projektu Záruky pro mladé 43 osob. Od začátku letošního roku jsme takto podpořili celkem 286 mladých lidí. Právě u této skupiny je důležité zahájit podporu co nejdříve a předcházet jejímu dlouhodobému setrvání bez zaměstnání.
0: Lidé v Liberci dnes můžou navštívit slavnostní otevření nového hudebního a kulturního kreativního centra Lidové sady. V letech 2023 až 2025 ho nechala Liberecký kraj zrekonstruovat. Nově tam vznikly například moderní prostory se zázemím pro muzikanty, nahrávací studio nebo hudební zkušebny. Na slavnostním otevření zahraje i kapela Těla. Energetický regulační úřad od ledna chystá změny ve smlouvách o připojení na vysoké a velmi vysoké napětí. Rozhodl, že velkoodběratelé elektřiny nově budou platit i za rezervovaný příkon, který nevyužívají. Blokují tak připojení dalších zákazníků. Opatření má přinést uvolnění kapacity v síti.
1: Počasí.
0: Je zataženo s občasným deštěm, později odpoledne a večer se začne oblačnost od západu částečně protrhávat a vyskytnou se už jen lokální přehánky. Na východě kraje bude ještě doznívat déšť, později večer může být místy až skoro jasno. Teploty vystoupí na 11 až 14 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A jsou to ještě informace pro řidiče. V ulici Revoluční v Novém městě pod Smrkem máme hlášen olej na vozovce. Na místě jsou tam hasiči.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Hezké poledne z Českého rozhlasu Liberec vás zdravíme do soboty, ke které by se dalo přidat, že je volební. Ještě 2 hodiny totiž můžete volit v komunálních a senátních volbách. Je také taneční, protože začíná další ročník oblíbené Stardance a je také typicky podzimní. Jak už jste slyšeli od Lídy ve zprávách, ani odpoledne nás jiné počasí nečeká. Tak ať už se vám počasí líbí nebo ne, rádi vám zahrajeme vaše oblíbené písničky. Přejeme hezký poslech a napište nebo zavolejte.
1: Písničky na přání s Janem Holubem.

To byla velká vzpomínka, hlavně pro vás, dámy. Pojišťovna Štěstí, tak tento seriál písnička doprovázela. Zdravíme vás do podzimní soboty, na řadě míst nám prší, šedivá obloha, mraky dokonce až na zem. Tak kdo je dnes podle vás ten největší přítel? Podle mého to budou asi krbová kamna, radiátory, přímotopy, deky, ponožky nebo i teplý čaj. A určitě možná také Český rozhlas Liberec, kde vám chceme zpříjemnit odpoledne a tak vám hrajeme na přání. Do 13. hodiny můžete psát do našeho e-mailu zahrajte.liberec@rozhlas.cz nebo volat na náš telefon 22 155 37 22. Teď už od nás Rod Stewart a také přání klidného odpoledne s námi.

12:12 a další písnička Féteru Českého rozhlasu Liberec míří skoro až na vrcholky hor do Krkonoš. Velký pozdrav do kuchyně Tetřevých Bud, kde uvařili výborný indický dal. Koukal jsem mimochodem do map, jak vysoko boudy jsou, a našel jsem údaj 1032 metrů nad mořem. No a co jiného zahrát do horské kuchyně a do takové nadmořské výšky než hory? Opět a Radeček.

0: Kapela Opět a Radeček a jejich Hory nad Tetřevý boudy. A když už jsme v Krkonoších, koho si vybavíte jako prvního? No já určitě. No ano, je to Trautenberg. A co paní Jaroslava, která se k nám dovolala do písniček na přání? Koukala jste také na večerníček Krkonošské
1: ano,
0: pohádky?
1: Ano, koukala. Ano,
0: jak se vám líbil?
1: Krásný. Já i teď bych se na něj ráda dívala, protože ono to je krásný. I když ti herci už nejsou, ale je to skvělý se na to dívat. A nebo poslouchat i ty herci, jako Josef Dořák nebo Petr Nárožný vyprávěj.
0: Je to nádhera, je to nádhera, máte
1: ano,
0: pravdu.
1: Nádhera.
0: Tak jakou písničku vám zahrajeme?
1: No, Honzo, bude to jako poděkování vám, vašim kolegyním a kolegům a pro všechny, co se necháme hrát a pro mý sourozenci a všem příbuzným s rodinami. A od Jiřího Korna Karel nese čaj, protože je pochmurný počasí, prší, takže to je na teplej čaj, žádný ledový už.
0: Přesně, je to naprosto ideální pro dnešní den. Tak vás pěkně zdravíme do Friedlandu, naslyšenou.
1: Děkuji moc, naslyšenou.
0: A vám ostatním posluchačům Českého rozhlasu Liberec připomínáme telefon k nám do studia 22 155 37 22. Písničky na přání hrajeme do 13. hodiny.

0: Karel nám po vlnách Českého rozhlasu Liberec donesl čaj, aby nás do té chladné soboty zahřál. A co vy, paní Šárko, je vám také zima nebo vám počasí vyhovuje? Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, pane Honzo, takže no, tak já myslím, že počasí je ideální na to, aby zase vylezly nějaký houby.
0: Je tomu tak?
1: Asi je to úplně dobře, v pořádku.
0: Tak jakou písničku budeme hrát?
1: No, vybrali jsme Pepu Miléna, ne Pitku ne, a bude to především pro naše hokejisty, Bílý tygry, kterým se teda včera zadařilo proti, no.
0: Prostě vyhráli.
1: Vyhráli. No a Karlovy Varum.
0: Jo, přesně
1: a
0: tak.
1: A jinak písnička bude proti pro Dráčky do České Lípy, pro paní Alanu do České Lípy, pro Mila do Jablonce, Marušku do Děčína, pro pana Lučka do Rochlic, no a pro všechny úplně celou naši partu, kterou si hrajeme. Všem přeju krásný den a zítra Gabo Zelené sleduje.
0: Takže vlastně, jestli to chápu správně, hokejisté si za včerejší výhru u vás určitě pětku nezaslouží, veďte.
1: No, oni vyhráli 5-0, takže...
0: Naprosto ideální písnička. Díky za váš výběr, paní ano. Šárko, mějte se hezky a zase někdy zavolejte. Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
2: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: To, o čem se zpívá v písničce, si snad už ani nedovedu představit, že by se dnes stalo. A přitom je to podle mého docela škoda. Na telefonu Českého rozhlasu Liberec chvíli před půl jednou paní Iva. Zdravíme Harachov, dobré odpoledne.
1: No dobré odpoledne, já vás tam taky zdravím a všechny posluchače. A moc bych vás prosila o písničku od Činasky Tamary Šek. Jenom tak pro radost,
0: jakoby,
1: že nám už vždycky zapršelo.
0: Jakoby se stalo, písnička je připravena, je půl jedna. Co máte k obědu, paní Ivo?
1: Bramborovou polévku a kapříka na přírodno s bramborem a tatarskou omáčku. Já totiž ryby miluju.
0: No tak jak slyšíme, vy máte vlastně předpremiéru Vánoc dnes.
1: No jasně, to ještě jednou bude salát.
0: Tak užívejte, přejeme vám dobrou chuť a hezké odpoledne. Naslyšenou, paní Ivo. A připomínám, že do písniček na přání můžete telefonovat na číslo 22 155 37 22 a máme připravený také e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz. I sem nám můžete psát vaše hudební požadavky, které do 13. hodiny rádi vyplníme. Teď Činasky podle přání paní Ivy.

0: Jurta Marišek od Činasky podle výběru paní Ivy. Zdravíme tedy nejen do Harachova, odkud nám před chvílí volala. A po vlnách Českého rozhlasu Liberec se přesouváme z hor do úrodné nížiny. Na telefonu je pan Jirka z Veltrup. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, tady Jirka z Veltrup. Zdravím vás do studia a všechny posluchače. A písnička letí panu Karlovi Kaprálkovi a panu Standovi Slavíkovi do Kolína. Mám jim vyřídit pozdrav od pana Karla Šibravy z Poděbrad, dřív spolu hráli, a potom ještě z dědek Paštika, k ním patřil do kapely, teď už každý hraje ve své kapele, a jinak všechny posluchače zdravím a všechny, kteří jsou sami a nemá jim dát, kdo dát zahrát. Děkuji, naslyšenou.
0: Děkujeme za pozdravy, zdravíme vás do upršené soboty a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
3: Přivítám pěvce Štefana Margitu.
2: Poslouchejte nás už tuto neděli po 18. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: Jednou plásně přes rameno, čony zvanej knech.

Spaluby pak slanej vítr, jeho tělo jsme. Máme velryb plný zuby. Na

0: nám branže.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Liberec jsme si zaspívali, jak může dopadnout taková velrybářská výprava. A pokračujeme v písničkách na přání. Na telefonu je paní Eva Sturnová. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, já zdravím všechny posluchače i vás tam do rádia. Písnička bude pro všechny, co si necháváme zahrát, já už je nebudu jmenovat, protože oni vědí, komu to je, a vám tam pro radost. A děkuji.
1: Řekněte nám, co máte k obědu. Paní Iva z Harachova říkala, že rybu, teď jsme také hráli jednu rybářskou, tak co máte vy dobrého?
2: No tak my nemáme rybu, my máme brambor a smažený sýr.
1: Tak vám přejeme dobrou chuť, to je česká klasika, to nikdy nic neskazíte a je pořád dobrá, viďte.
2: Ano, je.
1: Tak hezkou sobotu a dobrou chuť přejeme, naslyšenou.
2: Taky, pěknou neděli všem.

0: 45 československých zpěváků vybrala paní Eva Sturnová a my se přesouváme po vlnách Českého rozhlasu Liberec za další posluchačkou a tentokrát zdravíme Kuřivody a paní Barboru. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, Honziku, já zdravím vás i všechny posluchače. Chtěla bych poslat písničku babičce Marušce a taky Jarušce do Friedlandu, že jim to posíláme s Eliškou dohromady. Všem posluchačům, co se necháváme hrát a vám taky do tohohle sobotního deštivého počasí.
0: No ale mně se to počasí líbí, co vám?
1: No, jakž takž, ale už bylo potřeba, aby přišlo podzimní počasí.
0: Já myslel, že řeknete, no umím se představit daleko lepší počasí.
1: Tak to už by se měli krásný léto, takže tohle na podzim je super.
0: No vidíte, tak v tom se nepotkáváme, já tohle úplně miluju, já jsem nadšenej.
1: Dobře.
0: Tak my vám hrajeme Věru Špinarovou, jednoho dne se vrátíš, pěkně zdravíme Kuřivody i všechny, které jste pozdravovala a zase někdy zavolejte naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou, zdravíme Frýdla.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026.

0: Úžasná Věra Špinarová. Nevím, jak vy, milí posluchači, ale já mám vždycky v uvozovkách na mále, když ji slyším. Tak 13 minut před 13. hodinou zamáčknu slzu a dál vám hrajeme písničky na přání a na telefonu je paní Marie. Dobré odpoledne, zdravím vás.
1: Dobré odpoledne, zdravím vás, všichni, co poslouchají, ale vyšlo to.
0: No vyšlo to, to jsme rádi, že jste se k nám dovolala, dnes je velký zájem o písničky na přání.
1: Je, já to pozoruju, já vím.
0: Tak jakou budete chtít zahrát? A předpokládám, že to trochu změníme, už to nebude takové v uvozovkách na slzu.
1: No řeknu to tak jak to je, srandovní písnička to je, ve dvou se to lépe táhne a málo se hraje a bude pro vás a pro všechny, co poslouchají.
0: No tak jsme rádi, že vás písničkou můžeme potěšit do sobotního odpoledne, předpokládám, že máte odvoleno.
1: Jo. Mám,
0: no tak,
1: včera.
0: Vy už máte před sebou vlastně jenom volno, relax.
1: No, přesně tak.
0: Tak jo, tak ať se vám hezky poslouchá Český rozhlas Liberec, Karel Černoch, Jiří Vim, připraven a my vás zdravíme. Naslyšenou.
1: Nashledanou.

sám jsem po cestách se svým autem táh, v tom na mě stopař zamával. Na brzdu hned jsem šláp a že jsem správnej chlap, tu stopařku za ním jsem vzal. Pak z party došli mi a zrovna v kouři mi čekala v autě, já do tabáku šel. Když jsem přišel zpět s horou cigaret, už jsem jí ani auto nenašel.

Valdemar Matuška vsadil na pár tónů. My těch tónů jsme v písničkách na přání zahráli daleko víc než jen pár, ale jejich čas už se pomalu naplnil. Za 6 minut nám odbije 13. hodina, připravujeme pro vás další zprávy a po nich už vaše oblíbené výlety. A zavedeme vás třeba do Zlínského kraje, do Velkých Karlovic na rozhlednu Miloňová. To je krásný název, co říkáte, milí posluchači. Zavedeme vás také do okolí Batelova na Vysočině nebo také do zaniklé obce Holičky v Ralsku. A odpoledne bude u nás ve znamení voleb. S naším speciálním vysíláním začneme ve 14 hodin a budeme sledovat sčítání hlasů v komunálních i senátních volbách. Teď už od Českého rozhlasu Liberec Karel Gott, Oči sněhem zaváté.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: Ještě hodinu budou otevřené volební místnosti, lidé vybírají své komunální zastupitele a ve třetině obvodů taky nové senátory. Ve Hřensku otevřeli část parkoviště a silnici, na které se zřítilo zhruba 10 tun kamení. Kino v Novém Boru na Českolipsku slaví letos 100 let, k výročí hledá pamětníky. A odpoledne bude ubývat srážek i oblačnosti. Teploty vystoupí maximálně na 14 stupňů. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké odpoledne.
1: Volby 2026.
0: V Česku dnes druhým dnem pokračují komunální volby. Ve třetině obvodů lidé vybírají taky své zástupce do Senátu. Volební místnosti se uzavřou přesně ve 14 hodin a komise a Český statistický úřad začnou všechny hlasy sčítat. Včera k urnám dorazila nejčastěji pětina až třetina voličů. Ve Hřensku už otevřeli část parkoviště, na které se v pátek v noci sesunulo zhruba 10 tun kamení a hlíny. Průjezdná je taky silnice, která na něj navazuje. Podle vedení obce se podařilo kameny odklidit pomocí bagru. Skalní četa Národního parku České Švýcarsko pak prohlédla svah nad vysokozátěžovými bariérami. Další zřícení už ale nehrozí, potvrdil vedoucí skalní čety Stanislav Feigl.
2: Zabezpečili jsme jednotlivý kameny, které tam byly ještě uvolněný. Ty kameny, co byly dole, tak jsme schodili ještě na to parkoviště a vlastně jsme to dočistili a teďka tam aktuálně nehrozí žádný další nebezpečí.
0: Pamětníci v Novém Boru na Českolipsku můžou poskytnout vzpomínkové materiály městskému kinu. To letos slaví 100 let od svého založení. Vedení kina schání staré vstupenky, plakáty, pohlednice a fotografie pořízené před rokem 2000. Materiály si půjčí, zdigitalizuje a následně vrátí. Oslavy se konají 13. listopadu, říká jednatelka městské kulturní společnosti Ilona Rejholcová.
3: To bude taková podsta kinematografie, protože já miluji film a mám ráda kulturu, takže jsme spojili němý film a k tomu němému filmu bude hrát virtuos Jiří Bárta, nejenom vynikající virtuos, ale i úžasný člověk.
0: Své památky můžou zájemci zanést přímo do kina. Dobrovolníci se dnes zapojili v Krkonoších do tradičního úklidu Sněžky a jejího okolí. Sbírají odpadky po letní sezóně. Účastníci se můžou nechat vyvést lanovkou na vrchol Sněžky zdarma a pozbírané odpadky pak odložit na vyznačených místech u jednotlivých tras. Svoz odpadu zajistí pracovníci Krkonošského národního parku. Lidé se do úklidu mohou zapojit po celý den.
1: Počasí.
0: A je zataženo s občasným deštěm, později odpoledne a večer se začne oblačnost od západu částečně protrhávat a vyskytnout se už jen lokální přehánky. Na východě kraje bude ještě doznívat déšť. Později večer může být místy až skoro jasno. Teploty dnes vystoupí na 11 až 14 stupňů. Na horách naměříme mezi 7 až 10 stupni Celsia. Vítr fouká mírný jihozápadní, k večeru bude většinou slábnout a rozptylové podmínky jsou na dnešní odpoledne hlášeny dobré až velmi dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A ještě pohled na silnice v Libereckém kraji. Kolonu aut máme hlášenou na silnici 35, tedy na průtahu Libercem ve směru na Děčín. Je to kvůli dopravnímu omezení v Libereckém tunelu. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
4: Je tady další říjnová sobota a už je definitivně jasné, že nastal podzim. Ale to nás skalní výletníky rozhodně nezastaví, ostatně tu a tam se také nějaké to sluníčko objevuje. Jsme tady s další várkou tipů a nápadů, kam se můžete vydat. Moc vás vítáme, přejeme dobrý den i poslech. Dnes vás vezmeme do Velkých Karlovic ve Zlínském kraji, kde stojí půvabná dřevěná rozhledna s ještě půvabnějším jménem Miloňová. Uvidíme z ní javorníky i vsetínské vrchy. Potom zamíříme do Prahy přímo pod Nuselský most, kde se překvapivě rozkládá romantická umělecká zahrada plná soch, pergol, byst a fontán. V okolí Batelova na Vysočině se pak projdeme po krásných vyhlídkách, kde na nás čekají originální lavičky. A nakonec se v Ralsku v Libereckém kraji podíváme do zaniklé obce Holičky, po které v lese zůstala do pískovce vytesaná skalní obydlí.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Obec Velké Karlovice na Vsetínsku ve Zlínském kraji je oblíbeným místem turistů. Malebná valašská krajina láká od jara do podzimu turisty i cyklisty. V zimě okolní kopce nabízejí vyžití lyžařům a běžkařům. A pokud se rádi kocháte výhledy, můžete vystoupat na několik rozhleden v okolí. Třeba na rozhlednu Miloňová, na kterou společně s Ivanou Detrikovou z místního informačního centra vyrazila naše zlínská redaktorka Silvie Pospíšilová.
1: Dnes nám počasí moc nepřeje, je docela velká oblačnost, v údolí se válí mlhy, ale budeme doufat, že se to protrhá. Naskytnou se nám krásné výhledy. Jedeme údolím Miloňov a kudy povede naše cesta dál?
2: Na malém rozcestí se dáme doprava a přijedeme na cestu Škaredici a po cestě Škaredici půjdeme 3 kilometry pěšky k rozhledně Miloňova.
1: No, tak to si namažeme pod kolenama. Tak s Ivanou Detrikovou máme za sebou 3 kilometrové stoupání zamlženým lesem a teď se před náma otevřel vrch a uprostřed stojí rozhledna. Jak je stará?
2: Rozhledna byla postavená roku 2012.
1: Od kterého architekta pochází?
2: Rozhledna je od architekta Antonína Závady, autora Jurkovičovy rozhledny.
1: Tak už máme v nohách docela velký kopec a teď nás čeká ještě výstup na rozhlednu. Kolik schodů to je?
2: Je to celkem 77 schodů dřevěných a 7 kamenných na kamennou podezdívku.
1: Tak pojďme na to, není na co čekat. Tak, vystoupali jsme nahoru a musím říct, že to není nic pro člověka se závratí. Bohužel, jak jsem se bála, ta mlha se stále drží a vidíme jenom nejbližší okolí. Kdyby nám ale počasí přálo, kam všude bychom dohlédli?
2: Javorníky, Vsetínské vrchy, Hostinské vrchy a Beskydy.
1: Bohužel kvůli mlze nevidíme, takže se nedá nic dělat. Do Karlovic budu muset vyrazit ještě jednou, až bude příznivější počasí. Tak my už jsme zpátky v autě, vracíme se na informační centrum. Poslouchají nás lidé v celé republice, i ti, kteří v Karlovicích nikdy nebyli, když tady zavítají. Co si určitě nemají nechat ujít?
2: Myslím si, že tady na své přijdou jak milovníci zimních sportů, jak sjezdového lyžování, tak běžkování. Na jaře milovníci turistiky a samozřejmě v létě potom rodinky s dětma. A v neposlední řadě i podzim je zde nádherný, barevný a cyklisté můžou jezdit od jara až do podzimu. Takže celoročně se dá zde sportovat a užívat si krásy a pohody Valašska.
0: Zve do Velkých Karlovic a jejich okolí Ivana Detriková z místního informačního centra, která k rozhledně Miloňová zavedla naši zlínskou kolegyně Silvii Pospíšilovou. A samotné Velké Karlovice nelákají pouze na kouzelnou krajinu. Můžete vyrazit třeba do Karlovského muzea, zrelaxovat se ve vodním světě, anebo ochutnat skvělá tradiční jídla připravená z lokálních surovin. Však se tady také občas konají nějaké kulinářské akce. Tak toho využijte.

Posloucháte sobotní výlety. No a jestli nás posloucháte pravidelně a soutěžíte s námi, tak určitě teď žijete v jistém napětí. Zdali jste právě vy odpověděli správně a byli jste vylosováni a získáváte turistickou větrovku. Tak ještě chvilka napětí a připomenu otázku. Ta se týkala historického měšťanského domu na pražské Malé Straně. Nápovědou bylo, že kdysi patřil i slavné známé herečce Slávce Budínové. V roce 2011 ho zakoupila likérka. Ta je také spojena se slavným jménem. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum.

pivovar stojí proti jihočeskému vodnímu zámku Blatná. V roce 1885 ho založil zmiňovaný František Hildbrand, no a vyrábí ovocné destiláty a známou českou whisky. Takže ta minulá soutěžní otázka voněla po ovoci. No, jak říkal Jan Werich v Císařově pekaři nebo Pekařově císaři, tak kvasí to, míchá se to, pálí to, chutná to. Losovali jsme, no a tady je pět výherců, kterým posíláme tedy zmiňovanou turistickou větrovku. Jsou jimi paní Jana Maxová Brno, paní Dana Kubalová Kolín, pan Josef Švec Kostelec na Hané, pan Zdeněk Flatanovský Budišov nad Budišovkou a paní Lenka Buchtová Žákovice. Ti obleknou naši turistickou větrovku, tak jim to přejeme a gratulujeme. Pokud jste teď nevyhráli, ale správně odpověděli, tak máte šanci na hlavní cenu, protože všechny správné odpovědi řadíme do losování a na začátku příštího měsíce vylosujeme výherce výletnického batohu, ve kterém bude řada turisticky atraktivních věcí.

A tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

0: Praze v Nuselském údolí, jen kousek od Nuselského mostu, se nachází umělecká zahrada. V romantických i tajemných zelených zákoutích jsou tu rozesety desítky uměleckých děl. Připomínají první republiku, kdy tu sídlil sochařský ateliér. V něm vznikaly na základě malých soch od významných umělců speciální metodou sochy velké. Pro města i pro zahrady bohatých soukromníků. Uměleckou zahradu objevila naše pražská redaktorka Jolana Nováková.
1: Vedle nás občas projedou vlaky, za námi rachotí auta na Nuselském mostě, kterým taky projíždí metro. Čekali byste na takovém místě záplavu zeleně a desítky uměleckých děl, sochy, bysty, sloupy, fontány? Pokud jste odpověděli ne, tak já taky ne. Ale přesto se tady rozkládá takzvaná umělecká zahrada, kterou mě provede její majitel Vojtěch Haluza. Před 100 lety tady na tom místě sídlil významný sochařský ateliér Karla Nováka, jak jste mi vyprávěl, který tvořil nejen na zakázku pro soukromníky, ale on a jeho spolupracovníci tvořili taky pro veřejný prostor, vidíte?
2: Stáli u toho, když vznikla republika, a cítili, co ta republika potřebuje. Zaplnit ty veřejné prostory, aby ta republika se prezentovala nová, nejíž ta rakouská, uherská, ale nová.
1: A tak tady z modelů, které vznikly rukou známých sochařů, rostly sochy velkých rozměrů.
2: Ten Novák dbal na to, aby to tu úroveň uměleckou vždycky mělo, a to už garantoval výběr těch sochařů.
1: Tady byl, jak vy říkáte, závod na zvětšování soch.
2: Sochařský závod na zvětšování soch právě těchto modelů. Tři, dnes byste řekl stroje, ale byly to pantografy na zvětšování těch modelů průmyslovou metodou. Tři ateliéry, tři sochaři, 9 modelérů.
1: A ti dělali nejen sochy pro veřejný prostor, ale i věci pro soukromníky. Tahle zahrada, to byl totiž takový showroom, řekli bychom dnes, takový vzorník, ze kterého si ti, kteří na to měli, přišli vybrat, co si nechají vyrobit. Byly tady vystavené sochy, fontány, schodiště a podobně.
2: Tak, jak se to přesně řekla, tak si vybrali vždycky tady z toho, co je upoutalo pro ty jejich nové vily.
1: A tady jim to vytvořili, zabalili, dopravili a naúčtovali. No a ve 49. to zase spočítali Novákovi. Ateliér byl znárodněný, pak tu nějaký čas působil krátký film. Při budování Nuselského mostu se zahrada stala stavebním zázemím a po 90. roce jste areál od potomků Karla Nováka získal vy. Řekli jste si, že se vy nasnažíte, aby to tu vypadalo jako kdysi.
2: Dejme to tak, jak to bylo, navraťme to, udělejme to možná ještě trochu romantičtější, ale dodržme to, že tady bude jenom to, co tady bylo v té první republice. Možná se to povedlo.
1: Však jste taky měli rádce víc než povolaného, dceru Karla Nováka.
2: Ona přišla, ale tu zídečku, tu by tatíček nikdy tak neudělal. A donesla fotku a uvidíme dál, že opravdu to takhle jsme vždycky ctili.
1: Do zahrady si lidi dnes ale nechodí vybírat sochy, ale odpočinout si. V budově, kde bývaly ateliéry, máte takové muzeum sochařství první republiky a tvůrců, kteří tu pracovali. A ještě něco.
2: A to jsou naše přednášky, koncerty, společenské akce, které tady v tomhle nádherném prostředí my pořádáme.
1: A kam vás pan Vojtěch Haluza srdečně zve?
2: Nadmíru a rád.
0: Uměleckou zahradou pod pražským Nuselským mostem se spolu s jejím majitelem prošla naše kolegyně Jolana Nováková. No a kdybyste se tam chtěli podívat, tak zahrada je až do poloviny listopadu otevřená ve středu od 13 do 18 hodin a v sobotu od 10 do 18. A pak znovu na jaře. Ale pozor, o Vánocích můžete přijít do romantické umělecké zahrady na tu tradiční rybovku.

0: Díky dobrému nápadu a nadšení tří chlapů vznikla u obce Batelov na Vysočině turistická trasa s originálními lavičkami, umístěnými na krásných vyhlídkových místech. Takzvané Batelavičky se brzy staly fenoménem a objevují se už i mimo blízké okolí samotného Batelova a stále přibývají další. Vyzkoušet se je vydala i naše kolegyně Irena Šarounová.
1: V zámeckém parku v Batelově stojíme s Danielem Taušem u takového zajímavého srdíčka na ležato a je to další z vašich batelaviček.
2: Společně s bráchou Jaromírem a bratrancem Michalem jsme se rozhodli, že uděláme svět o něco hezčí. Tak vlastně vznikl na jedné rodinné oslavě takový nápad, že bychom ukázali lidem takový ty nejhezčí místa v okolí Batelova, který známe, který máme rádi, a že bychom na ně umístili vlastně batelavičky, aby se lidi mohli sednout.
1: Batelavičky nejsou zajímavé jenom tím místem, ale i tím, jak vypadají. Ona je každá jiná.
2: To nás na tom taky baví. Trošku jsme se nadchli pro ten alpský styl, že se na ně dá sednout i lehnout. Těch máme víc, ale jinak každý kus originál.
1: Kolik jich je teď?
2: Aktuálně máme 22 batelaviček.
1: Srdce je zatím vaše poslední. Pojďme k ní, je to velké. Když si stoupnu k tomu nejvyššímu bodu a zvednu ruku, tak nedosáhnu na vršek.
2: Tady ta má i takový jako příběh, že máme nějaký okruhy batelavičkový a tady v zámeckém parku v Batelově by mělo být takový epicentrum, odkud budou ty okruhy jakoby vycházet, takže je to batelavička nula.
1: Hlásí se vám třeba i z jiných měst, my chceme taky batelavičku?
2: To nás docela zaskočilo, museli jsme se trošku naučit říkat ne a celý to vnímáme, takže to není nějaký biznis, my máme všichni jako zaměstnání, který nás baví, takže je to fakt volnočasová aktivita.
1: To vyrábíte vy?
2: Jasně, u bráchy v garáži v podstatě.
1: Tak, teď jak se na to sedá? Samozřejmě ta dolní plocha ta vybízí k tomu sednout si, člověk se tam může i lehnout, ale možná je i výzva vylézt na ten oblouček nahoru.
2: Je to takový jako spontánní.
1: Batelavička může být i prolézačka.
2: Z reakcí lidí je vidět, že to funguje a že to lidi baví.
1: S Danielem Taušem jsme vyjeli na kopec nad Batelov a lavička, na té už je znát, že už tady nějaký čas stojí.
2: Ano, na tu se už zoubek času podepisuje, ale vlastně i proto to takhle natíráme, proto volíme modřín, který hezky chytne takovou patinu. Sem na Vysočinu si myslím, že se to hodí, je tady nádherný výhled.
1: Batelavička je usazená mezi balvany.
2: Symbolizují naše děti, že já mám dvě dcery a brácha má dva bráchy. My říkáme ta naše.
1: A je to taková lavička lehačka.
2: Ta alpská. I jsem tady jednou potkal dvě studentky, které šly přechod České republiky a vlastně tady spaly.
1: To já to musím vyzkoušet. No, tak já bych se tady taky docela zdřímla. Je to taková akorát relaxační poloha. No, ale jsem v práci, takže hurá za další batelavičkou. Teď jsme přejeli na nádhernou vyhlídku.
2: Jsme na novoveské batelavičce, je tady vidět Čeřínek, je tady vidět Mešnice, tamhle vidět Špičák na Třeští, takže je to takový panoramatický místo.
1: Krásná louka, tady by se válely sudy.
2: Můžeme si to dát tady dolů k lihovaru.
1: Tady už je i vyměněné prkénko.
2: Brácha pohotově přijel vyměnit a tady jsme se setkali jako s vandalismem, že to někdo tady postříkal sprejem modrým, ale tak jsme to pojali tak jako pozitivně, že jsme udělali takový jako happening, tak se tady sešlo pár lidí, pomohli nám s tím. Měli jsme tady proseko, udělali jsme si to hezký a vlastně jsme ji dali do původního stavu.
0: Vypráví spoluautor originálních batelaviček Daniel Tauš, který k něm zavedl naši kolegyni z Vysočiny Irenu Šarounovou. Na každé lavičce je navíc umístěný QR kód, díky kterému se dostanete i na internetové stránky, kde najdete mapku i turistické okruhy s batelavičkami. Výlety. Představili jsme vám batelavičky, které se staly, jak bylo řečeno, fenoménem, ale zajímavých a atraktivních laviček u nás máme mnohem víc. Tak namátkou, lavička Bohumila Hrabala s jeho sochou v Nymburku, obří lavička v Žatci nebo lavička Rumcajsovy rodiny v Jičíně, největší vyřezávaná pohádková lavička u nás. Už jsme ji také měli jako téma soutěže. No a pak tu máme jinou lavičku, lavičku Ferdinanda Vaňka, která je poctou Václavu Havlovi. Mimochodem v tomto týdnu jsme si připomněli jeho nedožité devadesátiny. Tato lavička odkazuje na děj hry Audience, stojí na pivovarském sudu, měří 1989 mm, to odkazuje na rok sametové revoluce. A my se soutěžně ptáme, kde si na ní můžete sednout? Za A před Moravskou zemskou knihovnou v Brně, za B před Národní technickou knihovnou v Praze Dejvicích. Ačko Brno, Bčko Praha. Opět budeme losovat ze správných odpovědí. Tentokrát je ve hře turistický zápisník. Jak se píše textovka, je to jednoduché, stále to připomínáme dokola. A stejně to stále nefunguje. Stejně píšete čárky, háčky, rozbitá slova, písmena, takže ty už se automaticky vyřazují. Dávejte na to prosím pozor a nešiťte se. Takže jak se to píše? Vylety, mezera A nebo B, druhá mezera, pak vaše jméno, příjmení a adresa. Opět bez čárek a háčků. Tohle pošlete do nedělní půlnoci na telefon 90 011 04. Ještě jednou výlety, mezera A nebo B, mezera, jméno, příjmení, adresa, telefon 90 011 04. Služba je spoplatněna, zajišťuje ji totiž náš partner ATS Praha, taky váš partner, a částka je 4 koruny. Hlavní cena za měsíc říjen, výletnický batoh, batoh s reflexními prvky a v něm flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak taková je nová soutěžní otázka, její znění najdete na webu výlety.rozhlas.cz. Ale ještě před koncem vysílání připomenu.

0: Mezi pozoruhodné turistické lokality patří bezesporu Geopark Ralsko v Libereckém kraji, který se rozkládá mezi středověkými hrady Ralsko, Děvín a Bezděz. Borové lesy a pískovcové skály bývaly osídlenou krajinou až do konce druhé světové války. Po ní zmizely na 20 vesnic a mnoho samot se zhruba 7 000 obyvateli. Jednou ze zaniklých obcí, po které lze dodnes najít stopy, jsou Holičky, kam se stavebním historikem a etnografem Kamilem Podrouškem vydal náš liberecký redaktor Jaroslav Hoření.
1: Jednou ze zaniklých obcí v geoparku Ralsko jsou Holičky. Jejich zánik je datován na konec druhé světové války, kdy bylo odsud vyhnáno původní německé obyvatelstvo a pak už se z toho stává v podstatě jenom vojenský prostor. Já jsem se sem vypravil s Kamilem Podrouškem, stavebním historikem a etnografem, abychom se podívali nejenom do toho, co tady zbylo po Holičkách, po tom osídlení, ale abychom se podívali i vlastně na začátek tady toho bydlení.
2: Tak Holičky, německy Holčken, jsou vlastně připomínané v pramenech až v 16. století v souvislosti s těžbou železné rudy a se zpracováním dřeva, kde pálení milířů. Ale to založení té vsi, já se domnívám, je starší. Viděl bych to tak někdy na konci emfyteutické kolonizace, na konci 14. století. Těch 6 původních statků vlastně tady vidíme na té hraně, to má všechno jeho východní osvit, ty polnosti, takže to je úplně ideální poloha pro zřízení vlastně takové menší lánové vsi.
1: Holičky nebyly tedy úplně malou obcí. Do našich časů se toho mnoho nedochovalo, vlastně jenom takové prostory vytesané ve skále. Ta skála teda ale byla využívána už před tím obydlením vlastně jako těžební prostor.
2: No, my jsme tady v Holičkách vlastně v prostoru obecního lomu. Tady vidíme ty dvě etáže. Do té spodní etáže byla později zahloubena právě ta kovárna, ta zajímavost tady Holiček. Ten lom fungoval někdy v 18. století, sloužil možná na počátku 19. století, ještě sloužil pro těžbu pískovcových štuků, kamenných kvádrů, stavebního vlastně materiálu, nejužívanější stavební materiál pískovcových oblastí na Kokořínsku, v Ložických horách i tady.
1: Takže dá se říct, že vlastně ty prostory v těch skalách jsou spojené s tou těžbou?
2: Jo, je to tak, jak říkáte, většinou ten prostor byl tou těžbou předpřipraven k tomu druhotnému využití. Ten lom vlastně osekal ty stěny do svislé polohy, jo, máme tady vlastně ty oborové stěny, no a pak už bylo velmi snadné zahloubit ty jednotlivé prostory dovnitř do té skalní stěny. Takže ano, tady to tak je. Ale třeba té jižní části té vesnice, která už leží na katastru Černá novina, tak tam byly 4 domy domkářů a chalupníků a ty mají zahloubené hospodářské prostory v pískovci a to je vlastně jenom skalní výchoz. Tam žádný lom nebyl do té doby.
1: A jaké výhody vlastně přináší zahloubit ten hospodářský prostor do skály nebo dokonce tu kovárnu?
2: Tak u kovárny je to zřejmé, tam je to protipožární opatření. Si všimněme, že jsme ve středu obce, no, tady jsme vlastně na začátku obce směrem na Osečnou, byla kaple 14 pomocníků a hřbitov, tak ty uvozovali ten vstup do vesnice od Osečné. A my jsme tady v takovém dolíku, v takové nivě, právě pod těmi nejstaršími statky, čili jsme ve středu obce. A zahloubit kovárnu do skály znamenalo, že ten prostor nevyhoří, že ta kovárna nikoho neohrozí požárem.
0: Říká etnograf Kamil Podroužek, který k pozůstatkům zaniklé obce Holičky zavedl našeho libereckého kolegu Jaroslava Hořeního. Víc se o zaniklých obcích v Ralsku můžete dovědět v muzeu v Náhlově, kde se nachází i nejbližší autobusová zastávka. No a kdybyste chtěli dobrý tip na cyklový let, tak Holičky a další zaniklé obce v geoparku Ralsko jsou skvělým tipem.

A teď ještě závěrem ke splnění slibu, že vám připomenu soutěžní otázku. My se ptáme na jednu originální lavičku, na lavičku Ferdinanda Vaňka, která je pod stou Václavu Havlovi. Odkazuje na děj hry Audience. Stojí na pivovarském sudu, měří 1989 mm, to odkazuje na rok sametové revoluce. A ptáme se, kde si na ní můžete sednout? Za A před Moravskou zemskou knihovnou v Brně, za B před Národní technickou knihovnou v Praze Dejvicích. Tak pište, posílejte textovou zprávu, pravidla naší soutěže najdete na webu výlety.rozhlas.cz, najdete tam i reportáže, najdete tam fotografie, interaktivní plánovací mapu i to, jak se tedy ta textovka píše, to už jsem taky říkal. Jenom připomenu, že službu poskytuje ATS Praha, stojí 4 koruny a tentokrát, tento víkend hrajeme o turistické zápisníky a pochopitelně o hlavní cenu za měsíc říjen. Tou je výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak to už byla poslední, respektive předposlední informace dnešních výletů, protože tou poslední je čas, kdy začínají výlety zítřejší 13. hodina a 4. minuta. Už teď se na vás všechny těší Pavel Kudrna.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Skončily komunální volby, začínají se sčítat hlasy. Triggerová stezka v Semilech je opět přístupná. V Miami skončila jednání o ukončení války na Ukrajině a neděle u nás bude proměnlivě oblačná s přeháňkami a teplotami do 13 stupňů. Hanna Hopfoglová přeje klidné odpoledne, začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec.
1: Volby 2026.
0: Volební místnosti se úderem 14. hodiny zavřely a začínají se sčítat hlasy. S prvními informacemi je tady redaktorka Jana Švecová.
2: Tak první výsledky v těch nejmenších obcích se podle odhadu z minulých komunálních voleb dají očekávat už před 15. hodinou. Sečtené hlasy se z jednotlivých okrsků svážejí na obecní úřady. A v obcích s rozšířenou působností nebo větších městech se pak odvážejí na příslušný magistrát nebo úřad městské části. Do komunální voleb se v Libereckém kraji volilo ve 215 obcích a městech a v části regionu lidé vybírali také svého zástupce do Senátu České republiky. Konkrétně šlo o obvod číslo 36. Ten zahrnuje Českou Lípu, západní část Libereckého okresu a část okresu Mělník. A ve dvou obcích pak lidé hlasovali také v obecním referendu. V obou případech jsou tématem obnovitelné zdroje elektřiny.
0: A výsledky místních referend v Libereckém kraji by měly být známé ještě během dneška. V Bystré nad Jizerou na Semilsku lidé rozhodovali o stavbě větrných elektráren. V Ralsku na Českolipsku byla tématem referenda stavba obří fotovoltaické elektrárny na bývalém vojenském letišti Hradčany, plánovaná Libereckým krajem, a taky případné budoucí podobné projekty na území města. Sčítání hlasů v referendu potrvá déle než u senátní a komunální volby, jak vysvětluje Kristýna Markvartová z městského úřadu v Ralsku.
3: Všechny ty obálky se vysypou a nejdřív se oddělí volby do senátu a do zastupitelstev obcí. Ty se spočítají, odvezou se do Mimoně a potom, když se dva členové komise vrátí zpátky, tak se začne počítat referendum.
0: Semilech je pro turisty po opravách opět přístupná vyhledávaná Riegerova stezka u řeky Jizery, informovala o tom vedení města. Stavbaři opravili dřevěný ochoz podél skály nad řekou a zrekonstruovali vysutou galerii. Práce trvaly od začátku září a stály přes 1 milion korun. Riegerova stezka vznikla v roce 1909, měří 3,5 kilometru a vede mezi semilskými částmi Bítouchov a Spálov. Jednání zástupců Spojených států, Ukrajiny, evropských zemí a NATO v Miami o ukončení války na Ukrajině skončila předčasně, informoval o tom deník Ukrajinská pravda. Mezi tématy schůzky byly možné způsoby deeskalace konfliktu a ukončení války před zimou. Podle Ukrajinské pravdy rozhovory skončily po překvapivé dohodě amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o dodávkách ruské nafty. Proti ujednání vystoupil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.
1: Počasí.
0: V noci čekáme přechodně zmenšenou oblačnost, ojediněle s mlhami a s teplotami od 7 do 4 stupňů Celsia. K ránu přibude nějaká oblačnost a místy se přidá slabý déšť. Neděle pak bude převážně oblačná až polojasná a četné přehánky se odpoledne znovu vrátí. Teploty zítra 10 až 13 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: S omezením a taky se zdržením počítejte na silnici 1/35 na průtahu Libercem. Kvůli pravidelné údržbě je totiž omezený provoz v tunelu. Do sobotních, tedy do dnešních 16 hodin, je neprůjezdný autobus ve směru na Děčín a projíždí se v režimu 1+1 v protisměrném autobusu. Ani po 16. hodině toto omezení neskončí, to se uzavře autobus ve směru na Prahu a bude se i nadále až do pondělních 4 hodin ráno jezdit v režimu 1+1 v aktuálním volném autobusu. Přejeme vám šťastnou cestu a pevné nervy.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Z Českého rozhlasu Liberec vám přejeme hezkou sobotu. V našem kraji je vyloženě podzimní. Maxima jsou jen okolo 12 stupňů Celsia. A je také volební. Po celé odpoledne pro vás budeme sledovat sčítání hlasů v komunálních a senátních volbách a přidáme první reakce i výsledky. A sledujeme i místní referenda, která se souběžně s nimi konají. Za chvíli nám k tomu řekne víc naše reportérka. A kromě toho se budeme zajímat třeba i o počasí. Zavoláme do Českého hydrometeorologického ústavu a zeptáme se, jaké budou další dny. Jan Holub přeje dobrý poslech a dobré odpoledne.

0: Volby 2026.
1: V celém Česku jsou už několik minut zavřené volební místnosti. Lidé v Libereckém kraji mohli rozhodovat v komunálních volbách a ve volebním obvodu číslo 36 Česká Lípa vybírat i nového senátora. V Ralsku na Českolipsku se také v místním referendu mohli vyjádřit k plánu Libereckého kraje na stavbu solární elektrárny na bývalém vojenském letišti. A další referendum v Bystré nad Jizerou na Semilsku se týká stavby větrných elektráren. Tam máme reportérku Johanu Tománkovou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, já jsem před volební místností, která je na místním obecním úřadě. V Bystré nad Jizerou je poměrně veliká účast. K volbám i k referendu se přišlo vyjádřit více než 90 lidí ze 111 voličů. Už teď je tedy jasné, že je referendum platné. Volební komise teď sčítá výsledky v komunálních volbách, odvezou je potom do Semil a až potom přijdou na řadu hlasy v referendu. Odhadem budeme mít jasno mezi 4. a 5. hodinou odpoledne. Část lidí, která je proti výstavbě větrných elektráren, se bojí hluku a třeba také negativního vlivu na životní prostředí. Lidé, kteří jsou pro výstavbu, vidí benefity v ekologické výrobě elektřiny a také kvitují peníze navíc do rozpočtu.
1: Johano, prosím, řekni nám, o čem přesně mohli lidé v referendu rozhodovat?
2: Jde o výstavbu 3 větrných elektráren, které chce postavit soukromý investor. Výstavba nesouvisí s vládními akceleračními zónami. Větrníky chce developer postavit na kopci mezi Bystrou a Košťálovem. Nejbližší rodinná zástavba je téměř 1 kilometr daleko. Nezávislý starosta Lukáš Nesvadba Českému rozhlasu řekl, že by mohli peníze z vyrobené energie přinést až 2,5 milionu korun ročně do rozpočtu.
1: Má referendum v Bystré také vliv na komunální volby?
2: Ano, má. V minulosti byl problém tady v Bystré vůbec sestavit nějakou kandidátku. Letos byly v komunálních volbách 2. Uskupení Bystrá sobě v čele se současným starostou Lukášem Nesvadbou a uskupení Společně pro Bystrou, kde je lídrem důchodce Miloslav Miksánek. Podle lidí, se kterými jsem mluvila, tak Společně pro Bystrou prosazuje, aby se v obci větrníky spíš nestavěly. Další zajímavostí je, že podle posledního sčítání Českého statistického úřadu tady v Bystré žilo 120 lidí, letos mají ale 111 platných voličů, což je o téměř 20 lidí víc než před 4 lety.
1: Říká z Bystré nad Jizerou naše redaktorka Johana Tománková. Díky za to a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Nejen komunální, ale i senátní volby a také místní referenda sledujeme a během odpoledne od nás uslyšíte víc. Tak poslouchejte Český rozhlas Liberec.

0: Českého rozhlasu Liberec vás se zdravíme do sobotního odpoledne a dnes se asi nejvíc kamarádíme s krbovými kamny, radiátory, silnými ponožkami, mikinami a také svetry. Babí léto se zlomilo v typické podzimní, možná až takové dušičkové počasí. Jaké počasí nás čeká zítra a v dalších dnech, ptáme se v Českém hydrometeorologickém ústavu. Počasí. A ve 14 hodin a 18 minut máme na telefonu meteoroložku Janu Ehertovou. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jano, tak co u vás v práci? Topíte nebo máte nějaký přímotop nebo silné ponožky?
1: Já mám ponožky a hlavně deku na sobě.
0: Tak já slyším, že jste připravená. Tak nám řekněte, jaké že bude odpoledne v našem kraji?
1: No tak stále očekáváme, že bude v těch nejbližších minutách, hodinách ještě více oblačnosti. Teploty máme teď vyrovnané, pohybu se nejčastěji kolem 12-13 stupňů Celsia a ještě očekáváme, že by se měly vyskytovat v Libereckém kraji tak na východě ještě občasný déšť, ale později by se jednalo ještě o přehánky a zatím to teda vypadá, že ty srážky se dneska opravdu odehrály na celém území Libereckém kraji.
0: Kolik bychom ještě mohli během odpoledne počítat, že naprší?
1: Tak už těch úhrnů nebude tolik, protože tento pásmo toho deště se nám opravdu odsouvá dále na východ. Ještě tady teď na tom východě by mohlo být do takových 5 mm a ve zbytku v těch přehánkách by se už objevovaly nějaký 2, maximálně do 5 mm.
0: To jsme tedy zmapovali odpoledne. Jaká bude noc a ráno? Budou chladná?
1: V noci očekáváme, že ty teploty nám klesnou na 7 až 4 stupně Celsia a přechodně očekáváme, že bude i zmenšená oblačnost bez srážek. Mělo by se na chviličku aspoň udělat takové nějaké polojasno, skoro jasno, ale postupně zase bude oblačnost přibývat a může se po ránu vyskytnout slabý déšť.
0: Co zítřek? Bude stejný jako dnešek, tedy mraky až na zem a případně i déšť?
1: Bude trošičku jiný, protože zítra neočekáváme, že by bylo celodenně zataženo, budeme spíš takovýto oblačno až polojasno a bude to spíše přehánkové počasí než deštivé, takže očekáváme, že zejména v odpoledních hodinách budou četné přehánky a teplotně to bude vyrovnané k tomu dnešnímu dni 10 až 13 stupňů Celsia.
0: Dokážete odhadnout, kolik zítra spadne srážek v milimetrech?
1: Tak ty milimetry zítra by se měly pohybovat od 1 do 6 mm.
0: No a jak to vypadá na celý příští týden, kdybyste to dokázala nějak zhodnotit, jak bude od pondělí třeba až do pátku, tak co nás čeká? Zase třeba návrat babího léta nebo už tady s námi bude to podzimní počasí?
1: To podzimní počasí s námi bude zejména na začátku toho týdne, protože očekáváme zejména ty noční teploty, že nám budou klesat celkem nízko. Zejména během úterního dne, kdyby mělo být v noci jasno a ty teploty by se mohly opravdu sklouznout až plus 3 až minus 1, což by byl opravdu i mráz ve 2 metrech. Nejednalo by se o přízemní mrazíky, ale mohlo by být opravdu takhle chladno i v těch 2 metrech, takže to je jenom takhle

0: Naznačím, že ty ranní teploty budou na začátku týdne velmi nízko. Každopádně vypadá to, že by se střídala taková ta zatažená obloha s nějakým polojasnem. Během tedy toho úterý by bylo opravdu jasno a postupně od středy by se začalo oteplovat. Takže babí léto asi ještě úplně třeba neskončilo celkově, ještě to vypadá, že v tom následujícím týdnu, v té druhé polovině, by si ty teploty mohly dostat ještě až nad 15 stupňů Celsia.
1: Já jsem lehce zastříhal ušima, když jsem slyšel ranní mráz. Kdy konkrétně?
0: To bude právě během toho úterního rána, kdy budeme mít opravdu v noci jasno, vítr se nám uklidní, tak ta teplota spadne takhle hluboko.
1: Říká Jana Ertová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za váš čas, Jano, a naslyšenou.
0: Hezký den, naslyšenou.
1: A za chvíli přidáme volební servis, abyste měli přehled. Volební komise už začaly sčítat hlasy v komunálních volbách a části senátních voleb.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: S vámi je Český rozhlas Liberec, je přesně 14:30 a ve studiu je Jana Švecová a přináší další volební servis.
1: Volby 2026.
2: Před půl hodinou se začaly sčítat volební lístky. V Libereckém kraji komisaři zapisují hlasy v celkem 559 volebních okrscích. Zatím nejsou známy ani první dílčí výsledky. Ve čtvrtině Libereckého kraje je už ale o složení zastupitelstev rozhodnuto. Jedná se totiž o obce, kde lidé sestavili pouze jedinou kandidátku. Připomenu, že do komunálních voleb se v Libereckém kraji volilo ve 215 obcích a městech. Lidé mohli vybírat z více než 6760 kandidátů. Při minulých komunálních volbách ale kandidovalo přes 7000 lidí. Ubylo také kandidátních listin. Méně jich bylo v samotném Liberci, Jablonci nad Nisou a České Lípě. Širší nabídku z okresních měst měli jen obyvatelé Semil. A v části regionu lidé vybírali také svého zástupce do Senátu České republiky. Konkrétně šlo o obvod 36 Česká Lípa. Lidé tam vybírali z pěti kandidátů. Těmi jsou stávající senátor Jiří Vosecký, Vít Vomáčka za ODS, Leoš Hamrský za KSČM a ostře sledovaný je souboj dvou kandidátů Jitky Wolfové a současné poslankyně za hnutí ANO a hejtmana Martina Půty ze Starostů pro Liberecký kraj. Oba kandidují také na post starosty. Jitka Wolfová chce obhájit funkci starostky České Lípy, Martin Půta kandiduje na starostu Hrádku nad Nisou. A připomenu, že o budoucích senátorech rozhodovali kromě obyvatel České Lípy také v části Mělnicka a západní části okresu Liberec. Konkrétně v Hrádku nad Nisou, Chrastavě, Chotyni, Křižanech, Bílém kostele, Nové Vsi, Janovicích v Podještědí a v Rynolticích. A ve dvou obcích pak lidé hlasují také v obecním referendu, a to v Ralsku o výstavbě fotovoltaické elektrárny a v Bystré u Semil o výstavbě větrných elektráren.
1: Volby 2026.
0: Volební servis od Jany Švecové nabídneme vždy v celou ve zprávách a také v půl, aby vám nic důležitého neuteklo. Věděli jste, jak pokračuje sčítání hlasů v komunálních a senátních volbách i v místních referendech, které se v našem kraji konají. Teď je 14:32, máme pro vás Vabyho Daňka s Radůzou a za chvíli se spojíme s další naší redaktorkou a zjistíme, jak se sčítá v Jablonci nad Nisou.
1: Volby 2026.

0: Volby 2026.
1: Před 38 minutami se uzavřely volební místnosti. Lidé si vybírali své obecní zastupitele ve třetině okrsků i zástupce do Senátu. V Libereckém kraji se to týkalo lidí z Českolipska a v části Liberecka v obvodu číslo 36. Volební komise aktuálně hlasy voličů sčítají a v jedné z nich, v Jablonci nad Nisou, je u toho i naše reportérka Kateřina Kubíčková. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Šestičlenná komise tady ve volební místnosti v tenisovém klubu v části Proseč nad Nisou po otevření volební urny nejprve sečetla obálky, aby se ujistila, že počet sedí s počtem voličů. Odvolit tady přišlo 44% lidí. Je to o něco víc než v roce 2022, kdy byla volební účast v komunálních volbách v této místnosti 43,6%. Hned při úvodní kontrole obálek odhalili členové jeden neplatný hlas, jelikož byl hlasovací lístek vložený do špatné obálky. Teď už členové komise rozdělují jednotlivé lístky, mají je rozdělené do hromádek podle toho, jaký způsob hlasování si lidé vybrali. Hlasovací lístky mohli lidé v letošních volbách upravovat třemi způsoby. Křížkem mohli označit jednu volební stranu, zakřížkovat mohli taky jednotlivé kandidáty napříč stranami a počet křížků ale nesměl přesáhnout počet zastupitelů. Třetí možnost, tak ta obě předešlé varianty kombinovala. Voliči mohli označit jak jednu volební stranu, tak jednotlivé kandidáty jiných volebních stran.
1: Kateřino, z kolika kandidátů mohli lidé v regionu vybírat?
2: Tak na výběr bylo v Libereckém kraji z víc než 6,5 tisíce kandidátů. Kandidátek bylo zapsaných 689. Nejpočetnější skupinou byla různá sdružení nezávislých kandidátů. Ve čtvrtině obcí Libereckého kraje už bylo o novém vedení radnice rozhodnuto před volbami, protože tam měli jen jednu kandidátku. V několika obcích taky nekandidovalo žádné hnutí ani strana, ale pouze jednotlivci sami za sebe.
1: Část obyvatel Libereckého kraje volila také do horní komory parlamentu. Koho se to týkalo?
2: Do Senátu letos volil obvod Česká Lípa, pod něj patří nejen Českolipsko, ale i část Liberecka a 30 obcí z okresu Mělník. Kandidátů do Senátu bylo 5, pokud se po sečtení hlasu ukáže, že žádný z kandidátů nezískal víc než 50% hlasů, bude příští víkend následovat kolo druhé.
1: Aby byl přehled pro posluchače kompletní, pojďme ještě doplnit informace o místních referendech. Kolik jich v Libereckém kraji je?
2: Tak byla dvě. První z nich bylo v Ralsku na Českolipsku, kde lidé vyjadřovali svůj postoj k plánované solární elektrárně na bývalém letišti Hradčany a případným budoucím podobným projektům na území města. Druhé referendum bylo v Bystré nad Jizerou na Semilsku, kde lidé rozhodovali o výstavbě větrných elektráren. Já ještě doplním, že podle policie se při letošních volbách v Libereckém kraji nevyskytly žádné problémy.
1: Říká z jedné z volebních místností v Jablonci nad Nisou naše reportérka Kateřina Kubíčková. Děkujeme za to a přejeme hezké odpoledne.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: A kromě voleb pro vás máme i naši tradiční rubriku Co v učebnicích nabylo. Nabídneme ji za chvíli tady u nás v Českém rozhlase Liberec.

0: Jana Chládková a její song Když jsem tvá je 3:15 a na vlnách Českého rozhlasu Liberec pro vás máme kromě volebních informací také rubriku Co v učebnicích nebylo. A určitě potěšíme všechny zahrádníky a zemědělce. Je totiž o historii zemědělství.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, které rostliny lidé pěstují nejdéle v celé historii zemědělství? Patří k nim především obiloviny. Pšenice, ječmen či proso tvořily základ rané zemědělské produkce. Jejich hlavní výhodou byla vysoká výživová hodnota a možnost dlouhodobého skladování. Velmi brzy se k ním přidaly také luštěniny, zejména čočka, hrách a cizrna. Ty doplňovaly převážně obilnou stravu o důležité bílkoviny a zvyšovaly její nutriční hodnotu. Vedle nich se v nejstarších zemědělských oblastech objevují i první ovocné a užitkové dřeviny. Datlovník, který byl významným zdrojem energie a cukru, a také fíkovník, u něhož archeologické nálezy dokládají pěstování plodů v oblasti Blízkého východu už před více než 11 000 lety. Velmi významnou kulturní rostlinou je i vinná réva, jejíž domestikace patří k nejstarším známým procesům pěstování dřevin. Zvláštní postavení mezi ranými plodinami má len. Ten také patří k nejstarším kulturním rostlinám vůbec. Poskytoval olejnatá semena a především vlákno, které se stalo základní surovinou pro výrobu textilií.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut budou 3 a dnes, ale vlastně ani nikdy jindy bychom se neobešli bez telefonu. Představte si, že je tomu 150 let, co se v americkém Bostonu uskutečnil první oboustranný telefonní hovor mezi Alexandrem Grahamem Bellem a jeho spolupracovníkem Thomasem Watsonem. Co telefonní hovor vlastně je, ptá se redaktorka Tereza Beránková předškoláků.
1: Třeba můžeš telefonovat s babiškou nebo s dědou nebo s Rejdovi nebo tetov.
2: A komu ty nejradši voláš?
1: A malce.
2: Co je telefonní hovor?
3: S někým můžeš telefonovat.
2: A jak s ním telefonuješ?
3: Telefonem. Třeba tabletem nebo mobilem.
4: Třeba můžeš volat i tabletem.
5: Můžeme telefonovat i přes videohory. Přes hodinky.
2: A s kým nejradši telefonujete?
6: Já s tetou.
7: Já s Maxíkem.
8: S tetou a s Pepou a s Maxíkem.
9: Já nemám mobil.
10: Já taky nemám mobil.
2: A přes co telefonuješ?
11: Přes hodinky.
2: A s kým ty nejradši telefonuješ?
12: S babičkou.
2: A jak si myslíte, že telefon funguje?
13: Je tam musíš dát na nabíječku a pak se to... nevybije.
14: Když to dáš na nabíječku, tak se to nabije a pak telefonuješ.
2: A jak teda telefonuješ?
14: Přes dráty.
0: Tak tolik naše anketa mezi dětmi o telefonu. A ten je dnes u nás v permanenci, díky němu se spojujeme s našimi reportéry, abyste věděli, jak pokračuje sčítání hlasů v komunálních a senátních volbách. V jejich mapování pokračujeme i po 15. hodině, tak poslouchejte dál Český rozhlas Liberec a budete to vědět.

0: tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. 14. řada velkolepé soutěže startuje. Přímý přenos Stardance, když hvězdy tančí. ČT2. Má se stát královnou harému mocného vládce Maroka. Avšak ani hrozba smrti jí nepřiměje zradit svou lásku. Romanticko-dobrodružný film Angelika a Sultán. A ČT Art uvádí portrét krále rock'n'rollu v dokumentu Elvis Presley a hned poté jeho legendární koncert na Havaji roku 1973. Sobotní večer s Českou televizí.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Voliči si vybrali obecní zastupitelstva a ve třetině obvodů i senátory, teď se hlasy sčítají. Rozšíření základní školy Kaplického v Liberci se posouvá. Policie v režimu dítě v ohrožení pátrá po 12-letém chlapci z Brna. Proměnlivě oblačno, přehánky a teploty do 13 stupňů, to je předpověď počasí na zítra. Zprávy Českého rozhlasu Liberec jsou připravené. Hezké odpoledne přeje Hana Voglová.
0: Volby 2026.
3: Před hodinou se v České republice uzavřely volební místnosti. S aktualitami z Libereckého kraje je tady redaktorka Jana Švecová.
4: Zatím je v celém Libereckém kraji sečteno několik málo prvních procent, například v Turnově, v Železném Brodě nebo Mimoni, je to kolem 4%. Hlasy se sčítají také v senátním obvodě číslo 36. Lidé volí své zástupce do Senátu v České Lípě. Vybírají si z pěti kandidátů, své zástupce nominovalo hnutí ANO, Starostové pro Liberec kraj, KSČM, ODS a pětici pak uzavírá nezávislý kandidát Jiří Vosecký. Volby do Senátu se konají každé dva roky, kdy se obměňuje třetina horní komory parlamentu. Nejdále budou lidé čekat na výsledky dvou obecních referend v Ralsku a Bystré u Semil, kde lidé hlasují o budoucnosti obnovitelných zdrojů v katastru obce, a to proto, že nejprve se sčítají hlasy v komunálních a senátních volbách, pak teprve přijdou na řadu referenda. Připomenu, že v minulých komunálních volbách byla volební účast v Libereckém kraji něco málo přes 43%, což byla čtvrtá nejnižší účast v rámci všech krajů. No a na průběh voleb dohlíželi průběžně policejní hlídky a také zástupci Libereckého kraje. Podle Zdeňka Valáška ze správního odboru šlo o víc než 40 volebních místností.
3: V Libereckém kraji je celkem 20 předávacích míst, kam členové jednotlivých okrskových komisí vozí zpracované a podepsané zápisy z voleb. Tam znovu projdou kontrolou a pak se data za jednotlivé okrsky zadávají do centrální databáze. Jak k průběhu sčítání voleb říká ředitelka Českého statistického úřadu v Liberci Dagmar Dvořáková.
5: Český statistický úřad na přebíracím místě vydá komisím potvrzení o bezchybném předání a také opis převzatých výsledků. Na jejich základě si členové komise mohou ověřit, že výsledky hlasování byly do statistických databází pořízeny ve stejné podobě. Je to důležitý prvek transparentnosti vlastně volebního procesu.
3: Město Liberec zrušilo stavební zakázku na rozšíření základní školy Kaplického. Podle končící náměstkyně primátora Šárky Prachařové za hnutí ANO, to bylo mimo jiné kvůli tomu, že školu není možné přemístit do náhradních prostor a také kvůli velkému množství žádostí o vysvětlení k zadávací dokumentaci. Tu bude nutné prověřit a případně upravit. Rozhodnutí o vypsání nové zakázky bude na vedení města, které vzejde z právě ukončených komunálních voleb. V režimu Dítě v ohrožení policisté prosí o pomoc s pátráním po 12-letém Romanu Molnarovi z Brna. V pátek se po vyučování nevrátil domů. Rodina ho nejprve hledala do nočních hodin, ale nepodařilo se ho najít. Chlapec je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé dlouhé tepláky a černou sportovní obuv se zelenými prvky. U sebe měl modrý batok z obrázky planet. Je štíhlé postavy a měří přibližně 165 cm. Má tmavé, krátké vlasy. Fotografie chlapce je na zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Jakékoliv informace o něm policisté přijmou na lince 158.
0: Počasí.
3: Teploty v noci poklesnou mezi 7 a 4 stupně a bude místy až skoro jasno, místy přechodně zmenšená oblačnost, které bude kránu víc, a to se taky přidá slabý déšť. Zítra přes den čekáme oblačno až polojasno, přehánky se znovu vrátí až odpoledne a naměříme od 10 do 13 stupňů Celsia.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Neprůjezdná je teď silnice číslo 10 mezi odbočkou na Splzov a odbočkou na Mokařov. Hasiči ze silnice odklízí spadlý strom. A pozor, dejte také na silnici číslo 9. U obce Bukovec havarovalo osobní auto. S velkou opatrností místem nehody projedete. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: A 5 minut po 15. pokračujeme po zprávách v našem mapování komunálních a senátních voleb a také dvou referent, ve kterých jste mohli včera a dnes v našem kraji odevzdávat své hlasy. Už za chvíli se proto spojíme s naší redaktorkou, která je na jednom z předávacích míst, kde pracovníci Českého statistického úřadu přebírají hlasy. Přijel už někdo z volebních komisí za statistiky a můžeme už odhadnout volební účast, řekneme vám za pár minut. Z Českého rozhlasu Liberec vás zdraví Jan Holub a přeji pěkné odpoledne.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Liberec.
1: Volební místnosti jsou už přes hodinu zavřené. Členové volebních komisí teď za zavřenými dveřmi sčítají jednotlivé hlasy pro strany a hnutí, ale také pro jednotlivé kandidáty. Po sečtení hlasů a kontrole se pak provede zápis, se kterým vybraní členové komise jedou na takzvané předávací místo. A právě na jednom z nich je i naše reportérka Jana Pavlíčková. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne. Tak to předávací místo je vlastně přebírací pracoviště Českého statistického úřadu. V Libereckém kraji je celkem 20 takových míst a já jsem zrovna na radnici v Liberci, kde to přebírací místo to slouží nejenom tady pro všechny volební okrsky v Liberci, ale také pro Dlouhý most, Jeřmanice, Šimonovice a Stráž nad Nisou. No a právě sem povezou zástupci těch jednotlivých okrskových komisí jednak odevzdané volební lístky a také zápis z voleb, který se tu znovu překontroluje, než se ta data z něj přepíší do centrální databáze, říká ředitelka Českého statistického úřadu v Liberci Dagmar Dvořáková.
3: Český statistický úřad na přebírací místě vydá komisím potvrzení o bezchybném předání a také opis převzatých výsledků. Na jejich základě si členové komise mohou ověřit, že výsledky hlasování byly do statistických databází pořízeny ve stejné podobě. Je to důležitý prvek transparentnosti vlastně volebního procesu. Samozřejmě při sčítání výsledků spoléháme na lidskou sílu, umělou inteligenci při sčítání nepoužíváme.
1: Jano, jsem velmi napnutý. Už na to liberecké předávací místo někdo přijel? Už je někde sečteno?
2: No, my jsme také tady napnutí, protože v tuhle chvíli tady klid, zatím jsem nedorazil ani jeden zástupce nějakého okrsku, ale na tom vlastně není nic divného, protože sčítání hlasů u komunálních voleb je náročnější kvůli různým způsobům volby a vlastně také kvůli množství kandidátů, ze kterého je možné vybírat. No a navíc to sčítání to není závod o to, kdo bude rychlejší, bude to mít rychle spočteno, ale důležité je, aby to bylo opravdu správně sečteno. Takže ten největší frmol se tady očekává až tak kolem 5., 6. hodiny.
1: A když to tedy není závod, dá se i přesto odhadnout volební účast?
2: Tak na to skutečné číslo je opravdu ještě brzy, nicméně i podle reakcí různých volebních komisí to vypadá, že ta volební účast bude pravděpodobně nižší než při posledních komunálních volbách. Pro připomenutí uvedu, že v roce 2022 byla volební účast za celý Liberecký kraj 43%, tedy čtvrtá nejnižší ze všech krajů. Samotný Liberec měl účast tehdy lehce přes 40%. Jinak v části Libereckého kraje se volil i nový senátor za obvod Česká Lípa. Mezi pěticí kandidátů do Senátu je i hejtman Martin Půta, který už před časem uvedl, že pokud se do Senátu dostane, tak se vzdá postu hejtmana. Zároveň Půta kandiduje i do zastupitelstva v Hrádku nad Nisou. No a ještě doplním, že v kraji byla i dvě referenda v Ralsku na Českolipsku. To se týkalo stavby solární elektrárny na bývalém vojenském letišti v Hradčanech a v Bystré nad Jizerou na Semilsku. Tam se to týká stavby dvou větrných elektráren.
1: Říká Jana Pavlíčková, naše redaktorka, která je na Liberecké radnici a všechno okolo voleb pečlivě sleduje. Jano, díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou, pěkný den.
1: Je 15 hodin a 15 minut a za chvíli přivítáme v našem vysílání politologa a zeptáme se ho třeba i na to, jak vidí výrazné změny ve vedení radnic v okresních městech. Jsme Český rozhlas Liberec a mapujeme pro vás volby.

0: Ve 14 hodin se uzavřely volební místnosti, volební komise sčítají hlasy a my v Českém rozhlase Liberec pro vás sledujeme volební výsledky, co z nich můžeme vyčíst, hlavně v těch větších okresních městech či krajském Liberci. Na to se teď zeptáme politologa Pavla Maškorince z katedry politologie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne. Tak s panem politologem se neslyšíme, ale spojíme se s ním během chvíle. Vydržte.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ve 14 hodin se uzavřely volební místnosti a volební komise sčítají hlasy. My v Českém rozhlase Liberec pro vás sledujeme volební výsledky. Co z nich můžeme vyčíst hlavně v těch větších okresních městech nebo v krajském Liberci? Na to se teď zeptám politologa Pavla Maškarince z katedry politologie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Pane docente, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Působíte na Ústecké univerzitě, ale jako Liberečan určitě sledujete volby v krajském Liberci. Tam kandidují některá nová uskupení. Na post primátora už také nekandiduje Jaroslav Zámečník. Jak tyto novinky můžou podle vás zamíchat kartami ve vedení liberecké radnice?
1: Já si myslím, že opravdu ty výsledky nejsou v Liberci úplně předvídatelné. Asi lze očekávat, že na těch předních místech, ať už první nebo druhý, skončí hnutí ANO, stejně jako v minulých volbách, kdy byly pouze těsně druzí, ale je otázka opravdu zejména toho, jakým způsobem se umístí, nebo zda opravdu to první místo obhájí starostové s ohledem na to, že vlastně od starostů odešel úspěšný starosta Vratislavic, který kandiduje s vlastním hnutím, takže by opravdu velmi zajímavé sledovat, nakolik oslabí toto rozštěpení starostů, jejich celkový výsledek a to právě to jejich první místo.
0: To bylo tedy vedení Liberce. Očekáváte nějaké výrazné změny ve vedení radnic v okresních městech, tedy v České Lípě, Semilech nebo v Jablonci nad Nisou?
1: Přiznám se, že tam asi, co se týče Semil, tam si myslím, že ta situace zřejmě bude podobná, kdy se dá očekávat, že v tom vedení zasednou asi zřejmě znovu zástupci hnutí ANO nebo volby pro Semily, pokud nedojde k tomu, že by jeden z těch subjektů třeba získal nadpoloviční většinu. Co se týče Jablonce a České Lípy, tam bude hlavně důležité ten výsledek hnutí ANO. Zejména v Jablonci, protože minule, pokud si vzpomeneme, tak v Jablonci nad Nisou minulé volby komunální vyhrál právě hnutí ANO. Nicméně ten jeho zisk nebyl tak velký. To znamená, že ty zbývající strany ho tak trošku obešly a vytvořili koalici bez něj. To znamená, že tady bude zajímavé sledovat, zda opravdu třeba ANO posilí natolik, že už nebude možné ho obejít. Co se týče České Lípy, tam si myslím, že Česká Lípa tedy z toho pohledu všech těch okresních měst je trošku atypická, protože tam opravdu hnutí ANO obecně jako na celém Česko-Lipsku je mnohem silnější než v těch dalších částech kraje, takže tam asi můžeme také očekávat v České Lípě, že hnutí ANO zůstane ve vedení. Uvidíme, jak to dopadne, zda si udrží ten post starosty nebo starostky, který zatím držela Jitka Wolfová. Dá se zase čekat i ten souboj s Živou Lípou, která zřejmě také bude velmi úspěšná. Nicméně dá se očekávat asi tady i to pokračování také té koaliční spolupráce. Takže já si myslím, že opravdu ty největší změny, které můžeme možná očekávat, opravdu budou v tom krajském městě s ohledem na to, jak ta nabídka se tam poměrně výrazně proměnila. Už jsem mluvil o tom, jak se rozštěpili starostové vlastně do takových dvou částečně bloků. Současně i bývalí hlavní partneři starostů TOP 09 a KDU také kandidují samostatně. To znamená, že ta nabídka v tom Liberci je poměrně velká a není podle mě úplně v tuhle chvíli jasné, jak to skončí, jakým způsobem co uspějí občanští demokraté, piráti, kteří kandidují také s Liberecem otevřeným občanům. To znamená, že ten Liberec podle mě bude velmi zajímavý, kolik těch stran uspěje, jaké bude to jejich, ten počet hlasů a jak vlastně jaká ta koalice nakonec vznikne.
0: Říká v našem speciálním volebním vysílání politolog Pavel Maškarinec z katedry politologie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Pane docente, děkujeme za váš čas a během odpoledne se ještě určitě uslyšíme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Do volební soboty vás zdraví Český rozhlas Liberec, je pár vteřin po půl čtvrté a ve studiu je opět Jana Švecová a přináší vám další volební servis.
1: Volby 2026.
2: Už hodinu a půl sčítají volební komisaři lístky a hlasy. Zatím je v Libereckém kraji sečteno zhruba 12%, nebo přesněji necelých 12% hlasů. V senátních volbách je už ale sečteno 46,5% hlasů. Připomenu, že v posledních senátních volbách před dvěma lety na Jablonecku přišlo volit pouhých 20,5% oprávněných voličů. No a připomenout si můžeme také zatím volební účast v komunálních volbách před 4 lety. Tehdy, jak už zaznělo, dosáhla volební účast v Libereckém kraji přes 43% hlasů. Nejvyšší účast byla tehdy v okrese Semily, kde o 6/7 překročila 50%. Nejméně voličů přišlo pak volit v okrese Česká Lípa. No a když se na minulé volby podíváme z pohledu samotných měst, pak v Liberci přišlo k volbám necelých 41% voličů a nejvyšší účastí v Libereckém okrese se mohly pochlubit v Krištofově Údolí a Svianech, kde volební účast přesáhla 70%. V Jablonci nad Nisou přišlo volit bez jediné setiny 39% voličů a nejvyšší účast v okrese vykázal před 4 lety Bedřichov, kde přišlo k volbám 80% oprávněných voličů. A Česká Lípa, tam přišlo volit víc než 33,5% lidí a zase nejvyšší účast v okrese měla tehdy obec Krompach, tam přišlo volit přes 78% obyvatel. A 70% účast pak přesáhly v Českolipském okrese také obce Mařenice, Noviny pod Ralskem, Slunečná, Velký Valtino, Vrchovany, Velenice a třeba Bezděz. A ještě se podíváme na Semily, tam přišlo v minulých komunálních volbách hlasovat 43,6% voličů, v Turnově to byla necelá 44%. No a zase nejvyšší účast v okrese to měla obec Příkrý s necelými 77% a 70% pak přesáhly v účasti v Semilském okrese také třeba obce Bělá, Horka u Staré Paky, Kacanovy, Svojek, Siřenov a nebo třeba Vyskeř.
1: Volby 2026.
0: To byl volební servis od Jany Švecové, další vám přineseme ve zprávách v celou. Teď je 15 hodin 33 minut a za chvíli se spojíme s naším redaktorem na Českolipsku a zeptáme se ho na referendum v Ralsku o výstavbě obří fotovoltaické elektrárny. A k volebnímu servisu přidáváme i hudbu, tady je od nás Michal David, společně s přáním klidného sobotního odpoledne. Jsme Český rozhlas Liberec.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Liberec.
1: Volební komise po celé republice postupně sčítají 100 000 volebních lístků. Na některých místech lidé odevzdávali až 3 obálky. Kromě kandidátů do obecních zastupitelstev a senátu se mohli vyjádřit i k lokálním projektům v referendech. Jedno z nich bylo i v Ralsku na Českolipsku, kam zdravím našeho reportéra Jiřího Jilínka. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Jiří, připomeň, o čem lidé v Ralsku v referendu rozhodovali.
2: Jde o projekt obří fotovoltaické elektrárny, kterou naplánoval Liberecký kraj na ploše bývalého vojenského letiště Hradčany. Má jít o jeden z největších solárních parků v republice, který má pomoct vykrýt velkou část spotřeby energie krajských organizací. Pro část obyvatel Ralska je ale stavba nesmyslná. Argumentují ekologickými dopady, tím, že se z velké části zablokuje rekreační využití areálu, i tím, že solárních elektráren už na území bývalého vojenského prostoru vzniklo v posledních letech příliš mnoho. Právě proto se vedení města rozhodlo vyhlásit toto referendum.
1: A pokud si lidé v referendu vyjádří proti záměru, tak co se stane?
2: Pro Liberecký kraj je referendum nezávazné. Hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj ale na letošním veřejném projednání na dotaz z pléna prohlásil, že pokud bude referendum platné, tedy pokud se ho zúčastní alespoň 35% voličů, bude kraj výsledky respektovat. Lidé mohli vyjádřit se ke 2 otázkám, zda souhlasí nebo nesouhlasí s výstavbou na letišti a zda se veškeré budoucí energetické projekty na pozemcích města Ralska budou před schválením také projednávat v referendech.
1: Není to ale jediné referendum, které se v Libereckém kraji konalo spolu s volbami. Lidé v něm hlasovali také v Bystré nad Jizerou na Semilsku. O co šlo tady?
2: V Bystré je naplánovaná stavba až 3 větrných turbín. Obec už má s investorem dohodu, která by v případě stavby přinesla do obecní kasy každoročně nezanedbatelnou sumu okolo 2,5 milionů korun. Část se zhruba 120 obyvatel ale byla proti, sestavila petiční výbor, sehnala dostatek podpisů a zastupitelstvu tak nezbylo nic jiného, než vyhlásit toto referendum. Ještě závěrem dodám, že sčítání hlasů v referendu může být zdlouhavější, jak mi vysvětlila Kristýna Markvartová ze zdejšího městského úřadu v Ralsku. Nejdřív se sčítají senátní a komunální volby, teprve potom volební komise přistoupí k vyhodnocení výsledku právě referenda.
1: O referendech v Ralsku na Českolipsku a Bystré nad Jizerou na Semilsku, která proběhla spolu s končícími volbami, jsme mluvili s naším reportérem Jiřím Jelínkem. Díky za to a naslyšenou.
2: Krásný den.
1: A naše odpolední vysílání to nejsou jen volby, ale třeba i putování Libereckým krajem už za chvíli tady u nás v Českém rozhlase Liberec. A přidáme také filmovou stopu od Jana Křemena. Tak poslouchejte.

0: I ve 3:15 je s vámi Český rozhlas Liberec a dál pro vás sledujeme sčítání hlasů v komunálních a senátních volbách. A máme pro vás i tip na zajímavá místa. V putování Libereckým krajem nás Marek Řeháček a Jaroslav Hoření zavedli do Železného Brodu, kde jsme už navštívili kapli na poušti a dnes nás čekají trávníky.
1: Naším dalším železnobrodským zastavením jsou trávníky. Taková malebná oblast, historická oblast, vlastně dá se říct, že tady vznikalo tak nějak toho železnobrodského sídlení.
2: Tady si teda strávil dětství, což je také docela zajímavý fenomén.
1: To máš pravdu, že prostě tady mezi těma roubenkama a dalšíma historickýma budovama jsme jako kluci pobíhali s Merunou, jezdili na kole.
2: Já si myslím, že trávníky jsou místem, které je pro řadu lidí, kteří znají i Liberecký kraj, jeho krásy, poměrně pořád neznámé a je tak jako trochu nespravedlivě opomíjené. I já jsem se sem vlastně s takovou větší intenzitou dostal až při své poslední tvorbě knihy o toku řeky Jizery. A musím říct, že jsem tímto místem naprosto fascinován. Opravdu to takhle zní jako superlativně, ale já to přesně tak cítím, protože trávníky jsou vlastně venkovská vesnická památková rezervace.
1: Ale skovaná ve městě?
2: Ale je vlastně skrytá ve městě, což vlastně s ní tvoří takový jako zajímavý fenomén, který si myslím, že široko daleko nemá obdoby, protože ten rozsah toho osídlení, které zde vlastně tvoří chaloupky a klasicistní domy s těmi nádhernými pískovcovými portály, doslova rozsypané v těch uličkách. A ten celý ten příběh trávníků jako takových vznikl někdy v 16. století, kdy se opravdu nad řekou Jizerou byly travnaté svahy, které se vlastně využívaly k zemědělství, postupně byly rozparcelovány a železnobrodští se tady vlastně postavili postupně ty chaloupky, zejména tady z 18. a začátku 19. století. Bohužel se tady potom po druhé světové válce hodně bouralo. Naštěstí se nezbourala ta legendární hrbatá chalupa tam dole na Malém Rinku.
1: Tam dojdeme.
2: Tam ještě také dojdeme. Zůstaly zde kachničky, na jedné z nich tady právě sedíme. A celé to vlastně bylo zrenovováno i z hlediska povrchu komunikací. A zdá se mi, že tady i bydlí takový kultivovaní lidé, protože řada těch objektů je prostě vyzdobena květinami a vytváří opravdu náladu, kterou bychom čekali třeba někde ve Švýcarsku nebo v Rakousku. Takže si myslím, že železnobrodští opravdu mají být na co pyšní a pro turisty to je zajímavé lákadlo. Samozřejmě včetně toho zakončení dole v stylové hospůdce.
1: A jsme u hrbaté.
2: Hrbatá chalupa číslo 111, nádherná. A často různě malovaná, fotografovaná. Malý Rynek je opravdu takovým malebným místem, které má až takovou malostranskou náladu, jako v Praze. A tady samozřejmě přicházíme
1: ke kašničce,
2: která je jako velmi malebná, dokonce i taková jako umělecky, sochařsky stvárněná. A můžeme se podívat na historický znak města z roku 1501 tady. A také je tady napsáno, že kašnička byla postavená léta páně 1821, což bylo asi takové nejhezčí období trávníků.
1: Marko, já čtu 1828.
2: 1828, vidíš, máš pravdu.
0: Inu, místní znalost je místní znalost. A co nás čeká v Železném Brodě za týden? Kostelní vršek s kostelem svatého Jakuba Většího a se zvonicí. A pokud vám některý díl z putování pánů Řeháčka a Hořeního utekl, vůbec to nevadí, poslechněte si ho na našem webu liberec.rozhlas.cz. A pokud vás o něco víc než putování krajem zajímají volby, i ty na našem webu najdete. Tak si k nám klikněte.

0: Olympici a jejich želva féteru Českého rozhlasu Liberec. A od hudby míříme do světa filmu. Co myslíte, jakou českou filmovou stopu zanechalo sci-fi drama z roku 2024 Kosmonaut z Čech? To nám řekne kolega Jan Křemen a pozve nás zároveň i do kina na novou komedii Šipkaři.
1: Už minulý týden jsem vás upozornil na to, že ta česká filmová stopa nemusí hned být na první pohled patrná, i když to filmu, o kterém dnes budu mluvit, to zrovna neplatí. Protože se v něm můžete setkat vám známými tvářemi, jako například s Janou Procházkovou, Mariánem Rodenem a Zuzanou Stivínovou. Já vás chci ale upozornit na jinou českou filmovou stopu. A to je příběh, který realizovala americká produkce v roce 2020. Ten film se jmenuje Kosmonaut z Čech. Scénář filmu byl postaven na stejnojmenné knize českého spisovatele Jaroslava Kalfaře, kdy do titulní role byl obsazen Adam Sandler. Pokud lovíte v paměti, o čem film vypráví a nemůžete si vzpomenout, tak si zde dovolím připomenout, že jde o tento příběh. Po 6 měsících na soulové misi najde osamělý astronaut na palubě záhadného tvora a s jeho pomocí zachrání svoje manželství. Jak, tak to si už nechám pro sebe. Film vznikl za produkce společnosti Netflix, a tak pokud máte předplacený Netflix, tak jej třeba najdete v archivu. A v klidu svého pokoje si prostřednictvím televizoru film Kosmonaut z Čech připomenete. V programu kin jej ale už hledat nemusíte, protože už jej kina neuvádějí, ale nevěžte hlavu. Film se občas promítá na nějakém tom festivalu milovníků sci-fi. Jak jsem už řekl, v kinech film Kosmonaut z Čech nedávají, ale za to má tento týden premiéru česká komedie Šipkaři. Natočil jí pro vás Jakub Machala, kdy za scénářem stojí trojice Tomáš Dušička, Jakub Machala a Daniel Dangle. A pokud vám v hlavě zní jméno Daniel Dangle, tak se tomu nedivte, protože to je člověk, který stál za vznikem Partičky. A to i té, kterou znáte z televize. A to je vše. Vy zajděte do kina a my se uslyšíme zase příští sobotu.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: To byla naše rubrika Česká filmová stopa. Za 5 minut bude 16 hodin a my v Českém rozhlase Liberec pokračujeme v našem speciálním volebním vysílání a dál pro vás budeme mapovat komunální a senátní volby v našem kraji i obě místní referenda. A po zprávách se vypravíme do jedné neobvyklé volební místnosti. Kde v našem kraji byla? I to vám řekneme. Tak poslouchejte dál Český rozhlas Liberec.

0: Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Podle policie byly volby v Libereckém kraji klidné. Naivní divadlo v Liberci zahajuje novou sezónu. Pohřešuje se 12-letý chlapec z Brna. Policisté ho hledají v režimu dítě v ohrožení. A neděle bude proměnlivě oblačná s přehaňkami a teplotami do 13 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Foglová.
0: Volby 2026.
4: V České republice skončily komunální volby, volební komise sčítají hlasy a s aktualitami z Libereckého kraje je tady redaktorka Jana Švecová.
5: V Libereckém kraji je do této chvíle sečteno necelých 22% hlasů a hlasy se sčítají také pro kandidáty do Senátu, kam kandiduje 5 politiků. Z dosavadních výsledků vyplývá, že pravděpodobnými kandidáty do druhého kola, pokud tedy jeden z nich nezíská víc než 50%, budou Jitka Wolfová z Hnutí ANO, která zatím vede s necelými 33%, a Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj, ten má průběžně necelých 30%. Třetí je zatím průběžně Jiří Vosecký. A pojďme se podívat na volební účast v komunálních volbách. V Liberci zatím ta průběžná přesáhla 58%, v Jablonci hlásí 48% voličů, to samé v Semilech a v České Lípě je zatím přihlášeno nebo sečteno necelých 47% voličů. Výsledky referend v Ralsku a Bystré u Semil zatím známy nejsou, jenom připomenu, že to, aby byl plebiscit platný, musí v něm hlasovat nejméně 35% voličů a pro jednu z otázek se pak musí vyjádřit 25% všech oprávněných voličů.
4: Průběh voleb do obecních zastupitelstev a do Senátu byl v Libereckém kraji bez komplikací. Vyplývá to z informací krajské policie pro Český rozhlas, která během hlasování žádné narušení voleb nezaznamenala, jak doplňuje mluvčí Vojtěch Hrobovský.
6: Během včerejších a dnešních komunálních a senátních voleb jsme v Libereckém kraji v rámci dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností osob neřešili žádná protiprávní jednání.
4: K průběhu voleb z pohledu policie se podrobněji vrátíme ještě v této hodině. Naivní divadlo v Liberci dnes uvede první premiéru nové sezóny. Loutková inscenace režisérky Johany Šulík-Bártové, nazvaná Vzhůru na Schellenberg, která začíná za necelou hodinu, zavede návštěvníky na Strašidelný hrad. Určená je dětem od 6 let. Diváky čeká příběh o zvířatech, která se vydají na školní výlet. Důležitou roli na scéně hraje pohyblivá kovová konstrukce. Jihomoravská policie hledá v režimu dítě v ohrožení 12-letého Romana Molnara z Brna. Chlapec se včera po vyučování nevrátil ze školy domů, rodině se ho večer nepodařilo najít. Chlapec je ukrajinské národnosti, dorozumí se česky. Měří asi 165 cm a je štíhlý. Má tmavé, krátké vlasy, na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé tepláky a černé sportovní boty se zelenými prvky. Měl by u sebe mít také modrý batoh z obrázky Planet, jeho fotografie je na serveru irozhlas.cz. Jakékoliv informace o pohřešovaném dítěti policisté přijmou na lince 158.
0: Počasí.
4: V noci čekáme místy až skoro jasno, přechodně zmenšenou oblačnost, ojediněle s mlhami a teplotami od 7 do 4 stupňů Celsia. K ránu oblačnosti přibyde a místy se přidá slabý déšť. Neděle bude převážně oblačná až polojasná a četné přehánky se odpoledne znovu vrátí. Teploty zítra 10 až 13 stupňů.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: Pozor dejte ve sloupu v Čechách. Ve Cvikovské ulici poblíž Lanového parku havarovalo osobní auto. Místem nehody s opatrností projedete. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu, ať jedete kamkoliv.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Jsou 4 minuty po 16. a pokračujeme v našem speciálním volebním vysílání. Od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec vás zdraví Jan Holub a za chvíli vás zavedeme na další místo v našem kraji, kde pro vás sledujeme volby. Představte si, že některé volební místnosti nemusí být takové, jako bychom je čekali. Do jedné takové neobvyklé, kde se volilo v Kořenově na Jablonecku, vás už za chvíli zavedeme. V čem tedy byla místnost neobvyklá, to se od nás dozvíte už za pár minut, tak poslouchejte a hezkou sobotu s námi.

0: minut po 16. hodině vás z Českého rozhlasu Liberec zdravíme a přejeme hezké odpoledne a míříme, jak jsem slíbil, na jedno netradiční místo. Když se řekne volební místnost, většinou si představíte školní třídu nebo místnost někde na úřadě, kde sedí volební komise, jsou připravené plenty, abyste mohli dát do obálky svůj hlas a obálku vhodit do urny. Někde jsou ale kulisy volební místnosti přeci jen trochu jiné, třeba v Kořenově. Tamní netradiční volební místnost navštívil náš reportér Patrik Fischer.
1: Od jednoho z kořenovských nástupišť právě odjel vlak a když vystoupíte z vlaku, přejdete do hlavní budovy, tak jste rovnou ve volební místnosti. Vlastně je to jedna z mála možností, kdy opravdu můžete přijet volit až do místnosti přímo vlakem. Dobrý den. Hned když přijdu do volební místnosti, tak na první pohled to nevypadá úplně moc odlišně. První, co mě vítá, tak samozřejmě připravená usměvavá volební komise. Na druhý pohled už je ta místnost dost zvláštní, protože jsou tady různé železniční exponáty, nějaká turbína to vypadá a mimo jiné různé ozubnice, protože jsme přímo v jedné z místností muzea Zubačky v Kořenově. Voliči a voličky z prvního kořenovského okresu vnímají tuto poměrně neobvyklou volební místnost velmi různě. Zatímco někteří mají velmi neutrální postoj, jiným se tady líbí.
2: No nevím, mně to nepřijde jako normální.
3: Je to
2: normální.
4: No mně se líbí moc, protože železnice tady má velkou tradici, má historii a je to svým způsobem zajímavý, jenom pohled na vozubnici a koleje, no je to dobrý.
1: Takže je to vlastně taková místní symbolika, dá se říct.
4: V každém případě.
1: Místnost si trošku užívá i volební komise, protože je to trochu netradiční, jak se vám to tady líbí. Přijde vám to lepší, než třeba sedět někde ve škole?
5: Určitě nám to přijde lepší, než sedět ve škole. Je to tady takový víc domácí a i lidi jsou takový normálnější. Není velký obvod, takže to je v pohodě.
1: Když jsme u těch lidí, stává se vám, že jsou trošku zmatenější, že jim musíte říct, co musí udělat nebo takhle. Navíc tím, že jste poměrně malá obec, tak často spolehají na to, že se třeba s nimi znáte, tak jsou nějaké problémy s tím, že třeba zapomínají doklady a podobně?
5: Doklady nezapomínají, většinou je hledají po kapsách, ale občas se motají nebo strkají špatně ty lístky už před urnou, tak je musíme odkázat dozadu.
1: Dobrá pohodová nálada navíc komisařům vydržela ještě několik dalších hodin. Oni sami si mezi sebou ještě přinesli nějaké občerstvení, ať už třeba chlebíčky a nebo domácí pečené sladkosti.
6: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Liberec.

Za 8 minut bude půl pátá a posloucháte Český rozhlas Liberec a ještě než přijde Jana Švecová s dalším volebním přehledem, máme pro vás pár zajímavostí z voleb, které vás určitě zaujmou. Proto v našem kraji bylo sestaveno 689 kandidátních listin. Nejpočetnější skupinou jsou různá sdružení nezávislých kandidátů v celkovém počtu 3950 lidí.

lidí. V Půlečném a Dalešicích na Jablonecku mají jako jediní v kraji i ryze ženské kandidátky. Jinak v regionu převažují na volebních lístcích muži, jejich přes 64% z celkových téměř 7000 kandidátů. Tak to jsme probrali ženy, muže a co takový věk. V předchozích komunálních volbách bylo v Libereckém kraji jen 13-18letých kandidátů a nejstaršímu bylo 92 let. Teď od nás další hudba, Michal Tučný na vlnách Českého rozhlasu Liberec, kde vám nabízíme speciální volební vysílání.

0: Přesně v 5:30 máte na svém rádiu naladěný Český rozhlas Liberec a pokud potřebujete další informace k volbám, jste správně naladěni. Připravila je pro vás Jana Švecová.
1: Volby 2026.
2: V Libereckém kraji je do této chvíle sečteno zhruba 35% hlasů. Jasno mají některé menší obce. V Libereckém okrese je sečteno 100% hlasů, například v obci Sichrov, Dětřichově, Heřmanicích a další necelé 20 obcí. V Jabloneckém okrese je zatím sečteno 51% hlasů a výsledky už znají třeba v Zásadě. Z větších měst je přes 70% hlasů sečteno například v Železném Brodě. Jak to vypadá v Semilském okrese? Tam je zatím sečteno 52% hlasů a z větších měst mají sečteno třeba ve Vysokém nad Jizerou a přes 70% hlasů sečetli už také v Lomnici nad Popelkou. Pojďme se podívat na Českou Lípu, tam je sečteno zhruba 25% hlasů teprve a sečteno má zhruba 30 menších obcí. 100% je sečteno třeba v obci Krompa, kde byla před 4 lety jedna z nejvyšších účastí v komunálních volbách. A ještě se podíváme na průběh senátních voleb v okrsku číslo 36, kde jsou známy první průběžné výsledky a z nich vyplývá, že prozatímními favority jsou podle očekávání současná poslankyně a starostka České Lípy 58letá Jitka Wolfová z Hnutí ANO a liberecký hejtman Martin Půta. 55letý politik, který zastupuje starosty pro Liberecký kraj. Já doplním, že oba kandidují zároveň také do místních zastupitelstvech. Jitka Wolfová v České Lípě, kde obhajuje post starostky, a Martin Půta v Hrádku nad Nisou, odkud pochází. Jitka Wolfová má podle průběžných výsledků zatím 34,1% hlasů, Martin Půta 31%.
1: Volby 2026.
0: Koukám se na hodiny, ukazují 16.32. Volební komise už 2,5 hodiny pilně sčítají vaše hlasy v komunálních a senátních volbách a také v místních referendech. Jaké byly volby z pohledu policie? To si ve speciálním volebním vysílání Českého rozhlasu Liberec řekneme už za chvíli.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Liberec.
1: Volební komise po celém Česku už přes 2 hodiny sčítají hlasy odevzdané v komunálních a senátních volbách. My jsme u policie v Libereckém kraji zjišťovali, jak se během hlasování vyskytly nějaké problémy. Ví to naše redaktorka Adéla Jindrová. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne. Podle policejního mluvčího Vojtěcha Robovského se během letošních voleb neudálo nic zásadního.
3: Během včerejších a dnešních komunálních a senátních voleb jsme v Libereckém kraji v rámci dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností osob neřešili žádná protiprávní jednání.
2: Mluvčí také doplnil, že při komunálních a senátních volbách bývá zpravidla klid a z hlediska bezpečnosti nevznikají žádné velké komplikace.
1: Adélo, co ve zbytku republiky? Stalo se tam něco zásadního?
2: Policie řešila několik podezření na možné narušení voleb, ale nešlo o nic závažného. Napsala to na síti X. Třeba na Moravě se policisté zabývají možným porušením volebního zákona v kampani a poškozením volebních banerů. V Českém Těšíně na Karvinsku se policie zabývá podezřením na kupčení z hlasy, to se ale stále nepotvrdilo. V Moldavě na Teplicku vyškrtl v pátek starosta obce několik lidí ze seznamu voličů a ti pak zavolali policii. V Praze se řešilo nevhodné chování jednoho z členů komise, který z ní byl nakonec vyloučen.
1: A můžeš nám ještě připomenout, jaké události, které se během voleb v Libereckém kraji staly v minulosti?
2: Například v roce 2024 zemřel v Liberci během volebního večera po krajských volbách liberecký zastupitel Jaroslav Šrajer z hnutí ANO. V roce 2022 řešila v policie v Hamru na Jezeře na Českolipsku případ nestandardního umístění notebooku za plentou ve volební místnosti. Upozornil na něj jeden z voličů a kriminalisté ho zabavili pro podezření, že na něj někdo mohl nahrávat dění za plentou. Policie nakonec případ odložila.
1: Informace o průběhu komunálních a senátních voleb v Libereckém kraji z pohledu policie zjišťovala naše redaktorka Adéla Jindrová. Děkujeme za to a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: To byly tedy volby. Do 17. hodiny vás stihneme i pobavit. Zavzpomínáme na film Ten svetr si nesvlíkej. Proč právě na něj? Dozvíte se už za pár minut tady u nás v Českém rozhlase Liberec.

Je 16 hodin 44 minut, s vámi je volební sobotě Český rozhlas Liberec a máme pro vás také speciální volební vysílání. Lidé ve dvou obcích v Libereckém kraji budou při letošních komunálních volbách zároveň rozhodovat i v referendech. Obyvatelé Bystré nad Jizerou na Semilsku rozhodli o výstavbě dvou větrných elektráren na území obce. Ralsko na Českolipsku zase vyhlásilo referendum o stavbě fotovoltaické elektrárny na bývalém vojenském letišti Hradčany a případným budoucím projektům výroby energie z obnovitelných zdrojů. A ještě jedna informace k volbám v našem kraji. Ve čtvrtině obcí Libereckého kraje je už navíc o novém vedení radnic rozhodnuto, protože tam mají jen jednu kandidátku. Pak jsou také obce, kde nekandidují žádní hnutí nebo strana, ale jen jednotlivci sami za sebe. Je 16 hodin 45 minut, teď pro vás máme Václava Neckáře a dál pokračujeme v našem speciálním volebním vysílání. Český rozhlas Liberec.

0: Lásko ztracená, zpíval nám v éteru Českého rozhlasu Liberec Václav Neckář. A my jsme mezitím nahlédli do kalendáře a zjistili jsme, že 65 let je herečce Zuzaně Bydžovské. Už jako dítě byla v konkurzu vybrána do filmu Věry Plívové-Šimkové Přijela k nám pouť. Potom se objevila i v seriálu Miss konce světa. I když se Zuzana Bydžovská věnuje nejvíce divadlu, ve filmu vytvořila řadu nezapomenutelných rolí. Viděli jsme ji třeba ve filmech Ten svetr si nesvlíkej, Helimadue, Venkovský učitel, Knoflíkáři, Učitel tance, Gimpl či Příběhy obyčejného šílenství. Je držitelkou 3 českých lvů za hlavní i vedlejší role. A tady je od nás ukázka z komedie Ten svetr si nesvlíkej, kde se zahrála Míšu Novákovou, dceru filmových rodičů Ivy Janžurové a Petra Nárožného.
1: A tím spíš mu ty peníze vyfoukne. Do začátku ti budou dobrý.
2: Nevyfouknete, ta knížka je na heslo.
1: Jo. Ty to heslo znáš? Ale ty to heslo znáš. Tak ho koukej vybalit na to tata. Pana mlčí. V těžký chvíli, kdy se ukázalo, že její otec je spustlík, mlčí. Řekni něco, Miloušku.
3: Čestný člověk, Michalko. Čestný člověk stojí vždycky na straně práva.
2: Prosím tě, dědo, tady není žádný právo a neprávo. Tady je tatínek a maminka.
1: Tenhle tvor, že pochází z naší krve. Já jsem ti to nechtěla říct, protože jsem tě litovala. Ze soucitu jsem mlčela, ale když jsi se zachovala takhle, tak ti řeknu pravdu. Ty jsi celá tátova máma, celá nuselská bába. I ty pichavý oči máš po ní, i ty nohy, víš, do O, kombinovaný 100X.
2: Podle mě pravda, já jsem po mamince.
4: To víš, že jo.
1: Miloušku, kdyby jsi si chtěl založit knížku, vkladní knížku na heslo.
3: No, peníze přece držíš ty.
1: Jaký by jsi si vzal heslo? No,
3: Dana.
1: Ale Miloušku, ty se musíš vcítit do člověka, který nemiluje svoji ženu jako ty, který ji podvádí.
3: Kostomlaty.
1: No jo. Míšo, kde se narodil tvůj otec?
2: V odolený vodě.
1: Keca.
4: No, vážně se tam narodil.
1: Co to znamená odolená?
4: Třeba to měla být osolená?
1: Ona 20 let žije s člověkem, který se narodil v takovým podezřelém místě a vůbec nezatouží potom poznat, co to je odolená voda.
0: A vy to víte, co je odolená voda? To byla vzpomínka na film Ten svetr si nesvlíkej a Zuzanu Bydžovskou, která tady hrála Míšu Novákovou, dnes slaví 65. narozeniny. A teď ještě připomínka titulkové melodie.

Za pět minut odbije 17. hodina. Hana Hauptfoglová pro vás připravuje další zprávy a Jana Švecová přidá další volební přehled, ať víte, jak se sčítání hlasů v komunálních i senátních volbách v našem kraji vyvíjí. A v příští hodině budeme v našem speciálním volebním vysílání pokračovat, tak poslouchejte dál Český rozhlas Liberec, ať vám nic důležitého neuteče.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V Hejnicích ve Frýdlantském Výběžku mají sečtené hlasy. Současný starosta nevyhrál. Lidé v Bystré nad Jizerou v referendu odmítli výstavbu větrných elektráren. V režimu dítě v ohrožení policisté hledají 12-letého chlapce z Brna. Proměnlivě oblačno, přehánky a teploty do 13 stupňů, to je předpověď počasí na zítra. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Klidný podvečer přeje Hana Hopfoglová.
1: Volby 2026.
0: Komisaři v České republice pokračují ve sčítání hlasů. Lidé ve volbách vybírali komunální zastupitele a ve třetině obvodů i senátory. Informace o průběžných výsledcích komunálních i senátních voleb v Libereckém kraji má redaktorka Jana Švecová.
2: V Liberci jsou dosud sečtena necelá 2% hlasů, v krajském městě jsou zatím ve vedení starostové pro Liberecký kraj. Přes 20% má průběžně také hnutí Lepší město, ANO, přes 12% mají prozatím Piráti a Liberec otevřený lidem a 5% hranici zatím překročilo i SPD. Připomínám, že jsou zatím známá pouze 2% sečtených hlasů. V Jablonci je sečteno přes 3,5% hlasů, s velkým náskokem zatím vede hnutí ANO před starosty a Piráty. Hnutí ANO vede také v Semilech, kde je sečteno už přes 30% hlasů a tradičně v České Lípě, kde je zatím sečteno přes 34% hlasů. Ovšem tam je zatím velmi těsně následováno starosty a nezávislými. V senátních volbách zatím podle průběžných výsledků vede Jitka Wolfová z hnutí ANO s necelými 34% hlasů. Druhý je Martin Půta, který má necelých 32%. Sečteno je zatím necelých 45% hlasů a připomenu, že se do Senátu volí ve volebním okrsku číslo 36 Česká Lípa.
0: V Hejnicích ve Frýdlantském Výběžku zvítězilo v komunálních volbách uskupení Živé Hejnice. V 15členném zastupitelstvu získalo 8 mandátů, o jeden víc než uskupení Za lepší Hejnice současného starosty Jaroslava Demčáka ze starostů pro Liberecký kraj. Vyplývá to z informací na webu volby.cz.
3: Výsledek voleb znají už taky ve Višňové na Liberecku. V 15členném zastupitelstvu získalo 10 mandátů uskupení Devítka v čele se stávajícím nezávislým starostou Michalem Šajdlem. Uskupení Osady a Pro naši obec získali po 2 mandátech. Jeden mandát má taky uskupení Hasiči. Z Višňové Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Lidé v Bystré nad Jizerou odmítli větrné elektrárny. Rozhodl o tom výsledek hlasování v místním referendu. Českému rozhlasu to řekl nezávislý starosta Lukáš Nesvadba. Zúčastnilo se 85% voličů, 50 lidí bylo proti, 47 pro výstavbu. Referendum je platné a pro obec závazné. Soukromý investor chtěl v obci postavit 3 větrníky na kopci mezi Bystrou a Košťálovem. A my další podrobnosti k referendu v Bystré nad Jizerou přidáme hned po zprávách. Jihomoravská policie pátrá po 12-letém Romanu Molnarovi z Brna. Chlapec se nevrátil po včerejší výuce domů. Pokračuje mluvčí krajských policistů Petr Vala.
4: Je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Je střední postavy a měří přibližně 165 cm. A nemá u sebe finanční prostředky ani mobilní telefon a na sociálních sítích nevystupuje.
0: Fotografie chlapce a jeho popis je na serveru irozhlas.cz. Chlapec může být podle policie v ohrožení života, protože mohl strávit celou noc venku. Jakékoliv informace o pohřešovaném dítěti policisté přijmou na lince 158.
1: Počasí.
0: Teploty v noci poklesnou mezi 7 a 4 stupně a bude místy až skoro jasno, místy přechodně zmenšená oblačnost, které bude kránu víc a to se také přidá slabý déšť. Zítra přes den čekáme oblačno až polojasno, přehánky se znovu vrátí až odpoledne a naměříme od 10 do 13 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
5: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Kvůli pravidelné údržbě je i nadále omezený provoz v tunelu na průtahu Libercem. Teď se ale změnily směry. Do pondělních 4 hodin ráno je neprůjezdný tubus ve směru na Prahu. Nadále se projíždí v režimu 1+1 v protisměrném tubusu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Českého rozhlasu Liberec vás zdravíme na všechna místa po kraji, kde nás právě posloucháte, a pokračujeme v našem speciálním volebním vysílání. V něm se už za chvíli vypravíme do Bystré nad Jizerou. Jak už od nás víte, tady místní volili kromě vedení obce také v referendu o výstavbě větrných elektráren. Jak hlasování dopadlo, zeptáme se už za chvíli naší redaktorky, která ví podrobnosti. A dál s vámi zůstává a volby sleduje Jan Holub, Jana Švecová a Hana Hauptfoglová a další naši redaktoři a redaktorky. Přejeme hezké odpoledne a pohodové odpoledne.

0: 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Liberec.
1: Lidé v Bystré nad Jizerou na Semilsku letos odevzdávali hlasy do komunálních voleb a také v místním referendu. Obyvatelé měli rozhodnout, jestli chtějí výstavbu větrných elektráren. Jak to dopadlo, ví naše redaktorka Johana Tománková. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Referenda se zúčastnilo 85% voličů, to tady znamená, že je platné. 50 lidí bylo proti a 43 pro. Referendum je tedy pro obec závazné. Lidé elektrárny většinově odmítají. Průběh voleb byl poměrně poklidný. V obci letos vznikla nová kandidátka uskupení Pro lepší Bystrou, jehož lídrem je důchodce Miloslav Mixánek. Nezávislý starosta Lukáš Nesvarba z uskupení Bystrá sobě, které obhájilo vítězství, také řekl, že se před volbami přihlásilo asi 12 lidí k trvalému pobytu.
3: Měte tu energii brát musíme do budoucna. A jednak tam jsou benefity pro tu obec v rámci nějakých 2,5 milionu každý rok. Pro vůbec do rozpočtu a nějaká levnější elektrika pro lidi.
1: Čím lidé argumentovali v tom referendu?
2: Lidé, kteří byli většinou proti, se obávají toho, že budou větrníky hyzdit okolí a budou mít negativní vliv na životní prostředí. Řekl mi u volební místnosti jeden z nich, který se ale nechtěl představit.
4: By to dost zhyzdilo tu okolní krajinu, výhled z každého kopce tady kolem i z Krkonoš. Zároveň už začínají vycházet i studie na to, že by to mohlo být škodlivé.
2: Druhá část obyvatel, která výstavbu elektráren podporovala, vidí benefity v ekologické výrobě elektřiny a také v tom, že přibudou peníze do rozpočtu. Ani tento obyvatel Bystré mi neřekl své jméno.
5: Tak něco to přinese obci, něco obyvatelům a myslím si, že jednou, kdyby tohle nebylo, takže nebude čím svítit.
2: To ostatně řekl i nezávislý starosta Lukáš Nesvarba, jak jste slyšeli před chvílí, podle něj by do rozpočtu mohlo přibýt až 2,5 milionu korun ročně.
1: Johano, ještě nám řekni, jak měly větrníky vlastně vypadat?
2: Měly být 3 a na kopci mezi Bystrou a Košťálovem. Nejbližší rodinná zástavba je téměř 1 kilometr daleko. K tématu bylo několik veřejných projednávání. Obec oslovil soukromý investor už na přelomu roku 2023-2024 a nesouvisí to tedy s vládními akceleračními zónami.
1: Říká naše redaktorka Johana Tománková, která nám přišla do studia říct podrobnosti o referendu v Bystré nad Jizerou. Díky za to a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Kde nejrychleji se četly hlasy v našem kraji? Řekneme vám to už za chvíli ve speciálním volebním vysílání Českého rozhlasu Liberec.

0: jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

Je 17 hodin 21 minut, s vámi je Český rozhlas Liberec a naše speciální volební vysílání. A víte, kde v našem libereckém kraji sečetly hlasy v obecních volbách vůbec nejrychleji? Stalo se tak v Pertolticích pod Ralskem na Českolipsku, v Radčicích na Jablonecku a v Rakousích na Semilsku. Na výběr tady měli vždy jednu kandidátku. Celkově v kraji letos kandidátů ubylo, o hlasy voličů se ucházelo 6766 kandidátů, což je o 318 méně než před 4 lety. A do 18. hodiny se stihneme vypravit ještě do Jablonce nad Nisou, kde kvůli nedostatku volebních komisařů seškrtali počet volebních okrsků. Podrobnosti se od nás dozvíte. Vyhlížíme půl šestou a Janu Švecovou s dalším volebním přehledem. S vámi je dál Český rozhlas Liberec.

0: svém rádiu máte naladěný Český rozhlas Liberec, je 17:30 a ve studiu je se mnou Jana Švecová s dalším volebním přehledem, abyste věděli, jak pokračuje sčítání hlasů v komunálních a senátních volbách v našem kraji.
1: Volby 2026.
2: A já přináším krátké shrnutí předchozí hodiny. V Liberci je sečteno zatím přes 8% hlasů, v krajském městě jsou zatím ve vedení Starostové pro Liberecký kraj, následování hnutím Lepší Liberec, ANO a Piráty a Libercem otevřeným lidem. 5% hranici zatím překročilo také SPD. V Jablonci nad Nisou je sečteno zatím necelých 7% hlasů, s velkým náskokem zatím vede hnutí ANO před Starostové a Piráty. Hnutí ANO vede také v Semilech, kde je sečteno už přes 60% hlasů, a v České Lípě, kde je sečteno přes 52% hlasů. V senátních volbách zatím podle průběžných výsledků vede Jitka Wolfová z hnutí ANO s necelými 35% hlasů, druhý je Martin Půta, který má přes 32%. Sečteno je ale zatím necelých 64% hlasů. Do Senátu se volí ve volebním okrsku číslo 36 Česká Lípa a o svém zástupci v horní komoře parlamentu rozhodují voliči v okrese Česká Lípa, ale také v části okresu Mělník a Liberec. Senátora či senátorku volí lidé v Hrádku nad Nisou, v Chrastavě, v Chotyni, v Krištofově Údolí, v Křižanech nebo v Rynolticích. A jasno už je také v desítkách menších obcí, v Hejnicích například prohrál současný starosta Jaroslav Demčák. A ostře sledovaný je také Hrádek nad Nisou, kde kandiduje právě hejtman Martin Půta. Tam je sečtená necelá polovina hlasů, zatím vedou právě Starostové pro Liberecký kraj a nezávislí. Na kandidátce Hrádek potřebuje změny, a to právě s Martinem Půtou a dosavadním starostou Farským. Před novou energií pro naše město v čele s Folprechtovou. A jak už jsme slyšeli, v neprospěch větrných elektráren dopadlo referendum v Bystré u Semil.
1: Volby 2026.
0: To byla Jana Švecová se svým volebním přehledem, a další přinese zase za půl hodiny ve zprávách v celou. A za chvíli od nás od Českého rozhlasu Liberec další informace z komunálních a senátních voleb a vypravíme se také do Jablonce nad Nisou, tady totiž bylo méně volebních okrsků. Proč a jak to vnímají voliči, zjišťovali jsme a řekneme vám to v našem speciálním volebním vysílání.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Liberec.
1: Jak jsem před chvílí slíbil, teď se vypravíme do Jablonce nad Nisou. Tady se dlouhodobě potýkali s nedostatkem lidí do volebních komisí. Od letošního roku proto se škrtali počet volebních okrsků a tím pádem potřebují méně komisařů. Jak tuto změnu vnímají voliči, když ji zažili poprvé v praxi, to zjišťoval přímo před volebními místnostmi náš reportér Patrik Fischer.
2: Jedním z míst, kde původně bývala volební místnost, ale dnes už není, je speciální škola Liberecká 31 v Jablonci nad Nisou v centru města. Voliči, kteří chodili do této místnosti, nyní musí přejít přes ulici do základní školy Liberecká 26. I tady je ale volebních místností míň. Dnes jsou tu jenom dvě, původně tu bývaly tři. Zda voliči změnu zaznamenali, záleží především na tom, jestli chodili do volební místnosti, která je zrušená, nebo ne. Ti, pro které se nic nezměnilo, většinou ani neví, že okrsku je míň.
3: Pořád chodím semhle, jinám já nechodím.
2: Takže pro vás vlastně žádná změna.
3: Ne.
2: Vzhledem k tomu, že je sobota, tak už ani žádná větší fronta asi nebyla než obvykle.
3: No, stejný to je pořád. A sem chodím pořád.
2: A přímo u základní školy Liberecká 31 jsem teď narazil na pána, který sice nechtěl mluvit přímo do vysílání, nicméně mimo záznam mi řekl, že vůbec netušil o tom, že volební místnost už tady není, protože jsem chodil dlouhodobě a až teď to zjistil. A pán nebyl sám, který nevěděl o tom, že místnost se přesunula. Očividně nevěděli jste o tom, že
4: nevěděli,
2: ta místnost tam není.
4: Ne. Tak jedině tady, my nejsme odsaď, ale ještě tam je takový problém, že děda byl teď v nemocnici, tak možná informace taky jako asi byly nedostupné pro něj v tu chvíli.
2: Další volební místnost byla přesunutá z budovy obchodní akademie v centru města. Lidé teď musí sejít nějakých zhruba 200 metrů níž a jít volit přímo do informačního centra na radnici. Tahle změna nebyla dělaná kvůli proškrtávání volebních okrsků, byla dělaná proto, že v obchodní akademii není bezbariérový přístup. Voliči o této změně ale také často nevěděli.
5: No, my jsme to měli na obchodní akademii, tím pádem to máme asi o 10 kroků blíž. A no, dozvěděli jsme se o tom, když přišly lístky, jakoby, ale dneska, no, takže...
6: Když jsme to otevřeli, kam máme jít volit, jsme vždycky zvyklí na obchodce, takže my to máme v podstatě fakt asi o 100 metrů dokonce blíž, takže nám to nějak jako...
7: No, my jsme šli na to stejné místo jako loni na obchodní akademii a naštěstí jsme potkali cestou souseda a on nám říkal, že je to dobrý zážitek jít v noci na radnici. Tak jsme se optali, proč bychom chodili na radnici a on nám řekl, že to je tady. Takže...
8: Já taky.
7: Takže naštěstí jsme šli rovnou na jistotu.
2: Ale taky jste vlastně tu informaci nevěděli předem a dozvěděli jste se ji vlastně náhodou.
7: Dneska náhodou před 5 minutama.
2: Změna počtu volebních okrsků a případně umístění volebních místností je trvalá, takže někteří lidé budou muset chodit do jiných volebních místností, než byli zvyklí i při dalších volbách.
0: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Vstaňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7:45.
1: Počasí.
0: A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Liberec.
1: Jak už od nás od Českého rozhlasu Liberec z našich volebních přehledů víte, v některých obcích a městech v Libereckém kraji už známe výsledky letošních komunálních voleb. Někde se po nich může změnit vedení radnic a z detaily je ve studiu chvíli před 18. hodinou naše redaktorka Adéla Jindrová. Vítej.
2: Děkuji moc. Změna vedení města zřejmě čeká Hejnice ve Frýdlantském Výběžku. Hnutí za lepší Hejnice současného starosty Jaroslava Demčáka ze starostů pro Liberecký kraj získalo jen 7 mandátů z 15. Vyhrálo nezávislé uskupení Živé Hejnice, které získalo mandátů 8. Jeho lídrní je současná místostarostka Lucie Podhorová. Ta kandidovala s tím, že se chce stát starostkou. Zůstaneme teď na Frýdlantsku a podíváme se do Višňové. Tam naopak uspělo uskupení nezávislého starosty Michala Šajdla devítka. V 15 členem zastupitelstvu má 10 mandátů.
1: A co na Semilsku, jaké tam jsou zajímavé výsledky, víš?
2: Nové vedení města by mohla mít Lomnice nad Popelkou. Tam zvítězilo uskupení z Lomnice Vize pro budoucnost Lomnice. Má 9 mandátů ze 17. Nezávislí kandidáti Lomnicka současného nezávislého starosty Josefa Šimka jich mají 6, zbylé 2 má hnutí ANO.
1: Adélo, v Libereckém kraji volí lidé i do Senátu, tak jaké jsou tady průběžné výsledky?
2: Ve volebním obvodu číslo 36 Česká Lípa kandiduje celkem 5 lidí. Podle průběžných výsledků vede se zhruba 35% starostka České Lípy Jitka Wolfová z hnutí ANO. Druhý je s necelými 32% liberecký hejtman Martin Půta ze starostů pro Liberecký kraj. Na třetím je zatím dosavadní senátor Jiří Vosecký, minule zvolený za starosty pro Liberecký kraj a hnutí STAN, který letos kandiduje jako nezávislý. Připomenu, že už známe výsledek jednoho z referend. Bystré nad Jizerou na Semilsku lidé odmítli výstavbu větrných elektráren. Na výsledek referenda v Ralsku na Českolipsku o stavbě solární elektrárny zatím čekáme.
1: Průběžné výsledky voleb zjišťovala naše redaktorka Adéla Jindrová. Děkujeme za to a naviděnou, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Koukám se na hodiny, ukazují 17.51 a také po 18. pokračujeme s naším speciálním volebním vysíláním, kde mapujeme výsledky hlasování v komunálních a senátních volbách v našem kraji. Jsme Český rozhlas Liberec.

0: Divadla, kina, výstavy, festivaly i lidé, kteří mají co říct, tipy, inspirace a rozhovory z celého regionu. To je Kultura pod Ještědem, pravidelný týdeník kulturního dění v Libereckém kraji. V premiéře v neděli po 9, v repríze ve čtvrtek po 18. hodině, ale vždy s aktuálními pozvánkami. Kultura pod Ještědem s Tomášem Benešem.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Lidé v Bystré nad Jizerou v referendu odmítli výstavbu větrných elektráren. Aplikace e-doklady fungovala během voleb bez problému, použilo je přes 100 000 lidí. Policie v režimu dítě v ohrožení pátrá po 12-letém chlapci z Brna. A neděle bude proměnlivě oblačná s přeháňkami a teplotami do 13 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a klidný večer přeje Hana Hopfoglová.
1: Volby 2026.
2: Informace o dalším vývoji výsledků komunálních voleb v Libereckém kraji má teď pro nás redaktorka Jana Švecová.
3: V Liberci po sečtení pětiny hlasů vedou zatím starostové pro Liberecký kraj před hnutím ANO. Za ně se podle průběžných výsledků řadí lepší Liberec. V Jablonci nad Nisou je v čele hnutí ANO, následováno starosty a ODS. Všechna tři uskupení od sebe dělí 7%, sečtena je tam necelá čtvrtina hlasů. V Semilech je sečteno přes 70% hlasů, tam je zatím ve vedení blok Moje Semily s 32-letým Sebastianem Kuršlem v čele, a to před hnutím ANO a před starosty. V Turnově se čteno necelých 60% hlasů a s velkým předstihem zatím vede nezávislý blok vedený starostou Tomášem Hokem. V senátních volbách vede podle průběžných výsledků Jitka Wolfová z hnutí ANO s 35% hlasů. Druhý Martin Půta má 32%, sečteno je zhruba 80% hlasů.
2: Lidé odmítli větrné elektrárny v Bystré nad Jizerou. Na Semilsku rozhodl o tom výsledek hlasování v místním referendu. Zúčastnilo se 85% voličů, 50 lidí bylo proti, 47 pro výstavbu. Soukromý investor chtěl v obci postavit 3 větrníky na kopci mezi Bystrou a Košťálovem. Nezávislý starosta Lukáš Neselba Českému rozhlasu vyjmenoval, jaké benefity z výstavby obec mohla mít. Rozhodnutí obyvatel ale respektuje.
4: Někde tu energii brát musíme do budoucna. A jednak tam jsou benefity pro tu obec v rámci nějakých 2,5 milionu každý rok pro obec do rozpočtu a nějaká levnější elektrika pro lidi.
2: Referendum je platné a pro obce závazné. Aplikace e-doklady fungovala oba volební dny stabilně a prakticky bez front. Po uzavření volebních místností to řekl mluvčí digitální informační agentury Jakub Palata. Digitálním dokladem se u letošních komunálních a senátních voleb prokázalo odhadem přes 100 000 voličů. Agentura se zabývala jen individuálními potížemi, které obratem vyřešila. Ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec Českému rozhlasu řekl, že volby hodnotí jako řádné.
5: Zaznamenali jsme žádné systémové nedostatky. To, co se projevilo jako nedostatek v těch minulých volbách do poslanecké sněmovny, to znamená e-doklady, tak tam digitální informační agentura zajistila bezproblémový chod aplikace.
2: V loňských volbách do sněmovny byla aplikace e-doklady nefunkční a přetížená. Digitální informační agentura tehdy špatně odhadla zájem lidí. Jihomoravští policisté hledají 12-letého Romana Molnara z Brna. Včera se po vyučování nevrátil domů, nemá u sebe telefon ani peníze. Českému rozhlasu to řekl policejní mluvčí Petr Vala. Policie po něm pátrá v režimu dítě v ohrožení. Fotografie pohřešovaného chlapce je na serveru irozhlas.cz a jakékoliv informace policisté přijmou na lince 158.
1: Počasí.
2: V noci čekáme místy až skoro jasno, přechodně zmenšenou oblačnost, ojediněle s mlhami a teplotami od 7 do 4 stupňů Celsia. Kránu oblačnosti přibyde a místy se přidá slabý déšť. Neděle má být ale převážně oblačná až polojasná a četné přehánky se znovu vrátí až odpoledne. Teploty zítra 10 až 13 stupňů.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Pozor, dejte ve Vratislavicích nad Nisou na silnici číslo 14 Stanvalské ulici na křižovatce u lékárny se srazila 2 osobní auta. Nehoda je bez zranění a s velkou opatrností tam projedete.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Čtyři minuty po 18. pokračujeme v našem speciálním volebním vysílání a po vlnách Českého rozhlasu Liberec se už za chvíli spojíme s naší redaktorkou Kateřinou Kubíčkovou, která je ve volebním štábu starostů pro Liberecký kraj, protože i tady čekají na výsledek hlasování. A následně se propojíme také s naším českolipským zpravodajem, který sleduje sčítání hlasů ve zdejším senátním obvodu. Kdo postoupí do druhého kola, to nám řekne. Od mikrofonu vás zdraví Jan Holupa, jsem rád, že nás posloucháte.

0: 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Liberec.
1: Některá města v Česku už znají výsledky komunálních voleb. Ve velkých městech volební komise hlasy stále sčítají. To se týká například i Liberce. V předchozích dvou volebních obdobích byly ve vedení města starostové pro Liberecký kraj. A v jejich volebním štábu situaci sleduje naše reportérka Kateřina Kubíčková. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer, tak já jsem teď v Liberecké galerii Lázně, kde kandidáti starostů pro Liberecký kraj v čele s Lukášem Hájkem výsledky voleb společně sledují. Atmosféra je tady poklidná, jak můžete slyšet, tak není tady příliš velký hluk, nicméně při každém přičtení dalších sečtených okrsků se tady většinou zajásá, protože v Liberci je aktuálně sečteno zhruba 30% okrsků a prozatím vedou právě starostové pro Liberecký kraj s přibližně 28% hlasů. V předchozích komunálních volbách bylo na druhém místě hnutí ANO, které má aktuálně zhruba 18% hlasů. Aktuálně ho předstihlo uskupení Lepší Liberec s necelými 21%.
1: Kateřino, je už v některých obcích v Libereckém kraji sečteno 100% hlasů?
2: Ano, a v několika obcích už je taky jasné, že současní starostové ve volbách neuspěli. Týká se to například Frýdlantu na Liberecku, kde zvítězil Jiří Stodulka z uskupení Frýdlant pro všechny a získal přes 32% hlasů. ODS současného starosty Dana Ramzera získala 15%. Celkově byla čtvrtá. Výsledky mají taky Hejnice ve Frýdlantském výběžku, kde prohrálo uskupení starosty Jaroslava Demčáka ze starostů pro Liberecký kraj, nebo taky Lomnice nad Popelkou, kde neuspěli nezávislí kandidáti z Lomnicka, současného starosty Josefa Šimka. Naopak ve Višňové na Liberecku současný nezávislý starosta Michal Šajdl uspěl, jeho uskupení Devítka získalo v 15 členem zastupitelstvu 10 mandátů.
1: To byly tedy volby komunální, část lidí v kraji volila také do Senátu, známe už tady výsledek.
2: Tak tam se hlasy prozatím stále sčítají. Své zástupce do horní komory parlamentu si volili lidé na Českolipsku. Prozatím je sečteno zhruba 80% hlasů a vede starostka České Lípy Jitka Wolfová z hnutí ANO. Na druhém místě je současný hejtman Libereckého kraje Martin Půta ze starostů pro Liberecký kraj. Kromě toho byla v regionu i dvě referenda. V Bystré nad Jizerou lidé v referendu odmítli výstavbu větrných elektráren. Další referendum bylo v Ralsku na Českolipsku. Týkalo se stavby obří solární elektrárny na bývalém vojenském letišti, kterou chystá Liberecký kraj. Tam je výsledek zatím neznámý.
1: Z volebního štábu starostů pro Liberecký kraj se nám do vysílání přihlásila naše reportérka Kateřina Kubíčková. Díky za to a naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: A pokračujeme v našem speciálním volebním vysílání na vlnách Českého rozhlasu Liberec.

S vámi je Český rozhlas Liberec a speciální volební vysílání. Čekáme na další aktuální informace Jany Švecové ze sčítání hlasů. A než nám to v 6:30 přijde říct, představte si, že pro komunální volby v Libereckém kraji bylo zřízeno celkem 559 volebních místností. Většina jich byla v budovách škol, na obecních úřadech nebo v komunitních centrech. Volalo se ale například i v tenisovém klubu, v muzeu, pizzerii nebo dokonce v nádražní budově. To bylo třeba případ Kořenova na Jablonecku, odkud jsme vám přinesli v minulé hodině reportáž. Teď pro vás máme další hudbu, Jan Nedvěd a jeho Kohout, jsme Český rozhlas Liberec a pokračuje naše speciální volební vysílání.

bude 6:30, vysílání Českého rozhlasu Liberec vás rozhodně neopustilo, je plné voleb a před chvílí jsem vám říkal, že v našem libereckém kraji se volilo na řadě netradičních míst, třeba v tenisovém klubu, muzeu, pizzerii nebo v nádražní budově. A ještě jedna zajímavost k volebním místnostem. Místo, kde se soustředilo nejvíc komisí v Liberci, bylo na základní škole Dobijášova. Bylo jich hned 6, a to pro největší liberecké sídliště Rochlice a Horní Kopečnou. Vyhlížíme 6:30 a také Janu Švecovou, která připravuje další aktuální volební přehled pro vás.

0: Koukám se na hodiny, ukazují půl sedmou a to je opět čas Jany Švecové, která vám na vlnách Českého rozhlasu Liberec přináší vždy v celou a v půl aktuální volební přehled.
1: Volby 2026.
2: Jasno mají v tuto chvíli v Semilech, kde je sečteno 100% hlasů. Zvítězil tam blok Moje Semily s 32-letým Sebastianem Kuršlem v čele. Hnutí získalo 28,28% hlasů. Druhé je s necelými 28% hnutí ANO. Třetí příčku obsadili Starostové a nezávislí se 24%. Volební účast v Semilech byla přes 48%. Překvapení je také v České Lípě, dosavadní baště hnutí ANO, kde je sečteno přes 90% hlasů a z 35% tam vedou Starostové pro Liberecký kraj. ANO je zatím druhé z 33%. V Liberci po sečtení necelé poloviny hlasů vedou zatím Starostové pro Liberecký kraj s novým lídrem Lukášem Hájkem, a to před hnutím Lepší Liberec, který vede náměstkyně Martina Teplá, a dvojkou je úspěšný starosta Vratislavic Lukáš Pohanka. V Jablonci nad Nisou je sečteno přes 60% hlasů, vede hnutí ANO s necelými 30%, následováno Starosty a ODS, a za nimi se řadí Zelení Slidovci a také Piráti. A v některých obcích, ale i městech Libereckého kraje už také mají sečteno 100% hlasů a jasno je v tom, jak voliči rozhodli. Týká se to třeba Frýdlantu, Hejnic nebo Lomnice nad Popelkou. Tam podle výsledků skončí dlouholetí Starostové.
1: Volby 2026.
0: Speciální volební vysílání Českého rozhlasu Liberec pokračuje i po půl sedmé. Za chvíli se spojíme s naším českolipským redaktorem Jiřím Jelínkem a budeme se ptát, jaký je současný výsledek hlasování v senátních volbách v obvodu Česká Lípa. Do té doby od nás Jana Kratochvílová nebo i Karel Černoch.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Liberec.
1: Na Česko-Lipsko už je jasno, kdo za týden svede souboj o senátorské křeslo. Do druhého kola postoupili českolipská starostka Jitka Wolfová z Hnutí ANO a hejtman Libereckého kraje Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. Na Česko-Lipsko teď zdravím reportéra Jiřího Jelínka, který nám řekne víc. Dobrý podvečer.
2: Dobrý den.
1: Tak Jiří, co vítězní kandidáti říkají na postup do druhého kola senátních voleb?
2: Jitka Wolfová z Hnutí ANO ocenila účast voličů a poděkovala za odevzdané hlasy. Podle aktuální čísla získala 35,3% hlasů. Hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj rovněž poděkoval voličům, vítězkyni prvního kola pogratuloval a požádal voliče Víta Vomáčky z ODS a nezávislého senátora Jiřího Voseckého, kteří tedy neuspěli, aby příští týden přišli k volbám a zvolili toho, kdo se jeho slovy nebude řídit pokyny z vrchu. O mobilizaci voličů mluvila samozřejmě Jitka Wolfová, oba teď budou tento týden pokračovat kampaní.
1: Poměrně těsný je i souboj v komunálních volbách v České Lípě. Jak to tam teď aktuálně vypadá?
2: No je to velmi těsné, aktuálně to vypadá tak, že minule vítězné Hnutí ANO získalo zhruba 33,5% hlasů, což vypadá na první pohled dobře, ale jejich aktuální koaliční partner Živá Lípa získal o zhruba 1% bod navíc, zatím tedy. Podle aktuálního rozpočtu na mandáty by ANO i Živá Lípa získali po 10 křeslech zastupitelstvu a pokud takhle zůstane, Živá Lípa může ANO obejít a sestavit koalici s ODS a uskupením Společně. Měli by dohromady 14 mandátů z 25, ale na zahájení jednání obě dominantní strany čekají na konečné výsledky. Já jsem teď právě ve štábu Živé Lípy, kde panuje velmi veselá atmosféra, protože ten úspěch opravdu nečekali. Ve štábu ANO ta atmosféra byla od poznání ponuřejší. Minule totiž měli o více jak 5% hlasů víc.
1: Slyšíme, jak je atmosféra radostná. V Libereckém kraji, Jiří, se hlasovalo také ve dvou místních referendech. Jak ta dopadla?
2: Tak byste na Jizeru na Semilsku voliči odmítli stavbu větrných elektráren. V hlasování se proti plánům soukromého investora vystavilo 50 hlasujících a 43 záměr podpořilo. Hlasování je tak platné a pro zastupitelstvo závazné. Z Ralska, kde se hlasovalo o plánu Libereckého kraje na stavbu solární elektrárny na bývalém letišti Hradčany, zatím výsledky tady nemáme. Tam mají to jeden z největších solárních parků v republice, který by měl pomoct vykrýt velkou část potřeby energie krajských organizací Libereckého kraje. Pro část obyvatel Ralska je ale ta stavba nesmyslná a argumentují ekologickými dopady a nebo tím, že těch solárních elektráren už je zkrátka v Ralsku moc.
1: Říká z jednoho radostného místa v České Lípě náš redaktor Jiří Jelínek. Díky za podrobnosti a naslyšenou.
2: Pěkný den.
1: Naše volební vysílání pokračuje, tak poslouchejte dál Český rozhlas Liberec, ať vám nic důležitého neuteče.

Je 6:45 a ve vysílání Českého rozhlasu Liberec pokračuje naše speciální volební vysílání. A máme pro vás také několik volebních zajímavostí. Před 4 lety přišlo v Libereckém kraji k volebním urnám nejméně voličů v okrese Česká Lípa. A to mírně přes 41%. Naopak více než polovina oprávněných voličů přišla před 4 lety na Semilsku. V průměru dosáhla tady volební účast v roce 2022 v Libereckém kraji přes 43%. A jaká bude letos, to už se brzy dozvíme, protože pro vás sledujeme sčítání hlasů v komunálních i senátních volbách. A ještě jedna zajímavost. Celkem 2827 neplatných hlasovacích lístků zaznamenal Český statistický úřad při loňských parlamentních volbách v Libereckém kraji. U komunálních voleb se dosud jejich počet nezjišťoval. Letos to ale bude poprvé jinak. Posloucháte Český rozhlas Liberec, kde pokračuje naše speciální volební vysílání i v 18:46. Tak vám přejeme hezkou sobotu a jsme rádi, že posloucháte.

0: stalo se před 100 lety v našem kraji.
1: Přejeme poklidnou sobotu a s datem 10. října máme možnost opět se vydat do roku 1926. Na více místech se totiž dle tisku konaly obnovené slavnosti a návrat k jedné staré tradici. O jakou šlo?
2: Šlo o slavnost díků vzdání za úrodu. Pozor, nezaměňovat s americkým díků vzdání. My jsme totiž slavili dožínky. Dříve bývala slavnost díků vzdání za úrodu běžná, pak na nějakou dobu téměř vymizela a místní obyvatelé se ve 20. letech rozhodli obstarat výzdobu ze zahradních květin a věnců a tradici obnovit každou druhou říjnovou neděli. Hlavním myšlenkovým obsahem bylo uctění namáhavé zemědělské práce a taky udržování místních venkovských zvyků.
1: Takže tedy návrat ke kořenům a starým zvykům byl tehdy hodně populární.
2: Určitě byl. Lidé hledali jistoty. A pokud se ptáš na podrobnější přehled obcí a programů spojených s oslavami sklizně, tedy s dužínkami, jak je v říjnu 1926, zachytil dobový tisk, tak můžeme začít v Heřmanicích. Tady proběhl tradiční program, oblíbené slavnosti sklizně a taneční setkání. Do organizace se aktivně zapojily místní spolky, pěvecké a tělocvičné. Ty zajišťovaly kulturní vložky a společnosti. Program.
1: Koukám ale, že stranou nezůstaly ani další obce. Vidím například Kunratice nebo Habartice.
2: Ano, na některých místech měly dožínky nejen společenský, ale taky charitativní rozměr a oslavy sklizně byly úzce spojeny s dobročinností. V obci probíhaly sbírky a finanční sbírky zaměřené na podporu chudých obyvatel. Část výtěžků a darů pak směřovala také na podporu lokální péče o mládež nebo fungování místní dobrovolnických spolků.
1: I tady ale čteme v novinách nářky nad tím, že letošní léto bylo deštivé a chladné, což se negativně podepsalo na celkových výnosech.
0: V archivu pátrají Petr a Martin Kolínovi.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Žijeme tu s vámi a tak nás zajímá, co se v našem kraji právě děje. Připomínáme historické události, informujeme o tom, co se chystá ve městě či obci, kde žijete a kde nás posloucháte.
1: Dopoledne pod Ještědem.
0: Všechno mapujeme, natáčíme, v živých vstupech se hlásíme i z míst, kam se člověk jen tak nedostane. Zveme do vysílání hosty, kteří poradí i pobaví.
1: Dopoledne pod Ještědem.
0: To je čas pro vás i pro písničky, které nestárnou. Každý všední den od 9. do 12. hodiny.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Komunální volby v Semilech vyhrálo uskupení Moje Semily. V Libereckém kraji přibylo na úřadu práce absolventů škol a mladistvých. Zavražděného slovenského novináře Jána Kuciaka připomíná památník svobody slova. Proměnlivě oblačno, přehánky a teploty do 13 stupňů, to je předpověď počasí na zítra. Klidný večer u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Foglová.
2: Volby 2026.
3: Komise dál sčítají hlasy z komunálních a prvního kola senátních voleb. Celková účast se podle prvních odhadů pohybuje kolem 50%. Podrobnosti o průběžných výsledcích komunálních a senátních voleb v Libereckém kraji má redaktorka Jana Švecová.
4: V řadě obcí a měst už je o výsledku komunálních voleb rozhodnuto. Vedení radnic budou po sečtení 100% hlasů měnit v Hejnicích, Frýdlantu, Lomnici nad Popelkou a jak jste slyšeli, tak také v Semilech. Sečteno je také v Chrastavě s dlouholetým starostou a senátorem Michalem Canovem za starosty pro Liberecký kraj. Ti vyhráli se 46% před starosty a nezávislými za lepší Chrastavu. V Liberci je sečteno přes 60% hlasů, ve vedení jsou zatím starostové, následovat hnutím Lepší Liberec. To boduje s více než 80% také ve Vratislavicích nad Nisou. Sečteno je zatím necelých 60% hlasů. V Jablonci nad Nisou je sečteno přes 75% hlasů, vede hnutí ANO před starosty pro Liberecký kraj. V Turnově chybí do konečného výsledku zhruba pětina hlasů, ve vedení je stále s velkým náskokem nezávislý blok Tomáše Hokeho. V České Lípě je sečteno téměř 100% hlasů, vede hnutí Živá Lípa s více než 35%, a to těsně před hnutím ANO. A známí jsou také kandidáti do druhého kola senátních voleb. Do něj postupují Jitka Wolfová z hnutí ANO a Martin Půta ze starostů pro Liberecký kraj. Jasno je také v referendu v Bystré u Semil, kde lidé odmítli větrné elektrárny a stále se čeká na výsledek referenda v Ralsku.
3: A vrátíme se zpátky do Semil. V Semilech v komunálních volbách zvítězilo uskupení Moje Semily v čele se Sebastianem Kuršelem. Získalo přes 28% hlasů. Těsně za ním je hnutí ANO, třetí je uskupení Volba pro Semily, které obhajovalo vítězství. Uskupení Moje Semily chce začít jednat o spolupráci ještě dnes, jak říká Sebastian Kuršel.
5: Předpokládám, že se ještě s nějakými stranami dneska potkáme a já se chci určitě potkat se všemi, aby jsme si řekli vize. Protože naše programy se v nějakých bodech protínaly, a takže určitě si chci vyslechnout všechny a uvidíme, jak to dopadne.
3: Všechna tři uskupení budou mít v 21 členném zastupitelstvu 6 mandátů. Dva zastupitele bude mít ještě společně pro Semily a jednoho ODS. V Libereckém kraji vzrostl během září počet absolventů škol a mladistvých v evidenci úřadu práce. Zatímco na konci léta jich bylo 891, na konci září už 1275. Podle ředitelky krajské pobočky úřadu práce Kateřiny Sadílkové je pro ně určený speciální program Záruky pro mladé. Pomůže jim získat potřebné zkušenosti a dovednosti a zvýšit tak jejich šance na získání zaměstnání. Na Slovensku dnes odhalili památník svobody slova věnovaný zavražděnému novináři Jánu Kuciakovi a jeho snoubence Martině Kušnírové. Vznikl přímo na místě jejich někdejšího domu ve Velké Mači. Zahrada s nakloněným terénem má symbolizovat otřes, který vražda mladého páru způsobila slovenské společnosti. Slavnostního otevření se zúčastnili také pozůstalí.
2: Počasí.
3: Teploty v noci poklesnou mezi 7 a 4 stupně a bude místy až skoro jasno, místy přechodně zmenšená oblačnost, které bude kránu víc a to se taky přidá slabý déšť. Zítra přes den čekáme oblačno až polojasno, přehánky se znovu vrátí až odpoledne a naměříme 10 až 13 stupňů.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Kvůli pravidelné údržbě je omezený provoz v tunelu na průtahu Liberecem. Až do pondělních 4 hodin ráno je neprůjezdný autobus ve směru na Prahu. Projíždí se v režimu 1+1 v protisměrném autobusu, tak s tím počítejte a buďte opatrní, ať už jedete kamkoliv.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Do volební soboty vás zdraví Český rozhlas Liberec. Jsme rádi, že posloucháte naše speciální volební vysílání. A tak vám neuteče rozhovor s lídrem vítězného uskupení v Semilech, Sebastianem Kurušlem. V této hodině zavoláme také politologovi, se kterým probereme dosavadní výsledky v našem kraji. A jaké vlastně současné volební výsledky jsou a v jakých městech se očekávají změny. To si řekneme už za malou chvíli, tak určitě poslouchejte. A dál s vámi zůstává a sčítání hlasů sleduje Jan Holub, Jana Švecová, Hana Holbfoglová a další naši redaktoři a editoři. Přejeme hezký večer v naší společnosti.

0: 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Liberec.
1: Letošní komunální volby znamenají pro řadu měst a obcí v Libereckém kraji výměnu ve vedení radnic. Kde jsou změny po letech největším? To zjišťovala naše redaktorka Jana Pavlíčková. Vítej ve studiu, dobrý večer.
2: Pěkný večer. Tak z okresních měst se dá čekat zajímavé povolební vyjednávání v Semilech. Těm dosud vládlo uskupení Volba pro Semily, které teď ale skončilo třetí. Na druhém místě je tam hnutí ANO a vítězem voleb je nové uskupení Moje Semily s lídrem Sebastianem Kuršelem. Rozdíl mezi prvními dvěma místy je přitom necelé 1%. Všechny tři strany ale získaly po 6 mandátech. Rozhovory o koalici chce Kuršel zahájit ještě dnes. Další z měst, kde se po letech vymění starosta, je Frýdlant. Tam s velkým náskokem vyhrálo uskupení Frýdlant pro všechny. V jeho čele stojí dosavadní místostarosta Jiří Stodulka, který letos na jaře opustil řady ODS. Frýdlant pro všechny získal přes 32% hlasů, což pro něj představuje 8 mandátů v 21 členem zastupitelstva. Druhé hnutí ANO má ve Frýdlantu necelých 20% a třetí ODS pak 15%. A podle Jiřího Stodulky je vítězství s takovým odstupem nečekané.
3: Takový výsledek jsme opravdu nečekali. Věřili jsme si na 6 mandátů. Si myslím, že jsme poskládali fakt tým, který je úžasný. Že to jsou lidi, kteří ve Frýdlantě to znamenají a celý se to zúročilo. Je to prostě pecka. Čekáme na prvního potenciálního koaličního partnera a uvidíme, jak to poskládáme. Každopádně my budeme usilovat o starostu.
2: No a když ještě zůstanu ve frýdlantském výběžku, tak volební výsledky zamíchaly i dosavadním uspořádáním radnice v Hejnicích. Tam v čele radnice stál od roku 2014 Jaroslav Demčák, ovšem letos jeho uskupení Za lepší Hejnice skončilo druhé a vítězem voleb je uskupení Živé Hejnice, kde byla jedničkou Lucie Podhorová.
1: A jaké jsou největší změny na Českolipsku?
2: Také třeba v Novém Boru už zřejmě nebude starostou dosavadní Jaromír Dvořák ze starostů pro Liberecký kraj. SLK tam skončilo jako druhé, vítězem je uskupení s názvem Nový Nový Bor s lídrem Tomášem Maškem. Ve Cvikově místo starosty opustí Petr Vrabec, protože vítězem voleb se tam stal dosavadní místo starosta Jaroslav Švehla s uskupením Cvikov v pohybu. A velmi těsně dopadly volby v Ralsku. Od roku 2018 je v čele radnice Miloslav Tůma z hnutí ANO. Teď tam ale ANO skončilo druhé a vítězem voleb v Ralsku je uskupení Změna v čele s Jaroslavem Slukou.
1: Jano, ještě nějaká města a obce čeká obměna?
2: Ano, bude toho hodně, jenom na mátku. Janov nad Nisou už zřejmě nepovede dlouholetý starosta Daniel David ze starostů pro Liberecký kraj. Nyní je také náměstkem hejtmana pro dopravu. V Janově totiž vyhráli nezávislí kandidáti pro Janov v čele s Adamem Kulichem. Obměna čeká také Lomnici nad Popelkou. Tam volby vyhrálo s téměř 50% uskupení z Lomnice, vize pro budoucnost Lomnice. V jejím čele stojí Jan Pekárek. A stejně tak už je asi jisté, že v Harachově skončí jako starosta Tomáš Vašíček anebo v Kořenově Luboš Marek.
1: O největších změnách ve vedení radnice v našem Libereckém kraji nám řekla podrobnosti redaktorka Jana Pavlíčková. Díky za to a naslyšenou.
2: Naslyšenou, pěkný den.
1: Teď od nás třeba Bruce Springsteen a pokračujeme speciálním volebním vysílání na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Tak poslouchejte dál.

0: vlnách Českého rozhlasu Liberec pro vás sledujeme průběh a první výsledky komunálních voleb v Liberci a také senátních voleb v senátním obvodě Českolipsko, kde se jako hlavní kandidáti na funkci senátora utkali současný hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj a současná poslankyně za hnutí ANO Jitka Wolfová. Oba také kandidují na post starosty. Jitka Wolfová v České Lípě a Martin Půta v Hrádku nad Nisou. A na telefonu už máme medpolitologa Pavla Maškarince z katedry politologie Ústecké univerzity Jana Evangelisty Purkyně, kterého se chci zeptat, jestli jsou pro něj výsledky senátních voleb překvapením.
1: Dobrý večer. Pokud se podíváme na ty výsledky celkově, tak si myslím, že zatím tam žádné úplně velké překvapení není. Vypadá to v tuhle chvíli, že nejvíce zástupců v druhém kole bude mít hnutí ANO. Na druhé straně pak uvidíme, zda se mu podaří nějakým způsobem tyhle kandidáty proměnit v ty mandáty, protože s tím mělo někdy v minulosti hnutí ANO problém, když se proti němu spojovali všechny ty další strany. To znamená, že myslím, že celkově zatím tam nějaké velké překvapení není a vlastně možná ani v tom Libereckém kraji nebo respektive na Českolipsku, kde se volí senátor u nás, taky zřejmě vypadá, že do toho druhého kola postoupí oba favoriti.
0: Pane docente, co podle vás mohlo u voličů rozhodovat?
1: Pokud se podíváme hlavně na ten Českolipský obvod, obecně v tom senátu je to vždycky u těch kandidátek, tím, že jsou tam vlastně ty jednomandátové obvody, tak vlastně ti kandidáti se nemohou skovat za nikoho dalšího. Je to opravdu ta pozornost těch voličů zaměřena přímo na ně. To znamená, že tady je potřeba opravdu, aby každý ten kandidát, řekněme, měl nějakou popularitu, byl známý, ať už třeba z nějakého občanského povolání, nebo měl za sebou, řekněme, nějakou politickou zkušenost, ať už třeba z té obecní úrovně nebo z nějaké jiné, což vlastně platí velmi dobře právě na to Českolipsko, kde se vlastně do toho druhého kola postoupí Jitka Wolfová jako starostka České Lípy a poslankyně a proti ní hejtman Martin Půta, kteří vlastně oba získali kolem, řekněme, třetiny hlasů, to vedení Jitky Wolfové o nějaké 3% body, není to o tolik velký rozdíl. Musím říct, že tady mě možná trošku překvapilo, že jsem čekal, že na tom druhém místě, nebo ten třetí místo, nebo ten souboj o to druhé třetí místo bude trošku těsnější, když jsem čekal, že Jiří Vosecký jako dlouholetý senátor přeci jen nějakým způsobem tu podporu bude mít trochu větší, ale je vidět, že ta opravdu silná kampaň Martina Půty, kdy opravdu Martin Půta objížděl, řekněme, celý kraj velmi dlouhou dobu, setkával se s voliči, tak je vidět, že opravdu ta přímá kampaň je velmi silná, je to velmi silný prostředek na to, řekněme, posílení té podpory, což samozřejmě u Martina Půty ještě posiluje to, že je velmi známý jako hejtman.
0: To byly teda senátní volby. Začínají se rýsovat ty první výsledky v okresních městech, kde jsou už známé výsledky. Někde pak vidíme teprve průběžné výsledky. Jak byste zatím zhodnotil vy?
1: Já si myslím, že opravdu v mnoha těch obcích, i v tom Libereckém kraji, když se podíváme na ta velká okresní města, tak vlastně v Semilech už je jakoby sečteno. Tam je vlastně, pokud se nepletu, sečteno téměř 100% hlasů. Vyhrává vlastně moje Semily před hnutím ANO. Třetí místo volba pro Semily, to znamená, že uvidíme, do jaké míry zase tam změní, zatím je ta stávající koalice, kterou vlastně vytvářelo právě volba Semily, která je až třetí s hnutím ANO. Nicméně ty rozdíly mezi těmi prvními třemi subjekty nejsou příliš velké, to znamená, že tady možná uvidíme, můžeme očekávat třeba pokračování, řekněme, té koalice ANO s volbou pro Semily, což by bylo zajímavé, protože vlastně by to znamenalo, že ten vítěz, což jsou moje Semily, by v podstatě se nestal členem rady. Pokud se podíváme do České Lípy, tak tam asi také vlastně můžeme očekávat možná pokračování

0: té stávající koalice Hnutí ANO a Živá Lípa, které se vlastně, řekněme, v tuhle chvíli bojují o to první místo, teď vede Živá Lípa o nějaké 2% body, nicméně ještě zbývá se číst už nějaké pouze necelé 3% okrsků, nicméně mohou to být, řekněme, právě ty velké okrsky, to znamená, uvidíme, zda se ještě třeba nepodaří Hnutí ANO překvapit, když myslím si, že tady už to vypadá, že opravdu Živá Lípa zvítězí a uvidíme, zda opravdu ta stávající koalice bude pokračovat v té nezměněné formě. V Jablonci, nakonec to vypadá, že Jablonec bude jediné z těch okresních měst, kde Hnutí ANO dokáže zvítězit, kde vlastně vede o nějakých 5% bodů před starosty pro Liberecký kraj a uvidíme, zda řekněme také, tady to bude velmi zajímavé, zda opravdu zase ty méně další strany, jako jsou ODS, starostové, společně pro Jablonec i třeba s Piráty se znovu pokusí spojit a obejít vítěze voleb Hnutí ANO, jako to vlastně bylo v minulém období. To znamená, že i tady možná to bude velmi podobné. A teď, když se dostaneme ještě krátce k tomu krajskému městu, tak si myslím, že tady opravdu Liberec zaznamenává také velmi zajímavé výsledky, kdy opravdu vedou starostové, kteří mají stejně podobný počet hlasů jako v minulosti, ale na druhém místě je lepší Liberec, což je vlastně nové uskupení vratislavického starosty Pohanky, který vlastně nekandiduje pouze v Vratislavicích, ale tady s tím subjektem i v Liberci. To znamená, že vlastně tady ta dva starostovská uskupení mají dohromady téměř 50% hlasů. To znamená, že to je opravdu velmi silné a je otázka, zda opravdu starostové, řekněme, pro Liberecký kraj spolu se svým bývalým členem Lukášem Pohankou vytvoří většinou koalici. To znamená, že Hnutí ANO, které vlastně teď se sedí ve vládě, odejde do opozice, podobně Piráti, kteří kandidují s Liberecem otevřeným lidem a mají zhruba nějaký 12% a pro ně to asi bude nějakým způsobem zklamání, protože čekali podle mě, že tím spojením se jim podaří získat více hlasů a co je možná velmi zajímavé, že ODS po mnoha letech zřejmě nevstoupí do libereckého zastupitelstva, a což vypadá, že bude právě na úkor toho nového subjektu lepší Liberec. To znamená, že v Liberci opravdu z hlediska všech těch velkých měst ty změny budou opravdu asi největší.
1: Říká pro Český rozhlas Liberec k současným volebním výsledkům politolog Pavel Maškarinec z katedry politologie Ústecké univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Děkujeme vám za vaše slova, přejeme hezký večer. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Koukám se na hodiny, ukazují 19.26, za chvíli další volební přehled od Jany Švecové.

0: Posloucháte Český rozhlas Liberec a chvíli po půl osmé je ve studiu opět Jana Švecová se svým volebním přehledem, aby vám nic důležitého neuteklo.
1: Volby 2026.
2: Tak jasno už je v celé řadě měst, z těch větších třeba v Semilech, v Lomnici nad Popelkou, Frýdlantu, Novém Boru nebo České Lípě. Tam všude nezvítězila hnutí a strany dosavadních starostů. Například v České Lípě neuhájilo hnutí vedené starostkou a poslankyní Jitkou Wolfovou vedení radnice a zvítězilo tam hnutí Živá Lípa. Naopak obhájení pozice na radnici si mohou připsat třeba starostové Michal Canov v Chrastavě anebo Tomáš Hoke v Turnově, kteří zvítězili s velkým náskokem. To se týká také Hrádku nad Nisou, kde je sečteno zatím na celých 90% hlasů, ale z 75% tam vede hnutí vedené současným starostou Farským v závěsu právě s hejtmanem Martinem Půtou. Jasno ještě nemají v Liberci, tam chybí do konečného výsledku víc než čtvrtina hlasů. Ve vedení jsou zatím starostové, následování hnutím Lepší Liberec. A na třetí příčce je ANO, za nimi pak Piráti společně s Libercem Otevřeným lidem. Ve Vratislavicích nad Nisou chybí ještě sečíst zhruba 40% hlasů, zatím boduje nové uskupení populárního starosty Lukáše Pohanky. A také v Jablonci nad Nisou chybí do konečného součtu ještě necelých 10% hlasů, vedoucí pozici ale stále udržuje hnutí ANO s necelými 27%. Za nimi jsou v průběžném řazení před cílovou rovinkou starostové pro Liberecký kraj s necelými 22%, třetí je zatím ODS s necelými 15% hlasů a za nimi se pak řadí Lidovci a Zelení a také Piráti a Nezávislí. Obě hnutí mají kolem 10%.
1: Volby 2026.
0: To byl aktuální volební přehled od Jany Švecové. Další přidá zase ve zprávách v celou. A za chvíli se po vlnách Českého rozhlasu Liberec spojíme s lídrem vítězného uskupení v Semilech Sebastianem Kuršlem a zeptáme se ho, jak tady vidí situaci a jak by to mohlo být s povolebním vyjednáváním. V 19:35 pokračuje naše speciální volební vysílání. Jsme rádi, že posloucháte.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Liberec.
1: Jak už od nás víte, v Semilech zvítězilo v komunálních volbách nové uskupení Moje Semily. Získalo přes 28% hlasů. Těsně za ním je druhém místě hnutí ANO. Na třetím místě skončilo uskupení Volba pro Semily, které vítězství obhajovalo. Na telefonu Českého rozhlasu Liberec máme vítěze voleb, lídra uskupení Moje Semily, Sebastiana Kuršela. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Jak byste zhodnotil průběh hlasování?
2: Já bych z kraje chtěl poděkovat všem, kteří vůbec šli k volbám a ty, kteří nás volili. Moc krát vám děkuju, že jste nám dali svůj hlas a důvěru k tomu případně něco změnit, co my jsme říkali celou naší kampaň, právě jako mladé uskupení, které sem přichází. Vám moc krát děkujeme.
1: S kým a kdy byste chtěli začít vyjednávat o koalici?
2: A vyjednávání proběhnou už dneska večer. Za chvíli se chceme potkávat s uskupením ANO a Volba pro Semily a poté budou následovat společně pro Semily a ODS. A uvidíme, jak jednání budou pokračovat, protože máme rozdané nějak karty od voličů a uvidíme, jak to bude pokračovat.
1: A jak vyjednávání podle vás mohou vypadat?
2: My samozřejmě budeme mít jako vítězové voleb nějaké své podmínky, ale také máme nějaké mantinely, přes která cesta nevede, takže uvidíme. Bohužel nedokážu teďka říct, jak to bude probíhat, to se dozvíme během následujících hodin, maximálně dnů, ale doufám, že dojdeme ke shodě, protože vlastně nám jde všem o to stejné a to pozvednout semeny a pokračovat v dobré práci.
1: Říká pro Český rozhlas Liberec Sebastian Kuršel, lídr uskupení Moje Semily. Děkujeme, že jste si na nás udělal čas, ať se daří.
2: Děkuji moc krát a hezký večer všem posluchačům. Děkuji moc krát.
1: A na vlnách Českého rozhlasu Liberec pokračujeme v našem volebním vysílání. Pokud potřebujete víc informací, najdete je také na našem webu liberec.rozhlas.cz, tak si k nám klikněte a zjistěte víc. Teď další hudba Non for Blondes a přidáme třeba i Lucii, Pavla Bobka nebo Modern Talking. Jsme Český rozhlas Liberec.

Posloucháte speciální vysílání Českého rozhlasu Liberec k volebním výsledkům. Z okresních měst se dá čekat zajímavé povolební vyjednávání v Semilech, jak nám před pár minutami v našem vysílání řekl lídr vítězného uskupení Sebastian Krušel. Tím dosud vládlo uskupení Volba pro Semily, které teď ale skončilo třetí. Na druhém místě je tam hnutí ANO. Další z měst, kde se po letech pravděpodobně vymění starosta, je Frýdlant. Tam s velkým náskokem vyhrálo uskupení Frýdlant pro všechny. V jehož čele stojí dosavadní místo starosta Jiří Stodulka, který letos na jaře opustil řady ODS. Frýdlant pro všechny získal přes 32% hlasů. Volební výsledky zamíchaly i dosavadním uspořádáním radnice v Hejnicích. Vítězem voleb je uskupení Živé Hejnice, kde byla jedničkou Lucie Podhorová. Přesouváme se také na Českolipsko. Například v Novém Boru už zřejmě nebude starostou dosavadní Jaromír Dvořák ze Starostů pro Liberecký kraj. Ti totiž skončili jako druzí. Vítězem je uskupení s názvem Nový Bor s lídrem Tomášem Maškem. Ve Cvikově místo starosty opustí pravděpodobně Petr Vrabec. Vítězem voleb se totiž stal dosavadní místo starosta Jaroslav Švehla s uskupením Cvikov v pohybu. A velmi těsně dopadly volby v Ralsku. Od roku 2018 ho vedl Miloslav Tůma z hnutí ANO. Teď ale ANO skončilo v Ralsku druhé. Vítězem voleb je uskupení Změna v čele s Jaroslavem Sulkou. A obměnu čeká například i Janov nad Nisou. Ten už zřejmě nepovede dlouholetý starosta Daniel David ze Starostů pro Liberecký kraj, nyní také náměstek hejtmana pro dopravu. Vyhráli tam totiž nezávislí kandidáté pro Janov s čelem Adamem Kulichem. Obměna čeká i Lomnici nad Popelkou. Volby tam vyhrálo s téměř 50% uskupení z Lomnice. Vize pro budoucnost Lomnice v čele s Janem Párenkem. Stejně tak skončí v Harachově třeba Tomáš Vašíček nebo v Kořenově Luboš Marek. Je 19:51 na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Pokračuje naše speciální volební vysílání. Za chvíli například zprávami s volebním servisem od Jany Švecové. Do té doby Lucie nebo i kapela Modern Talking.

0: Je 20 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Do druhého kola senátních voleb v obvodu 36 postupují starostka České Lípy a liberecký hejtman. Léčebna v Kosmonosech dostane příspěvek na liberecké pacienty. Policie v režimu dítě v ohrožení pátrá po 12-letém chlapci z Brna. A neděle bude proměnlivě oblačná s přehánkami a teplotami do 13 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec jsou připravené. Klidný večer přeje Hana Hopfoglová.
1: Volby 2026.
0: Výsledky komunálních voleb v Libereckém kraji začínají být jasné. Aktuální informace má redaktorka Jana Švecová.
2: V Liberci chybí sečíst do konečného výsledku komunálních voleb ještě zhruba čtvrtina okrsků. Volební účast se tam blíží ke 45%, což je o několik procent více než před 4 lety. Vedou zatím starostové pro Liberecký kraj v čele s Lukášem Hájkem. Jablonec nad ním jsou také ještě sčítá poslední hlasy, chybí několik procent a vede tam hnutí ANO před starosty pro Liberecký kraj. ODS vedená současným primátorem Milošem Velem je zatím třetí. Z okresních měst je sečteno v Semilech, v České Lípě, ale také v Turnově a stále se ještě čeká na výsledky referenda v Ralsku o vzniku fotovoltaické elektrárny.
0: Starostka České Lípy Jitka Wolfová z hnutí ANO a hejtman Martin Půta ze starostů pro Liberecký kraj se příští týden utkají ve druhém kole senátních voleb v obvodu 36 Česká Lípa. Post obhajoval Jiří Vosecký, před 6 lety zvolený za starosty pro Liberecký kraj a hnutí STAN. Skončil třetí.
3: Jitka Wolfová získala přes 35% hlasů.
4: V příštím týdnu se samozřejmě budeme snažit především zmobilizovat voliče, aby k volbám přišli. To si myslím, že bude velmi důležité.
3: Martin Půta chce oslovit voliče neúspěšných kandidátů.
5: Aby přišli k druhému kolu a hlasovali pro toho, kdo bude hájit zájmy regionu a lidi, kteří v něm žijí a nebude poslouchat žádné stranické příkazy.
3: Druhé kolo senátních voleb bude v pátek a v sobotu 16. a 17. října. Z Českolipska Adéla Jindrová, Český rozhlas.
0: Liberecký magistrát přispěje psychiatrické nemocnici Kosmonosy na hospitalizované pacienty z Liberce. Informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Kodymová. Příspěvek 10 000 korun je určený pro resocializační a psychoterapeutické oddělení pro pacienty starší 15 let. Sloužit má na rozvoj rehabilitace, ergoterapie a režimových aktivit. Město Liberec podporuje činnost oddělení pravidelně od roku 2009. Podle magistrátu je kosmonoská nemocnice nejbližší spádovou léčebnou a minimálně třetí pacientů tvoří lidé s trvalým bydlištěm v Liberci. V režimu dítě v ohrožení policisté prosí o pomoc s pátráním po 12-letém Romanu Molnarovi z Brna. V pátek se po vyučování nevrátil domů. Chlapec je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé dlouhé tepláky a černou sportovní obuv se zelenými prvky. U sebe měl modrý batoh s obrázky planet. Ještíhlé postavy měří přibližně 165 cm a má tmavé krátké vlasy. Fotografie chlapce je na zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Jakékoliv informace o něm policisté přijmou na lince 158.
1: Počasí.
0: V noci bude místy až skoro jasno, přechodně zmenšenou oblačnost, čekáme přechodně zmenšenou oblačnost, ojediněle i s mlhami a s teplotami od 7 do 4 stupňů. K ránu bude oblačnost přibývat a místy se přidá slabý déšť a neděle bude převážně oblačná až polojasná, přehánky se vrátí zase až odpoledne a to naměříme 10 až 13 stupňů.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Ve Vysokém nad Jizerou je uzavřená část ulice doktora Karla Farského, a to od stanice STK až k budově Husova sboru. Objíždí se to ulicí Karla Havlíčka Borovského. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Čtyři minuty po 20. hodině vás od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec zdraví a hezký večer přeje Jan Holub. V České Lípě vyhrálo komunální volby uskupení Živá Lípa. Rozhovor s lídrem Jakubem Menclem nabídneme už za chvíli. Vydáme se v této hodině zmapovat také situaci do Jablonce nad Nisou. Někdejší primátor Milan Kroupa z hnutí ANO, které ve městě zvítězilo, usiluje opět o primátorské křeslo. I jeho se zeptáme živě. Posloucháte naše speciální volební vysílání. Jsme rádi, že jste si nás naladili.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Liberec.
1: Volby v České Lípě ovládlo uskupení Živá Lípa. Ve městě dosud dominantní hnutí ANO skončilo druhé. Od lídra vítězného uskupení se očekává, že bude jednat o koalici pro následující 4 roky. A právě Jakuba Mencla teď zdravíme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Dobrý večer.
2: Dobrý večer z České Lípy.
1: Získali jste 10 z 25 mandátů. Kdy začnou jednání o koalici?
2: Chci moc poděkovat samozřejmě voličům. A co se týče těch dalších jednání, asi bych to nenazval jednání o koalici, ale rozhodně chceme dneska večer všem dalším 4 subjektům, které se do Českolipského zastupitelstva dostali, poblahopřát, se všemi kolegiálně pohovořit a vlastně si nějaký ten půdorys na tvorbu té budoucí koalice, nějaké velké spolupráce postavit.
1: Začnete tedy jednat v uvozovkách velmi rychle, velmi brzo. S kým byste město nejraději vedli? Koho případně oslovíte jako prvního?
2: Přiznám se, úplně na to neumím odpovědět, protože pro nás jako pro Živou Lípu je to nová zkušenost. My jsme sice 8 let součástí vedení města, ale vždycky jsme byli tím druhým slabším partnerem, takže vítězství v komunálních volbách je pro nás něco nového a na tuhle roli si budeme muset zvyknout. V tuhle chvíli neumím odpovědět, jak to nakonec dopadne, ale v České Lípě z těch 25 mandátů je to rozděleno 10, 10, 2, 2, 1, takže uvidíme, co nám následující hodiny, ale spíš dny přinesou.
1: Co budou pro následující 4 roky vaše priority?
2: Tady si myslím, že to je docela jednoduché, protože během té předvolební kampaně se ukázalo, že ty subjekty, které kandidují a ti jejich kandidáti a kandidátky mají vlastně docela dobrou představu o tom, co v České Lípě chybí. A v první řadě to byla třeba bezpečnost, potom více péče do oprav, řekněme, komunikací a takových možná zdánlivě obyčejných věcí. Takže věřím, že na tomhle tom bude veliká shoda napříč zastupitelstvem a že se budeme mít od čeho odpíchnout.
1: Říká pro Český rozhlas Liberec lídr uskupení Živá Lípa Jakub Mencl. Děkujeme, že jste si na nás udělal čas, ať se vám daří.
2: Hezký večer.
1: Ve 20 hodin na 14 minut pokračuje naše speciální volební vysílání.

20 hodin 21 minut s vámi ve volební sobotě Český rozhlas Liberec a kromě voleb komunálních a senátních byla na dvou místech v našem kraji také místní referenda. V Bystré nad Jizerou lidé odmítli výstavbu větrných elektráren. Další referendum se konalo v Ralsku na Českolipsku a týkalo se stavby obří solární elektrárny na bývalém vojenském letišti, kterou chystá Liberecký kraj. Tam je výsledek zatím ještě neznámý. Pokračuje naše speciální volební vysílání, s vámi je Český rozhlas Liberec a teď také Jiří Schellinger a jeho Šípková růženka. Hezký večer přejeme. Ještě.

To byla Šípková růženka od Jiřího Schillingera. V Libereckém kraji bylo pro komunální volby sestaveno 689 kandidátních listin. Nejpočetnější skupinou jsou různá sdružení nezávislých kandidátů v celkovém počtu 3950 lidí.

0: Třeba v Polečném a Dalešicích na Jablonecku měli jako jediní v kraji i ryze ženské kandidátky. Jinak v regionu převažovali na volebních lístcích muži, jejich přes 64%. Teď už vyhlížíme 8:30 a Janu Švecovou s dalším volebním přehledem.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Liberec.

0: Aby vám vůbec nic nescházelo z voleb, máme pro vás na vlnách Českého rozhlasu Liberec krátký volební souhrn. U mikrofonu je Jana Švecová.
1: Volby 2026.
2: Ve většině obcí a měst už je jasné, koho voliči vybrali do vedení radnic. O případné koalici už se začíná jednat třeba v České Lípě, kde zvítězilo hnutí Živá Lípa, anebo v Semilech, kde zvítězilo nezávislé hnutí v čele se Sebastianem Kuršelem. Sečteno je aktuálně také v Jablonci nad Nisou. Tam zvítězilo hnutí ANO s 26,9% v čele s někdejším primátorem Milanem Kroupou. Bude mít 9 mandátů. Druzí se 7 mandátů. Ty jsou starostové pro Liberecký kraj v čele s náměstkyní Janou Hamplovou. Třetí je ODS se 4 mandáty. Volit přišlo v Jablonci 38,5% voličů. V Liberci chybí do konečného výsledku komunálních voleb sečíst několik posledních okrsků. Zatím vedou starostové Libereckého kraje následování hnutím Lepší Liberec a hnutím ANO. Volební účast v Liberci je necelých 40%, vyšší je potom v celém okrese, tam se blíží 45%. Třeba 70% lidí přišlo volit do Habartic, Vian, Janovic nebo Krištofova údolí. Tam se ale zároveň rozhodovalo o novém senátorovi či senátorce. A ještě dodám, že do druhého kola senátních voleb postupují Jitka Wolfová z hnutí ANO a Martin Půta ze starostů pro Liberecký kraj. Kdo postoupí do horní komory parlamentu České republiky, budou pak voliči rozhodovat příští týden.
1: Volby 2026.
0: S vámi i 7 minut po půl deváté Český rozhlas Liberec a pokračujeme v našem speciálním volebním vysílání. A za chvíli se vypravíme do Jablonce nad Nisou, kde už také znají výsledek voleb. S téměř 27% hlasů zvítězilo hnutí ANO. Lídra kandidátky Milana Kroupy se zeptáme na ohlasy a možné povolební spolupráce. Teď od nás Petr Naď, Láska je tu s námi. Hezký večer přejeme.

0: 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Liberec.
1: Jak už od nás víte, i v Jablonci nad Nisou znají výsledek letošních komunálních voleb. S necelými 27% zvítězilo hnutí ANO před druhými starosty pro Liberecký kraj a třetí ODS. V čele kandidátky hnutí ANO je Milan Kroupa, kterého vítáme ve speciálním vysílání Českého rozhlasu Liberec. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Jak hodnotíte výsledek voleb?
2: Tak řekl bych poněkud překvapením pro mě výsledek starostů pro Liberecký kraj. Hnutí ANO dopadlo dle očekávání velmi dobře a zbylé strany víceméně poklesly ve prospěch SLK, takže teďka máme poněkud složitější vyjednávací pozice, než jsme očekávali, ale to je to zajímavější.
1: A s kým právě plánujete vést povolební vyjednávání?
2: My jednáme se všemi stranami. Už jsme jednali samozřejmě před volbami, takže známe se navzájem velmi dlouho a velmi osobně. Jsou tam osobní vazby, věřím tomu, že najdeme nějakou shodu a povedeme Jablonec ke světlým zítřkům.
1: Už máte naplánované, kdy budete společně vyjednávat?
2: Tak my už jsme vyjednávali a budeme ještě dnes vyjednávat a budeme vyjednávat i zítra dopoledne. A věřím tomu, že když se všechno povede, tak budeme mít nějaký obrys povolební koalice někdy v průběhu zítřejšího dne, alespoň na velmi, velmi hrubo.
1: A ta volební koalice by pro vás byla jaká ideální?
2: To bych ještě této chvíli nerad prozrazoval, protože těch alternativ tam je více a bohužel to, jak voliči rozdali ty hlasy, nám trošku komplikuje naše představy, takže tomu se nemůžeme v této chvíli vyjádřit.
1: Říká pro Český rozhlas Liberec lídr hnutí ANO Milan Kroupa. Děkujeme za váš čas, ať se vám v Jablonci daří. Naslyšenou.
2: Děkuji, hezký večer.
1: 20 hodin na 47 minut a pokračujeme v našem speciálním volebním vysílání. Informace máme také na našem webu liberec.rozhlas.cz, tak si k nám klikněte, ať víte víc. A teď díky, že posloucháte.

20 hodin na 50 minut, tady je Český rozhlas Liberec, jak už od nás víte. Ve většině obcí a měst už je jasné, koho voliči vybrali do vedení radnic. O případné koalici se začíná jednat v České Lípě, kde zvítězilo hnutí Živá Lípa. V Semilech také, kde zvítězilo nezávislé hnutí v čele se Sebastianem Kuršelem. A jednání se chystají také v Jablonci nad Nisou, kde vyhrálo hnutí ANO s Milanem Kroupou v čele kandidátky, který nám to před chvílí potvrdil. A ještě jedna zajímavost z letošních voleb. 70% voličů přišlo volit třeba do Habartic, Svijan, Janovic nebo Krištofova údolí. Tam se ale zároveň rozhodovalo také o novém senátorovi či senátorce. A teď posloucháte speciální volební vysílání Českého rozhlasu Liberec. Podrobnosti najdete také na našem webu liberec.rozhlas.cz. Taky tam si klikněte, ať víte víc. Teď Vítr a Lucie Vondráčková.

0: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: V Liberci obhájili volební vítězství starostové pro Liberecký kraj. Kino v Novém Boru slaví 100 let, k výročí hledá pamětníky. Ukrajina by podle amerického prezidenta Donalda Trumpa měla vyměnit svého prezidenta. Proměnlivě oblačno, přehánky a teploty do 13 stupňů, to je zítřejší předpověď počasí. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezký večer přeje Hana Foglová.
1: Volby 2026.
2: Průběh sčítání a výsledky komunálních voleb v Libereckém kraji a voleb do Senátu v obvodu 36 Česká Lípa celé odpoledne sleduje redaktorka Jana Švecová a teď má pro nás podrobnosti o volební účasti.
3: Volební účast v Libereckém kraji dosáhla v komunálních volbách bezmála 46%. V rámci okresů přišlo nejvíc lidí volit v okrese Semily, téměř 54%. Rekord pak drží obec Ktová se 79%. Necelých 45% lidí přišlo téměř shodně volit v okresech Liberec a Jablonec nad Nisou. Tam si skóre nejvyšší volební účasti připsal téměř z 80% Bedřichov. V okrese Liberec pak Jeřmanice s téměř 77% voličů. Nejnižší účast měl okres Česká Lípa, tam přišlo volit 43,4% voličů. V obcích Velký Valtynov a Slunečná ale dorazilo přes 85% voličů. No a v senátních volbách a v senátním okrsku Česká Lípa dorazilo rozhodovat o budoucím senátorovi 38,3% voličů.
2: Komunální volby v Liberci vyhráli starostové pro Liberecký kraj a obhájili vítězství z roku 2022. Po sečtení zhruba 90% hlasovacích lístků mají přes 28% hlasů. V krajském městě už je nemůže předstihnout průběžně druhé uskupení Lepší Liberec ani třetí hnutí ANO. Ve štábu starostů pro Liberecký kraj v galerii Lázně je reportérka Kateřina Kubíčková.
4: Kandidáti starostů pro Liberecký kraj tady v Liberecké galerii sledují výsledky přibližně od 14 hodin. Zhruba před půl hodinou sem dorazili zástupci hnutí ANO, které ve volbách skončilo třetí. Lídr Tomáš Rec výsledek ohodnotil jako mírné zklamání a řekl, že přišli pogratulovat vítězům. Současně už se starosty pro Liberecký kraj zahájili úvodní jednání. To skončilo před malou chvílí, co bylo jeho obsahem, ale zatím není jasné. Lídr starostů Lukáš Hájek po skončení schůzky ještě několik minut hovořil s dosavadním primátorem Jaroslavem Zámečníkem ze starostů pro Liberecký kraj a před malou chvílí dorazil taky hejtman Martin Půta ze starostů pro Liberecký kraj. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Lidé můžou poskytnout vzpomínkové materiály městskému kinu v Novém Boru, které letos slaví 100 let od svého založení. Vedení kina shání staré vstupenky, plakáty, pohlednice a fotografie pořízené před rokem 2000. Materiály si půjčí, zdigitalizuje a následně vrátí. Pamětníci je můžou přinést přímo do kina nebo se ozvat e-mailem na adrese kino@novibor.cz. Oslavy budou 13. listopadu. Americký prezident Donald Trump vyzval k výměně ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Volodymyr Zelenský kritizoval včera ohlášenou dohodu mezi Ruskem a Spojenými státy americkými, která umožní dodávky ruské nafty na světové trhy bez hrozby amerických sankcí. Ukrajinský prezident takový ústupek označil za projev slabosti. Donald Trump ho obvinil z toho, že se s Ruskem nechce dohodnout. V minulosti to byla Moskva, která odmítala jakoukoliv dohodu o příměří nebo si kladla nesplnitelné podmínky.
1: Počasí.
2: Teploty se v noci budou držet mezi 7 a 4 stupni Celsia a bude místy až skoro jasno, místy přechodně zmenšená oblačnost, které bude kránu víc, a to se přidá i slabý déšť. Zítra přes den čekáme oblačno až polojasno, přehánky se pak znovu vrátí odpoledne a naměříme od 10 do 13 stupňů.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Kvůli pravidelné údržbě je omezený provoz v tunelu na průtahu Libercem. Až do pondělních 4 hodin ráno je neprůjezdný autobus ve směru na Prahu. Projíždí se v režimu 1+1 v protisměrném autobusu. Tak s tím počítejte a buďte opatrní, ať jdete kamkoliv.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Hodiny nám ukazují 9:05 večerní a na vlnách Českého rozhlasu Liberec pokračujeme v našem speciálním volebním vysílání. Nejčerstvější informace z komunálních i senátních voleb máte od Hany Hauptvoglové a Jany Švecové a ty další přidáme už za pár minut. Řekneme vám, jak letošní volby promění největší radnice v našem kraji. Na to se zeptáme podrobně naší redaktorky a následně také politologa. Jan Holub přeje hezký večer a jsem rád, že posloucháte.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Liberec.
1: Letošní komunální volby znamenají pro řadu měst a obcí v Libereckém kraji výměnu ve vedení radnic. Jak se hlasování voličů odrazilo v největších městech v regionu, to zjišťovala naše redaktorka Jana Pavlíčková, kterou už vítám ve studiu. Dobrý večer.
2: Pěkný večer. Tak v Liberci ještě není 100% sečteno, ale už teď je jasné, že vítězství připadne opětovně starostům pro Liberecký kraj. Tentokrát je do voleb vedl Lukáš Hájek, který se tak stane pravděpodobně novým primátorem Liberce. Ve funkci by měl vystřídat Jaroslava Zámečníka, který vedl radnici poslední dvě volební období a teď byl na kandidátce jako dvojka. Druhé místo připadá v Liberci novému uskupení Lepší Liberec. V jeho čele stojí dosavadní náměstkyně primátora Martina Teplá, která na jaře opustila řady hnutí ANO. Ovšem takovým tím hlavním tahákem na této kandidátce byl dosavadní starosta městského obvodu Vratislavice Lukáš Pohanka a ten zase pro změnu opustil starosty pro Liberecký kraj. Hnutí ANO je v Liberci třetí a koalice Liberec otevřený Lidem s Piráty jsou čtvrtí. Víc stran se do libereckého zastupitelstva nedostane. Otázkou teď je, zda koalice na radnici zůstane stejná, to znamená starostové s ANO, nebo se lídři domluví jinak.
1: Tak to je rozhodně otázka. Teď je další otázka na tebe, Jano. Jak to vypadá v sousedním Jablonci nad Nisou?
2: Také tam s převahou vyhrálo volby hnutí ANO. Druzí jsou starostové pro Liberecký kraj a třetí ODS. Dosavadní primátor Miloš Veles ODS by tak měl ve funkci skončit, nahradit by ho měl právě Milan Kroupa z hnutí ANO, pokud volební vyjednávání ale nedopadnou jinak, protože i ty minulé komunální volby ANO v Jablonci vyhrálo, ale ostatní strany ho obešly.
1: Hlasy voličů přinesly i velké změny v České Lípě. Jak se tam radnice obmění?
2: Také Českou Lípu vedla od roku 2018 Jitka Wolfová z hnutí ANO, která je zároveň i poslankyní a teď vlastně postupuje i do druhého kola senátních voleb za Českolipsko. Teď ale ANO v České Lípě získalo 33%, což stačilo jen na druhé místo. Vítězem je Živá Lípa s téměř 36%. Obě uskupení jsou teď spolu v koalici a zatím není jasné, zda v ní budou pokračovat i nadále. Dá se ale očekávat, že právě lídr Živé Lípy, dosavadní místo starosta Jakub Mencl, bude usilovat o post starosty. Zajímavé povolební vyjednávání se dá také očekávat v Semilech. Těm dosud vládlo uskupení Volba pro Semily, které teď ale skončilo třetí. Na druhém místě je hnutí ANO a vítězem voleb je uskupení Moje Semily s lídrem Sebastianem Kuršelem. Rozdíl mezi prvními dvěma místy je přitom necelé 1%. Všechna tři uskupení navíc získala v Semilech po 6 mandátech a rozhovory o koalici chce Kuršel zahájit ještě dnes.
1: Tak to byla jedna zajímavost za druhou. A jak dopadly volby v Turnově? Tam se zdá, že se změna ve vedení radnice nestane.
2: Je to tak, volby v Turnově vyhrál nezávislý blok v čele se stávajícím dlouholetým starostou Tomášem Hokem ze starostů pro Liberecký kraj. To vítězství bylo jednoznačné, nezávislý blok získal přes 42%, druhé uskupení Proto má necelých 18% a třetí hnutí ANO pak 16%.
1: Říká k výsledkům komunálních voleb naše redaktorka Jana Pavlíčková. Díky za to a hezký večer.
2: Naslyšenou, pěkný den.
1: Je 21:16 a za chvíli zavoláme politologovi Pavlu Maškarincovi a zeptáme se také na jeho pohled na výsledky voleb v našem kraji. S vámi je dál Český rozhlas Liberec.

0: Díváme do Libereckého kraje, do těch velkých měst, tak si myslím, že jedno z největších překvapení je asi v krajském městě Liberci, a to je opravdu to druhé místo a velmi dobrý výsledek toho subjektu Lepší Liberec, který založil pouze několik měsíců před volbami starosta Vratislavic Lukáš Pohanka, který opustil starosty pro Liberecký kraj, za které do té doby seděl vlastně v libereckém městském zastupitelstvu. Takže myslím, že 22% opravdu na to, že to hnutí vzniklo během jara, je opravdu velmi dobrý výsledek.
1: A o čem podle vás vypovídají takové výsledky? Jak to čtete z pozice politologa?
0: Já si myslím, že to ukazuje na to, že voliči do velké míry se snaží hledat nějaké nové osoby nebo nové subjekty, protože příliš i v těch velkých městech to vypadá, nevěří těm tradičním velkým stranám, což právě třeba v Liberci může dokládat to, že vlastně občanští demokraté, to vypadá, že vůbec se nedostanou do zastupitelstva, podobně SPD, i ten zisk právě třeba Pirátů v koalici Liberec otevřený lidem vlastně není příliš velký. Tady ta koalice dostala 12%, zatímco ty subjekty, když kandidovali v minulých volbách samostatně, tak měli zhruba 20%. To znamená, že i ten pokles hnutí ANO odráží vlastně celorepublikový pokles hnutí ANO. To znamená, že opravdu ti voliči často hledají nějakou alternativu k těm tradičním stranám.
1: Říká ve speciálním volebním vysílání Českého rozhlasu Liberec politolog Pavel Maškarinec z katedry politologie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Pane docente, děkujeme, že jste si na nás dnes udělal čas. Ať se vám daří. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Přiblížila se nám půl desátá ve studiu Českého rozhlasu Liberec Jana Švecová, která pro vás připravila další volební přehled.
1: Volby 2026.
2: Jak už zaznělo, v Libereckém kraji jsou známy výsledky komunálních voleb. V Liberci slaví starostové pro Liberecký kraj, kteří obhájili vítězství z roku 2022. Spolu s nimi budou tvořit zastupitelstvo také kandidáti hnutí ANO a Lepšího Liberce. Vypadlo naopak ODS a také SPD. Do zastupitelstva se nedostala ani Liberecká devítka nebo Přísaha. Pod hranici 5% spadla také ODS společně se Sportovci a o výsledku rozhodovalo necelých 40% voličů. V Jablonci nad Nisou bude o budoucí koalici pravděpodobně rozhodovat vítězné hnutí ANO. Druzí jsou starostové pro Liberecký kraj, dále Zelení, Slidovci a Piráti a Nezávislí. Hranici 5% nepřekročilo hnutí Správná cesta pro Jablonec. A připomenu, že v Jablonci přišlo volit 38,5% voličů. Nestranická sdružení pak povedou radnice v Semilech, tam volilo 48,3% a vybrali do vedení radnice změnu v podobě uskupení Moje Semily. A v České Lípě tam volilo 33,4% voličů, zvítězila Živá Lípa se současným místostarostou Jakubem Menclem. Tam se do zastupitelstva nedostala Přísaha ani Piráti a Zelení, v Semilech pak nepřekročilo 5% hranici, hnutí stačilo.
1: Volby 2026.
0: Minutu po půl desáté pokračuje speciální vysílání Českého rozhlasu Liberec a za pár minut se spojíme s Lukášem Hájkem, to je lídr kandidátky starostů pro Liberecký kraj. Po sečtení 95% hlasů zatím vedou v našem krajském městě. Zeptáme se na jeho reakci. Od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec vás zdraví Jan Holub, je 21 hodin 31 minut. Hezký večer přejeme.

21 hodin 37 minut, s vámi je speciální volební vysílání Českého rozhlasu Liberec. A jak už od nás víte, volební účast v Libereckém kraji dosáhla bezmála 46%. V rámci okresu přišlo nejvíc lidí volit v okrese Semily, téměř 54%. A rekord drží obec Ktová se 79%. A za chvíli se spojíme s volebním lídrem starostů pro Liberecký kraj v Liberci, Lukášem Hájkem.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Liberec.
1: Komunální volby v Liberci vyhráli starostové pro Liberecký kraj a obhájili vítězství z roku 2022. Po sečtení zhruba 95% hlasovacích lístků mají přes 28% hlasů. V krajském městě už je nemůže předstihnout průběžně druhé uskupení Lepší Liberec ani třetí hnutí ANO. V čele starostů je Lukáš Hájek, kterého už vítáme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
1: Jak hodnotíte výsledek voleb v krajském městě?
2: Samozřejmě velmi pozitivně, protože to je už třetí vítězství pro starosty pro Liberecký kraj v Liberci v řadě a velmi děkuju všem voličům, že nás podpořili a tu důvěru nám dávají tímto způsobem opakovaně.
1: My víme, že během večera už začala jednání s dalšími stranami. S kým už jste se dnes sešli?
2: My budeme jednat postupně se všemi třemi dalšími subjekty, které v zastupitelstvu jsou. Zatím jsme se potkali s hnutím ANO, nyní jednáme ještě s koalicí Pirátů a Liberec otevřený lidem a potkáme se i s tím třetím, posledním subjektem, což je Lepší Liberec.
1: A kdy by mohlo být o případné nové koalici jasno?
2: Velmi rozumím tomu, že byste si přál tu odpověď hned teď, ale bohužel ji teď ještě neznám, ale myslím si, že Liberci zaslouží, aby ta jednání netrvala dlouho a mohli jsme co nejdříve řešit vznik programového prohlášení a práci pro Liberec jako takovou.
1: Říká pro Český rozhlas Liberec volební lídr starostů pro Liberecký kraj v Liberci Lukáš Hájek. Díky za váš čas a hezký večer přejeme.
2: Mějte se krásně.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Liberec pokračuje naše speciální volební vysílání. Tak poslouchejte.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Liberec.
1: Obyvatelé Bystré nad Jizerou na Semilsku letos odevzdávali hlasy do komunálních voleb a rozhodovali také v místním referendu o tom, jestli chtějí výstavbu trojice nových větrných elektráren. V referendu je většinově odmítli. Hlasování se zúčastnilo 85% voličů, 50 lidí bylo proti a 43 pro.
2: Referendum mělo v Bystré velikou účast, přišlo 84% voličů, 50 lidí bylo proti výstavbě. Referendum je tedy platné a závazné. Soukromý investor oslovil obec, že postaví tři větrníky na kopci mezi Bystrou a Košťálovem. Rodinná zástavba by od nich byla téměř kilometr daleko. Lidé se ale bojí narušení krajinného rázu a negativního vlivu na životní prostředí, řekl jeden z voličů, který chtěl zůstat v anonymitě.
3: Já osobně se teda stavím spíše proti výstavbě. Myslím si, že celkově by to dost zhyzdilo tu okolní krajinu, výhled z každého kopce tady kolem i z Krkonoš. Zároveň už začínají vycházet i studie na to, že by to mohlo být škodlivé k tomu bydlet takhle blízko, takže já osobně si myslím, že by tu neměla být ani jedna.
2: Anonymní chtěl zůstat i starší obyvatel, který naopak stavbu elektráren v referendu podpořil.
4: Tak mně se to přinese v obci, něco obyvatelům a myslím si, že jednou, kdyby tohle nebylo, takže nebude čím svítit.
2: Benefity mi pověděl i nezávislý starosta Lukáš Nesvadba.
5: Měte tu energii brát musíme do budoucna a jednak tam jsou benefity pro tu obec v rámci nějakých 2,5 milionu každý rok. Pro vůbec do rozpočtu a nějaká levnější elektrika pro lidi.
2: Starosta Lukáš Nesvadba řekl, že rozhodnutí obyvatel respektuje. Záměr společnosti ČES na výstavbu elektráren naopak podpořili v referendu například lidé v Jedřichově na Svitavsku. Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Reportáží kolegyně Johany Tománkové z Bystré nad Jizerou o místním referendu a rozhodování o tom, zda místní chtějí v obci výstavbu tří nových větrných elektráren, uzavíráme naše speciální volební vysílání. Od mikrofonu se loučí a děkuji za pozornost Jan Holub. Zprávy obstarává Hana Hauptfoglová, přijde s nimi ještě ve 22 hodin. S volebními přehledy chodila pravidelně do studia každou půl hodinu Jana Švecová. A volební vysílání by se neobešlo ani bez našich editorů Aleny Wolfové a Milachala Jemelky a také všech našich redaktorů a reportérů, kterým patří dík za všechny informace. Děkujeme za pozornost a hezký zbytek víkendu vám přejeme.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Hlasy v komunálních volbách v Libereckém kraji už jsou téměř sečtené. Do druhého kola senátních voleb na Českolipsku postupují starostka České Lípy a liberecký hejtman. Referendum o stavbě fotovoltaické elektrárny v Ralsku je neplatné a neděle bude proměnlivě oblačná s přehánkami a teplotami do 13 stupňů. Hezký večer u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Fogelová.
1: Volby 2026.
0: Komunální volby v Liberci vyhráli starostové pro Liberecký kraj a obhájili vítězství z roku 2022. Po sečtení téměř 99% hlasovacích lístků mají přes 28% hlasů. V Semilech zvítězilo v komunálních volbách uskupení Moje Semily v čele se Sebastianem Kuršelem. Získalo také přes 28% hlasů. V České Lípě zvítězilo uskupení Živá Lípa, získalo téměř 36% hlasů. Porazilo hnutí ANO, které volilo 33,5% voličů. Oba subjekty teď mají po 10 mandátech, ostatních 5 se rozdělí ODS, SPD a uskupení Společně. Koaliční jednání zatím nezačala, jak říká lídr Živé Lípy Jakub Mencl.
2: Před 4 lety jsme byli pod 20%, takže je to pro nás úplně nová situace a přiznám se, nikdy jsme přes 30% nebyli, takže si to budeme muset dobře promyslet, co to znamená. Takže budeme se muset interně poradit, jak to udělat dohromady, abychom našli co nejlepší příležitost pro další práci pro město.
0: Starostka Jitka Wolfová, která vedla kandidátku ANO Českému rozhlasu, řekla, že bude čekat, jak se vítěz voleb rozhodne. Komunální volby v Jablonci nad Nisou vyhrálo hnutí ANO. Získalo téměř 27% hlasů. Na druhém místě skončili starostové pro Liberecký kraj s více než 21% hlasů. Lídr vítězného hnutí ANO Milan Kroupa o podobě budoucí možné koalice zatím nechtěl spekulovat.
3: To bych ještě této chvíli nerad prozrazoval, protože těch alternativ tam je více. Bohužel to, jak voliči rozdali ty hlasy, nám trošku komplikuje naše představy, takže tomu se nám v této chvíli vyjádřit.
0: Ve druhém kole senátních voleb se na Českolipsku utkají starostka České Lípy Jitka Wolfová z hnutí ANO a liberecký hejtman Martin Půta ze starostů pro Liberecký kraj. Post senátora pro obvod 36 obhajoval Jiří Vosecký, před 6 lety zvolený za starosty pro Liberecký kraj a hnutí STAN, teď skončil třetí. Druhé kolo voleb bude v pátek a v sobotu 16. a 17. října. Referendum k plánované výstavbě fotovoltaické elektrárny v Ralsku na Českolipsku je neplatné. K hlasování o krajském projektu na bývalém letišti Hradčany nepřišel dostatečný počet lidí. Město výsledky zveřejnilo na své úřední desce. Do dosažení 35% hranice chyběl 1% bod. Většina hlasujících, přes 83%, byla proti záměru.
1: Počasí.
0: Noční obloha je u nás místy až skoro jasná, přechodně čekáme zmenšenou oblačnost, ojediněle mlhy a teploty se drží mezi 7 a 4 stupni. Kránu oblačnosti přibyde a místy se přidá slabý déšť, neděle pak bude převážně oblačná až polojasná, četné přehánky se vrátí znovu odpoledne. Teploty zítra 10 až 13 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V tunelu na průtahu Libercem je omezený provoz, je to kvůli pravidelné údržbě. Až do pondělních 4 hodin ráno je neprůjezdný autobus ve směru na Prahu, jezdí se v protisměru.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
4: Hezký den plný smíchu u dalšího vydání našich legračních dokumentů. Pokaždé máme během jedné hodiny zacíleno na jednu osobnost české zábavy. No a ani tentokrát se našemu cíli nevzdálíme. Provázet vás tím vším bude Patrik Rozehnal. Sraz si dáme s mužem, který se narodil 1. říjnový den roku 1931 v Plzni, ale dětství prožil v Klatovech. Byl to vůbec pestrý život plný zvratů a také opětovného budování divadel.
5: Životem je třeba se prát, furt se něco děje, furt je něco.
4: Hledal jsem dnes ke všem jeho životním etapám nějaké ukázky, tak snad se to povedlo.
5: Horší je to s tím, jak se to, takový bílý,
4: Jeho papírové dokumenty, no to byl problém. Na začátku zpíval u táboráku, pak ale přijel do Prahy a oslnil.
5: Měl jsem tedy, než jsem se do věci pouštěl, měl jsem vyhlídnutou, krásnou blondýnu.
4: Místo toho si našel šikovného pianistu. No ale pak přišla skutečně mladá blondýna, Jitka Molavcová.
5: Byla trochu nafoukaná, to je fakt.
4: Víc bude vyprávět v našem pořadu právě dnes Jiří Suchý.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hezký den všem, kteří stojí o to, aby si udrželi úsměv na své tváři. A nejen tam, i v duši, v hlavě a srdci. O to se dnes postará Jiří Suchý. A většinou začínáme u rodiny. Ani dnes tomu nebude jinak. Svého otce spolu s bratrem představil kdysi i v pořadu Kavárnička dříve narozených, kterou režíroval Petr Šamánek. Takže, kdo je tady?
2: Náš tatínek.
3: Pan Jaroslav Suchý.
2: Já myslím, že musíme říct ovšem divákům jednu věc, že my tatínkovi neříkáme tatínku, ale říkáme mu Jášo od nepaměti.
3: No, to se už tak udělalo nám v rodině, že jo?
4: Já jsem to udělal totiž.
2: Máš rej.
4: No jo.
2: Čím začneme? Já mám pocit, že musíme začít Jášovým dětstvím, Jášovým narozením a tudíž Klatovama. Pověz nám něco o svých rodičích. Já totiž dědečka a babičku nepoznám.
4: Tak podívejte se, maminčí prarodiče byli císařoví. A prarodiče tatínkovi byli královi.
2: Takže my jsme císařsko-královského rodu.
4: Ano, z královského rodu. A notabene, ty jsi křtěnej na Vyšehradě a Jiří v Plzni na Petrohradě. To taky má něco do sebe.
5: To je krásný, že už dneska se to dá říct, že jo?
4: No jo, to je vlíma.
5: Dřív by to byl kádrovej škraloup.
2: Ty jsi z kolika dětí?
4: Já jsem z 11 dětí. A pamatuji si jich pouze 7. No a byli jsme 4 kluci a zajímavé je to, že otec na nás byl hrozně přísný a povídá, ty kluci musí být všichni truhláři. No a já byl starší a to chytil první. Tak mě postavil k ponku, že jo, no jsem se naučil truhláři. 2 roky tady musel vytržet, 2 roky jsem dostal papíry a tak a teď do světa povídá. To bylo hezký od něj, co?
1: Prvních 5 let svého života prožil Jiří Suchý v Klatovech a od roku 1936 žije v Praze. Ve filmu se poprvé objevil už v roce 1944, kdy jako kompars hrál jednoho z vystupujících z tramvaje ve filmu Sobota. V roce 1947 začal pracovat jako grafik v reklamních ateliérech Propagační tvorba, kde se seznámil s Viktorem Sodomou. Ten spolu se svou manželkou Vlastou hrál pro své kolegy písně převzaté ze západního rozhlasu, například Johnnyho Raye, Elvise Presleyho a dalších. No a někdy se soukromně scházeli i v závodním klubu Reduta na pražské národní třídě. Spolu s ním vymýšlel i první privátní rozhlasové programy. Na Jiřího Suchého jsem kdysi měl šanci vzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým. A tak jsem se také dozvěděl, jaké bylo jejich první setkání s Jiřím Suchým.
6: No to my víme, když jsme se s ním prvně pracovně setkali. Já jsem se s ním, taky jsem ho chodívala pozorovat do Reduty, ale taky jsem ještě tam neměla co dělat tehdy. A tehdy jsem taky prvně ochutnala gin fizz. To mi dala napít Silva Daníčková brčkem a od té doby je to pro mě božský nápoj.
1: Spojený s panem Suchým.
6: Ano, ano. No a potom...
7: Gin fizz nezestále.
6: No, gin fizz je stále s námi a zaplať pambu je s námi stále Jiří Suchý. A já si pamatuju, jak za tou basou byl takový hybný, takový jiskřivej a tomu taky zaplať pambu zůstalo. Jo, to je pozoruhodný úkaz totiž, to není jen tak náš bývalý ředitel a autor všestranej a ještě ke všemu taky dobrý interpret. Jo.
7: Já si ho jenom pamatuju, toho Jirku, to si nezažila, ty úplný,
6: jsem
7: absolutní
6: na
7: začátky.
6: Ještě?
7: Ne. V semaforu, kdy my jsme zkoušeli toho člověka z půdy a ten Jirka seděl v poslední řadě a psal další obraz. Protože on to neměl dopsaný vůbec. To se zkoušelo prostě to, co už bylo napsaný a on rychle ještě to dopisoval a tak a říkal, druhý den to přinesu, budem pokračovat dál.
1: Takže... Věděl aspoň, jak to dopadne? Že jenom to mířil k cíli aspoň?
7: No, asi věděl, jak to dopadne.
6: Asi kostřička byla.
7: Kostřička byla, jo.
6: Ale víš, že to je pravda, že tuhle fázi já jsem nezažila, protože já jsem vlastně do Člověka z půdy, do té úplně první komedie. Tehdy já jsem do toho naskočila, do tohoto představení vlastně na poslední chvíli, protože hledali zoufale ještě jednu tedy původně nádhernou, dandanou a takovou vybavenou muzikálově dívku.
1: Tak si jenom, vzpomněli že... na vás? Nebo jak k tomu došlo, k tomu
6: co
1: oslovení?
6: Co si vzpomněli? Já jsem si přečetla inzerát
1: a přišla
6: a prostě jsem tam
1: tady.
6: Šla. Našla jsem tu nepravděpodobnou jámu, takový opuštěný prostor po schodech špinavých, jsem tam přišla a teď tam seděl Jiří Šlitr. Na rozdíl od toho všeho kolem nebyl umouněnej, byl takový jako ze škatulky a vyhlížel ty davy těch nádherných, nadaných, všestranně vybalených holek a on nikdo nešel. A přišourala jsem se já, sama jediná, za mnou už nikdo, přede mnou nikdo, no... tak si mě nechali. A takhle já jsem na poslední chvíli 10 dní před premiérou v říjnu 1959 naskočila. Pak se mě dlouho nezbavili a tady Karel Štědrý po celý život.
1: Vlastně jsme se ho nezbavili nikdo. A to je dobře. Jiří Suchý nás už léta baví. Co je ale smutnější, že jeho jevištní partner Jiří Šlitr tu tak dlouho nezůstal. Tak proč na něj nezavzpomínat aspoň třeba v ukázce z pořadu Věšák? I jeden z posluchačů žádal vzpomínku na tohoto herce, muzikanta a textaře. Pořad na obrazovkách České televize režíroval Jan Bonaventura.

0: Dobrý den, pan Suchý, já bych se vás chtěl zeptat, zda by se mi neřekl nějakou veselou historku s Jiřím Šlitrem.
1: Veselou historku s Jiřím Šlitrem? Já jsem si dokonce připravil jednu pro jistotu. A sice, jak jsme byli v Paříži a bylo v době, kdy existovaly takové zvláštní tušky. Pamětníci mě dají za pravdu. Je to taková tuška, na ní je slečna v plavkách a když se ta tuška obrátí, tak ty plavky tu slečnu opustí. Jo, vidíte, tak. A to byla tuška, která jako v té Paříži byla běžně k dostání. U nás, když někdo takovou tušku měl, tak tam se chodilo na návštěvy. Jo, a kolovala ta tuška. Ukaž, ty už to máš půl hodiny, dej to sem. Každý to obracel. A tak jsem věděl, že jestli mám někomu z kamarádů přivést nějakou věc z Paříže jako dárek, tak jedině ta tuška, že to musí být. Tak Jiří Šlitr potom vyhledal obchod, kde je měli, dělal mi tlumočníka, poněvadž on uměl francouzsky, já neuměl slovo francouzsky, on uměl perfektně. Přišla tam taková dívka, co si přejeme, a Šlitr říká, tady pán by chtěl, jak je taková ta tuška, jak je tam ta slečna s těma plavkama. On říká, ano, ano, a hned několik těch tužek přinesla. A Šlitr říkal, pán by jich chtěl 15. Jo. A to děvče už tak zostražitilo, poněvadž to nebylo zřejmě běžný, aby někdo tam kupoval takovýhle. No a tak přinesla takový plata a tam byly ty tušky a rozložila to tam a říkala, a ať si pán hned vyzkouší. Tak jsem samozřejmě se do toho pustil, začal jsem zkoušet, že jo, každému jsem vzal, říkal jsem, tak to je blondýna, to bude Hrabánkovi, potom jsem vzal druhou, říkal jsem, no černovlasá, to je pro Ferdu Havlíka, pak jsem vzal, černoška, tu si nechám, takže, a takhle jsem si vybíral a když jsem těch tužek už měl takovou otep, tak jsem říkal, tak ty si beru. Šlit, říkal, pán si vezme tyhle ty. A ta dívka, která celou dobu tak na mě divně koukala, tak říkala, já jsem myslela, jestli si pán nechce vyzkoušet, jestli píšou.
2: Než budeme pokračovat ve vzpomínkách, je tu jedna ze slavných písní Jiřího Suchého.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: Jednou jsem měla svátek, můj milý místo květů. Bylo to, myslím, v pátek.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Historicky teď v našem vyprávění uděláme takový skok.

0: Jiří Suchý sám sebe obsadil do role malého lorda. V roce 1960 Semafor uvedl 3 premiéry. Ukradený měsíc Ludvíka Aškenázyho s texty Jiřího Suchého, písničkový pořad Zuzana je sama doma a komedii Taková ztráta krve. Na všech měl Suchý výrazný podíl. Na základě podnětu Jana Vericha se v Semaforu po vzoru broadwayských divadel brzy objevila i dětská role. A právě na ty se v téhle chvíli zaměříme. Jak šly malé holčičky historii Semaforu? Tu první vám představíme už z televizního záznamu z 60. let.
1: Dobrý večer.
2: Tím se nenechte vejlit, jo? To taky přišla za mnou, tak velice slušně pozdravila. Já netušil, jaká je zatím zrada. Já jsem se jenom ptal, co si přejete?
1: Přišla jsem se na vás podívat.
2: No, to mám rád, víte, když někdo řekne, přišla jsem se na vás podívat. To... Co se dá na to říct, jo? Přišla jste se podívat, tak se podívejte, nebo... Prostě, tak jsem mírně znervoznil, říkal jsem si, co asi o co jde. A byl jsem jako ochoten a připraven zahrát věc do autu, jak se říká. A tak jsem říkal, prosím podívat, to je možný, já se pozeptám, jestli v divadle bude nějaká ta sesle volná a... Odkvačil jsem, jak se říká. Já jsem odkvačil. To jsem totiž netušil, že ta dáma, která se přišla na mě podívat, že to je Zuzanka Vrbová. Se kterou jsem před léty dnes a denně zpíval v divadle Tluníčka, Tluníčka, jo, popojdi maličko. Tak Zuzanka Vrbová se za mnou přišla podívat. To byla krásná věc, že jo? Ale to nebyla první písnička, kterou si zpívala u nás. Jestli pak by si vzpomněla na tu úplně první, Koušimí.
1: První byla tahle ta. Pane Šejtr, prosím vás, rozbáte to. Vlásky mé zouzaté mušky, očka svatojánské mušky.

0: a budeme pokračovat dál. Další děvčata vám představí Aleš Ulm, Kateřina Hrachovcová a sám Jiří Suchý v pořadu Věšák, ve kterém Jiří Suchý i prozradil, že na začátku moc netušil, jak velký úspěch bude mít písnička určená pro děti.
1: Napsali jsme písničku Sluníčko, sluníčko.
2: To byla vůbec ta první?
1: No. Ale to byla jako taková písnička, jenom aby v té komedii se objevil tenhle prvek. Ta písnička se potom zapustila kořeny a dodneška s tím mučejí děti v mateřských školkách. No. Pak přišla Magda Křížková.
3: Ano.
1: S tou jsme zpívali písničku.
2: Co to bylo?
1: Jak to bylo? To byla... Ano, to byla... My jsme jen zpěváci touhlaví.

0: kdy, jak je to dlouho, co jsme no, tohle zpívali?
1: Trošku, to už pár let už to bude, no.
0: 8 let při nejmenším. No,
1: to bylo letí. 65.
2: No, kdy vy jste tam byla vlastně?
1: Od 65. jako dítě, od ano, 65. Ano. Do 4 roky.
2: 4 roky, no.
1: Nesedneme si, mistře.
0: Mistrová, proč bychom si nesedli?
2: Mě by zajímaly ale jiný věci, jako jestli vzpomínáte na nějakou takovou příhodu, jak s váma jednali a tohle, jak vám říkali.
1: Tak já jsem byla Magdaléna, což jsem neměla vůbec ráda to jméno. Ne. A musím říct, že Jirková zásluha byla, že mě

0: mířil s mým jménem, protože...
1: A buchta jsme ti říkali,
0: buchta jste mě říkali, já jsem byla vlastně Káča.
2: Tomu směřuju, ano.
0: K buchtě.
2: No.
0: Byla jsem Káča v Benefici a jinak jsem byla buchta, protože Jirka mě říkal buď Magdalenu, anebo buchto. No. A v divadle mě ostatní mě říkali Máďo a mýmu tatínkovi říkali starý Máďa.
2: Aha. Proč jste vlastně odešla? Proč odešla potom?
3: No proč jsem odešla?
2: Jak to skončilo?
3: Proč jsi mě vyhodil?
4: Vzrůst jako trošičku.
0: Já se pamatuju, já jsem chápala, že čím díl budu malá a holčička se vším všudy, co k tomu patří, tak tím díl budu v divadle. Takže jsem se snažila tenhle poločas rozpadu nějak stlumit. Ale pak jsem se přes prázdniny jednou přestala kontrolovat a vyrostla jsem o 7 cm. A pamatuju se, že jsem přišla po prázdninách, už jako jsem trošku věděla, že možná je zlé. A přišla jsem po prázdninách. A Jirka se na mě zhnuseně podíval a říká, buchta, a tohle mám za všechno, co jsem pro tebe udělal.
4: Ano.
0: Že?
3: No a kdo byl další? A kdo byla další?
4: Kdo byla další?
3: Holčička.
4: Další, já už jsem Binec, to... To byla Lucka Krecerová. Lucka Krecerová.
3: Lucka, tak to neznám.
4: Yeah.
2: Ona nezná Krecerová.
3: Ne, ale to je totiž tak divný jméno, ona... že kdybych ho měla já, tak si snad dám pseudonym.
2: No ona si ho taky dala. Anna K.
3: Anna K.
4: Anna K.
0: Teď se to pěkně bylo. Ty jsi, já jsem tě poslouchala, říkala jsi, jak byly rozmazlovaný. No. Děti v semaforu mě všichni mlátili teda.
5: A zase tě nosili v
4: každý, co si zasloužil, že jo?
3: Proto jsem vydržela tak dlouho,
0: že střískal, že protože na jednom zájezdě se semaforem do Ústí nad Labem všichni šli po představení do báru, jako po každém představení na zájezdě. A já jsem říkala, já taky půjdu do baru. Ne, ty budeš spát samozřejmě, když mi bylo 8 let, že jo. A já jsem říkala, ne, když nepůjdu do baru, já tak nepůjde nikdo. Pak mě Hrabánek jednou vrazil a mazala jsem spát.
4: No tak jsi měl příště. Fracek taky, já si vzpomínala.
0: Já jsem byla hrozně drzá.
4: Ano.
2: A co vy jste spolu zpívali?
4: My jsme spolu zpívali...
0: Všechno možný. Ale když jsem byla malá, tak v Vinskovi... Ptáčka Jarabáčka.
4: Ptáčka Jarabáčka.
0: Jo. Počkej. Svítí slunce, přijde mráček. A to slunce zakryje. To je hodně vysoko.
4: Svítí slunce, přijde mráček. A to slunce zakryje.
0: Proč ten ptáček Jarabáček zpívá smutný arie? Nevím,
2: ano, ano, ano, ano.
0: Neplač,
2: nelkej. No a která byla vaše poslední, nebo která je vaše poslední partnerka?
4: Poslední? Proč poslední? No,
2: já bych řekl současná.
4: Vicky.
3: A?
4: To je Vicky.
2: To je Vicky.
4: Děkuji vám.
2: Tak Vicky, jak ty s panem Suchým, řekni nám, jak spolu zpíváte, máš s ním nějaký problémy nebo ne, je hodnej?
6: No, je hodnej a někdy to spleteme text, někdo, ale vždycky jenom jeden naštěstí.
2: Ano, tak to je dobrý, že to pokračuje dál.
5: No a...
6: Ne, oba dva stejně.
2: Jo.
4: Lže. Já víc.
2: No, já to pletu. Máte nějakou takovou píseň, kterou byste si mohli zaspívat všichni, nebo kterou bychom si mohli všichni dohromady?
4: Ano, existuje písnička, kterou vlastně všechny tři generace zde přítomné měly ve svém repertoáru. Bylo to Malý kotě.
6: Malé kotě spalo v botě.

0: Přemýšlel jsem, kterou písničku teď hned poté hledat. Jestli to Kotě, anebo to Sluníčko, které stálo u zrodu pravidelnosti objevování se dětských rolí v semaforu.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: pořadu, ve kterém vzpomínáme na Jiřího Suchého, mluvíme nejen o něm samotném, ale pouštíme si i ukázky s ním spojené. Ale zmiňujeme i okamžiky zlomové, významné, kuriózní. To všechno, co divadlo Semafor zažilo ve své kariéře.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným okamžikem byl také muzikál na filmovém plátně Kdyby tisíc klarinetů. Je z roku 1965 a natočen byl režiséry Jánem Roháčem a Vladimírem Svitáčkem. Ve filmu byly tehdy všechny známé tváře hudební scény a také zbraně, které se měnily v hudební nástroje. Jiří Suchý si tu zahrál. Spíš zpíval, než mluvil. Proto vyberme aspoň ten jeden z krátkých okamžiků, kdy k nám i promluví. Poté, co dopadne s padákem, zaspívá písničku Míč s Jiřím Šlitrem a dostaví se na posádku.
2: Milost paní, prosím vás, kde je tady velitel posádky? Zvláštní přepadový oddíl parašutistů s úkolem likvidovat vzpouru v kasárnech Alcalis dosáhl místa určení a úkol nesplnil. Takže tady zůstaneme, dokud se věci nevyjasní.
0: Na film Kdyby tisíc klarinetů jsem měl kdysi možnost zavzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým.
3: To bylo zvláštní. Tam se sešla symbióza divadel, které na sebe trošku jako žárlili tam.
4: Konkurenční scény.
3: Protože ano, konkurence, že rokoko, který dělal podobný žánr, taky malý formy, písničky, teď měli k dispozici hvězdy, to v té době už Karla Štědrýho a Valdu Matušku a Evu Pilarovou. No a tam měli mě, ale ne jenom mě. Ne, to říkám tak sválně pro kontrast. Ale prostě ta divadla se jaksi tak trošinku pořád nebylo v tom nic, jako nějaká zášť. Ale tak se snažila jedna druhé dostihnout, předstihnout, trošku něco přinést jako fajnovýho. To natáčení klarinetů nás stmelilo. Tam vůbec tak to nekříslo nikdy. Tam vystupovaly kapely, ty největší a nejlepší, co vůbec se tady v té republice vyskytovaly.
4: Tam byl Karel Krautgartner, pan Vlach, Pepík Vobruba, tam dirigovali.
3: No. Ano, a všechno mám v takovém přátelském duchu, bez jakýkoliv animozity jeden na druhýho. Teď ještě na neštěstí jsme bydleli všichni v Mariánských Lázních, skoro téměř všichni v jednom hotelu. No ty Mariánky, ty ještě dneska tím dejchaj. Ty protější stráně, nad kterými jsme koukali z hotelu, tam mazali karty pánové.
4: No,
3: a zase bez rozdílu, jestli z rokoka nebo ze
4: sama. Právě dohromady jsme hráli, no.
3: Ty rododendrony ještě tam jsou. Už jsou větší a krásně kvetou, pač vzpomínají.
0: No já myslím, že bychom vzpomenout, ale měli i na některé chytré věty a citáty Jiřího Suchého. Kdy si třeba řekl, ach, proč je člověk člověku vlkem a ne karkulkou? Říkal také, že čas letí jako spřežení, nad kterým práská bič. Člověk se párkrát ožení a hned je mládí pryč. A když jsme v pořadu, který se týká legrace, měli by zaznít citáty jako úsměv je svátek obličeje. Nebo humor, to už je asi to poslední, co je v tomto vědecko-technickém světě k smíchu. Myslím, že ne. Důkazem bude i další vyprávění, které je z pořadu Všechno párty, které už tradičně na obrazovkách České televize vede se svými hosty Karel Šíp. V jednom z nich se objevil i právě Jiří Suchý a zavzpomínali i na původ jedné slavné písně. Tak si to dopřejme a pak ji i uslyšíte.
5: Já si pamatuju, jednou jsem byl u toho, že jste se tak zasněně podíval někde, jsme byli na Vltavě, nějaký program se tam dělal a vy jste říkal, tamhle v těch místech já jsem někde napsal pramínek vlasů. To jste řekl jen tak, nebo to je pravda? Opravdu
6: to
5: jste
6: je byl pravda. Někde...
5: No, to je pravda?
6: No, to je, k tomu se ví, že dokonce historka, ale...
5: Povídejte.
6: To je jednak dlouhá, ale vy to můžete...
5: No jo, to
6: myslím. Ale hlavně, že už jsem jí dvakrát říkal v televizi, sice už je to mnoho let, ale říkal jsem jí...
5: Tak, no, ty lidi už to... nežijou, co to slyšeli, takže... Já jsem nevěděl, jak se přimluvit za to, abyste to řekl ještě jednou.
6: Prosím vás, můžete mě vysvětlit, proč jsem se smál?
5: No, povídejte, takže, pane Suchý.
6: No, tak to bylo... Já jsem totiž... Jestli jsem něco nenáviděl, tak to byly plovárny. Já jsem člověk, který se bez nich obešel, ale tenkrát jsem poznal milovanou bytost, která už v zimě, když jsme se seznámili, říkala, že má na žlutých lázních kabinu a že v létě se tam bude chodit. No a tak samozřejmě jsem říkal, v létě se bude chodit a tak. Jenomže ono přišlo léto a musela se chodit. A s tím já jsem nějak tenkrát nepočítal. No, bylo to hrozný. Tak ona trošičku jí to taky mrzelo, protože já jsem nebyl žádný atlet a tak. A ona se za mě možná trošku, ne možná, určitě trochu styděla, poněvadž třeba já jsem neměl ani plavky. Špatně si rozumíš, trenýrky, jo? Trenýrky jsem měl, jo?
5: Ano.
6: Trenýrky jsem měl, ale ne, plavky jsem nevlastnil.
5: Adamky poněvadž... se tenkrát nosili. Adamky
6: a to taky... se nosili právě ty Adamky. Adamky neboli zařezávačky, jo? A teď se tam po té plovárně vlnili takový ty bronzový svalovci v těch zařezávačkách. Ano. Ano. A já jsem tam s tím vpadlým hrudníčkem bílej, jak sejr v těch trenýrkách taky chodil. Takže...
5: To jsme furt daleko od pramínku vlasů, pane Suchý, že jo?
6: Ale už to k němu směřuje. I když to tak nevypadá, tak to k němu směřuje.
5: Ano.
6: Jo? A tak se bylo to, ona se trošičku asi za mě styděla a já do té vody jsem nelez, to, ta Vltava byla tenkrát, to bylo hrozný.
5: Studená.
6: Ta sotva tekla.
5: Ano.
6: To bylo špinavý, že jo?
5: Ano.
6: Strašně, a takže já jsem se štítil do toho vlíst, ale ona tam vždycky plula a já jsem se dva dny nudil a po třetí den jsem si vzal sebou blok a tušku a zatímco milovaná bytost tam plula mezi těmi hovny, tak já jsem, tak já jsem skládal na břehu pramínek vlastně. Já jsem skládal těžkou liriku, že jo?
5: A to bylo na těch žlutých?
6: A to bylo na žlutých.
5: Na těch žlutých.
6: Ano, na těch žlutých.
5: Jsem si tam... To jste zůstal v tričku, ne?
6: Cože?
5: Nebo propadlý hrudníček jste ukázal?
6: No, no to, vy se budete divit. Já jsem byl ve dvojím ohni, poněvadž styděl jsem se za propadlý hrudníček, ale styděl jsem se taky být jako jedinej v tričku. Že?
5: Ano, takže jste
6: takže
5: to překonal.
6: Byly to těžké chvíle, ale já jsem je právě překonával tou tvorbou.
0: Tolik tedy ukázka pod režijním dohledem Viktora Polesného. No a dámy a pánové, v našem pořadu teď zazní písnička Babeta.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa. A

až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak louda. Známe tuhle tu

0: naše jízda životem Jiřího Suchého a jeho tvorbou pokračuje dál.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V době sovětské okupace v srpnu roku 1968 pobýval Jiří Suchý v zahraničí a dokonce prý uvažoval vážně o emigraci. Nakonec se ale rozhodl vrátit. V té době se se Šlitrem velmi zblížili a vznikla i jejich nejlepší a nejznámější hra Jonáš a doktor Madrace. Na konci téhož roku 1969 ale Jiří Šlitr zemřel a Jiří Suchý byl rozhodnut skončit s divadlem. Neudělal to. Pokračoval dál a později si i nového partnera našel v dámě, Jitce Molavcové. S tou se i v roce 1985 vrátil k tématu Jonáše hrou Jonáš, dejme tomu v úterý. Tam se Jitka Molavcová objevila jako uklízečka Melicharová. Tím už byla definitivně ustanovena nová komická dvojice, typická pro Semafor. Je tedy jasné, že se musela objevit i při oslavách 50. narozenin tohoto divadla.
2: Pane Jonáš, to byla píseň mého srdce. Šáhněte si, jak se mi rozbušilo.
3: Melicharová, šáhni si sama a pak mě poreferuj, jo? No, tahle ta píseň, kterou jsem tady zpívával a kterou jsem zpíval už kdysi dávno před léty, tak tehdy se za mnou táhly stáda krasavic, jo? To nebylo jako dneska, stáda, tisíce krasavic reviálních.
2: Tisíce?
3: No, tisíce, no tak tisíce ne, ale šest. Jo? Šest krasavic.
2: Ale chyběla jsem mezi nima já.
3: To jo, ale u piana seděl právník, pianista, malíř, komik, skladatel.
2: Tolik, že jich tam bylo u jednoho piána.
3: A to byl furt jeden. To byl furt jeden. Jmenoval se Šlitr, Jiří Šlitr. Moc jsme toho spolu prožili. No, mohli jsme toho prožít víc. Bohužel to nedopadlo tak, jak bychom chtěli. Ale je pravda, že jsme se vždycky sešli, povídali jsme si.
2: O čem jste si povídali? O ženštinách, co? Fuj, že se nestydíte.
3: No, Melicharová, no, to by nás ani nenapadlo něco takového. Povídali jsme si tak, jak si povídají lidi. Anekdoty jsme si vyprávěli třeba. No, smáli jsme se, teda já, on, ne, on nic nepochopil, to byla jeho specialita.
2: Tak mi schválně nějakou řekněte.
3: No dobře, tak já ti řeknu nějakou, jo, jednu, kterou měl moc rád, poněvadž o té se mylně domníval, že ji pochopil. V parku na lavičce sedí pán se slečnou a ten pán chce s tou slečnou navázat rozhovor a tak jí položí...
2: To jsem si mohla myslet. Zvrhlík, fuj, fuj.
3: Ale prosím tě, uklidni se, a hlavně mě nech domluvit. Chce s ní navázat rozhovor a taky položí otázku. Říká, slečno, hrajete na piano? A ona říká, ne, vy něco slyšíte?
2: A ta slečna hrála nebo ne?
3: No samozřejmě, že ne, kde by tam vzala piano, prosím tě.
2: Tak kde se tam vzala ta hudba?
3: A jaká hudba zase?
2: No ta, co on slyšel.
3: On slyšel nějakou hudbu?
2: Asi jo, když se ptal tý slečny, jestli nehraje.
3: Ale on nic neslyšel, on se jenom ptal.
2: A když nic neslyšel, tak proč se ptal?
3: No proč se ptal, proč se ptal? Prosím tě, Melicharová, viděla jsi někdy vůbec piano?
2: Piano tam bylo.
3: Jak by tam mohlo být piano, když v parku? Viděla jsi v parku piano někdy?
2: Ale to já teď nemůžu vědět, honem. To já bych se musela podívat do svého notýsku.
3: Do notýsku?
2: No tam já si totiž zapisuju všechno, co kde vidím. A jestli jsem v parku viděla piano, tak to tam určitě bude.
3: Aha, můžeš mě ukázat ten notýsek? To by mohlo být náhodou zajímavý čtení.
2: To je můj milováček.
3: Tak to si všechno prožila a viděla, jo? To si všecko viděla. Je, tady. 7. ledna jsem viděla na okně mrtvou mouchu. Chtěla jsem jí udělat umělé dýchání, ale ona uletěla. No to je zajímavý.
2: Vidíte?
3: To je zajímavý. Ja, a tady 4. června jsem viděla pána, který zvracel. Taky dobrý, to je, no kdy to zase uvidíš, že jo? To ano, je dobrý, že si ano. To zapisuješ.
2: Je, ale teď mě napadla anekdota, ale je moc pěkná. Tak vám ji řeknu, mohu?
3: No, není dlouhá?
2: Ne, je kratička. No,
3: ještě, že tak.
2: Takže v parku na lavičce sedí slečna a před ní leží piano.
3: Počkej, leží piano, snad stojí.
2: Nejdřív tam leží, ale pak si stoupne.
3: Prosím tě, viděla jsi vůbec v životě piano?
2: Viděla, pane Jonáš, ale jenom z dálky. A jednou jsem ho viděla taky zblízka, ale to bylo ve snu.
3: Dobře, a teď mi řekni, to piano leželo nebo stálo? No.
2: Klečelo. Ano, v parku na lavičce sedí slečna a před ní klečí piano. A ta slečna na něj brnká nějakou symfonii. A když dohraje, tak se sebere a jde pryč.
3: No a dál?
2: Dál to zatím ještě nevím. Já to vím jenom pocať.
3: Melichrová, hele. Tady máš ten svůj notýsek a já tě ušetřím přemýšlení. Ty jsi nikdy v piano v parku neviděla. Prosím tě, jak by ho tam ta slečna třeba dostala, když piano neunese?
2: No. Já mám nápad. Ona by mohla mít nějaký lehčí nástroj.
3: No, vymysli nějaký lehčí nástroj, to je cesta, ano.
2: Třeba šmitec.
3: Ano.
2: Ano, ta slečna hrála ve šmitcovém orchestru.
3: Jo, a teď ještě řekni, na co tam hrála?
2: No přece na ten šmitec.
3: Dobře, a čím na něj hrála? Houslema?
2: Kalafunou. A zatím ten pán hraje v parku na to piano, protože on tam to piano má, on ho unese. Ta slečna ne.
3: A domyšlený.
2: Takže pán hraje, brnká nějakou symfonii a slečna popadne ten šmitec a kalafunu a počne hrát s tím pánem dohromady. A najednou ta slečna přestane hrát a povídá: fuj, tady něco smrdí. A ten pán vyndá z kapsy tchoře a povídá: to je tchoř obecný, který, když někdo hraje, tak se chce přidat. Ale protože neumí na nic hrát, tak aspoň smrdí. Tomu jde.
4: To snad není pravda.
2: Ale líbí se to.
0: Než se rozloučíme s naším pořadem a se vzpomínáním na Jiřího Suchého, napadá mě, že v archivu mám ještě jednu ukázku, kde Pavlína Filipovská a Karel Štědrý mluví o tom, jaký byl Jiří Suchý vlastně šéf.
5: No tak koně byly dva. Jo. Jiří Šlitr, Jiří Suchý a nebyli to snadní šéfové, protože oni byli oba do sebe. Jiří Šlitr vůbec, ten neříkal nic. Ten si jen myslel a člověk nevěděl, co si myslí. Jo?
6: To je hoří varianta.
5: Bylo to, no jo, to byla záhada. A Jiří Suchý teda přeci jenom na nás občas promluvil, ale žádný srandičky. Ale on byl přísnej, ale víte, že to je dobře.
7: I
5: to
7: trochu, je... Já bych řekl, že i trochu žertoval. Někdy
5: no
7: si
5: jo,
7: tak jako zažertoval.
5: Člověku běhal mráz po zádech.
7: Ale oba dva, jak ten Jirka Šlitr, tak ten Jirka Suchý, oba dva měli kolem sebe takovou zeď. A myslím, že i oni dva se přes tu zeď nedostali, protože já si nepamatuju, že by býval někdy řekl, Jirka Suchý, pojďte, půjdem k Drahoňovským, půjdem na pivo, nebo tak. To nikdy.
5: No to
0: vůbec ne. Drželi se odstup pracovní, profesionální, od zbytku.
5: Oni prostě, ale myslím, byli tací.
7: No.
5: Že to nebylo nic jako schválního, ale já si nepamatuju, že by se nějak navštěvovali, nebo že by se stýkali ani, mimo pracovně.
7: Ani, abych pravdu řekl, my s tím Jirkou Suchým máme stejný záliby. On miluje filmy, já miluju filmy taky. A to bylo nejlepší podhoubí pro to, aby jsme si vyměňovali kazety a CDčka a DVDčka a tohleto. Nikdy se to nestalo. Nikdy.
5: No, nebudete mi věřit, ale dneska si už tykáme s Jirkou Suchým, ale zase je to takový strašně jako velmi úctivý tykání a to tykání mi nabídl asi 15 let poté, co jsem odešla ze Semaforu. Hmm. Takže si myslím, že se přimluvila Molavcová.
0: Zdravíme i jí. A Jirkovi Suchému samozřejmě přejeme jen to nejlepší.
5: No,
0: a hodně
5: samozřejmě.
0: Zdraví.
5: Vy a víte co? Hlavně, aby mu všechny ty plány, kterých má tak na dalších 110 let určitě, a to on ještě přidá časem, tak aby mu to vyšlo, protože je to jedinečná osobnost a my všichni, kteří jsme se s ním setkali, tak to považujeme za štěstí.
0: A krásně se mějte i vy, nejen když u toho bude Jiří Suchý, ale jakýkoliv Suchý nebo vám milý humor. To vám přeje Patrik Rozehnal.

0: Panáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, je sobota 10. října po 11. hodině, po dni, který byl ve znamení voleb, výsledků, čísel, očekávání i nejrůznějších emocí. Přichází čas zvolnit. Na další dvě hodiny vás vítám u noční linky Českého rozhlasu. Od mikrofonu z Línského studia zdraví Jarka Barboříková. Dnešní datum ale připomíná ještě další důležitou věc. Právě dnes slavíme Světový den duševního zdraví. A tak teď necháme politiku stranou a budeme mluvit o nás samotných. O tom, jak se nám daří zvládnout každodenní starosti, tlak, stres a všechno, co se někdy v hlavě nahromadí víc, než bychom si přáli. Možná právě večer nejlépe poznáme, kolik toho v sobě celý den nosíme. Někdo umí vypnout, zavřít za sebou dveře a říct si pro dnešek už dost. Jinému běží myšlenky hlavou ještě dlouho do noci. A někde nám k duševní pohodě stačí maličkost. Procházka, hudba, knížka, rozhovor s někým blízkým, chvilka ticha nebo třeba hezká písnička na rozhlasových vlnách. No a já se vás právě proto budu dnes ptát, co pomáhá vám, když je toho na vás moc. Umíte poznat chvíli, kdy potřebujete zastavit a odpočinout? Dokážete se udělat čas sami na sebe bez výčitek? A co vám v životě nejspolehlivěji vrací klid a dobrou náladu? Noční linka je tu dnes pro vaše zkušenosti, příběhy i obyčejné drobnosti, které vám pomáhají být v psychické pohodě. Volat můžete na číslo 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka. Budu ráda, když dnešní noc strávíme spolu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 5 minut po 23. hodině. Dnešní noční linka Českého rozhlasu patří psychické pohodě a drobným věcem, které nám pomáhají zvládat náročné dny. Kde hledáte klid, když vám hlava nechce přestat pracovat? Na to se teď ptáme paní Jany, která volá z Trutnova. Zdravíme vás.
1: Dobrý den, já zdravím vás i všechny posluchače.
0: Jen máme Světový den duševního zdraví, tak co k tomu máte?
1: Takže začnu. Tak úplně nejvíc mě dobíjí dobří přátelé a potom příroda. A pohled do takové koruny stromu, posedět pod tím stromem, pozorovat ptáky a oblohu, ať už je modrá nebo na ní plujou bílé mráčky, tak to je vždycky to, co mě dokáže velice dobře dobít. No, já bydlím v paneláku a tady v tom našem vnitrobloku jsme měli do 24. srpna překrásnou, velikánskou, dá se říct, přírodní zahradu, kde byla spousta travnatých ploch, takový kopeček a spousta úžasných, nádherných stromů. Jen se na to srdce smálo a pod těm některými stromy lavičky, tam se dalo sednout v pohodě, v klidu posedět. No a ze svého okna jsem se dívala vždycky na hrličky, na síkorky, na nejrůznější druhy ptactva. No a toho 24. srpna přijeli těžké stroje. Máme tady teď asfaltové široké cesty, spoustu uměle zbytečných chodníků, mnoho stromů pokácených, i když byly zdravé, dokonce i těch malých. A ty stromy, co zůstaly, a kdo ví, jestli ještě zůstanou dál, tak zmrzačené, uříznuté koruny, spodní větve, prořezané. Takže takhle to je, no.
0: Příroda musela ustoupit pokroku, předpokládám.
1: Ne, prosím ne? vás, pokroku určitě ne. Pokrok je o tom, že se někde dobře cítím, že to tam je stále hezčí. Pokrok byl v tom, že když to sídliště tady začínalo, tak se sem ty stromy nasadily. A nebo ty mladší se nasadily později, třeba jenom před pár lety. To byl pokrok, že teďka to tady bylo opravdu krásné. Jinak tady nepokročilo nic, než že je tady mrtvá zem a tam, kde byly travnaté plochy, tak bagrem byly odbagrované. Ta tráva už tam není, tam je jenom hlína. Budou tady dělat pingpongové stoly a všelijaké blbosti. Tam stejně nikdo nebude chodit. Předtím tady chodili lidé z pejsky nebo na procházku, děti si tu hráli, kluci tady čutali s míčem. Prostě byla to nádhera a já jsem si tady procházela nebo jsem si šla sednout na lavičku a prostě v klidu, v klídku jsem koukala do korun těch stromů a tu nádhernou zelenou travičku. Věděla jsem, kde jaká květinka roste.
0: Chápu. Jani, no tak co s tím, jak jste se s tou situací poradila? Máte už nové místo, kam se můžete vydat za tím výhledem, za lesem, za čerstvým vzduchem?
1: Já vás, paní Barboříková, strašně špatně slyším. Když jste mě přivítala, slyšela jsem vás normálně.
0: Já vás slyším výborně stále. Ano, jsme
1: prosím.
0: Tady. Určitě
1: jo,
0: vás posloucháme.
1: Tam, no, dobře, a nevím, co jste se mě ptala.
0: Co s tím? Tak přešla jste o tu svoji oázu, kterou jste měla na dohled.
1: Ano.
0: Tak kam teď vyrází?
1: Přišla jsem o svoji oázu klidu. Protože já jsem i, to nechci teď říkat, aby mě nikdo litoval, ale já jsem dost vážně nemocná a někdy dojdu daleko, ale někdy jsem došla jenom do té své oázy před tím naším domem. Teď nebude kam.
0: Myslíte, že nebude kam? Budete muset někam popojít nebo popojet, ale určitě
1: ale
0: si najdete zase svoje místečko, kde vám bude dobře.
1: No, co jsme tady měli, to už tu nikdy nebude a to není jenom o mně. To se tady nelíbí nikomu a hlavně tady hnízdilo ohromné množství ptáků. na těch stromech. Tady to bylo prostě pro tu faunu a pro tu floru. Co tady bylo hrdliček, to bylo tak krásný. Co tady bylo prostě zeleně, kytiček. To je pryč, kde to jsme.
0: Chápu, že to je velká změna, když člověk má zeleň tak blízko a najednou tam není. O to víc je možná důležité najít se nějaké nové místo. Musíte, Jani, musíte se přizpůsobit a nezůstávat doma, hlavně třeba s těmi myšlenkami, které máte teď v hlavě, ale musíte se zase vytvořit nějaký vztah k dalšímu místu, kam se budete ráda vracet, kam budete chodit odpočívat, meditovat. Já vám přeju, aby se vám to podařilo, třeba vám někdo poradí. Opatrujte se, děkujeme za telefon, za to, že voláte a posloucháte.
1: Lékárnu, ve které bydlíme.
0: Bohužel si mě teď opět neslyšíte. Tak se rozloučíme a pustíme si písničku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Psychická pohoda může být velmi křehká, ale někdy ji dokáže vrátit jediná příjemná chvíle během dne. Jaká maličkost vám v poslední době udělala opravdu dobře?
3: V naší malé kuchyni loupli staré hodiny, dlouhých 90 let na stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen. Vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem, dědečkovým životem.

jako vlak, ať ho ženou roky nebo vteřiny. Přitom rok od roku tikali mu do kroku hodiny, které měl tolikrát. Život se dál vlek, za 90 let náhle zůstal stát. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem.

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o tom, jak se o sebe staráme zevnitř, nejenom navenek. Co byste poradili člověku, který má pocit, že už dlouho neumí skutečně vypnout? Je s námi Tadeáš z České Lípy, krásnou noc přeji.
1: Ano, zdravím všechny posluchače. Tak jsem chtěl říct, mě třeba pomáhá hodně příroda, nebo prostě dobrá hudba, dobrý jídlo a tak dále. Jako, snažím se prostě vyhejbat se, když to tak řeknu, psychiatrii, protože ta mi hodně ublížila, jako. A snažím se prostě, jsem rád, když třeba jedu na rekreaci třeba do Krkonoš, nebo jsem byl tuhle Borový u Poličky, tam je hezky a tak, jako.
0: Takže příroda, ano, já myslím, že to je velká nabíječka baterek. A umíte, Tadeáši, opravdu vypnout ten mozek?
1: No, někdy mi to dělá potíže, ale jako snažím se.
0: A co vám úplně nejrychleji zlepší náladu? Představte si, že máte nějaký problém v práci nebo doma. Co je váš takový života budič a první pomoc?
1: V práci naštěstí ani doma problémy nemám. Já mám hodnýho otce i dobrýho šéfa, žiju sám, že partnerku žádnou nechci, ani děti, i když mě za to mnozí odsuzujou. Ale třeba i dobrá písnička v rádiu, nebo říkám jít do přírody, nebo se stavit třeba na dobrý oběd.
0: A umíte se říct o pomoc, když ji potřebujete, Tadeáši? Když se třeba necítíte dobře a máte třeba pocit, že to někdy přesáhlo tu únosnou mez, tak umíte se říct o pomoc?
1: Jo, ale říkám, snažím se vyhejbat se, prostě když to řeknu lůžkový psychiatrii, že mě hodně ublížili. Byl jsem několikrát hospitalizován a dopadlo to vždycky špatně. Jako.
0: Aha. A co je podle vás tedy pro duševní pohodu nejdůležitější?
1: Nejdůležitější je umět si pomoct sám, prostě najít si něco, co člověk udělá radost a tak.
0: A co vám v poslední době udělalo nějakou obyčejnou lidskou radost?
1: Těžko říct, no, vy jste mě zaskočila.
0: Kdy jste se pousmál, zasmál?
1: Třeba teď nedávno otec udělal dobrou večeři, jako byli jsme na procházce a tak.
0: Tadeáši, tak děkujeme za to, že jste teď zavolal. To byla zajímavá myšlenka, umět se v určité chvíli opřít sám o sebe. Uvidíme, co na to ostatní posluchači, jestli to dokážou, nebo jestli někdy přijali tu pomocnou ruku třeba z řad psychologů nebo psychiatrů, nějakých terapeutů, lektorů, koučů. Opatrujte se, přejme vám pevné zdraví, nejenom to duševní. Krásnou noc.
1: Děkuji,
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 23 minut po 23. hodině. Noční linka Českého rozhlasu pokračuje.
1: Se nám to přerušilo.
0: Ano, přerušilo se nám to, ale myslím si, že jste zpátky naskočil a to rovnou do éteru. Takže krásnou noc přejeme. Jarda z Prahy.
1: Takže já přeju krásnou noc taky všem posluchačům.
0: Každodenní stres někdy přichází nenápadně a člověk si dlouho nevšimne, že už jede na doraz. Podle čeho poznáte, že byste měli zpomalit? Co vám pomáhá udržet si dobré duševní zdraví? O tom si dnes povídáme a na to se ptáme i vás, Jardo.
1: No, mně se líbil ten příspěvek toho pána přede mnou, který říkal, že nejlepší je si pomoct sám. A já skutečně si nedovedu představit, že bych byl v takovém rozpoložení, že bych potřeboval někde hledat pomoc. To prostě se mi asi nestává, nebo já nevím. Prostě ještě jsem na tom nebyl nikdy tak zle, abych musel vyhledat nějakou externí pomoc.
0: Já to rozumím a to jste ale šťastný člověk, doufám, že je to co nejvíce posluchačů, ale opravdu jsou momenty, kdy si člověk sám pomoci neumí.
1: No já když je mi nejhůř, tak si úplně prostě od srdce zakleju, což jako nevěřící můžu, a dejme tomu, dám si frťana nebo jo, něčeho tvrdýho. I když to normálně tedy moc neužívám. Nejsem zrovna milovník tvrdýho alkoholu, jsem pivář, ale myslím, že jsem takovej jako vyrovnaný a pohodový člověk, že i když mě něco jako by mělo smrtelně naštvat, jako jsem viděl lidi smrtelně naštvaný kvůli něčemu, tak když je to něco, co sám nemůžu změnit, tak já se prostě nedokážu na to naštvat. Já můžu být zklamaný z něčeho, to je pravda, může se mi něco nelíbit, ale abych byl tak zdrcený, že bych potřeboval úplně nějakou externí pomoc, to se mi teda ještě nepřihodilo. Protože vždycky se s tím dokážu nějak vyrovnat, anebo mávnout nad tím rukou a říct,

0: ist, když nejde o život, tak jde, víte o co.
1: Rozumím, že jste teda zvyklý pomáhat si sám, ale jsou životní situace, třeba po nějaké velké ztrátě nebo těžkém otřesu, kdy už člověk nemusí všechno unést vlastními silami a pomoc třeba psychologa může být důležitá a na místě.
0: No, dneska jsem se dověděl, dopoledne volala dcera jední naší kamarádky z Jižních Čech, kde jsme měli přes 30 let chalupu, chodili jsme k ním, kamarádili jsme se, byli to výborní lidi, nebo jsou to výborní, no bohužel teď byli, že ta kamarádka umřela. No, bylo jí 80 a vím, jak je na ní, oni se špičkovali s manželem, s Mílou, jo, to je náš velice dobrý kamarád a ten dostal teď sám. A já si neumím představit, jak takový člověk se s tím teda vyrovná. Je mi ho hrozně líto a opravdu nechtěl bych být v jeho kůži, ale v takovém případě potom vidím, že tam asi bude potřebovat třeba nějakou pomoc vnějšku.
1: Alespoň dočasně, no. Nebo než se zbaví toho největšího traumatu. Jardo, otázka, na kterou jsem se těšila. Myslíte si, že je dnes už běžnější a přirozenější vyhledat pomoc psychologa než třeba před 20-30 lety, že se o psychických problémech mluví otevřeněji než dřív?
0: No, já myslím, že se o nich v některých případech mluví až moc otevřeně. Že se všechny tyhle ty soukromé věci příliš tahají do fora takového, nebo na veřejnost, jo. Mně to tak teda připadá, no. Nevím.
1: No, tak někdy možná může být náročné poznat tu hranici mezi tím, kdy je dobře o psychických potížích mluvit a kdy už je toho ve veřejném prostoru třeba příliš, jestli mluvíte o zrovna tady této skutečnosti. A tak mi řekněte, vaše první pomoc, vy jste říkal, že si dáte frťana, nebo že na tím umíte mávnout rukou. Dá se teda říct, že jste takový flegmatik?
0: No to určitě nejsem. Slyšíme se?
1: Ano.
0: Haló.
1: Já vás Halo. Slyším dobře.
2: Dobře.
0: Jo? Tak dobrý, no mě to nějak mizí. Dobře, no tak já flegmatik určitě nejsem teda.
1: Tady, ale teď se tam moc ozýváme. Jardo, tak to prosím stlumte.
0: Prosím.
1: Musíte stlumit to rádio.
2: Jo.
0: Aha, tak rádio to dělá, to byl bož.
1: Mm-hmm.
0: Já úplně zavřu, tak a bude to...
1: Výborně, tak pokračujte.
0: Tak teď to bude lepší, no. Takže já si myslím, že nejsem teda flegmatik rozhodně. Ale jsem takový dost vyrovnaný, no, prostě... Dokážu nad i vážnou věcí docela mávnout rukou, pokud se týká přímo mě, no. Já nevím, jak jinak bych to ještě formuloval. Já myslím, že... Prostě si myslím, že hodně věcí se moc tahá a dělá se a zveličuje se to. My jsme byli zvyklí vždycky teda každý problém, který nemůžu vyřešit, no tak se s ním srovnám tím, že ho pošlu do kamsi, do kopru.
1: Dobře, tak Jardo, to spojení není ideální, opět se tam ozýváme, takže se rozloučíme, ale věřím, že jsme řekli všechno, co jsme potřebovali a že se budeme těšit na příště. Opatrujte se, zdravíme vás ze Zlína.
0: Děkuji, mějte se všichni krásně, pokud mě slyšíte, užívejte si ještě zbytku toho podzimu a přežijeme zimu snad.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Dnes v Noční lince Českého rozhlasu hledáme recepty na dobrou náladu, které nestojí téměř nic a přesto fungují. Co vám dokáže zlepšit den během několika minut? Na to se ptá dnešní Noční linka.

0: Někdy máme pocit, že musíme být pořád silní, výkonní a připravení zvládnout úplně všechno. Dokážete si dovolit chvíli, kdy nemusíte vůbec nic? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. Mluvíme o psychické pohodě a to právě teď s paní Janou z Prahy. Zdravíme vás.
1: Já vás, Januško, zdravím a také všechny posluchače. Já nejsem tak vybavená, abych se domnívala, že budu radit lidem, ale řeknu tak, co myslím, že by čím bych si poradila já. Především člověk se musí předem připravit, že v životě přijdou takový chvíle. Takže bejt na to připravené a snažit se mít nějaký zájmy, aby když se něco stane, aby předem už bejt, chodit do přírody, mít hodně koníčků. A jsou ale takové chvíle, kdy zasáhne osud a v případě svýho zdraví nebo blízcí, no tak to jsou těžké chvíle a to si člověk musí pomoct sám, musí tak nějak vzburcovat svůj rozum, ale hledat pomoc u druhých, to bych zrovna u psychiatrů a psychologů, to mám kamarádku psycholožku, tak si neporadí ani sama se sebou. Takže to bych zrovna nehledala. Ale myslím si, že když jsou těžké chvíle a zrovna to přijde, proč bych se nemohla vyplakat, tak se vypláču a zakleju, zařu a nejvíc pomáhá, když člověk pracuje, práce ta je neuvěřitelně a činnost hlavně nějaká. Hodně mít zájmu. Já třeba osobně chodím každý ten pátek plavat. Jsem už taky starší osoba. No, chodím ve čtvrtek, chodím šít. Už bošiju svý příbuzný sebe, dcery a tak dále. Snažím se číst hodně. I když mám chuť, tak si zaspívám. No tak přijdou taky nějaké těžké chvíle. No tak ty těžké chvíle jsou, tak mám chvíli, těžkou chvíli. Kdo je pořád v pohodě? Nikdo. No, takže takhle to je a nejvíc taky pomáhá takový procházky.
0: Řekněte, Jani, má počasí vliv na vaše náladu?
1: Prosím?
0: Jestli má počasí vliv na vaše náladu?
1: No tak počasí, to víte, že je lepší, když je sluníčko, ale proč by nemohlo i pršet, když příroda to potřebuje?
0: Jani, a teď mám záludnou otázku, jo? Potřebujete mít kolem sebe pořádek, abyste měla klid i v hlavě?
1: Jo, tak tohle je, to bych řekla, že to je dost důležitý. Mít okolo sebe uklizeno, to byste nevěřila, jak tohle pomůže. No a já vám tedy teď řeknu, my jsme teď v baráku v bordelu, protože my vyměňujeme okna, dveře, všechno. Všude máme samý balíky po chodbách, no tak to, ale jednu místnost, třeba jsem teď v kuchyni a ta je poměrně slušně už jako uklizená. Jinak je to po baráku hrůza. Ale tak s tím se člověk musí smířit, protože když se to dělá, no tak je svinstvo, no. Ale tohle, aby měl člověk hezký prostředí, to je velice důležité. A taky když jsou starší lidi, tak si říká, no, ty šaty, to mě stačí, nemusím si nic kupovat, tohle to v tom dochodím v životě a to. A to ne. Mně se líbí, když se člověk hezky oblíkne, hezky se upraví, dbá na sebe. No, to je velice důležité při tom, aby měl člověk pohodu. Moc důležité.
0: Ano. To je hezká myšlenka. Je taková zdánlivá maličkost, jako je hezky se obléct, upravit, udělat něco pro sebe, může člověku zvednout náladu a dodat trošku sebevědomí pro hezčí den. Děkuji za milé povídání, Jani. Děkuji i za tento praktický recept na lepší den a přeji vám, ať máte co nejvíc dnů, kdy se sama se sebou cítíte dobře. Zdravíme vás ze Zlína do Prahy.
1: Děkuji a netrapte se zbytečnostma.
0: Tak to víte, že mluvíte k té pravé.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Neskutečná paní Jana. Přesně to jsem měla před chviličkou na mysli. Že by to chtělo, aby jsem dokázala někdy ty myšlenky v hlavě uspořádat a nezabývat se maličkostmi. No ale od toho jsme jenom lidi a od toho je dnešní noční linka, abychom si to vzájemně připomínali. Za chvíli bude 3:15.

0: Je tady noční linka Českého rozhlasu a pan Michal. Zdravíme vás, krásnou noc.
1: Dobrý večer, dobrou noc. Tak volá Michal Sedlák z Myšlína, v současnosti tedy už z Prahy.
0: Michale, dnešní téma psychická pohoda. Dnes je Světový den duševního zdraví. Proto se povídám o tom, nakolik jsme schopni zvládnout svoje emoce v uvozovkách svůj život a nakolik si můžeme nechat pomoci, kdy třeba vyhledat tu pomoc, jak to poznat. Tak co k tomu máte?
1: Tak já k tomu mám hlavně to, že jsem aktuálně na antidepresívech. A představte si, oni mě ty léky vůbec nezabírají. A já se domnívám, že já totiž vůbec žádnou depresi nemám. Že já prožívám akorát hluboký smutek, který teda souvisí s mýma povahovýma rysama. Takže vlastně proto mi jako doplňovat ten serotonin nepomáhá. A já teda jsem po dlouhý době navštívil psychologa v rámci toho RS centra, centra pro roztroušenou sklerózu pro lidi, s roztroušenou sklerózou tedy, jako jsem já. A tam teda samozřejmě v rámci toho komplexu, toho centra působí taky psycholog. A byl mi taky doporučen, no ovšem je to takový povídání, já nevím, no. Jako když bych se sešel s nějakým kamarádem v kavárně, tak mi to připadá nějak lepší, nevím.
0: Určitě je důležité rozlišit smutek a depresi, to opravdu není totéž, i když se mohou v něčem podobat. Tak pokud máte pocit, že vám ta léčba nepomáhá, tak jak by měla, tak by bylo určitě dobré probrat to znovu s tím lékařem, který vám to předepsal. Vy jste říkal, že jste to řešil teda v tom RS centru, ale možná s tím konkrétním psychiatrem, který vám dal ten recept, a společně hledat, co je pro vás nejvhodnější. Teď.
1: Přesně tak, ono v podstatě mi to ten psycholog nepředepsal, on myslím, že nemá ani pravomoc mi to předepsat, ale mi to předepsal neurolog mi to předepsal. No. A ten mě vlastně psychologicky nevyšetřil, že ano. No, to je jedno, zkrátka, já asi nejsem ten typ, na kterýho by vůbec nějaká psychoterapie zabírala a vůbec tak nějak s tím panem, on to vlastně není pan doktor, ten psycholog, on je to magistr, jo, magistr, já jsem se tomu podivoval, ale je to magistr, není to mudr, no, tak, ale...
0: Michale, pomáhá vám být mezi lidmi, nebo spíš potřebujete klid, když nemáte zrovna svůj den?
1: A to je právě zvláštní, že mě víc pomáhá být o samotě. A taky záleží na tom, v jaký situaci. Teď v současnosti jsem prožíval v srpnu hluboký smutek v souvislosti se ztrátou velmi blízké kamarádky. Já jsem se o tom ještě zmiňoval v noční lince s panem moderátorem Honzou Macounem, který nyní v říjnu, koncem října, bude mít taky téma truchlení, dal na mě, já jsem mu to téma doporučil, takže chtěl bych teda posluchače pozvat k tomuto tématu, až ta noční linka přijde, až to nastane, tak si myslím, že to bude docela zajímavý povídání.
0: Michale, pomáhá vám chodit ven, být v pohybu, nebo máte nějaký koníček, ke kterému se rád vracíte?
1: A to je zvláštní, když mě je tedy nějak ousko nebo necítím se úplně duševně dobře, tak mě spíš pomáhá, lidi doporučují aktivitu a já spíš neaktivitu. Já si radši zajdu do kavárny, posedím tam chvíli tam pomeškám, dívám se na lidi okolo sebe, takzvaně pozoruju cvrkot, okolní cvrkot a vlastně se docela uvolním. Myslím si na své věci, mám hlavu plnou různých myšlenek a dost mě pomáhá, co mě v poslední době dost pomáhá, být v kontaktu a v současnosti tedy jsem v každodenním kontaktu s maminkou Veroniky, což je ta zesnulá dívka, kterou porazil vlak. Ta moje velmi blízká kamarádka a my si posíláme zprávy. Oni jsou momentálně na dovolení v Abcházii, protože samozřejmě tam, kde oni žijí, tak samozřejmě odtamtud mají omezené možnosti se někam dostat jinam. do ciziny a takhle, takže můžou do Abcházie, do Gruzie, už by to bylo složitější. A to je vám tak neuvěřitelně nádherný místo, ta Abcházie, to je na pobřeží Černého moře, jsou tam takový ty starý sovětský
0: Michale,
1: budovy.
0: Michale, to už bychom odbočovali od tématu, ale já vám chci poděkovat za tu otevřenost při dnešním povídání a doufám, že těch klidných chvil třeba právě u té dobré kávy, kterou máte rád ve vaší oblíbené kavárně, kde se člověk na chvíli zpomalí, bylo co nejvíce. Tak se často rozlížejte kolem a snažte si říct, vlastně mi může být dobře. Zkuste si to dovolit.
1: Ano. A ještě bych chtěl tedy na závěr všem posluchačům, který teď něco trápí, říct takovou větičku, krátkou větičku, kterou si říkají mezi sebou Islanďané, kterou jsem dneska mimochodem četl, protože ta jejich islandská povaha je vlastně formována drsností té přírody, ve které po celá ta staletí museli žít a přežívat. Oni říkají tehtaretast, což znamená všechno nějak dopadne. No. A když si tohle to řeknu, tak hned je mi líp.
0: Ano, já teď přemýšlím, kdo to řekl, ten citát, všechno dobře dopadne a jestli to dobře nedopadlo, tak ještě není konec. Nevíte? Vy víte
1: to nevím,
0: všechno, Michale?
1: To jste... Ono, někdy tato moudra se někdy v různých obměnách objevují napříč všema kulturama, národama a... Takže ono se to tak jako, kolikrát nějaký přísloví slyšíte, třeba ruský přísloví nebo italský přísloví a vy zjistíte, že je český ekvivalent a některý se vám líbí víc, některý míň. No. To teď vlastně aktuálně něco, no to už bych se moc rozpovídal. Bylo by to zajímavé, ale čas nás tlačí, takže bych se rád rozloučil a chtěl bych všem popřát hlavně klidnou duši.
0: Byl to John Lennon. Michale, já jsem si vzpomněla.
1: Jo. John Lennon, Yoko Ono a John Lennon, ano.
0: Opatrujte se zase někdy.
1: To byla doba.
0: Zdravíme vás.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Co se s vámi děje, když se několik nocí pořádně nevyspíte? Pomáhá vám pro psychickou pohodu uklízení nebo práce rukama? Děláte někdy něco úplně obyčejného, třeba vaříte, pečete nebo pracujete na zahradě a přitom si nejlépe vyčistíte hlavu? To jsou podotázky k dnešnímu tématu duševní pohoda. Právě o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. A paní Staňka z Bohumína přichází na návštěvu. Zdravíme vás.
1: Zdravím vás i posluchače. A přimělo mě k tomu ty různé citáty, které tam byly proneseny. Já taky nějaké mám. A jsou to citáty k dnešnímu způsobu života, poněvadž je to honba za něčím. A ta honba za něčím, aniž bychom si to uvědomili, nás vede potom ke dnu v životě, víte? Každý chce mít auto, dům, ale v podstatě má jenom dluhy, nemá nic. A já tvrdím jedno, že závist dělá z lidí duševní mrzáky. A malé dítě vyroste, alkoholik se slopice vyspí, ale blbec zůstane blbcem. Mm-hmm. A proto vám chci jenom sluchačům říct, nedělejte to a nehoňte se za něčím. Já jsem tady měla taky složitý život, poněvadž v podstatě se mě narodilo druhé dítě, které bylo nemocné, v tom mi onemocněl tatínek, otcem Pečko jsem ho měla doma 18 let na vozíku, bez příspěvku, podotýkám, nějakého úřadu práce. Měla jsem sama později problémy, dvě cévní mozkové příhody, trojitou frakturu kotníku. Musela jsem pracovat, poněvadž mi po 3 letech, dalo by se říct, problému. Manžel v 51 letech odešel na karcinogenní onemocnění. Ale všechno se musí zvládnout. Nemůžu říct těm, kteří žijí, já se trápím, musím být tady pro ty živé. A to si musíme uvědomit.
0: Paní Staňko, pomáhá vám víra nebo nějaký duchovní život? Nebo to není nic pro vás?
1: Ne, já jsem věřící, ale Jaruško, já věřím částečně, já věřím po svém, víte? Poněvadž já třeba v posledních letech si trošku nerozumím s některými věcmi z Bible. Vemte si Matouš 24:35. Nebe i země pominou, má slova nepominou, nebo moje slova nepominou. Nebo Ježíš, když se narodil, Herodes co dělal? Hledal Ježíše. A kolik nemluvňátek připravil o život?
0: Paní Staňko, jak na vás působí třeba hudba? Když vám není dobře, pomůže vám?
1: Hudba? Ne, nepomůže mě. Mě opravdu pomůže práce, pomůže mi příroda, pomůže mi chůze. A já jsem workaholík. A co se týče toho pořádku doma, tak si myslím, že na ten jsem až hodně přecitlivěla. Já nemám ráda tretky někde postavené, nemám ráda zbytečné věci, na zdích pověšené, víte, mám ráda takovou jednoduchost, jsem milovník křišťálu, kterého jsem se hodně zbavila, ale to nejcennější snad mi zůstalo z toho křišťálu, jo.
0: Paní Staňko, a víte, jakou zajímavou větu mi napsala paní Lenka na e-mail? Ona napsala, pomáhá odpustit. Odpustit.
1: Ano, ano, to je velice důležité. A víceméně, já myslím, ani nemá smysl na někoho zanevřít, víte? Uh-huh. To dělají lidi, že se naštvou a na někoho zanevří. A proč? Všichni máme nedostatky, jo? A myslím si, že takové ta nafoukanost, zanevřenost, pomluvy, to je zlé, jo? Ale k tomu lidé musí snad i dospět nebo dorůst, víte?
0: To je pravda. Ono je někdy náročné dovolit sám sobě aby jsme tu křivdu v sobě nenosili, abychom odpustili, no, jenom někdy to odpuštění nepřinese tu úlevu hned, když vlastně to řešíme jenom v sobě a nekomunikujeme třeba s tím druhým člověkem, jestli mi rozumíte.
1: Blbcem, nebýt blbcem.
0: No ano, a končíme tím, čím jsme začali.
1: A to
0: Jan Werich, že? Měl tolik citátů krásných, kde zmiňoval to právě od koho to slovo.
1: Nevím, kde jsem to popadla, no, víte, ano, to ano. Jako já takové citáty, které mám, tak si je tedy leta letoucí pěstuji a mě to pomáhá a uklidňuje mě to a ráda cestuji, víte, teďkom, když Odiska má takové zvýhodněné cestování za 900 na celý rok.
0: Tak to máme i s reklamou. Tak děkuju za vaše slova i za připomenutí, že někdy může být cestou k většímu klidu právě práce nebo to odpuštění, o kterém jsme mluvili. Tak vám přeji, aby se vám dařilo všechno, o čem jsme dnes mluvili, abyste všechno dobře zvládala a budeme se těšit, že se uslyšíme zase někdy příště, paní Staňko.
1: Určitě. Mějte se krásně a žádné starosti.
0: Tak. Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o obyčejném lidském hledání rovnováhy. O tom, co nám dává naději, co nás uklidní, co nám připomene, že i těžký den jednou skončí.
2: Noční linka.
0: A je tady nový den, je 5 minut po půlnoci. V něm zůstáváme u tématu duševní pohoda, protože právě 10. října jsme slavili Světový den duševního zdraví. Těší se na vás Jarka Barboříková.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje ve znamení rozhovoru o tom, jak se máme nejenom navenek, ale hlavně uvnitř. A je s námi paní Marie, která volá z Rožnova pod Radhoštěm, noční linku Českého rozhlasu. Zdravíme vás.
1: A už jsem v éteru?
0: Právě teď.
1: Jo, no, já jsem ráda, že jsem se dovolala, protože já mám teda vlastní zkušenost. Já mám vlastní zkušenost a to z toho důvodu, že si myslím, že to není jenom, když je špatná nálada a člověk se jde projít do lesa nebo si dá frťana nebo dva nebo tři, ale to je úplně o něčem jiném. To už jsou totiž stavy, kdy člověk skutečně potřebuje tu pomoc nějakou odbornou a nesmí se stydět za tady tu pomoc prostě vyhledat. Já jsem dva roky jsem se starala o manžela, který byl ležák a to mě tak psychicky tedy vyčerpalo, že skutečně jsem tu pomoc teda vyhledala a to mě pomohlo. To není jako prostě, když má někdo prostě zlomenou nohu a oni mu to vyléčí, ale ta duše se taky musí vyléčit. A to není jenom, vezměte si ten příklad, teda, že takhle to řeknu, ale ta nedávna příhoda paní Jany, která prostě se byla měsíc tam někde, určitě víte, o čem mluvím, že?
0: Ano.
1: No, takže prostě neměla nikoho, pomoc nevyhledala. Člověk musí mít jednak někoho blízkého, komu se svěří tady s těmi svými problémy. A to nejsou jenom nějaké malicherné, že prostě se vám něco nepovede a teď máte špatnou náladu a jdete si koupit kabelku nebo boty nebo co já vím, ale to jsou závažnější věci. A jak každému doporučuji, kdo se do takové situace dostane, tak prostě to není ostuda vyhledat psychiatra, psychologa. To není žádná ostuda, když je jich dneska málo a těch problémů je čím dál tím víc u dospělých, u dětí. Jo, takže takhle já se na to dívám. Já jsem dneska člověk úplně v pohodě, protože mě pomohli tady ti lékaři, respektive paní doktorka, na kterou nedám dopustit. Já nemám žádná farmaceuta dneska, i když v minulosti jsem je měla. Já jsem dneska úplně zdravý, pohodový člověk a pomáhám ještě v současné době pomáhám jednomu prostě mladistvému, který se dostal do takové situace a věřím, že se mně podaří prostě ho dostat tady z tohoto všeho. Takže o tom to je, to není se projít do lesa, jo, to jsou banality. Ale
0: ano, člověk vždycky musí vyhodnotit to, jak závažný ten problém je. No vy jste se dva roky starala o ležícího manžela, to je neskutečně náročné, protože člověk soustředí všechny síly jenom na toho druhého a sám sebe vlastně odsunuje úplně stranou. No a pak, když teda se má starat sám o sebe, tak mu to vlastně ani nejde a neví, kde začít, takže je dobré si klidně jenom dočasně říct si o pomoc.
1: Ano, jak říkáte, prostě jako není to ostuda, prostě. Mnozí lidi to ještě berou jako, že jde k psychiatrovi, takže prostě já nevím, kam jde, ale
0: ano,
1: to není
0: je to
1: pravda.
0: Takový předsudek,
1: no,
0: ano.
1: Ne,
0: ono je to tak dřív
1: je to
0: bylo.
1: Tak. Ano, ano, no. Takže já prostě každému radím, když si skutečně neví rady, protože teď v poslední době, jak se v televizi tedy objevovala ta situace s tou Janou, která měla dvě děti a prostě údajně žádala někde o pomoc, ale nemálo. Člověk musí i mít okolo se opřít a ten ho musí podpořit tady v tom.
0: Ano, souhlasím, je to důležité, co říkáte. Umět si včas říct o pomoc není slabost, ale může to být jeden z nejdůležitějších kroků, které pro sebe člověk může udělat. A vaše zkušenost to krásně potvrzuje. Jsem ráda, že jste zavolala, že jste o tom mluvila.
1: Ano, děkuju. Já jsem v pohodě. Já jsem v pohodě díky těmto doktorům. Já prostě skutečně jako jim věřím. A doporučuji to každému, ať se nikdo neostýchá prostě a jde si do té čekárny posedět a prostě vypovídat se a bude to dobrý všechno.
0: Paní Marie,
1: tak
0: moc
1: jako
0: děkuju.
1: V mém případě.
0: Jsem ano, ráda, že jste ano, zavolala. Ano. Ať jo. Se vám daří.
1: Taky vám. Děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

prosím, ať jí poví, že má v srdci trout. Kdo ví, až se doví, z větrných stran dá, že jen pro ní voní.

0: Je sobotní noc, noční linka Českého rozhlasu otevírá téma duševní pohody, vnitřního klidu a toho, co nám pomáhá zvládat těžké chvíle. Povídáme si o věcech velkých i úplně obyčejných, které člověku vracejí sílu. A je s námi další návštěva. Halo, halo.
1: Dobrý večer, tady je Hana z Pošumaví. Já bych navázala na ten hovor předešlý, na tu paní, která mluvila o tom manželovi, o kterého se starala. Já bych chtěla říct, že jsem měla podobnou zkušenost. Já jsem se starala o manžela, který měl 20 let Parkinsonovu chorobu. A 20 let tady byl díky výborné léčbě ve fakultní nemocnici Plzeň. Díky panu doktoru Vojtěchu Machovi. A ze začátku prostě to nebylo tak zlé, ale poslední 3 roky byly velice, velice špatné. Manžel prostě byl dost citově založen, takže miloval přírodu, miloval, stromy, hvězdy, motýly, všechno prostě živé v přírodě a on nemohl si to užít tak, jak by si byl přál a jak by si byl představoval. A z toho měl deprese. Nemohl vlastně už ani z místnosti ven a jako byly to opravdu krušné chvíle. A potom, když zemřel, tak mě řekla kamarádka, prosím tě, odjeď se mnou na dovolenou, potřebuješ se z toho dostat. Tak nejprve tedy jsem se nad tím zamyslela a řekla jsem si, že je to asi dost brzy, bylo to 6 neděl po jeho smrti. Ale pak jsem si řekla, že vlastně já potřebuju taky nějakou relaxaci a přijít do jiného prostředí.

0: jsem prostě se mi taky částečně vrátily tyhle ty stavy, ale teď už je to v pořádku a jsem úplně v pohodě.
1: Tak to má dobrý konec, to je moc dobře. Možná je to inspirace pro ostatní posluchače, pokud by někdo byl v podobné situaci, a myslím si, že určitě takový jsou, tak je dobré.
0: Určitě jsou.
1: Ano. No, kdybyste jí měla říct jednu větu jako takovou motivaci, jaká by to byla?
0: Jaká by to bylo? Nic nevzdávat, bych řekla. Nevzdávat nic a snažit se prostě, jak bych řekla, podle svého svědomí jednat tak, aby byl člověk vnitřně spokojený. Že to tak učinil.
1: To je hezké poselství závěrem, paní Hanko, nevzdávat se. Tak si to opakujeme co nejčastěji, když na nás přijde nějaký splín. Děkuju za to, že jste
0: tak otevřeně mluvila. Já taky vám děkuju a jste moc milá. Děkuju, ráda vás poslouchám.
1: My se budeme těšit na vaši další návštěvu a posíláme vám písničku od Miroslava Žbirky. Čo bolí, to prebolí.

0: Noční linka Českého rozhlasu dnes připomíná, že o psychickou pohodu se staráme mnoha způsoby. Často zcela nenápadně. Někdo potřebuje lidi, jiný samotu, někdo pohyb, přírodu, hudbu, nebo jenom chvíli, kdy nemusí vůbec nic řešit. Jak to má paní Mirka, to si dozvíme právě teď. Krásnou noc ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Ještě jednou zdravím vás moc i všechny posluchače. Jaruško,

0: odlehčíme to trošičku, toto téma. Co říkáte?
1: Uh-huh.
0: No, jedno přísloví říká. Slunce vyjde po dešti, připijem si pro štěstí. A nebo Jan Werich měl hezká přísloví. A jedno z nich je o přátelství. Přátelství je součástí šťastného života. A já se toho dost držím. Taky mám už dost roku a možná je to taky tím, že jsem měla šťastné dětství. Vyrůstala jsem v krásném prostředí u Břeclavy dole na Jižní Moravě a byla jsem takové prostě děcko zvídavé a které mělo rádo kamarády. Pořád jsme byli venku a měla jsem velmi tolerantní rodiče a bylo to prostě všechno moc hezké. No, takže můj život je teď takový, že všechny takové ty bolístky, taky jsem prožila těžké období, už tady bylo o tom hovořeno, když odejde partner, tak můj muž měl, no zkrátka, rakovinu slinivky a oba jsme věděli, že odejde, tak bylo to hrozně těžké. Ale mě z toho dostali moje kamarádky a už jsem to tady kdysi říkala, že je nás pět a scházíme se každý týden u jedné a prostě to je ono. To nás baví a my si i přiťukneme tou skleničkou. No a další věc, že chodíme s mýma kamarádama turistama. A to bych právě chtěla říct, že to je něco tak úžasného. Jsme parta důchodců, někdy teda říkáme mladodůchodci jsme a starodůchodci, ale jsme tam, je nás tak kolem 20 a chodíme, dá se říct, skoro každý týden na vycházky, jsem z Brna, tak kolem Brna jedeme třeba vlakem, autobusem. Nedávno jsme byli tady kolem Ochozu u Brna. No a další týden jedeme do Vrbice, do Čejče. No a tam vždycky si prostě posedíme taky a dáme si oběd a tak dále. To všechno, co k tomu patří. Ale o to nejde. Jde o to, že jsou to výborní lidé. Nikdo na nic nenadává. My se zasmějeme. Jak jdeme tím lesem, tak příroda úžasná. No prostě toto mě jako ze všeho vytáhlo. No takže to bych chtěla doporučit. Prostě tak nějak mám ráda lidi, ráda se bavím, až moje kamarádky si z toho dělají srandu, že prostě se dokážu bavit s každým. No a tak prostě se snažit. No já nejsem ani jeden den sama prostě. No a ještě právě teď mě napadla paní Anička z Miroslavy a moc bych ji chtěla pozdravit. Ale ona právě mě minule dosti tak jako rozesmála, protože téma bylo takové, co jste v životě nestihli, co jste chtěli dělat a nepodařilo se. A ona říká, že se chtěla učit na klavír, nebo že by ji potěšilo, kdyby uměla hrát na klavír a že to nějak nestihla. No a potom povídala, že tak se mluvilo o lečení, ona říkala, že ji zajímali odevždy gorily. Slyšíte dobře? O gorilách. A teďka uzavřela to takovou legraci a ona povídá, no třeba bych těm gorilám zahrála na ten klavír.
2: To jsem to řekla já, paní Mirko, to si pamatuju.
0: No, to bylo no, teda
2: já jsem řekla, jaké by to bylo, kdyby tu svoji lásku ke gorilám vlastně využila. Tak. No,
0: takže
2: já, že by jim zahrála. Já myslím, že jste to řekla hrozně hezky, že to přátelství může být v těžkých chvílích opravdu obrovská opora. Člověk nezapomene na to, co ho bolí, ale když má vedle sebe někoho, kdo ho vyslechne, obejme, zasměje se, to moc oceňuju, že jste tady to slovo smích, úsměv taky zmínila, tak se to všechno potom nese tak nějak lehčeji.
0: No, no, prostě kamarády, kamarádky a dobré lidi kolem sebe, no a příroda, turisté. Ta samozřejmě, ta rodina musí být taky trochu v pořádku, že jo, aby člověk měl takový klidný život. No a tak to je moje rada, prostě mít ráda lidi a vycházím i z toho, snad z toho dětství šťastného. Takže tak asi, tak to je můj takový názor. Přátelství je součástí hezkého života. Tím bych Jaruško ukončila. Moc vás zdravím, děkuji tady za ta témata různá, je to úžasné. Jenomže, už jsme tady mluvili o tom, co kdyby se ta noční linka posunula trošku dopředu, protože v jednu hodinu třeba, já už jsem potom taková jakási rozjítřená, tak někdy si musím vzít půlku Stilnoxu a pak teprve spím. Tak to je. To je takový Mirko, jako no. Hodně pozdě je to.
2: To je teda nápad, posunout noční linku třeba o hodinu dopředu. No, není to na nás. Děkuju za otevřené povídání, přeju, ať máte před sebou ještě spoustu společných setkání, smíchu a obyčejných hezkých dní s vašimi přáteli. Ať už, jak říkáte, na procházce, na turistickém výletě nebo s kamarádkami u kávy. U vaší pětice jste říkala, že?
0: Ano, vás pět. Jaruško, pět je nás a z toho čtyři vdovy. No tak, takhle to řešíme prostě.
2: Tak se dál opatrujte, buďte si oporou a zase někdy zavolejte noční linku.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

tou trávou i ubočím skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

a já budu rád. I stéblo je záchranný pás. Dejte mi flétnu a já budu hrát a zpívat a ptát se vás.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje a s ní i naše povídání o duševní pohodě. Každý máme jiný recept na klidnější hlavu. A právě ty vaše dnes společně hledáme. Paní Soňa je u nás. Vítejte. Odkud přicházíte? Odkud voláte?
1: Dobrý večer, je to Krnovko. Zdravím všechny posluchače. A já bych chtěla jenom krátce tam reagovat na tu paní, myslím, že to byla paní Staňka, jak mluvila o tom, že člověk, který se dostane do nějaké té psychické situace, že by se měl, jako, že se nemá stydět lékaři zajít k nějakému psychologovi a to. Já bych chtěla podotknout, že mluvím z vlastní zkušenosti, takový člověk v tom, tady v nějaké té psychické nepohodě, on si to ani neuvědomuje, že by měl zajít k tomu lékaři, že by se měl někde objednat. V tom případě, pokud nemá u sebe opravdu, kdo ho drapne za ruku a k nějakému tomu lékaři ho odvede, tak myslím si, že sám ten člověk nemá ani sílu, nemá ani myšlenky na to, že by k nějakému lékaři měl jít. Jo, a já jsem měla teda to štěstí, že jsem měla opravdu jednu kamarádku, která mě opravdu jeden den drapla za ruku a prostě dovezla mě k tému psychologovi, jo, a do dneška jsem jí za to vděčná, protože sám člověk nemá sílu, anebo sílu jít, ano, teď se půjdu projít, budu se procházet. Musí prostě někdo ho nějak nakopnout.
0: To souhlasím, někdy je člověk v tak těžké situaci, že sám nemá prostě sílu udělat ten první krok. No a právě tehdy může být nesmírně důležité, když je vedle něj někdo, kdo ho podpoří, možná i objedná, doprovodí ho a může mu překonat ten začátek, třeba ten ostych.
1: Důležité. Ano, to je důležité. A nehledě k tomu dneska, v dnešní době, objednat se někde k lékaři, k nějakému specialistovi, nemluvím tady o nějakého psychologa, nemáte šanci. Za 2, za 3 měsíce a to už ten člověk je pak asi v takovém stavu, kdy opravdu už je třeba pozdě, jo? Ale zavčasu si to ten člověk neuvědomí. Ano, mám nějaké potíže, rychle půjdu k doktorovi a to, protože jsou situace, kdy se vám to tak nějak vyvrbí, že to tak řeknu, den ze dne nebo prostě během krátké doby a ta psychika s váma tak zahraje, že opravdu nemáte ani čas, ani šanci myslet na to, ano, měl bych jít. Jo, a já jsem teda z mojí zkušenosti už před xx lety, jo, dneska už to fakt nepotřebuju, tehda mi to pomohlo, ale dneska, když vás za 2, za 3 měsíce objednají někde, ne-li za delší dobu, tak si myslím, že ta šance je tam fakt.
0: No
1: nevím.
0: Ano, chce to neodkládat a jak člověk vnímá, že už si nedokáže pomoci, tak ten telefon zvednout a já možná předám zkušenost. Já jsem jednou také podpořila moji kamarádku, aby teda jela do Brna na jednu kliniku pro pomoc psychologickou a to proto, protože trpěla anorexií, ale byla to opravdu jako už těžká anorexie, takže jsme se kamarádky domluvili, že ji prostě posadíme do auta a pojedeme na kliniku. No a víte co? Ono to nepomohlo, protože jsou případy, kdy ten člověk musí chtít pomoci. A tam nám ti lékaři řekli, my jí nepomůžeme, protože ona nechce. Tak jsme ji zase museli vést domů.
1: Pokud ona si to nesrovná, že jo, tak to je právě ta otázka. Nebavíme se o nějakých lehkých, nějakých duševních rozpoložení a tak, ale opravdu už pak o nějakých těžkých, kdy fakt ten člověk si neumí poradit a nemá sílu na to si nějak poradit. No, tak potom v tom případě je dobré mít u sebe opravdu někoho z rodiny, někoho známého, kdo vás opravdu drapne a dese, jo. Takže...
0: Paní Soňo, víte co, vy jste teda mluvila, že jste kdysi potřebovala psychologickou pomoc, teď už ne, ale přeci jenom zeptám se vás, sledujete večer zprávy, i když víte, že vám někdy nepřidají?
1: Sleduju zprávy, ale mě nedělá problém tady ty zprávy. Tam byla nějaká rodina, životní situace a tak, takže to se tak rychle nějak semlelo všecko, jo. Takže tady ty, vím, že teď válka se probírá, já nevím, co, jasně, že člověk se nad tím zastaví, nějak mu to, nějak si to v hlavě srovnává. Takové věci si umím srovnat, ale potom, jak jsou nějaké rodinné takové věci, tak to zanechalo dlouho nějaký. Já vám řeknu, že do dneška já se neumím pořádně podepsat. Když se na mě někdo díval, já se neumím podepsat. A je to jedno, jestli je to pošťačka, jestli je to někde na úřadě. A prostě tady v tom období, kdy jsem měla to už je 30 roku pomalu, jo, takže tam v tom období nastalo, měli jsme nějaké řízení, měla jsem se tam já dostavit, měl se tam dostavit dnes už bývalý manžel a měla jsem se na té komisi podepsat. A v ten moment prostě to byla jenom rovná čára a já jsem to neovlivnila, já jsem se nepodepsala a od té doby mám opravdu problém někde, pokud se na mě někdo dívá, se podepsat.
0: No teda.
1: To prostě fakt od té doby to ve mně zanechalo nějaký to, ale jinak jsem v pohodě, jako neberu žádné léky, dostala jsem se z toho, akorát tady toto neovlivním. Nemůžu to ovlivnit, nemůžu, když se na mě někdo dívá, se podepsat. Já udělám dva jakési obloučky a nejde to.
0: To já dělám taky, paní Soňo.
1: No, jako a nejhorší to bylo třeba v bance, že jo, chtěli tři stejné podpisy. No já jsem
0: to
1: tam
0: já taky
1: seděla
0: nedokážu, no.
1: Strašně dlouho a prostě to nejde, jako, no a mám jako takový nějaký stres tady to, když se mám někde podepisovat, jinak všechno v pohodě.
0: Tak děkuji, děkuji za volání, za vaši otevřenost, ať se vám daří a zase někdy.
1: Tak ať se daří a pozdravuju všechny posluchače, ať se ještě do rána vyspějí pořádně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi a také paní
1: Broňka
0: z Opavska. Vítejte ve vysílání, dnešní téma uzavřete právě vy a zní duševní pohoda. Co k němu máte?
1: Já bych vám chtěla říct, jsem 63 let a 23 roku trpím roztroušenou sklerózou. Starala jsem se 4 roky o manžela, který přišel ze zdravotních důvodů o pravou nohu nad kolenem. A ještě jsem měla tady 85-letou maminku, které jsem také pomáhala a starala se, sice byla soběstačná a vždycky jsem říkala, že trošku by tady tebe chtěla pod ní. A můžu říct, že kdyby neměla dobrou rodinu, dobré děti, své dcery, které mají svůj život už a které mě také ve všem podrží, tak bych to asi také nezvládala. První jsem chodila o hůlce, pak o berlích a když jsem si polomala ruku, tak jsem dostala na vozíku a teď chodím o schodítkem něco na vozíku, jakdy.
0: Tak to je dobré samozřejmě připomenout, že nejenom přátelé, ale vlastně na prvním místě by měla být ta rodina, která by vám měla být oporou.
1: Ano.
0: A víte, paní Broňko, co jsme vůbec nezmínili, a to už jsme na samotném závěru noční linky, nebo nevím, jestli mě opravíte, ale neuvědomuju si, že by někdo mluvil o tom, že má nějakého domácího mazlíčka, který je pro něho barťák
1: měla
0: právě do nepohody.
1: Domácí mazlíčky dva, pejsky, labradora a ten druhý je kříženec. A ten labrador byl velice ke mně milý a toho jsem taky oplakala po 14 letech, když zemřel. A ten druhý má 15 let, ale když jsem nemohla na něho ani sáhnout, a teď, když na staré roky už nemůže, tak je velice rád se mnou. A to mi je asi také nabízí.
0: Tak, to je hezká tečka za naším vysíláním. No. Tak já vám přeju, abyste kolem sebe měla stále vaši milující rodinu, aby vám pomáhala, abyste si vzájemně pomáhali a děkuji, že jste zavolala. Bylo to milé setkání a už poslední.
1: Děkuji také za hezké setkání s vámi. Dlouho jsem se nedovolala a dnes se mi to podařilo a jsem velice vděčná za to, že jsem se k vám dovolala, že jsem se vám mohla si říct mým osudem.
0: Ozvěte se zase příště. Budeme tady.
1: Ještě jednou a naschledanou neboli dobrou noc.
0: Dnešní noční linka se chýlí ke konci. Já vám děkuji za všechny telefonáty, zkušenosti i otevřená slova. Mluvili jsme o duševní pohodě, o smutku, ztrátách, přátelství, přírodě, odpočinku i o tom, že někdy člověk zvládne těžké období sám a jinde potřebuje, aby mu někdo podal ruku. A možná právě to si z dnešní noci můžete odnést. Nemusíme všechno unést sami. Někdy pomůže kamarádka, někdy rodina, někdy obyčejná procházka nebo chvíle klidu a někdy je důležité říct si o odbornou pomoc. Tak vám přeji, abyste kolem sebe měli lidi, kterým můžete zavolat, když vám není dobře. A také dost sil vnímat sami sebe a poznat, kdy potřebujete zastavit. A pokud je dnes něco těžké, připomeňme si, že příběh ještě nemusí být u konce. Od mikrofonu z Línského studia Českého rozhlasu se loučí Jarka Barboříková. Děkuji, že jste dnešní noční linku strávili se mnou. Přeji klidnou noc, dobrý spánek a co nejpokojnější neděli.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Jsou lidé, na které se vždycky s láskou vzpomíná. Takoví, kteří uměli rozdávat radost a zároveň být empatičtí a milovaní. Těm lidem chceme dát jednou provždy medaili českého humoru. Už jsme jich díky našemu pořadu rozdali bezpočet. A dnes přidáme další jméno s mezinárodním přesahem. Patrik Rozehnal dnes uděluje medaili za zásluhy o český humor muži... Muži, který se narodil 20. srpna roku 1941 v Bratislavě. A kdo to bude?
2: Inženýr Horák.
1: Ne.
2: Inženýr Horal.
1: Ne.
2: Inženýr Horárik.
1: Ten taky ne.
2: Inženýr Horček.
1: Máte ho tam vůbec?
2: Inženýr Horčičák.
1: Další.
2: Inženýr Horčík.
1: Cože?
2: Inženýr Hvorčík.
1: Ne, to není on.
2: Inženýr Hordoši.
1: Čtěte dál.
2: Doktor Horečný. Doktor Horínek.
1: Takhle bychom tu byli do aleluja. Poděkovat a vzdát hold dnes chceme Juliu Satinskému.
3: Vážený prítomný, dnes jsme svědkami malej, ale o to dojímavejšej slávnosti.
1: Tento hodinový ceremoniál se jmenuje
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Dejme dál prostor Julii Satinskému. Samozřejmě, že po jeho boku přijde často i Milan Lasica.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Komplikace pro tuhle slavnou dvojici přišly po roce 1968, kdy v období normalizace prošel tandem na Slovensku mnoha zákazy. 2 roky působil Julo Satinský v divadle Večerní Brno. Teprve potom se mohl vrátit na Slovensko, kde se oba herci stali nejdříve členy souboru operety a pak i činohry Nové scény v Bratislavě. Později zdomácněli v bratislavském studiu S. Jehož název se v průběhu let malinko pozměnil na studio S plus L. Julius Satinský i natáčel nejen na Slovensku, ale i tady u nás v Česku. Prvně si zahrál se svým parťákem v dětském filmu Nekonečná nevystupovat. To bylo v roce 1978. Pak následovaly filmy Hodinářova svatební cesta Korálovým mořem, Buldoci a třešně, nebo Srdečný pozdrav ze zeměkoule a taky pohádka Tři veteráni od Jana Vericha v režii Oldřicha Lipského.
2: Poslouchej, co je to za plody?
3: Kdo není královského původu, zemře po nich. Kdo je však z královské krve, ten zkrásní a bude zdrav.
2: Koupím je pro Bosanu. Už takhle je krásná. Co teprve až je sní? Kolik stojí?
3: Vyvážíme je vahou diamantů.
2: A hrome. A povolení k prodeji. Máš bouření, ne?
3: No.
2: A na to u nás pokuta. A víš jaká? No. Zaplatíš dvojnásobek požadované ceny. Víš? Dáš dvojnásobnou váhu diamantů. Máš?
3: No.
2: Jablka se tímto zabavují.

0: se vrátíme k scénáru. Zvečerilo sa a Béla sa pozrel k horám. Ne, prepáčte. To je scenár z nového celovečerného filmu Béla sa vracia. Aha.
1: Farebný?
0: Nie, čierno-bielý.
2: My se teď podíváme na nebe, protože ve filmu Vesničko má středisková Jiřího Mencla přistává letadlem právě Julius Satinský. Mimochodem tohle letadlo pak ještě dlouhá léta bylo v hangáru na letišti v Mariánských Lázních.
3: Sarus, chlapci, ako se tu žijete?
2: Julius Satinský byl znamenitý fabulátor. Tvrdil třeba, že je potomkem polského šlechtického rodu. Možná to nevěděl ani on sám, ale znělo to perfektně. Faktem je, že slovenská jména s koncovkou ský jsou polského původu. Julo také snil o tom, že jednou napíše rozsáhlý humoristický román, ale nikdy se do něj nepustil. A jak to vlastně bylo s vystupováním dvojice Lasica Satinský? Kdo měl jakou roli?
4: Kdyby si z nás brali příklad Íry, začnem Írmi. Íry, Angličania, Židia, Araby. Keby si z nás brali príklad z Lasicu a Satinského, Slováci a Česi, tak sa nikdy v nič

0: skutočne musím potvrdiť, že mu to ide vynikajúco.
1: Snad nejpopulárnějším slovenským kabaretem v televizi byl pořad Kto si je za dverami, ve kterém vystupoval společně s Milanem Lasicou. Spolu tu glosovali aktuální témata a také si zvali známé tváře. Právě teď za nimi přichází Miloš Kopecký.
2: Jsem tu dobře?
3: Podle toho, kam jste již jel.
2: Já hledám pokoj pánu Lasici a Satinský.
3: Ano, to je naša jistá.
2: Kde jsou ty dva?
3: No, to jsme my.
2: Lasica, typický.
3: Satinský, naštěstí.
2: Má pravdu Satinský?
3: No, naštěstí nemá.
2: No, to si vyřešte mezi sebou.
3: Ano.
2: Já bych se vám jaksi, já vás znám z doslechu.
3: Ano, a co jste počuli?
2: To nejhoroucnější. Já se musím představit.
3: Nemusíte.
2: Ale jo, Kopecký.
3: Těší má, Satinský.
2: Kopecký. Divadelník Kopecký. Ovšem, pánové, dovolíte-li upřímné slovo, já jsem si vás představoval trošičku jinak.
3: No, a
2: řekl bych, méně ošuntělé, přece jen drobátko inteligentnější, se zdravější pletí.
3: No, nechajme to. Já bych si vás dovolil privítat podle prastarého slovanského zvyku chlebom a solou. Pači symbolicky.
2: Děkujem vám, velice děkujem.
3: Pardon. Povedal jsem symbolicky.
2: Tak tohle to je symbolické. No. Pánové, vy jste si mě pozvali, Jášku, proč? No. Jako chcete se blejsknout, že mě znáte, nebo naopak chcete vyniknout?
3: Pozrite se, já vám to povím takto. Já kdyby som sa chcel blisnúť, tak si nepozvem vás. Však já si pozvem někoho úplně jiného. No,
2: nemenovat.
3: No právě jsem si myslel.
4: Proč jste sem přišli vy?
2: To je jiná píseň. To je má povaha. Já jsem strašně slabá povaha.
3: A?
2: Já jsem dokonce svým způsobem lehký muž. Já nedovedu říct nikomu ne.
3: Vy nedokážete povedat nie.
2: Ne.
3: Mohl bych som vám požičať 5 000?
2: Jo.
4: Naozaj, nevím povedat nie.
2: Na mou duši, já musím pít, abych nebyl tak povolný. Já musím pít, aby ten charakter dostal tvár a páteř a nějaké jako kostru, aby dostal.
3: Ano, jedným slovem, vy, keď si trošku vypijete, tak získáváte charakter.
2: To, co ostatní mají ve stavu střízlivém.
3: V tom případě si vás dovolujem ubezpečit, že jste tu mezi samými charakternými lidmi.
2: Gentleman musí dělat. Někdo mě psal, že si budeme povídat ve třech.
3: Někdo vám písal. A to jsem bol já, my to máme podělené, já vím písať.
2: Ano.
4: Já celé dny čítám.
2: Není to vidět. Já jsem předpokládal, že v tom případě tak si budeme mít víc, řekl bych, intimního prostředí.
3: No já bych se mohl zavolat nějaké...
2: Ne. Abych vám řekl upřímně, já vám to řeknu na rovinu, já bych se chtěl trošku uvolnit, jo?
3: No ale to byste sám mal, protože působíte trochu krčovitým dojmem.
2: Já si, jestli dovolíte, rozepnu to sako.
3: Ale len sako, ano.
2: A trošku uvolním, paž. Zapnutých sak, to mám na jevišti, to mám pořád, upnutá saka, perfektní obleky, já celý život hraju ty elegantní, šaramantní mladíky z nejlepší společnosti.
4: No ale to bylo ještě vtedy, když se nosili kajzerovky.
2: Já pro vás něco udělám, já jsem to jako neslyšel, jo? Já hraju lidi z high society. Jestli víte, co tím slyším. Pánové, už jste hráli.

0: někdy s noblesou lidi z vyšších kruhů?
1: No, sice bez noblesy, ale hrali.
2: Ano. Dnes večer jsem dal služobnictvu volno. Chcem totiž zabít svoju ženu.
1: Nebojte se. Papa vás z toho vyseká.
2: Však papa.
1: A co robí mama? Ještě stále v Nízkých Tatrách?
0: Ve Vysokých, to bych si vyprosil. Mama i papa.
1: A jako jsou... se hovorí o vyšších kruhoch, mamas and papas.
0: Jsou teď právě ve Vysokých Tatrách. My jsme to celý koupili. Sakum prás i s lanovkama.
2: No, to muselo stát.
0: A propos, co? Vy, sir, co vy? Vy, už jste po transplantaci?
2: Víte, že ještě ní, je? Nevím se rozhodnout, co si mám dát transplant.
1: Já si myslím, že nejlepší by bylo mozek.
0: Já bych věděl, co bych si dal transplantovat. A? Jenže to neseženete.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Taky vás zajímá, jaký život prožil Julius Satinský a jak to šlapalo ve dvojici Lasica Satinský? Poslouchejte dál náš pořad.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na začátku jejich spolupráce psali scénáře a texty ke svým vystoupením spolu. Pak se domluvili, kdo napíše takzvaně první vodu, tedy první verzi, a ten druhý je pak přepisoval. Julo byl autorským typem monologista. Jeho verze mívala repliky na půl stránky, na které třeba Milan Lasica reagoval jenom otázkou proč. Jindy zas měli napsaný pouze takzvaný boďák, tedy hesla, která pak na jevišti improvizovaně dotvářeli. V podstatě se nedá říct, kdo z nich byl větší vypravěč a kdo gagman. Střídalo se to podle látky a žánru. Například takovou hru Náš přítel René psali u Julia Satinského doma, u jeho kulatého stolu, a velice u toho komunikovali, i když každý psal jinou scénu. Prý to byla možná ta nejšťastnější chvíle, kterou s Juliem Satinským Milan Lasica prožil. Radost určitě udělali i jako hosté v Hovorech H Miroslavu Horníčkovi. To, když se snažili vysvětlit Čechům, jací jsou Slováci, kde jsou rozdíly a co mají společného. Režii měl tehdy Jan Roháč.
2: Já bych se chtěl zpýtat, aby jsme prošli k jiné téme. Máte u vás v Čechách vlaky, rozumíte?
3: Vlaky. Jo, máme, ano, máme vlaky, máme, ano.
2: U nás máme taky 100, samozřejmě na kolejnicích, všechno se to pohybuje.
3: U nás železnice patří ľudu.
2: Ano.
3: Ano.
2: To je zajímavé taky.
3: Zvláště v neděli.
2: Ano. Keď sa postavíte u nás na Slovensku medzi tie dve kolejnice, viete, a zahladíte sa do diaľky, tak to je veľmi zaujímavé, že tie kolejnice sa stretajú.
3: V diaľke, teda sa tie kolejnice v diaľke sa stretnú, takže ten vlak potom v diaľke už je len po jednej kolejnici. A to je vlastne ten náš Alvek, ktorý...
4: To je fantastický. Jak oni vědí, ti vaši inženýři, kde se mají ty koleje setkat. Ano, to je zajímavé.
2: No u nás je jedna dědina, se volá Horizont.
3: Ano, to
4: aha,
3: je
4: tak tam.
2: Aspoň, to nemám overené.
4: A nemenuje se Horizont?
2: Horizont. Já bych som vám ještě...
4: Třeba například mě by zajímalo, ano. Můžu se zeptat sám?
2: No prosím, ano, ne. No, my tak nebudeme odpovědět, ale nech se páči.
4: Mě by třeba zajímalo jídlo. Jíte?
2: Já, tak to je, to jeme, samozřejmě.
4: Jo?
2: My jeme na Slovensku třikrát denně.
4: Ano.
2: Ráno raz a dvakrát večer, každý druhý den. Jeme.
3: Mám, no dobre, tak jeme, to je samozrejme, ľudia na celom svete jedia, ale čím jeme? Pán Horníček, pojďte sa.
2: Áno, tak to je, to sú...
3: Oh, to je príbor!
2: To
3: my jeme.
2: To sú príbory, ale
3: to je... Je to praktická vec.
2: Zvláštna špecialita, keď jete, tak si vlastne človek neušpiní ruky pri jedle. Keď používa ten príbor, takisto zuby zostanú dosť zdravé pomerne. To je, myslím, typický slovenský...
3: No, pardon, toto nie je typický slovenský príbor, toto mám z hotela Esplanade.
2: Áno. Ovšem nie všetci Slováci majú príbory z hotela Esplanade.
4: No isté, že...
2: Niektorí majú aj z hotela Európa.
3: No ozaj! A poznáte vy takéto typické slovenské
2: obeživo,
3: jedlo?
2: Obeživo, pardon, ešte by sme sa vrátili
3: k obeživu. Ale zostaňme pri jedle.
5: Pri jedle ja rád zostávam.
3: Ja viem o vás, že musíte mať rád brinzové halušky.
4: Milujú.
3: Brinzové halušky.
4: Milujú brinzové halušky.
3: Ja som vám priniesol, toto je jedna z mnohých. Dovolte. Malý darček. To je brinzová haluška. Nech sa páči, ale dajte kolovať radšej, aby sa to dašte.
4: Prosím, dajte kolovať.
3: To je pravá brinzová haluška.
4: Môžete ich ochutnať, práce to nemusíte, o nich mají víc. Mají spoustu brinzových halušek.
3: Hovorím, jedna z mnohých. U nás brinzové halušky rastú ako huby po daždi.
2: Ja som chcel hovoriť o obežive, prepáčte, že ja mám teda v rodine peniaze, rozumiete? U nás
3: peniaze.
2: Taká vec, keď človek niečo kupuje, tak
3: potrebuje
2: peniaze, musí zaplatiť. Teda ja neviem, aby som to tak názorne predviedol, to sú naše teda obeživo, teda za to, keď idete do obchodu, hej, tak za to dostanete potom nakúpiť tovar. U nás sa väčšinou nakupuje chlieb.
3: No tak... Obyčajne nič iného nedostať.
2: A ten predávač potom s tými peniazmi uteká na poštu a tam potom na pošte
4: To jsou úplně stejný, to je zajímavý.
2: Ano, to jsou, rovnaké. Na poště ten poštár potom nenápadně prenesie ty peniaze.
5: Do banky.
2: Do banky ty peniaze prenesie nenápadně a tam v banke potom...
5: Vidíte, čo je to banka?
4: Jo, banka.
5: Banka.
4: Ano, dejte kolova.
5: U nás na Slovensku to je banka pri banke.
4: Jo.
5: Banka pri banke.
4: No, prebančino je, jo.
3: Ano. Máme takú ulicu a tam jedna banka vedľa druhé.
4: Ano.
3: A tam sa zhromažďujú tie peniaze.
5: No a pred bankou sa zhromažďujú zlodeji.
3: Zatiaľ ovšem, teda napriek tomu slovenské banky majú v cudzine veľmi dobrý zvuk.
5: Skutočne slovenské banky majú v cudzine ohromný zvuk.
3: Áno.
5: Počujete?
3: To bol zvuk slovenskej banky.
0: A teď jedna z nejslavnějších rolí Julia Satinského, a to v nejslavnější české komedii, komedii 20. století S tebou mě baví svět, kterou se rozhodla režírovat Marie Poledňáková. Postava svéhlavého doktora Alberta Horáka přinesla Julii Satinskému obrovskou popularitu. A přitom ji ani nemusel hrát. Nechybělo totiž mnoho a do role Alberta mohl být obsazený i jiný herec. Marie Poledňáková totiž pochybovala, jestli Satinský zvládne všechny fyzicky náročné úlohy, tedy hlavně lyžování. Když ji ale Václav Postránecký ujistil, že kolega Julo externě spolupracuje s horskou službou ve Vysokých Tatrách, poslala režisérka scénář do Bratislavy.

0: To, že ji Losatinský lyžovat vůbec neumí, se zjistilo až při natáčení. A tak ty lyžařské scény za něj ve filmu dabuje manžel Elišky Balcerové.
1: Tady Orel. Orel volá po štolku.
2: Má někdo za kamaráda takovýho ptáka? Má. A zrovna já.
3: Víš, o čem se mě teď zdálo? O Kateřině.
2: Manželská erotika, povídej.
3: Zjevila se mi v průsvitné košilce. A pravila.
2: Jo.
3: Co je to tam za kravál?
4: Hunská válka.
3: Jsou dvě věci, které mi nikdy neodpustí. Jestli se tady něco rozbije, a obzvlášť talíře po babičce.
5: Tak to byla ta první. A která je ta druhá? Hm?
3: Já je srovnám. Já jim rozsekám zadek.

Děti při natáčení téhle komedie také docela zlobily a Julo Satinský to řešil po svém. Jednou, když se takhle dostali do ráže, tak se naštval a řekl: tak děti, a budete ticho a ty, Dášenko, zmlkneš vůbec, protože v roce 2011 si tě vezmu za ženu. Ona se tehdy zarazila a řekla, že ho nechce, že je starý a tlustej, a on na ní: ale mlč, já pro tebe přiletím soukromým letadlem a budu v balíku. Dášenka chvíli přemýšlela a pak spustila: Julo, nechceš donést kafe? Nepotřebuješ pro něco skočit do šatny? Julo se v tu chvíli podíval na Janu Šulcovou, dal si ruce v bok a řekl: víš, Jano, teď jsem pochopil, že žena je vyvinuta už v 5 letech. Právě tolik bylo Dášence. A teď už si dáme muziku. Slavnou písničku z filmu. Tam sice hrála zpěvačku Zdena Studenková, ale ve skutečnosti zpívala Helena Vondráčková.

0: krajských uličkách. Jsi byla úplně vedle.
1: Jenom klid, budeme opravovat tu druhou část, vynecháme refrén a začneme až verzí.
2: To je pravda, tuhle sloku totiž v písničce nikdy nepoužili. Poslechněte si to, co hrajeme už léta.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hezký poslech, ještě zbývá pár ukázek a taky informací, které se točí kolem Julia Satinského.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Přibližně od roku 1990 se Satinský věnoval tvorbě pro děti i publicistice pro dospělé publikum. V několika slovenských časopisech a novinách měl svoje pravidelné rubriky. Prosadil se i jako autor fejetonů, glos a komentářů, které později vyšly v několika knihách. Nejvíc mu to ale samozřejmě slušelo na jevišti, na divadelních prknech.
2: My nemáme návštěvnost. A jako je to? Já nevím, já jsem všecko zorganizoval tak, dva rázy denne do mikrofonu a ohlásil jsem to. V nedělu a sobotu 4 razy. Všetko jsem ohlásil. Za každou osobu jsem byl zvlášť, za každým divákem. Povedal jsem mu, přijďte, neobanujete. 3 hodiny se tam zpívá, nič jiného se tam nerobí. Povím, že návštěvnost poklesla pod minimum. A mali jsme pěkné výsledky.
0: První manželkou Julia Satinského byla členka baletu Slovenského národního divadla, tanečnice Lůčnice a překladatelka z angličtiny a španělštiny Olga Lajdová. V roce 1985 po 20 letech manželství ale zemřela. Utonula při koupání v Karibském moři na amerických Panenských ostrovech. Tam je také pohřbena. Se svou druhou manželkou, s tou byl od roku 1985, doktorkou Věrou Satinskou, měl dceru Lucii a syna Jána. V roce 1989 mu byl také udělen titul Zasloužilý umělec. A Slovenská astronomická společnost po něm pojmenovala planetku 15946. No, dostala jméno Satinský. Objevena byla 8. ledna roku 1998. Hvězdou zářící na poli českého i slovenského humoru je pro dnešek Julius Satinský. Vystupoval vždycky dobře naladěn a s noblesou.
2: Já nevím, či se mám s tím vůbec zdůveriť, či mám výjsť pred verejnosť s touto mojou vecou, ale já si myslím, podle mňa je to naša osobná tragédia.
3: Vrelo s vami souhlasím a zároveň vás důrazně žiadam, abyste povedali, o čo ide.
2: O noblesu.
3: Prosím?
2: O noblesu.
3: A tak noblesu, to jsme už spomínali.
2: V mnohých veciach jsme mnohé národy dobehli, predstihli dokonca. Už si například víme slušně vypiť, riadne sa najesť, aj odedza začína byť celkom slušivá, no. Čo poviete. Sem tam sa najde aj vreckovka, ale k noblese sme sa ešte neprepracovali.
3: Nečudujte sa, viete, na také panské huncúctva nebolo kedy u nás. Keď si predstavte, v hore taký drevorúbač sa nemohol zdržiavať noblesom, nemohol kričať. Haló, prosím vás, buďte taký láskaví, všetci v doline, ráčte varovať svoju dušu. To nešlo. On musel zakričať, varuj dušu na doline a guľatina sa už rútila.
2: Áno, áno. No ale pozrite sa, darmo je, teraz nám to tak na úradoch, ako aj v domácnostiach, chýba,
3: no, chýba
2: tá noblesa.
3: Chýba. Áno, chýba.
2: A viete, v čom to je, prečo to je, že nemáme tú noblesu? My sme za tie stáročia, čo existuje náš národ, zanedbali, by som povedal, inštitúciu sluhov.
3: Tak.
2: Vy ste mali doma nejakých lokajov?
3: Nie, no, my v Pliešovciach sme nemali.
2: No, vidíte. A koľko je takých dedín, kde nevideli komorníka, ako je rok drhý?
3: To je fakt.
2: No, darmo je, teraz nám to chýba.
3: Áno, alebo napríklad všade na svete, keď sa niekto viezol na voze alebo na koči, tak za ním, verte mi, stáli aspoň 2 livrelovaní lokaji. No a naši furmani na to kašlali úplne. Parfém nepoznali, púder to bôžnie. No. Takže noblesa zostala popoluškou.
2: Áno, človek si povie, že sú to maličkosti. Pekný porcelán, však chutné jedlo,
3: Pekný sluha.
2: No, také krajky, čipky, mladučká kuchárka. Tak. No ale to sú všetko tie maličkosti, ktoré človeku pomáhajú v sebe vybudovať práve tú ušlachtilú vlastnosť, ktorej tak po slovensky pekne hovoríme, noblesa.
3: Alebo na Zamagurí, keď by sme mali byť konkrétni. Zamagurčania tiež nemohli oplývať noblesou, veď na Zamagurí nebolo ani jedného čističa topánok. O černochoch ani nehovorí. Alebo si zoberte takú maličkosť, keď všade na svete príde niekto niekam na návštevu, tak ako sa patrí, ho komorník ohlási, povie jeho meno, hodnosť. U nás prídete na návštevu, komorníka nikde. Domáci sú tiež poschovávaní všetci. Potom ľudia neradi chodia na návštevy. No, keď
2: ale
3: to,
2: my by sme sa mohli aspoň tu pokúsiť neskoro, ale predsa získať dáku noblesu.
3: No nikdy nie je neskoro začať. No. Začníme a ohláste no, niekoho.
2: Vy ste povedali, že je to jednoduché. No, treba sa postaviť do dverí a ohlásiť niekoho. Tak. Ale ako komorníka, no? Inžinier Čaniga s manželkou. Čaniga. Čaniga!
3: Manželko.
2: Ani manželko.
3: Kde sú?
2: A čo ja viem? Ja som ich ohlásil.
3: No vidíte? Vidíte, ako je to? U nás ľudia ešte nie sú zvyknutí no. Hneď po ohlásení vojsť. Vidíte? Možno, že prídu zajtra.
0: Život Julia Satinského se uzavřel v roce 2002. Z tohoto světa odešel díky rakovině tlustého střeva. Nemoc mu v posledních týdnech života způsobovala i velké bolesti. A těm podlehl 29. prosince právě roku 2002 ve věku 61 let. A je třeba si ho stále připomínat, protože jeho humor byl tak laskavý. I to vám zase někdy příště dokáže Patrik Rozehnal. Mějte se hezky. A do vašeho života vám přeju každý den aspoň jeden velký úspěch.